Dobrý den, Petr Hůř vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Náš Krištof, naše třetí dítě, druhý syn, je cyklista. On se skoro takhle narodil. Někdo by mohl říct, že se narodil a místo končetin měl šlapátka. On jezdí downhill, to je sjezd horských kol, to, co nesejdete po nohou, co se týká skál, lesa, tak to on jezdí na kole. Jezdí český a slovenský pohár, mistrovství České republiky a teď začal jezdit dokonce mistrovství Evropy. A na začátku jsme to s manželkou hodně zvažovali, jestli je to na hraně, před hranou, za hranou. Ve skutečnosti si myslím, že je to za hranou, ale bylo to pro nás velmi těžké, protože on jako by se s tím kolem narodil. On když byl maličký, tak ještě neudržel rovnováhu na kole, ještě nejezdil na kole, ale běhal s malým kolem okolo domu. A manželka, když vařila v kuchyni, tak máme dveře na terasu prosklené a ona viděla, jak on se míhá okolo domu stále, protože obíhal ten dům na kole a najednou nic se nemíhalo. Ona vyšla ven, aby ho zkontrolovala a on seděl na schodku a dýchal. A dýchal a jak se sklidnil, tak znovu začal běhat. Za dva dny ještě neudržel rovnováhu na tom kole, ale postavil si skoky a běhal s tím kolem a také jako skákal s tím kolem. A on měl nožky úplně odřené od těch šlapátek, na boku lýtka měl sedřené, protože celý den s tím kolem běhal. Potom později, když už jezdil na kole, tak jsme ho viděli, jak jel v lese a vypadalo to jako UFO. On tak nějak jako kopíroval ten terén úplně plynule, no bylo vidět, že to má v sobě. Jednou si ze dřeva z palet postavil velký skok, pršelo a on skákal. A volal mému bráchovi, Jankovi, který downhill jezdil dřív jako sport a dneska mu dělá trenéra. A Krištof, když byl malinký, tak říká, Jeňo, už skáču do výšky Rýn na domě, ale nemůžu výš, já bych skákal ještě výš. A Janek mu říká, a proč nemůžeš skákat výš? On říká, no na pravé ruce mám sádru a na levé ruce mám stehy a bojím se, že by se mi roztrhly. No některé děti zkrátka nezastavíte. Letos ho čekalo mistrovství České republiky a vypadalo to, že bude na prvním místě. Jeho velcí konkurenti se posunuli do vyšší kategorie, do elity a on byl v juniorech. A vypadalo to, že má tak dobře našlápnuto, co se týká jeho techniky, jeho fyzické výbavy, jeho výsledků, ale taky jeho kola a týmu a sponzorů, že bude na prvním místě. Jenže tři týdny předtím jel závod, evropský závod v Mariboru a tam spadl. Vykloubil si palec a měl tam mírnou zlomeninu. A lékař se rozhodl dát mu to do sádry. Úplně si nebyl jistý, jestli ano nebo ne, a nakonec to Krištof dostal do sádry. Na tři týdny. To znamená, že v pátek by sundal sádru a v pátek by jel trénink a v sobotu by jel mistrovství České republiky. Ne mistrovství, které se jede během celého roku, jednotlivé závody, ale jeden závod je přímo jako mistrovství. A tak jsme viděli, že to není možné, aby sundal sádru a jel závody. Jeho kamarádi, což jsou takový jako drsní kluci, odvážní kluci, ranaři, tak to dělají tak, že sundají sádru dříve, nechají si nasadit ortézu a jedou to s tou ortézou. To jsme měli pocit, že je na hraně. Byla to jediná možnost, Krištof to doufal, a my jsme řekli, Krištofe, my to probereme s doktory, s lékaři. Probrali jsme to s jedním lékařem, pak jsme to probrali s psychologem, s fyzioterapeutkou a všichni to nedoporučili. A Krištof stále měl ještě naději, že by mistrovství České republiky jel a vyhrál, protože na to se tak dlouho připravoval a těšil a byla velká šance, že to vyhraje. Tak jsme řekli, Krištofe, ještě to budeme konzultovat s lékařem, který tě ošetřoval, co on řekne. A ten to také nedoporučil. Tak jsme řekli, Krištofe, nepojedeš to. To byl záchvat smutný.

můžeme dosáhnout na velké mety, ale taky za vážnou cenu. A to jsou hrozně těžká rozhodnutí v životě. A tak jsem přemýšlel nad tím a podle toho jsem pojmenoval dnešní díl. Vítejte v pořadu Klika na téma Na čem záleží. Matouš, 4. kapitola, 18. až 22. verš. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A ještě jiný text, Matouš 19:27. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. V životě stojíme na křižovatkách, rozhodujeme se, zvažujeme věci a učedníci, když byli na křižovatce, když zvažovali výzvu pozvání od Ježíše Krista, tak opustili všechno. A no, možná někdo řekne, že teď opustili jenom bárku a sítě. No, možná opustili také rodinný biznes, zavedenou firmu, značku a možná ty sítě a ty staré bárky, možná to bylo všechno, co měli. Co já, co my, kdybychom měli opustit kvůli cestě za Ježíšem Kristem všechno, co máme, všechno, v čem máme nějakou jistotu, dokázali bychom to? Dobře, to, co povídám, znamená to, že když zažijeme setkání s Kristem a máme za ním jít, že máme opustit naše zaměstnání a všechny naše jistoty? Myslím si, že to určitě ne. Marek 5. kapitola, 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním. Ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Často, když nás Pán Bůh povolá, tak nás povolá právě do toho místa, kde nás povolal, kde jsme se s ním setkali, kde je naše přirozené místo, kde přirozeně o něm můžeme svědčit. Takže na jednu stranu vidíme učedníky, kteří opustili všechno, ale také vidíme úplně jiné příběhy, kdy Ježíš Kristus řekl, ty zůstaň tady mezi svými, protože tady můžeš být nejlepším svědectvím, tady můžeš být nejlépe použitelný. Tak proč jsem tyhle texty uvedl v kontextu, když děláme důležité rozhodnutí? Často můžeme poznat důležité rozhodnutí podle toho, že nás to bolí, že je to těžké, že musíme zaplatit nějakou cenu. Já jsem takový v životě, že bych chtěl mít všechno. Ale kdo chce moc, často nemá nic. Aby jsme se mohli pro jednu věc rozhodnout, musíme jiné opustit. Já jsem po 21 letech v církvi a v neziskovém sektoru zažil určité duševní opotřebení. A také mám pocit, že jsem v to období dal trošku zabrat rodině. A proto jsem zjistil, že potřebuju poléčit duši i rodinu. A tak jsem teď 2 roky dělal manuální práci, pořídil jsem ovečky, nezažíval jsem tolik stresu, napětí. A nedávno, když jsem cestoval, tak jsem si říkal, aha Petře, minulý rok si nevydělal příliš mnoho peněz. A přemýšlel jsem nad tím, jestli jde mi všechno. Jestli jde podat velké výkony, vydělat třeba slušné peníze a nezažívat stres. A teď nechci říct, že správný křesťanský život nebo cesta za Kristem je nevydělávat peníze nebo nedosahovat velké mety nebo nemít velké postavení. To určitě ne. Takhle to není. Ale někdy se také potřebujeme v životě nadechnout a odpočinout si. Myslím si, že zdraví je dar. A my můžeme mít zdravé tělo, zdravou duši, zdravé manželství a zdravou rodinu. A nebo naopak, my můžeme mít také nemocné tělo, nemocnou duši

nemocné manželství a nemocnou rodinu. Jenže nemoc nemusí být nepřítelem. A nemoc může být indikátor, rádce, průvodce, učitel. Může nás vést k důležitým rozhodnutím. To neznamená vzdát to, nedělat velké věci, jet jenom na půl plynu. Ale někdy nás nemoc může provést, může být průvodcem v určitém období a může ukázat to, co v našem životě způsobilo to, že jsme nemocní, nebo to, že máme nemocné vztahy. A mimo jiné, Krištof jede tento víkend další závody v České republice a příští víkend za 14 dní jede mistrovství Evropy. Asi nebude stát na stupincích vítězů, ale tak jenom přemýšlím, co jsou ty důležité stupinky našeho života, kde chceme bodovat, na čem vlastně záleží. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Před jakými rozhodnutími stojíme a jakou cenu musíme zaplatit, aby jsme ty věci dosáhli? A na čem nám vlastně v životě vůbec záleží? Filipským 1, 9 až 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se pěkně.

mai cerca Cristian. Volá se má jako Indián, na jí se pak se poradí, kam se agave usadí.

0: Vítám vás, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté a ačkoliv to bude opět symbolická pocta, bohužel posmrtná, myslím, že to dnešní vzpomínání rozhodně nebude smutné. Glena Hansarda jste jistě zaregistrovali, asi také jste zaregistrovali jeho nedávnou poměrně nešťastnou a náhlou smrt pod koli aut. Byl to náruživý motorkář a víceméně všechno, co ve svém životě dělal, tak dělal s velkým nadšením a ten odchod, ač náhlý, uzavřel velice naplněný život. Mým dnešním hostem je zcela pochopitelně Milan Tesař, můj šéf. Vítám tě.
1: Ahoj, pěkný den.
0: Který tady není jenom proto, že se s Glenem několikrát potkal, ale také proto, že byl svědkem, iniciátorem a spoluprůvodcem jeho několikeré návštěvy zde na Proglasu. Takže po písni Lay Me Down, která zazněla na úvod, si pustíme pár ukázek z jeho interakce z The Frames, což bylo album For the Birds. A pak už si popovídáme o té Proglasové návštěvě. Přeji vám hezký poslech a milé a pokud možno veselé vzpomínání.

and you color yourself in gold.

0: Tak jsem divákům slíbila veselé vzpomínky na Klena. Budou veselé?
1: Tak to už asi je na každém, jaké ty vzpomínky má, ale já jsem v podstatě spíš takové to vzpomínání na ty nejstarší kontakty, tak je spíš taková ta, ano, radost vlastně, že jsem mohl být u toho a že ten člověk vlastně, kterému potom na pohřeb přišel zahrát a vlastně vzpomínat Bono z U2 nebo Eddie Vedder z Pearl Jam a další vlastně hvězdy světové scény, takže s tím člověkem jsem mohl opravdu strávit nějaké desítky minut ve studiu, ne jednou, a být možná u těch začátků té jeho kariéry. Ony to nebyly takové ty začátky samozřejmě v Irsku, že tam už ho znali v té době, měl už rockovou kapelu The Frames, ale když u nás v roce 2004 hrál poprvé píseň Falling Slowly, za kterou potom dostal Oscara, tak v té době nikdo netušil, že ta píseň bude jednou tak slavná, že dostane tuhle tu cenu. Takže to je na co vzpomínat.
0: V každém případě vím, že Frames, o těch se u nás vědělo. Když se Glenn potom v tom filmu, za tu titulní píseň dostali s Markétou Oscara, tak tam vlastně hrál roli pouličního muzikanta a vím, že to pro něho nebyla nová situace, že jenom nehrál, a vím o tom, a dokonce jsem to zažila, že běžně hrával na ulici i třeba v Evropě, v Česku, a že velice ochotně navazoval právě interakce s lidmi. A že spousta lidí, a nejenom profesionálních muzikantů, má na Glenna osobní vzpomínky. Myslím tím osobní natolik, že s ním skutečně třeba v hospodě seděli, pospívali, a že to byl člověk nesmírně otevřený. Máš tu též zkušenost?
1: No, ono je zajímavé, jak teď po té Glennově tragické smrti se opravdu objevily na sociálních sítích vzpomínky různých muzikantů i dalších lidí, a byly to i takové jako ve smyslu třeba, že šel jsem do parku, vidím tam zrzavého kluka s kytarou, který tam hrál, tak jsem se k němu připojil a bylo tam kolem nás spousta posluchačů. On pak mě řekl, ať pokračuju, odešel a posluchači se ztratili. A já si říkám, proč, vypráví ten dotyčný. A teprve potom zjistil, že to byl tady Glenn Hansard, který v tom též městě měl zrovna koncert, takže byl obklopený fanoušky a potom na anonymního neznámého muzikanta už tam tolik těch lidí nebylo. A nebo se mi taky hrozně líbila ta historka, jak Glenn zase při jednom z českých koncertů potom se ptá,

0: a kde je tady nějaká hospoda, kam chodí opravdu chudí lidé, tam bych jim šel zadarmo zahrát. Takže toto ano, toto byl Glenn Hansard.
1: My se zcela pochopitelně vrátíme k roku 2002, kdy v té době ještě nepříliš známý a populární Glenn přišel coby host na Proglasu. A jestli jsem dobře rozuměla, tak s tím měl dost společného ten, kdo ho vlastně do Česka přivedl, a to jeden ze spiritu agens valašského Špalíčku, Marek Irgl, jinak to tatínek Markéty Irglové.
0: Tak určitě ano, protože u Irglů Glenn Hansard ve Valašském Meziříčí pravidelně nocoval během svých pobytů tady v Česku, ale v tom roce 2002 v tom měl ty přímé prsty taky Milan Páleš z vydavatelství Indies. Indies mu tenkrát Glennovi, respektive kapele The Frames, u nás vydali album a v rámci prezentace toho alba přijel Glenn Hansard do Brna, měl v Brně koncert a měl v Brně společný koncert s Michalem Ambrožem z kapely Hudba Praha, který tenkrát tam představoval nějaké svoje solové album, myslím. A Milan Páleš mě přivedl oba, to znamená Michala Ambrože a Glenna Hansarda, současně do studia. Já jsem s nimi dělal takový dvojrozhovor. Nemyslím si třeba, že ti dva se mu někdy ještě jinak potkali, protože jako jejich hudba ne, že by byla nějaká protichudná, ale neměli zas moc společného. A já si vzpomínám, jak jsem se jich i navzájem ptal, jestli znají hudbu toho druhého a prostě jak se jim líbí a tak. A vím, že tenkrát hudbu Michala Ambrože jsme vysílali z CDčka a Glenn Hansard se svou takovou tou otřískanou kytarou z
1: děravou.
0: Ano, tu prostě jeho fanoušci znali velmi dobře, tak s tou kytarou hrál u nás tenkrát asi 4 písně v tom pořadu. Takže to byl rok 2002. V roce 2004 byl Glenn Hansard v Brně znovu. Tenkrát jsem to domlouval právě s Markem Irglem. Vtipné bylo, že já jsem v té době ani pořádně nevěděl, že se Marek jmenuje Irgl. Já jsem ještě z vesnice, odkud pocházím, znal příjmení Jirgl a dokonce jsem si to takhle pletl, že jsem si myslel, že tam to jo na začátku. To říkám proto, hned to rozvedu. Vím, že v té době jsem si ještě netroufl vést sám rozhovor v angličtině. Takže jsem Marka požádal, jestli by bylo možné, aby s Glennem přišel nějaký tlumočník. Přišla jeho tehdy plus minus 16-letá dcera Markéta, která jako středoškolačka angličtinu zvládala lépe než já, který jsem angličtinu nikdy ve škole neměl a který jsem totální samouk. A já jsem si tedy s Glennem teď už na ploše celého toho 45-minutového pořadu povídal, on hrál svoje písničky. Markéta, kterou jsem tedy v tom pořadu nesprávně pojmenoval Jirglová, ale tak já doufám, že to jo tam tenkrát nebylo moc slyšet, tak tam ho tlumočila. A už mu zpívala, řekněme tak z takové té metrové vzdálenosti za ním, druhé hlasy. Takže tenkrát v tom roce 2004 už zazněla na vlnách Proglasu i píseň Falling Slowly, se kterou potom asi o 2 roky později udělali opravdu díru do světa, to znamená zazněla ve slavném filmu a dostala Oscara. Je s tím taky spojena taková ta otázka, jestli Glenn Hansard dostal i Grammy. Neuvádí se to, ale Grammy dostal muzikál vytvořený podle filmu s Glennovými písněmi. Takže sice za ten muzikál oficiálně Grammy dostávají, myslím, režisér toho muzikálu a nevím, jak je tam přesně definováno, producent. Nicméně tím, že on je vlastně autor těch písní, tak vlastně nepřímo má i tu Grammy, ale toho Oscara, toho samozřejmě s Markétou dostali osobně do rukou.

0: Slyšeli jsme Glena Hansarda a máme tady spoustu krásných vzpomínek na něj a vlastně i na Markétu. Mimochodem, ta se, pokud vím, na Proglasu etablovala taky poměrně často. Nakonec, dalo by se říci, bez jakékoliv jako ironie, byla víceméně slavnější než Glen, protože poté, co přesídlila na Island, tak dělá spoustu různých činností, včetně filmové hudby, jestli dobře rozumím. Mím spoustu jako dalších věcí. Takže to nakupnutí z toho přátelsko-partnerského vztahu si odnesla v tom nejlepším slova smyslu. Pokud jde o jejich muzikantskou interakci, tak ta přetrvala jejich partnerství. Že pokud vím, tak se potkávali poměrně často, sledovali se vzájemně muzikantsky a taky, pokud vím, občas spolu vystupovali.
1: Je to přesně tak, sice oni už potom netvořili ten pár, ani to hudební duo. Glen natáčel svá vlastní alba, Markéta natáčela vlastní alba, samostatně koncertovali, já jsem s oběma vlastně zvlášť natočil několik rozhovorů, ale vím, že rádi se vraceli ke společnému projektu, natočili pak další písně i spolu, občas spolu koncertovali. Mně se hrozně líbila taková drobná historka, kdy Markéta dávala, myslím, na Facebook fotografie, že byla v Irsku na návštěvě za Glenem a on ji vzal s kamarády do hospody a byla to fotka, kde sedí spolu s členy kapely U2 u piva. Takže s kamarády, no.
0: Pěkný, krásný. Pokud vím, tak si byl shodou asi i příjemných okolností u jeho posledního vystoupení u nás v Čechách a na Moravě.
1: Bylo to tedy předposlední, to úplně poslední bylo ještě o den později znovu na Valašském Špalíčku. Glen vlastně přijel v červnu, na konci června do Česka, měl tady tedy dva koncerty na Slunovratu v Opavě a tedy ve Valašském Meziříčí, což byla jedna z jeho tady opravdu domovských scén. Vedle, nesmím zapomínat, třeba na Folkové prázdniny, kam taky jezdil pravidelně a kde jsem s ním taky natáčel jeden z rozhovorů, ale ten Slunovrat, to zatím je zase zajímavý příběh. Glen společně s Markétou vystoupili na zimním Slunovratu v Opavě už dříve a tam se potkali s jedním z pořadatelů festivalu Ivom Ludkem, což je šéf opavské charity a taky chartista. A Glen Hansard se velmi zajímá o tu historii naší země v době komunismu, zajímá se o samizdaty, o kulturní historii, o chartu a seděli s Ivom Ludkem asi v hospodě někde, povídali si o tom. Taky připomínám, že The Swell Season, což tedy bylo to album, na kterém, že je slavná píseň tedy filmová Glenova, tak je pojmenována podle Prima sezóny, podle Škvoreckého díla, takže Glen tady to všechno má načtené, zná to. No a Ivo Mludek mu nabídl, že má doma jeden originál samizdat, jedné Škvoreckého povídky, to znamená opravdu ten samizdat na přes kopírák, tak jak se to psávalo v době totality, a že mu ho věnuje, pokud, a vlastně byla to taková výměna, že Glen dostane samizdat, pokud přijede zahrát na festival Slunovrat. On to slíbil a všichni to brali jenom jako takové prostě,
0: hospodská
1: že si to hospodskou řeč a tak dál. No a potom mě Vašek Miller, šéf Slunovratu, píše, že jako prostě dal najednou do programu Glena Hansarda, že on se jim ozval, že opravdu to slíbil a že opravdu přijede. Ten koncert tedy se konal na konci června, byl mimořádný, hodinu a půl asi trval, mimochodem celý záznam je na YouTube. A kromě toho, že Glen tam zpíval svoje písně, irské lidové písně, převzaté písně, tak si tam jako hosty pozval estonskou dvojici Půlub, která hrála před ním. Prostě se mu líbili, tak o přestávce šel za nimi do šatny, říkal, já jsem Glen, taky trochu hraju a chtěli byste se mnou jít na pódium, takže oni s ním asi ve dvou písních hráli, mimo jiné v ve skladbě od Velvet Underground, kterou kdysi měli v repertoáru Plastic People, takže všechno to bylo propojené. A úplně úžasný byl konec toho koncertu. Tam totiž před Glennem Hansardem obrovský dav lidí a za tím davem autobus a na tom autobusu stála připravená kapela Bazooka z Nizozemska, která na tom autobusu na střeše hrává a měla vlastně vyplnit prostor mezi dvěma koncerty. A Glenn už hrál několikátý přídavek a rozloučil se tím způsobem, že zavolal na tu kapelu přes ten dav lidí, řekl jim akordy, začal písničku, nechal je, aby pokračovali a sám odešel z pódia, takže vlastně předal jakoby slovo svým nástupcům na tom koncertě.
0: Krásná vzpomínka. Já jsem slyšela úplně nezávisle od dvou nebo tří muzikantů, že se s ním někde na nějakém koncertě potkali, že si podali ruce, popovídali si v hospodě chvilku, odešli. Načež proběhl nějaký další festival nebo nějaké další setkání a dotyčný říká, no, bude tam hrát Glenn, no s tím jsem kdysi sedl v hospodě, ten už jako si mě vůbec nebude pamatovat. Glenn dohrál koncert, odložil kytaru, toho dotyčného uviděl a říká, je Petře, to jsem rád, že tě vidím. Jednou jedinkrát v životě se potkali. Ten člověk musel mít fenomenální paměť.
1: Ještě si vzpomínám ještě jeden zážitek z toho slunovratu. Glenn tam měl svoje muzikanty a ptal se, jestli náhodou na festivalu není nějaký dobrý saxofonista, že by se mu hodil do kapely. A pořadatelé říkali, jak saxofonista ne, ale máme tady kluka, který se stará o welcome stage, to byl vlastně já tu welcome stage mám na starosti jako dramaturg, ale o kapely se tam produkčně stará Krištof Kamrádek a ten tedy nehraje sice na saxofon, ale na trubku. Tak on říkal, dobře, tak se potkali, něco spolu zkusili a večer Krištof hrál jako host Glenna Hansarda během celého koncertu na trubku. Takže to je ten, kdo si zahrál s Glennem Hansardem.
0: Tak vážení přátelé, vzpomínek je spousta. Určitě ti z vás, kteří se s Glennem potkali, tak měli teď tu správnou chvíli si zavzpomínat a ještě si zavzpomínáme samozřejmě u jeho zpěvu. Myslím si, že přes relativně krátký život to byl život na spoustu věcí dlouhý. Na to, jak dlouho si ho budou lidi pamatovat, co zanechal za stopu a jakým způsobem ten život prožil. Ať se jeho ženě a jeho malému synkovi co nejlíp daří a my si ho budeme pamatovat jako člověka, který měl vztah nejenom k České republice, české historii, ale k muzice jako takové. To je z dnešního Čaj do páté všechno. Loučím se se svým hostem Milanem.
1: Naslyšenou.
0: A s vámi se těším naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase. Did you fall?

samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli.
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. srpna. Během dnešní generální audience se Lev XIV. Ve své závěrečné katechezi o konstituci Sacrosanctum Concilium věnoval důvodům, které otce druhého vatikánského koncilu vedly k reformě liturgie. Zdůraznil, že liturgie je živou skutečností a obřady mají věřícím umožnit plnou, vědomou a aktivní účast na spasitelné oběti. V pozdravech po katechezi vyzdvihl, že liturgie je živým setkáním s Kristem. Podpořil polské věřící při výročí jasnohorských slibů a vyzval mladé i seniory k vydávání svědectví víry v každodenním životě. Pořad uzavřeme přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Drazí bratři a sestry, v této poslední katechezi o konstituci Sacrosanctum Concilium se chci dnes zastavit u důvodů, které otce koncilu vedly k prosazování reformy liturgie. V tomto ohledu je osvětlující třetí dopis z koncilu, který tehdejší arcibiskup milánský, kardinál Giovanni Battista Montini, zaslal 28. října 1962 věřícím své diecéze. Liturgie, psal, je upřímným projevem jak toho, co je božské, tak toho, co je lidské. Je to jazyk. Na jedné straně je nástrojem božského vyučování, na druhé straně je hlasem rozhovoru s Bohem. Je zřejmé, že se nemůže zříci své vyučovací funkce a musí víře i zbožnosti nabízet možnost vyjadřovat se se spontánní srozumitelností. Veden tímto přesvědčením, budoucí papež svatý Pavel VI. Tvrdil, že věřící již nemohou a nesmějí zůstávat němí a pasivní. Jejich hmotná přítomnost nemůže být v souladu s jejich duchovní nepřítomností.
1: È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48
0: della Souzvuk těchto prohlášení s tím, co se pak objevilo v článku 48 koncilní konstituce, je zjevný. Proto církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a posilnili hostinou těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají přinést neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale i spolu s ním a tím se mají učit obětovat sami sebe. Prostřednictvím Krista mají den ze dne dorůstat k dokonalejší jednotě s Bohem i mezi sebou. V těchto slovech sledujeme obnovené vědomí hodnoty liturgie, prostřednictvím obřadních úkonů církve se při uskutečňování památky díla spásy dává možnost prožívat skutečný vztah s Bohem a vstupovat do kontaktu se spasitelnou událostí. Jelikož jsou gesta a slova posvátné liturgie pro uskutečnění této zkušenosti rozhodující, účast věřících nemůže být pasivní.
1: La riforma conciliare nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale.
0: Koncilní reforma tím, že postavila do středu to, co tvoří srdce zkušenosti církve, chtěla nechat liturgii zazářit jako prvořadý pramen onoho božského sdílení, v němž se nám sděluje boží život. Z tohoto přesvědčení se zrodila potřeba více všem věřícím zpřístupnit bohatství biblických textů i modliteb a učinit uspořádání bohoslužby přehlednější ve srovnání s tím, co předkládaly tehdy platné liturgické knihy. Liturgie totiž, jakožto živá skutečnost, podléhala v průběhu staletí vždy vývoji a změnám. Učitelský úřad církve přizpůsoboval její formy potřebám různých dob. Nepřekvapuje tedy, že i druhý vatikánský koncil s nejvyšší úctou k pokladu tradice, a to právě s cílem učinit jej lépe využitelným, považoval za potřebnou revizi liturgických knih.
1: L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Cíl, který ležel otcům na srdci, je vysvětlen v článku 21 Konstituce Sacrosanctum Concilium. Aby se křesťanskému lidu jistěji dostávalo v posvátné liturgii mnoha milostí, touží svatá matka církev po uskutečnění celkové obnovy liturgie. Liturgie totiž obsahuje složku neměnnou, ustanovenou Bohem a části podléhající změnám. Tyto části se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Text a obřady je třeba při této obnově upravit tak, aby jasněji vyjadřovali to svaté, čeho jsou znamením. Pro křesťanský lid by měly být snadno srozumitelné, pokud je to možné. Lid by měl na nich mít účast plnou, aktivní a v duchu společenství.
1: Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso.
0: Ostatně touha po celkové obnově nevznikla z ničeho nic, ale projevovala se v činnosti papežů již od počátku 20. století, v souladu s požadavky liturgického hnutí. Tvrzení o nutnosti, aby věřící nebyli přítomni na bohoslužbách jako stranou stojící a němi diváci, převzala již apoštolská konstituce Divini Cultus Pia XI. Dále je možné připomenout zásahy Pia XII. Ohledně uspořádání obřadu Velkého týdne, které znovu umístil do hodin odpovídajících velikonočním událostem, zatímco byly po staletí posunuty na ranní hodiny. Nelze pak zapomínat, že svatý Jan 23. považoval za nutné zjednodušení rubrik breviáře a misálu, což schválil prostřednictvím motu proprio Rubricarum Instructum ze dne 25. července 1960, v němž odkazoval na oznámený ekumenický koncil s návrhem základních principů pro reformu liturgie. Liturgická reforma, prosazená druhým vatikánským koncilem, se tedy staví do linie živé tradice církve. Její správné pochopení umožňuje také odmítnout zneužití, k nímž docházelo v některých oblastech církve v období po koncilu a k nímž bohužel někdy dochází i dnes absolutizací či špatným pochopením některých principů, které stály v základě samotné reformy. V tom ohledu stojí za to připomenout, jak koncilní konstituce uvádí, že liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy církve. Církev však je svátost jednoty, je to svatý lid, sjednocený a uspořádaný pod vedením biskupů. Proto tyto úkony přísluší celému tělu církve, jsou projevem celého těla a na celé tělo působí.
1: E pertanto responsabilità principua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote.
0: Je proto prvořadou odpovědností pastýřů, biskupů, ale i každého jednotlivého kněze opatrovat a rozvíjet liturgii, která se při zachovávání liturgických norem vyznačuje vznešenou jednoduchostí a projevuje tak církev jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. Taková liturgie bude rovněž základním nástrojem evangelizace, prostředkem milosti, skrze který, jak učí koncil, se budeme moci učit obětovat sami sebe a skrze Krista budeme zdokonalováni v jednotě s Bohem i mezi sebou.
1: Saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
0: Při pozdravech věřících po katechezi svatý otec připomněl vlastní jádro křesťanské bohoslužby.
1: La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio.
0: Liturgie není jen pouhou vnější přítomností, ale živým setkáním s Bohem. Účastněme se jí proto vědomě, zbožně a aktivně, abychom mohli růst ve víře. Zvu vás, abyste otevřeli svá srdce a svou mysl tajemství, které církev představuje během liturgie. Projevíte tak prostřednictvím své aktivní účasti vnitřní proměnu, uskutečňovanou obřady, gesty, zpěvy a tichem, které všechny dohromady zjevují živou přítomnost Krista. Obzvláště vřelá slova věnoval papež polským poutníkům.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Srdečně zdravím Poláky. Duchovně se spojuji se všemi shromážděnými v Częstochowie, kde se dnes po 70 letech obnovují jasnohorské sliby národa, vypracované uvězněným kardinálem Stefanem Wyszyńskim. Nechť v nich obsažený program morální obnovy společnosti skrze ochranu lidského života, péči o manželství a rodinu a výchovu dětí a mládeže nadále inspiruje k úsilí o spravedlnost a bratrství. Všem vám žehnám. Vzhledem k liturgické památce svaté Terezie od Ježíše, Cornet e Ibars, směřovala papežova pozornost při pozdravu španělsky mluvících poutníků k nejstarší generaci.
1: Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Cornet e Ibars.
0: Dnes slavíme památku svaté Terezie od Ježíše, Cornet e Ibars, španělské řeholnice a patronky seniorů. Na její přímluvu prosme Pána, aby požehnal všem starým lidem i těm, kteří o ně pečují a doprovázejí je. Mladým lidem a biřmovancům dal za příklad svatou Moniku a svatého Augustína a povzbudil je k neohroženému šíření víry.
1: Cari ragazzi, con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo.
0: Milí mladí, biřmováním jste obdrželi ten nejkrásnější dar, Ducha Svatého. Není to poklad, který se má držet skrytý, ale světlo, které musíte nechat zářit každý den. Aktuální zprávy. V pondělí 24. srpna přicestoval do ruského hlavního města arcibiskup Paul Richard Gallagher, tajemník svatého stolce pro styky se státy a mezinárodními organizacemi. Stalo se tak měsíc po jeho návratu z Ukrajiny. Na závěr včerejšího dlouhého rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Ruské federace Sergejem Lavrovem učinil tajemník pro styky se státy prohlášení během společné tiskové konference, v němž zopakoval výzvu papeže Lva XIV. K ukončení války a utrpení civilního obyvatelstva. Aby bylo jasno, řekl monsignor Gallagher v souvislosti s ukrajinskou otázkou, tato válka musí skončit. Počet obětí na obou stranách v důsledku bojů neustále roste a spolu s ním i utrpení civilního obyvatelstva. Je naléhavé a nezbytné, zdůraznil arcibiskup, ukončit boje a naplánovat budoucí vztahy, abychom nezůstali zajatci křivd minulosti. Svatý stolec je podle Gallaghera připraven podpořit veškeré úsilí o dosažení míru v současném mezinárodním kontextu. Jeho návštěva potrvá do pátku 28. srpna a zahrne jednání s představiteli ruského státu i moskevského pravoslavného patriarchátu. Na programu je i setkání s místní katolickou komunitou. Sicilská Katánie, která se nedávno stala centrem oslav 900. výročí přenesení ostatků své patronky svaté Agáty, hostí v těchto dnech 76. národní liturgický týden. Při této příležitosti zaslal státní sekretář kardinál Pietro Parolin jménem papeže Lva XIV. Oficiální poselství k této akci. Dokument se podrobně věnuje ústřednímu tématu zasedání, kterým je církev, která rodí, liturgie a křesťanská iniciace. Při dnešním ranním setkání s luteránskými biskupy z Norska zdůraznil papež Lev XIV. Potřebu hledat konkrétní cesty smíření a bratrství v době rostoucího napětí ve společnosti i na mezinárodní scéně. Vyjádřil biskupům svou vděčnost nejen za jejich přítomnost, ale i za jejich touhu vytvářet společenství, neboť i malá gesta mohou inspirovat a vést po cestě smíření. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Krátce před 6 hodinou je čas na myšlenku na den. Dnešní pochází od Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Má název Hojnost je požehnání a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Hojnost je požehnání. Potrestat, ponížit, oslabit, fyzicky i psychicky udolat. To jsou důvody nedostatečného stravování ve vězeňských zařízeních. Nemluvím ani o tom, že trestaný člověk musí jíst to, co mu dají, a nemůže mít ani pomyšlení, že by si mohl dát k jídlu to, na co by měl zrovna chuť. Jednoznačně je omezování v jídle, ať už v jeho rozmanitosti nebo v jeho množství, formou trestu. Dokonce i já jsem kdysi potrestala své vzpouzející se dítě, které nechtělo jíst k večeři ani jedno, ani druhé, pouhým suchým krajícem chleba. Logickou dedukcí z toho plyne, že hojnost a dostatek rozmanitého jídla je naopak formou či projevem požehnání. Nejsem si jistá, že jsem si vždycky naplno uvědomila význam té hojnosti. Brála jsem ji jako samozřejmost a nezdálo se mi, že bych měla být nějak zvlášť vděčná. Vždyť jsem to snad ani jinak nepoznala. Inu, nebyla jsem ve vězení. Až jsem jednou navštívila výstavu obrazů. Jak obrazy souvisejí s jídlem, hladem a hojností? Velmi úzce, pokud se vystavují barokní zátiší. Vstoupila jsem do galerie a byla obklopena hojností a požehnáním. Ze zlacených rámů zářily z tmavého pozadí mísy nejrůznějších druhů ovoce, stoly prostřené bohatě řasenou drapérií vzácné látky, které přetékaly jídlem všech druhů, zvěřina, ryby, ptáci, pečeně, chleba, zdobené poháry s vínem, vázy plné květin, hojnost a malebná dokonalost rozmanitosti. Stála jsem v tichu, přemožená tím luxusem, tak dokonale spodobněných na plátnech po stěnách. Má mysl na tu přehlídku překypující hojnosti reagovala jediným slovem. To je požehnání. Cítila jsem hmatatelně, co to slovo také znamená. Koupila jsem si tehdy u pokladny pohlednici s reprodukcí jednoho z těch obrazů a používám ji jako záložku. Chci, aby mi ten obraz připomínal, že hojnost není samozřejmá. Je to požehnání.

Dobré ráno, je krátce po 6. hodině čtvrtek 27. srpna. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka ochránkyně křesťanských manželek a matek svaté Moniky, Alžířanky ze 4. století, matky svatého Augustína. A podle kalendáře občanského má svátek Otakar. Jméno pochází z němčiny a vykládá se jako majetek střežící. Otakarům blahopřejeme k dnešnímu svátku a v tuto chvíli se už jdeme začíst do dnešního evangelia.

Z 24. kapitoly podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte tedy, protože nevíte, který den váš pán přijde. Uvažte tohle. Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám, ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si, můj pán tak hned nepřijde, a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší. Strestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme památku svaté Moniky. Dnes budeme potřebovat celkem 3 záložky z breviáře. První bude pro hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o svatých ženách. Jsou to strany 1990, v novějším vydání breviáře strana 1990, ve starším 1769. 1769. Dále antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře, strany 979, 979 nebo 874. 874. A poslední na antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu z památky, strany 1672, v novějším vydání breviáře strana 1672, ve starším 1485. 1485. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1990, 979 a 1672. Ve starším vydání strany 1769, 874 a 1485. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Zpívejte všichni, zpívejte. Kristovu nevěstu ctěte. Svatou Moniku všichni chvalte, ctnosti její následujte.
1: Bohu vždy zbožně sloužila, vše dobré si oblíbila, Krista skutkem také řečí následovala vždy s péčí.
0: Co bylo k boží cti, chvále, tím se obírala stále, ze hálky se varovala a hříchů se vystříhala.
1: Almužny mnohé dávala, chudým ráda pomáhala, dnes je její svatá duše ve slávě Krista Ježíše. Probuď se, má duše, probuď se, citoro a harfo.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, neboť k tobě se utíká má duše.
1: Uchyluji se do stínu tvých křídel, dokud se nepřežene zkáza.
0: Volám k svrchovanému Bohu, k Bohu, který mi prokazuje dobro.
1: Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
0: Uléhám uprostřed lvů, kteří lačně požírají lidi.
1: Jejich zuby jsou kopí a šípy, a jejich jazyk naostřený meč.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nechtě tvá sláva.
1: Léčku připravili mým nohám, skrušili mou duši.
0: Vykopali

0: Probuď se, citero, a harfo.
1: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý hospodin.
0: Slyšte, pohané, hospodinovo slovo. Zvěstujte ho na ostrovech v dáli.
1: Řekněte, zhromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
0: Vykoupí hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
1: Přijdou a budou jásat nahoře Sionu, těšit se budou z hospodinových dobrodiní.
0: Z obilí, vína a oleje, z mláďat bravu a skotu.
1: Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.
0: Tehdy se rozveselí v tanci Pana, zaradují se jinoši a starci.
1: Proměním jejich nářek v jásot, útěchu a radostím blejí po jejich smutku a můj lid se nasytí mým dobrodiním.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý hospodin.
1: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
1: Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, je radostí celé země.
0: Hora Sion, to tajemné sídlo Boží, je městem velikého krále.
1: Bůh se ukázal v jejich pevnostech jako jistá ochrana.
0: Neboť hle, sešli se králové, spolu učinili útok.
1: Jen se však podívali, úžasli, ve zděšení prchli.
0: Hrůza je tam zachvátila, křeč jak ženu, která rodí.
1: Jako když východní vítr rozbíjí taršíšské lodi.
0: Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli. V městě hospodina zástupů.
1: V městě našeho Boha. Bůh mu dává věčné trvání.
0: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
1: Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
0: Tvá pravice oplývá spravedlností, ať se raduje Sionská hora.
1: Ať jásají judská města nad svými rozsudky.
0: Jděte kolem Sionu, obejděte jej, spočítejte jeho věže.
1: Všimněte si jeho hradeb, prohlédněte jeho paláce.
0: Abyste mohli vyprávět příštím pokolením, tak veliký je Bůh.
1: Bůh náš na věky, navždy, on bude naším vůdcem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha. Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím. Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a bohumilou. To, ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

0: Búh sa k ní sklonil a pomáhal jí.
1: Búh sa k ní sklonil a pomáhal jí.
0: On byl její útočiště
1: a pomáhal jí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí. Pane, ty jsi nepohrdl se slzami matky a vyslyšel si jejich vytrvalé modlitby.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, zrodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, ty jsi nepohrdl slzami matky a vyslyšel si její vytrvalé modlitby. Spolu se svatými ženami oslavujme našeho spasitele a volejme.
1: Přijď, Pane Ježíši. Pane Ježíši, ty jsi odpustil hříšnici, když dávala najevo, že chce z lásky k tobě změnit svůj život.
0: Odpusť i nám všechny naše hříchy.
1: Během tvého veřejného působení doprovázely tě zbožné ženy a starali se o tebe ze svého majetku.
0: Nauč nás poznávat tě ve svých bližních, kteří potřebují pomoc.
1: Když jsi přijal pozvání do domu Marie a Marty, jedna usedla u svých nohou, aby ti naslouchala, a druhá tě obsluhovala.
0: Otevři naše srdce, abychom rádi slyšeli tvé slovo a s láskou tě sloužili.
1: Ty jsi poslal ženy, které tě potkali po tvém vzkříšení, aby zprávou o tom potěšili tvé učedníky.
0: Naplň i nás vnitřní radostí, abychom vydávali svědectví o tvém vítězství nad smrtí.
1: Přijď, Pane Ježíši.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, útěcho zarmoucených, ty jsi vyslyšel svatou Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého syna Augustina. Vyslyš také naše prosby, dej nám ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohatství své milosrdné lásky. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.
1: Amen.

0: Ve čtvrtek 21. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, části 3. a začátek 4. kapitoly, podtitul Výzva k obrácení. Hospodin mě oslovil. Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vezme si jiného muže, vrátí se k ní zase první muž? Nebude ta žena zneuctěna? Ty však, která si smělnila s mnoha milovníky, směla by se ke mně vrátit, pravý Hospodin. Zdvihni oči k výšinám a rozhlédni se, kde si nebyla zneuctěna. Sedávala si u cest a čekala na ně jako Arab na poušti. Poskvrnila si zemi svými smilství a zločiny. Proto byly zadrženy deště a nebyla jarní vláha. Zjednala si z čelo nevěstky, stydět se nechtěla. Nevoláš snad nyní ke mně, můj otče? Ty jsi přítel mého mládí. Což se bude hněvat ustavičně, se trvá navěky v hněvu. Hle, tak mluvíš, ale jednáš zle, jak jen můžeš. Myslil jsem si, jak bych tě chtěl zařadit mezi syny a dát ti rozkošnou zemi jako nejvzácnější dědictví mezi všemi národy. Myslil jsem si, budeš mě nazývat otcem a nepřestaneš za mnou chodit. Ale jako bývá žena nevěrná svému manželovi, tak jste se stali nevěrnými mně, izraelský dome, pravý Hospodin. Je slyšet křik na pahorcích, pláč a nářek synů Izraele, že převrátili své chování, zapomněli na Hospodina, svého Boha. Vraťte se, odpadlí synové, a zhojím váš odpad. Hle, přicházíme k tobě, nebo ty jsi Hospodin, náš Bůh. Lživé jsou pahorky, hluk na horách. Jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása pro Izraele. Hanebné modly hltali od našeho mládí mění našich otců, jejich brav i skot, jejich syny i dcery. Lehněme si do své hanby, ať nás přikryje naše potupa, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové, od svého mládí až dodnes. Nechtěli jsme slyšet hlas Hospodina, svého Boha. Když se obrátíš, Izraeli, pravý Hospodin, smíš se ke mně vrátit. Když se vzdáš svých ohavností, nebudeš bloudit daleko ode mě. Když budeš přísahat, živ je Hospodin, podle pravdy, práva, spravedlnosti, v tobě národy dojdou požehnání, v tobě dojdou slávy. Neboť tak praví Hospodin lidu Judska i Jeruzaléma. Zorejte si úhor a nerozsévejte dotrní. Obřešte se pro Hospodina, odstraňte předkošky svých srdcí, mužové judští i obyvatelé jeruzalémští, aby můj hněv nevyšlehl jak oheň a nevzplál, že by ho nikdo nemohl uhasit pro špatnost vašich skutků.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení ze čtvrtka 21. týdne v mezidobí.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je čtvrtek 27. srpna. V katolické církvi památka ochránkyně křesťanských manželek a matek svaté Moniky, Alžířanky ze 4. století, matky svatého Augustína. Před 450 lety zemřel Tizián, italský malíř vrcholné benátské renesance. Připomínám i 140. výročí narození Františkána pátera Jana Kapistrána Vyskočila, teologa, filozofa a historika, řádového představeného v Čechách a na Moravě, autora první soustavné biografie Anežky České. Na věčnosti je od roku 1956. 120 let nás dělí od narození polského lékaře Edmunda Antonyho Wojtyly, staršího bratra papeže Jana Pavla II., zemřel v pouhých 26 letech na spálu, kterou se nakazil ve službě. 35. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu si dnes připomíná Moldavsko. 55. slaví operní pěvkyně mezzosopranistka Edita Adlerová. 73 let se dožívá prezident diecézní charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii a koordinátor nemocniční duchovní služby monsignor Pavel Rousek, duchovní farnosti Chomutice u Hořic a hospicového občanského sdružení Duha Hořice. A svátek má Otakar, jméno je z němčiny a znamená majetek střežící. Tak Otakarům blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Nečekáme výrazné oteplení, většinou bude polojasno, večer od jeho západu bude oblačnosti částečně přibývat. Ráno se také mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů a na Šumavě 24. Bude vát slabý, postupně mírný vítr z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude místy slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7. hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme baladu O kmínu od Krajiny Roho.

starém činžáku na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

pančinžáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

To byl David Stypka, teď už přehled očekávaných událostí s datem 27. srpen 2026. Do zítřka jedná v Moskvě arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, neboli ministr zahraničí Vatikánu. Dnešek věnuje místní katolické komunitě. Promluví s duchovními a zasvěcenými osobami, bude sloužit mši svatou v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie a následně se setká s moskevským arcibiskupem a biskupy diecézí saratovské, novosibirské a irkutské. Seminář Hudba spojuje přivádí do Dolan u Olomouce zpěváky z různých koutů republiky. Program bude zaměřen především prakticky, a to na společný zpěv, práci s hlasem i péči o jeho kondici. Repertoár semináře, který potrvá do neděle, vychází převážně z duchovní hudby. A mariánské poutní místo Svatá hora u Příbrami si připomene 353. výročí posvěcení tamní baziliky na Nebevzetí Panny Marie. Vše svatou se začátkem v 17 hodin celebruje redemptorista páter Petr Beneš. Tolik z očekávaných událostí.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

stal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukážeš,

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V italském Rimini včera skončil 47. ročník mítingu pro přátelství mezi národy. V sobotu byl jeho čestným hostem papež Lev XIV. Na Proglasu jsme hovořili se zakladatelem festivalu Meeting Brno, teologem a sociologem Davidem Mackem, který se celé akce zúčastnil.
2: Tady načerpám jak energii, tak také nové krásné kontakty. Dá se trošku říct, že potom celý rok nedělám nic jiného, než že ty kontakty nějak rozvím, opečovávám. Snažím se ty vzácné osobnosti přivést k nám do Brna na meeting Brno. Letošní meeting Rimini má motto, které nás provází, a to jsou závěrečné verše z Dantovy božské komedie, kde se mluví o lásce, která hýbe sluncem a dalšími hvězdami. Tím hlavním tématem je láska. Je to svého druhu největší festival na světě. Obrovské výstaviště, obrovské haly, které jsou plné programů, plné setkání, výstav různých hudebních, filmových, divadelních produkcí. Možná, když otcové druhého vatikánského koncilu snili o tom, jak by měla vypadat role církve v současném světě, kdybych měl ukázat jedno místo, kde se to děje, kde se to dá zažít, tak je to právě tady. Zatím jedinou papežskou návštěvou tady v Rimini bylo hned při třetím ročníku, když jsem zavítal Jan Pavel II. Takže po 44 letech jel peš. On k nám měl asi 25-minutový proslov, který pořád se snažím nějak trávit. My na něm budeme pracovat minimálně několik měsíců, se mu věnovat, protože byl mimořádně hutný. Pro mě měl velkou roli jak pro člověka, který našel v církvi své místo v hnutí Communione Liberatione, společenství a osvobození, které to tady všechno pořádá. On nám kladl na srdce, aby naše setkání, naše formativní skupinky nebyly místem, kde se nějak uzavíráme před světem, ale abychom se tam naopak snažili zahlédnout, jaká v našem případě má být ta role ve světě. Těch momentů, že by promluvě bylo mnoho pro mě také jako jedno z organizátorů meetingu Brno, například jeho důraz na to, by nás převládalo milosrdenství, abychom ke druhým nepřistupovali jako k někomu, komu chceme způsobit nějaké násilí, být třeba jenom tím, že za každou cenu ho budeme o něčem přesvědčovat.
1: Informoval včera přímo z Rimini David Macek. V rozhovoru také přiblížil, jak se jeho zkušenosti z italského festivalu propisují do organizace meetingu Brno, který založil.
2: Co jsme zažili letos na jaře i přípravách meetingu Brno a potom o těch sudetoněmeckých letnicích, tak bylo tak silné, že mi přátelé tady ze severu Itálie mě ponoukli k tomu, abych o tom napsal právě také papežovi. Když jsem tak učinil a přišla zpátky odpověď, které oceňoval právě tu naši snahu mezi národy o uzdravování starých ran. Bylo to takové pohlazení, potvrzení na té naší cestě. To, co tady vždycky zaznívá, to, co zaznívalo i od něj, důraz na odpovědnost za celou Evropu. My se snažíme přistupovat i práci českými národními zájmy, protože i pořadatelé meetingu Brno jsme velmi rozmanitá skupina, zdaleka ne všichni křesťané. To, co nás spojuje, tak je vědomí, že máme vlastně co nabídnout jako Češi a Moravané a celé Evropě, v našem případě zejména tu praktickou zkušenost dotýkáním se starých ran.
1: Vyložil Proglasu teolog a sociolog David Macek v telefonickém rozhovoru ze závěrečného dne meetingu pro přátelství mezi národy v italském Rimini.

Dnes si připomínáme 65 let od železničního neštěstí u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku, při kterém 27. srpna 1961 zemřelo 19 lidí. Tragédii rekonstruuje nový dokumentární film Vlak 2607. Jeho tvůrci při natáčení porovnávali vzpomínky a tradované příběhy s dobovými policejními a vyšetřovacími spisy, fotografiemi a dalšími archivními materiály. Film popisuje průběh událostí, které vedly ke srážce uvolněných nákladních vozů s osobním vlakem. První projekce se uskuteční dnes večer ve Vrbně pod Pradědem. Tvůrci záměrně zvolili pro uvedení prostředí bývalého vlakového depa, které podle nich filmu poskytne autentickou atmosféru.

0: A se 7. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A teď je tu 7. hodina, ve čtvrtek 27. srpna začíná živé vysílání Ranního Plusu. V poslechu zvou Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A čím otevřeme naše vysílání, na co se chce zaměřit historicky první žena v čele Českých drah?
1: Kvůli čemu přestanou policisté uvádět v řadě případů psychická onemocnění pachatelů anebo hledaných osob?
2: A proč se Kurdové v Sýrii rozhodli rozpustit své vojenské jednotky a začlenit je do státních institucí?
1: To jsou témata první hodiny našeho pořadu. Zprávy dnes připravuje Martin Matějka.
4: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda a vrtulníky. Voda na různých místech strhla domy i mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. A celkový rozsah škod ale zatím není známý.
5: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou přešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Ruská armáda v noci opět udeřila na Ukrajinu drony a raketami. Kyjevem otřásly exploze. Podle tamních úřadů dopadly trosky bezpilotního letounu na dvůr obytného domu. Škody zatím nejsou jasné. Cílem ruských útoků byl i Krivý Rih na jihovýchodě země. Střely zasáhly průmyslový areál, 2 lidé jsou zranění, další 3 byli zraněni v Záporoží. U dunajského přístavního města Areny, které hraničí s Moldavskem a Rumunskem, poškodily trosky dronu civilní loď. Šéf americké tajné služby CIA John Radcliffe měl při své pondělní neohlášené návštěvě Moskvy a podle amerických médií vyřídit dvojí varování. Nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Íránu. S odvoláním na vlastní zdroje, o tom píšou deníky Politiku a Wall Street Journal.
6: Prezident Trump cestu potvrdil, ale její účel označil za jakousi rutinu. Odmítl, že by souvisela s NATO nebo Íránem. Podle televize CNN byla Radcliffeova cesta reakcí na měsíce trvající ruskou hybridní válku proti Evropě. Obavy navíc prohlubuje, že americký prezident opakovaně spochybňuje, jak pevně stojí Spojené státy za závazkem bránit spojence v NATO. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 i tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko ho tehdy nevyslechlo a o 3 měsíce později zaútočilo. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Dánské ozbrojené síly zařadili na seznam vojenských cílů jednu ze stanic amerického rádia Svobodná Evropa se sídlem v Praze, informovala o tom agentura AFP. Rádio Farda vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Iránské síly stanici obvinili ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Situaci sledují i pražští policisté, pokračuje jejich mluvčí Jan Daněk.
7: Informace ve veřejném prostoru vnímáme a dlouhodobě jsou některé budovy pod zvýšenou ochranou, ale z taktických důvodů nebudeme poskytovat bližší podrobnosti.
4: Na seznam vojenských cílů zařadil Teherán taky třeba stanice BBC Persian a Iran International.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Některé mateřské školy mají obavy z plánovaného slučování. Týkat se bude obcí, které zřizují víc školek. Od září začne stát evidovat počty dětí a žáků. Pokud školka nebude mít v následujících 3 letech alespoň jednou 180 dětí, musí se sloučit. V obcích se spojí nejčastěji se základní školou. Změnu prosadila předchozí vláda. Má přinést úspory nebo usnadnit sdílení zaměstnanců.
8: Přínosný to určitě nebude, protože mateřská škola má úplně jiné specifika než základní škola.
9: Upozorňuje ředitelka mateřinky v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku Stanislava Jelínková. Ředitelky tvrdí, že sloučením obce neušetří, protože základní školy budou muset na jejich agendu zvýšit úvazky. Výhrady ministerstvo školství vnímá, potvrzuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
10: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii.
9: Slučování by se podle dat rezortu mohlo týkat až 1700 školek. Alena Hesová, Český rozhlas.
4: Předseda Evropské rady Antonio Costa míří do Prahy na setkání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o přípravách nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034. A Costa tak pokračuje v sérii návštěv evropských lídrů, kterou zahájil v úterý.
11: Státy Evropské unie se nyní neshodují na celkové výši příštího rozpočtu ani na jeho struktuře. Česko patří ke skupině takzvaných přátel koheze. Prosazuje tak zachování dosavadního silného financování chudších regionů. Vláda se také staví rezervovaně k návrhu nových vlastních zdrojů evropského rozpočtu, jako jsou výnosy z emisních povolenek či takzvaného uhlíkového cla. Úřad vlády avizoval, že Babiš bude s Koštou jednat také o boji proti nelegální migraci či o možném budoucím rozšíření Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policisté už nebudou zveřejňovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu iniciovala Hana Potměšilová, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
12: Nejčastěji u člověka, který má nějakou diagnózu, dopustí se nějakého přestupku nebo trestného činu a ta jeho diagnóza ve veřejnosti vyvolává určitou obavu, tak často rovná se rovnítko kriminálník nebo někdo, kdo je společnosti nebezpečný, což je špatně.
4: Doporučení už policejní prezidium rozeslalo do všech krajů. A humpolečtí zastupitelé odvolali starostu Petra Machka z uskupení Humpolec GO. Jako hlavní důvod uvedli odpovědnost za chybné zpracování návrhu nového územního plánu. Právě kvůli němu ve středu zastupitelstvo mimořádně zasedalo. A pro odvolání starosty bylo 16 z 20 přítomných zastupitelů. Ve stejném počtu současně rozhodli i o ukončení projednávání nového návrhu územního plánu a v platnosti zůstane ten současný. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už se vytvořila nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru k omezení na 196. a pro kamiony je zdržení kolem 30 minut, osobní auta projedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 9 za Líbeznicemi směrem na Zdiby se v omezení stále projíždí kyvadlově. V obou směrech zatím zdržení do 10 minut a už se také zaplnil průjezd Líbeznicemi směrem na Prahu. Opatrně na Pražském okruhu směrem na letiště kousek před Lochkovským tunelem stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Je označeno světelnou šipkou a nákladní auta vybočují do prostředního pruhu, výrazněji se nezdržíte. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

španělské holčičky v hlubinách moravského krasu. V tichém odílu Riljetu Vindobona zkoušejí zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Závěrem generální audience ve Vatikánu včera papež Lev XIV. Pozdravil Poláky a duchovně se spojil s poutníky u Černé Madony na Jasné hoře v Częstochowie, oblíbeném poutním místě svého předchůdce Jana Pavla II. Zhromáždění v duchovním srdci Polska si právě připomínali 70. výročí jasnohorského zaslíbení národa, jednoho z klíčových momentů poválečné historie církve v zemi. Sepsal je intervenovaný polský primas kardinál Stefan Wyszyński a vložil do něj konkrétní program morální obnovy společnosti, poznamenané dramaty druhé světové války a komunistickým útlakem. Podle papeže Lva je aktuální i dnes a má se stát zdrojem inspirace k šíření spravedlnosti a bratrství.

0: moi, et encore moi.
1: Pátý ročník Mezinárodního festivalu Štetlfest s podtitulem Návraty pokračuje v Brně a okolí. Akce připomíná místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou historií města. Nabízí koncerty, divadlo, výstavy, přednášky i komentované procházky. Do Brna také přivádí potomky pěti významných židovských rodin. Plaček, Lev Bér, Furman, Kohn a Šťastny. Hovoří mluvčí pořádajícího Centra židovské kultury Štetl Kateřina Hefrová.
2: A nově se taky vydáme do Alexovic, Brněnce, Ivančic a Svitávky, protože to jsou právě místa, která se pojí s významnými brněnskými židovskými rodinami, které taky letos připomeneme. A samozřejmě je s těmito rodinami spojena taky velká část programu, ať už je to pokládání kamenů zmizelých, tak i komentované procházky, přednášky a besedy. Společně po více než 80 letech taky zasedneme k šabatové večeři, která je přístupná opravdu každému, kdo by chtěl tento svátek oslavit na vlastní kůži. A takovou třešinkou na dortu je slavnostní přejmenování ulice, která dodnes nese název Spálená a právě odkazuje k tomu tragickému osudu velké brněnské synagogy, tak ta ulice se opět vrátí ke svému původnímu názvu, a to U synagogy.
1: Říká o festivalu mluvčí Centra židovské kultury Štetl Kateřina Hefrová. Přesný program je k nalezení na webu štetl.cz. Akce potrvá do neděle.

0: Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu staré hudby Květnovské slavnosti startuje zítra v Krušných horách.
1: Za účasti českých a zahraničních umělců, specializujících se na dobové nástroje a historickou interpretaci. Všechny letošní koncerty se odehrají v Květnovském kostele navštívení Panny Marie od pátku do neděle. Více podrobností o programu najdete na stránkách Květnovských hudebních slavností.
0: Dodává naše spolupracovnice v kraji Olga Valentová.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31, čtvrtek 27. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je dnes památka ochránkyně křesťanských manželek a matek svaté Moniky, Alžířanky ze 4. století, matky svatého Augustina. Před 450 lety zemřel Tizián, italský malíř vrcholné benátské renesance. Připomínáme i 140. výročí narození Františkána pátera Jana Kapistrána Vyskočila, teologa, filozofa a historika, řádového představeného v Čechách a na Moravě, autora první soustavné biografie Anežky České. Na věčnosti je od roku 1956. 120 let nás dělí od narození polského lékaře Edmunda Antonyho Wojtyly, staršího bratra papeže Jana Pavla II. Zemřel v pouhých 26 letech na spálu, kterou se nakazil ve službě. 35. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu si dnes připomíná Moldavsko. Před 35 lety skončila pozemská pouť sportovní gymnastky s olympijským zlatem Olgy Šilhánové. Připomínáme i 6. výročí úmrtí spoluzakladatelky divadla Husa na provázku, režisérky a pedagožky Evy Tálské. 55. dnes slaví operní pěvkyně mezzosopranistka Edita Adlerová. 73 let se dožívá prezident diecézní charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii a koordinátor nemocniční duchovní služby monsignor Pavel Rousek, duchovní farnosti Chomutice u Hořic a hospicového občanského sdružení Duha Hořice. A podle občanského kalendáře slaví svátek Otakar. Toto jméno je německého původu a vykládá se jako majetek střežící. Tak všem Otakarům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Dnes nás čeká výrazné oteplení. Většinou bude polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvýše naměříme teploty mezi 24 a 29 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 20 stupňů a na Šumavě 24. Bude vát slabý, postupně mírný vítr z východních směrů, 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude místy slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujících minutách čeká ranní hudební kompas, konkrétně v 7:45 představíme si tam katalánskou jazzovou trumpetistku Albu Caretu. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny se v rámci pořadu Na stole je téma připomeneme rozhovor Aleny Rubášové s ředitelkou spolku Fakescape Terezou Kráčmarovou. V 10 hodin nás opět budou čekat zprávy Českého rozhlasu Plus, potom relace Rádia 7 Nejen chlebem v 10:15. Od 10:30 tradičně vonička pro milovníky dechovky a v 11:00 čtení na pokračování. Dnes naladíme 8. část knihy podepsána Charlotte autorky Sophie de Millenheim. Pro Proglas načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tady pozvánka pro vás. Teď si pustíme správnej směr od kapely Fast Food Orchestra.

0: Ode dneška do neděle se v Dolanech u Olomouce koná třetí ročník semináře pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Během 4 dnů se naučí, jak správně pracovat s hlasem, jak o něj pečovat nebo jak pomoci druhým zpívat lépe. Program nabídne lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Chybět nebude ani neformální setkávání. Zakladatelky projektu Markéty Doleželové jsme se ptali, co si účastníci ze semináře odnášejí.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné, skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál. Ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.

0: To byla Elka v písni Ledový a teď už ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Alba Careta je mladá trumpetistka z katalánského městečka Avignon. Letos v lednu vydala nové album Panical, které produkoval izraelský jazzový pianista Shai Maestro. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Pangea.

Vedle autorských skladeb, které převažují, zařadila trumpetistka Alba Careta na své nové album i několik nových verzí písní z katalánské tradice. Panikal je tím pádem jazzové album i autorčina silná osobní výpověď. Ukazuje, co všechno lze z vlastních kulturních kořenů vytvořit v jazyce současného jazzu s důrazem na melodii, energii a osobitost. Slovo panikal označuje v katalánštině určitý druh bodláku, rostlinu typickou pro katalánštinu. Její krása, odolnost a ostny se stávají metaforou celého alba. Poslechneme si ještě skladby Underwater a Panikal.

0: Poslouchali jsme katalánskou trumpetistku a skladatelku Albu Caretus Alba Panical. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat slovenské romské skupině Sendrejovci. Zítra ráno sáhneme po novém albu Zdeňka Vřešťála a odpoledne nás bude zajímat dánsko-turecká zpěvačka Hilal Kaya. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Blíží se 8. hodina a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Jiří Pehe.
2: Jsem hodin a ve čtvrtek 27. srpna je s vámi Ranní Plus. Dobrý poslech přejí Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
1: Tady je, na co se zaměříme, jak se staví vláda Andreje Babiše k možnosti omezení přímých evropských plateb pro farmy.
2: Maďarská státní média obnovila provoz, jak teď vypadá jejich vysílání.
1: A ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje startupový zákon, čím by měl zvýhodnit začínající firmy.
2: Zprávám se dnes věnuje Martin Matějka.
4: Blesková povodeň a sesuvy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí. Pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli Češi. Povodeň podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Katmandu vyslalo na místo záchranné týmy, policisty i armádu. Spojené státy poskytnou Nepálu humanitární pomoc v přepočtu za více než 10 milionů korun. A peníze půjdou na nouzové ubytování, vodu, sanitaci nebo podporu postižených obcí. Podporu slíbily také Evropská unie, Indie nebo týmy OSN. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit, mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespoň jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybní, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohlednit a to září.
5: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
4: Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze, informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice Radio Farda, které vysílá ze zahraničí do Iránu v perštině. Mluvčí iránských sil Adolf Azl Shekarchi obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanici BBC Persian a Iran International. Podle policie je budova pod zvýšenou ochranou dlouhodobě. Z bezpečnostních důvodů ale podrobnosti není možné sdělovat. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění na nové doméně, ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
6: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
4: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Případné vyjednávání o vstupu Islandu do Evropské unie by mohlo trvat 1 až 2 roky. Krátce před referendem, které má o pokračování rozhovorů rozhodnout, to v Záhřebu uvedla eurokomisařka pro rozšiřování unie Marta Kosová.
7: Vstup Islandu do Evropské unie podle eurokomisařky Kosové usnadňuje to, že ostrov už je součástí evropského hospodářského prostoru. Islandské referendum přitom označila za důležité pro celou 27, protože podle ní ukáže, zda je Evropská unie atraktivní volbou. Islanďané budou o pokračování přístupových rozhovorů s unií hlasovat v sobotu. Podle průzkumů velmi těsně vedou zastánci dalšího jednání. Jejich náskok se ale od června snižuje. Z Islandu Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro 2 muže obviněné z přípravy žářského útoku na továrnu na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jednoho mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
8: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
9: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
8: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie za první půlku letošního roku zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Policisté odhalili zhruba 2000 přestupků, to je skoro stejně jako za celý loňský rok. Řidiči porušují hlavně zákazy předjíždění na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně způsobuje dlouhé kolony. Právě tam je podle vedoucího Jihomoravské dopravní policie Lubomíra Sedláka předjíždění rizikové.
10: Snažíme se zaměřovat na respektování tohoto zákazu, který se negativně, potom jeho nedodržování ze strany řidičů nákladních vozidel, se negativně projevuje v samotné plynulosti a v důsledku toho i bezpečnosti provozu, především na dojezdu do těch kolon před uzavírkami.
4: Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu tisíců korun. Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Vítěze vyhlásíme společně se členy souboru za měsíc 27. září na oslavách začínající 60. sezóny divadla.
11: Karel Infeld Prácheňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
12: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Prácheňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
13: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
12: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už se vytvořila nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru a k omezení na 196. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, kamiony se zdrží déle. Na Pražském okruhu čekejte zdržení v obou směrech před sjezdem na Ořech. Z konce dálnice D5 a v opačném směru od Zbraslavy se zdržíte 15 až 20 minut. V Praze se popojíždí na okruhu a Štěrboholovské spojce před Průmyslovou. Od dálnice D11 je to na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 20 a na Šumavě bude 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

12 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 27. srpen 2026. Do zítřka jedná v Moskvě arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, neboli ministr zahraničí Vatikánu. Dnešek věnuje místní katolické komunitě. Promluví s duchovními a zasvěcenými osobami, bude sloužit mši svatou v katedrále Neposkvrněného početí Panny Marie a následně se setká s moskevským arcibiskupem a biskupy diecézí saratovské, novosibirské a irkutské. Seminář Hudba spojuje přivádí do Dolan u Olomouce zpěváky z různých koutů republiky. Program bude zaměřen především prakticky, a to na společný zpěv, práci s hlasem i péči o jeho kondici. Repertoár semináře, který potrvá do neděle, vychází převážně z duchovní hudby. Mariánské poutní místo Svatá hora u Příbrami se připomene 353. výročí posvěcení tamní baziliky na nebevzetí Panny Marie. Mše svatou se začátkem v 17 hodin celebruje redemptorista páter Petr Beneš. Pietní zhromáždění na Vítězném náměstí v Praze připomene slovenské národní povstání z roku 1944. Kde bydlí pražské jezulátko? Tak zní název dobrodružné cesty pro rodiny s dětmi v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Účastníci se společně vydají po stopách poutníků a návštěvníků, kteří za jezulátkem přicházejí z nejrůznějších koutů světa. Čekají je hádanky, úkoly, luštění a tvoření. V kostele Všech svatých v Plzni chystají poslední prázdninové chvály. Koncert ve Fulneku zazní v podání pedagogů Akademie hudebních umění v Gdaňsku. Sakrální skladby přednesou Jakub Borovčík, Robert Kačorovský a Patricius Lorek. 26. ročník festivalu Varhaní léto pokračuje koncertem v kostele svatého archanděla Michaela ve Vernéřovicích. Zahraje Lukáš Petrválský. A součástí Dvořákova festivalu bude varhanní koncert v kostele svaté Anežky na pražském Spořilově. Pavel Kohout zahraje Dvořákovou symfonii z Nového světa a Smetanovu Vltavu. Tolik z očekávaných událostí.

soustředit se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: pleť si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: U Vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se v sobotu uskuteční další bohoslužba. Toto poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů Proglasu představil páter Milan Palkovič ze spolku, který usiluje o jeho obnovu.
3: Doložitelná historie sahá do 17. století a vlastně Vřesová studánka byla taková jako nejstarší stavba vůbec na hřebenech Jeseníku. Jako poutní místo trvá dodnes, ale ta kaple, která tam byla postavená vzhledem k tomu, že tam je dost drsné počasí, tak ty stavby tam časem vždycky schátraly a bylo potřeba postavit novou. Tak ta nová kaple se postavila v roce 1926 a vyhořela po válce v roce 1946 po zásahu bleskem. A dodnes se ta stavba neobnovila z různých důvodů nám známých, ale snažíme se o to tu stavbu obnovit. Zůstala stát chata, která vlastně pak byla převedena, zestátněna a ta chata zanikala v roce 1988.
2: V současné době na místě stojí vodní kaplička. Kříž, který přestál požár v roce 1946 a od roku 2017 také kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu.
3: Plány zrají od toho, kdy tam měla stát kaple a k tomu horská chata, ve které by bylo i restaurační zařízení, tak jak to bylo dřív, ale postupně, vzhledem k tomu, že to je v chráněné krajinné oblasti, v současné době je ta studie toho místa nastavená tak, že tam bude v jedné poměrně skromné budově kaple i chata, a to na bývalém pozemku té chaty. A to místo, kde stávala ta kaple, tak zůstane v současnosti tak, jak je.
2: Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách a člen spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, zve na sobotní bohoslužbu. Ta začne ve 14.30.
3: Je to poděkování za prázdniny s prosbou o boží požehnání do dalšího školního roku. Někteří tam půjdou pěšky z Červenohorského sedla, poutníci. Někteří poutníci půjdeme 9 hodin, sejdeme na vlakovém nádraží v Koutech nad Desnou a půjdeme z údolí až nahoru. A hlavní pouť bude opět o 14:30 a to v sobotu 12. září. To bude hlavní pouť paní Marii Sedmibolest.

0: Denní centrum pro ženy bezdomová začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město včera v areálu diecézní Charity zahájilo stavbu. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní Charitou. Radní pro byty, dostupné a sociální bydlení Světlana Budková k tomu řekla.
1: My jsme zahájili stavbu nízkoprahového denního centra pro ženy, který se ocitli na ulici bezdomova. Oni tady získají nejen materiální pomoc a třeba hygienický servis, ale hlavně poradenství a bezpečný prostor, tak aby se mohli postupně vrátit zpátky do normálního života. My ženy jsou ohroženější skupinou na ulici, leckdy mají trauma z násilí a nemusí se vždy s muži cítit bezpečně.
0: Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova. Ženy tvoří přibližně pětinu z nich. Ženské bezdomovectví ale často není na první pohled vidět, protože ho ženy sami skrývají. Přespávají u známých, střídají místa pobytu nebo zůstávají v nebezpečném vztahu a o pomoc si často neřeknou. Řeknou, až když je situace velmi vážná. Mnoho z nich má zkušenost s domácím násilím, traumaty a zneužíváním.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Odbyla 9:30, je čtvrtek 27. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka ochránkyně křesťanských manželek a matek svaté Moniky, Alžířanky ze 4. století, matky svatého Augustína. Před 450 lety zemřel Tizián, italský malíř vrcholné benátské renesance. Připomínáme i 140. výročí narození františkána pátera Jana Kapistrána Vyskočila, teologa, filozofa a historika, řádového představeného v Čechách a na Moravě, autora první soustavné biografie Anežky České. Na věčnosti je od roku 1956. 120 let nás dělí od narození polského lékaře Edmunda Antonyho Wojtyly, staršího bratra papeže Jana Pavla II. Zemřel v pouhých 26 letech na spálu, kterou se nakazil ve službě. 35. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu se dnes připomíná Moldavsko. Před 35 lety skončila pozemská pouť sportovní gymnastky s olympijským zlatem Olgy Šilhánové. Připomínáme i 6. výročí úmrtí spoluzakladatelky divadla Husa na provázku, režisérky a pedagožky Evy Tálské. 55. dnes slaví operní pěvkyně mezzosopranistka Edita Adlerová. 73 let se dožívá prezident diecézní charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii a koordinátor nemocniční duchovní služby monsignor Pavel Rousek, duchovní farnosti Chomutice u Hořic a hospicového občanského sdružení Duha Hořice. A svátek slaví Otakar, jmenuje z němčiny a znamená majetek střežící. Nositelům tohoto jména tedy blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budeme kolem 20 stupňů a na Šumavě 24. Bude vát slabý, postupně mírný vítr z východních směrů, 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude místy slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme proudem písniček až do 9. hodiny. Tam nabídneme rozhovor s ředitelkou spolku Fakescape Terezou Kráčmarovou, který vedla Alena Rubášová. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. V 10.15 přebíráme relaci Rádia 7 Nejen chlebem. Od 10:30 se můžete těšit na Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin na čtení na pokračování. Tam otevřeme 8. část knihy Podepsána Charlotte autorky Sophie de Millenheim. Pro Proglas načetli Adriana Růžičková a Anežka Jakubcová. A teď nám bude hrát Krištof, bude to píseň Tramvaje.

0: Pouť rodin brněnské diecéze se chystá na tuto sobotu do Rajhradu. 22. ročník akce představila pro Glasu Veronika Vrzalová, koordinátorka pastoračních aktivit Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.
1: Letošní setkání se ponese v duchu roku svatého Františka a těšit se můžete na duchovní i doprovodný program, který společně zahájíme v 10.00 slavnostní mší s otcem biskupem Pavlem Konzbulem a od 11 hodin potom začne doprovodný program pro rodiny s dětmi a těšit se můžete na tvořivá i pohybová stanoviště, připravená je pro vás malování na obličej, komentované prohlídky, záchranné stanice pro dravé ptáky, divadlo Mikroteatro s představením Čerešničky a mnoho dalšího. A pro všechny rodiny chcete poděkovat za prázdniny, poprosit o požehnání do nového školního roku a užít si společný čas v krásném areálu benediktínského kláštera v Rajhradě.

0: To byl Jan Nedvěd mladší a příbuzní v písni Kapky deště. Farnost Mutěnice zve tuto neděli na benefiční jarmark, který přispěje na vybudování nové fary. Mimo prodej ručních výrobků i pochutin nabídne akce vystoupení místních souborů, dětí a muzikantů. Tamní duchovní správce páter Jiří Jeniš ve video pozvánce řekl.
1: My bychom chtěli tuto faru zbourat a postavit novou, aby lépe vyhovovala našim potřebám, naší farnosti a lidí, kteří žijí tady v okolí. Tak bych vás chtěl pozvat na náš jarmark, na podporu této fary. Těším se, že se tam uvidíme a bude tam spousta zajímavých věcí, více na webových stránkách a na Facebooku.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Se snídaní nespěchám, všechno sním, nic nenechám, sedím na své židli

0: Do českých kin dnes vstupuje film Osamělý vlk. 90-minutový snímek o osudech českého stíhacího esa v britském královském letectvu za druhé světové války Josefa Františka se poprvé promítal před týdnem v Prostějově, kde slavný pilot absolvoval vojenskou leteckou školu. Hlavní roli stvárnil 29-letý herec Tadeáš Moravec. Matku hrdiny jeho vlastní maminka. V úloze dalšího legendárního pilota Františka Fajtla se představí Josef Trojan. Prezident Petr Pavel při slavnostní premiéře v úterý v Praze ocenil úlohu československých letců v bitvě o Británii. Čím jeho oslovilo dokudrama režiséra a scenáristy Ondřeje Veberky?
1: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
0: Josef František jen v poslední fázi bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. V říjnu v pouhých 26 letech zahynul, když jeho stroj havaroval při návratu z hlídkového letu.

Kousek země neoplýval mlékem, medem, masem, a tudíž ještě ničeho nebylo lze nabít. Pak počaly reagovat mně neznámý látky, moře začalo ustupovat, představte si ráno. Kdy pustá zem se zelenala úplně prvním listem, dejme tomu přesličkou, i o ní bylo psáno. Tak nějak začal novej systém.

zřejmě sám všemocný tlesk. Neb tehdy narodil se člověk, tedy mezi námi spíš v opice, však tak to bylo dáno. A začalo další nový ráno. Ten, dejme tomu, člověk začal hned z kraje mít svý potřeby, ačkoliv neměl vlastně nic a sám po dechu sotva lapal. A když se nadech trochu víc, hned do plic dostal zápal a ohřál se jen tehdy, když slunce bylo na nebi. V té době bylo naštěstí podobných tvorů víc.

Dneska se žije století atomu elektřiny a meče se dělají trochu jiný. Smrtící plyny, podivný stíny, zbabělí činy. Zdá se, že všechno to bylo dáno, abychom čekali, co přinese ráno. Jen člověk to dovede bejt sám sobě k smíchu a sám sobě k pláči a sám sobě k vzteku. A ve chvíli, kdy tuhle vlastnost ztratí, jak už to v budoucnu stojí psáno, budeme zbytečně vzpět.

35. výročí nezávislosti Ukrajiny připomněl bohoslužbou také ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I., formálně hlava světového pravoslaví. Vedl ji v istanbulském kostele svatého Mikuláše, který je duchovním centrem ukrajinsky mluvící pravoslavné komunity ve městě. Ukrajinský lid patriarcha znovu ujistil o solidaritě. Vzdal hold těm, kteří po generace zachovávají víru a tradice. Soustrast a modlitby adresoval všem, které probíhající válka připravila o život, které zranila, vyhnala z domova, oddělila od rodiny. Zvláštní pozornost věnoval ukrajinským válečným zajatcům a jejich nejbližším a dětem uneseným Ruskem. Prohlásil: nejste zapomenuti. A ani ti, na které čekáte, nejsou zapomenuti. Křesťanská solidarita podle něj znamená nenechat nikoho v utrpení samotného. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásila Ukrajina v roce jeho zvolení do čela konstantinopolského patriarchátu v roce 1991, připomněl Bartoloměj I. a odkázal na svou návštěvu Kyjeva v srpnu 2021 u příležitosti 30. výročí události. Tehdy spolu s hlavou ukrajinské pravoslavné církve, metropolitou Epifaniem, sloužil božskou liturgii v katedrále svaté Sofie a uctil padlé obránce Ukrajiny a oběti hladomoru v zemi. Doufá, že do hlavního města Ukrajiny se vrátí po skončení války. Křesťanská naděje neznamená věřit, že se okolnosti automaticky zlepší, ale spíše důvěřovat, že utrpení a smrt nemají poslední slovo, vyložil patriarcha. Nevíme, jak dlouho potrvá noc, ale jsme si jisti, že s Boží milostí přijde ráno.

0: Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, tentokrát s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape, která převzala v pátek 28. února v chorvatském Záhřebu ocenění Voices Awards 2025 za činnost v oblasti mediální gramotnosti. V kategorii Multiplikátoři mediální gramotnosti se stala první laureátkou této ceny z České republiky. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A mohla byste zkusit, prosím, na úvod v krátkosti představit spolek Fakescape, čím se zabývá?
1: Tak spolek Fakescape se zabývá mediálním vzděláváním a kyberbezpečností. Naše hlavní témata vlastně spočívají v tom, že učíme, jak pracovat s médií, jak si vyhledávat informace, nebo obecně, jak se bezpečně pohybovat v online prostoru, s tím, že se snažíme využívat různé interaktivní metody a hry, které si sami vyvíjíme.
0: A jak vlastně spolek vznikl? Za jakých okolností? Co byl třeba prvotní impuls?
1: Tak to si pamatuju úplně přesně. To se posuneme vlastně asi 6 let zpátky, když jsem ještě byla v prváku na vysoké tady v Brně na Masarykově univerzitě. A spolu s dalšími lidmi jsme se přihlásili na výzvu katedry politologie, která nabízela možnost zapojit se do mezinárodní soutěže. A s tím, že jsme měli vymyslet právě nějaké řešení, jak bojovat proti dezinformacím. Tak jsme se přihlásili, sešla se nás parta 6 lidí a společně jsme potom pracovali na takové jako únikovce, kterou jsme chtěli tohle téma teda řešit a potom jsme začali jezdit na školy, všechno v rámci té soutěže, jenomže nás to začalo hodně bavit. Zároveň jsme v té soutěži byli druzí, jeli jsme i prezentovat ten náš projekt vlastně do Washingtonu a tím, že tam byla tady ta motivace nebo tady to jako ocenění, tak jsme v tom pak chtěli pokračovat dál, i když už to nebyl teda ten předmět a i když už to bylo na naše vlastní triko, tak jsme v tom pokračovali.
0: Takže jste tedy založili spolek?
1: Ano, ano, vlastně nejdřív jsme jenom vytvořili tu hru v rámci předmětu a oficiálně jsme pak na jaře založili ještě i spolek, abychom mohli fungovat se vším všudy.
0: To znamená, byli jste všichni ještě studenti, anebo tam byl třeba někdo z vyučujících, kdo se na tom podílel?
1: Jo, tak ze začátku nás právě mentorovali 2 vyučující, a to Petra Mlejnková a Miloš Gregor, kteří nám v začátcích pomáhali se trošičku rozjet, směřovali nás nějakým smysluplným směrem, aby to celé fungovalo a vlastně nám věnovali v začátcích spoustu času, vždycky po škole se s náma potkávali, ale jinak jsme všechno byli studenti, buď to na bakaláři v mým případě, a nebo i nějací jako magisterští studenti, 2 jsme tam vlastně měli.
0: A ten tým lidí, kteří tedy patří do spolku Fakescape, se nějakým způsobem proměňoval v čase, nebo jste stále ještě ta studentská skupina z Masarykovy univerzity?
1: No to se právě postupně výrazně změnilo, že jsme začínali právě jako studenti s tím, že jsme jezdili s jedním naším workshopem po školách, pak se na to ale začalo nabalovat spoustu dalších spoluprácí, nový workshopy a to už jsme se rozhodli, že určitě nezvládáme sami, takže jsme postupně ten tým začali rozšiřovat. Někteří vlastně z kolegů potom už třeba si zvolili jinou kariéru, takže nám teď třeba sem tam s něčím pomůžou, co se týče toho jejich současného oboru, ale jinak jsme se hodně proměnili a myslím si, že už zhruba od covidu jsme se snažili fungovat jako nějak víc profesionálně, aby jsme byli schopni dlouhodobě zajišťovat vlastně to, co děláme.
0: A z jakých myšlenek jste vycházeli? Navazovali jste třeba, dejme tomu, na Jeden svět na školách, jako vzdělávací program organizace Člověk v tísni, anebo třeba na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení?
1: No my jsme si asi našli nějakou vlastní cestu, protože v tu dobu to upřímně pro nás, pro všechny bylo nové téma. Takže jsme si udělali nějakou základní analýzu toho, co už funguje nebo co dělají jiní, ale snažili jsme se vymyslet vlastně něco úplně svého, proto jsme šli i tou cestou té, řekněme, únikovky nebo únikovkou inspirované hry. A takže jsme spíš jako sledovali, co už je a snažili jsme se vlastně vymyslet něco trošičku jiného.
0: No a čím jste prakticky teda začali uskutečňovat svou vizi? Říkala jste, že úniková hra měla teda úspěch, tady ta únikovka, pořád ještě ji vlastně těm školám dodáváte takzvaně?
1: Tak začínali jsme s hrou, která se jmenuje Zachraňte prázdniny a je to právě taková na únikové hře založená hra, která se dá odehrát v podstatě v kterékoliv školní třídě. Máme proto takové tištěné materiály, se kterými vždycky na tu školu přijedeme. A začínali jsme vlastně s tím, že jsme si říkali, že to zkusíme, jestli o to vůbec bude někde zájem. S tím, že ten zájem byl vlastně hodně velký. I to byl důvod, proč jsme v tom chtěli dál pokračovat. A teď ročně většinou navštívíme tak přes 100 škol vlastně po celé České republice a zároveň na Slovensku. Ta hra se od těch začátků samozřejmě proměnila, protože se změnila jak ta nějaká aktuálnější témata, tak i některé formulace. V podstatě, když se tam třeba pracuje s textem, tak se mohlo někdy stát, že některé formulace byly potřeba prostě vyladit, upravit s časem. Takže teďka máme nějakou verzi, se kterou navštěvujeme školy, ale není to jenom o té hře, my tam pak máme i takovou reflexi, kde už si ukazujeme vlastně konkrétní příklady, jak, co se vlastně ti žáci měli naučit. Takže to pak aktualizujeme samozřejmě pravidelně podle toho, co se zrovna děje.
0: A tento workshop nebo únikovka Zachraňte prázdniny byl teda myšlen pro střední školy anebo pro všechny typy škol?
1: Jo, tak primárně pro střední školy. My jsme vlastně vycházeli z toho, že jsme všichni byli čerstvě na vysoké škole, takže jsme chtěli začít skupinou, ke které máme hodně blízko, aby jsme i my sami vlastně dokázali posoudit, jestli by to pro nás bylo zajímavé. A takže jsme začínali se středními školami a gymnázii, až postupně se na to nabalili workshopy pro další skupiny.
0: A mohla byste třeba konkrétněji popsat, protože posluchači si možná úplně pod tím pojmem úniková hra třeba nepředstaví něco konkrétního. Mohla byste popsat blíže?
1: Jo, tak my na začátku rozdělíme žáky do skupin a uvedeme je do děje. Řekneme jim, že každá skupinka je jedna redakce novin, že je rok 2028 a je těsně před prezidentskými volbami. No a potom jim řekneme, že teď se zrovna nacházíme na takovém večírku pro novináře, oni se dobře baví, jenomže najednou vypadne proud. A oni se vlastně pokouší najít někoho, kdo by jim tu situaci pomohl vyřešit, ale vidí, že na zemi leží telefon a že tam volá nějaké neznámé číslo. Tak se rozhodnou, protože jsou zvědaví, že to zvednou a vlastně volají nějaký tajný informátor, který jim říká, že jeden z těch kandidátů na prezidenta by chtěl zrušit prázdniny a že jim jako nemůže říct, kdo to je, ale že jim pošle indicie. No a v ten moment my je vlastně uvedeme do děje, máme rozdělené do těch skupin a potom máme pro ně připravené 4 úkoly. Jsou to vždycky tak jako tištěné pracovní listy a oni v nich postupně si trénují nebo prověřují různé dovednosti. Na začátku pracují s textem, takže dostanou programy těch jednotlivých kandidátů a porovnávají spolu třeba s ústavou nebo s listinou, jestli ty věci ti lidé reálně můžou splnit, pokud by byli zvoleni. Pak je tam úkol zaměřený víc na obrázky, třeba jako na sociální sítě Instagram a podobně, kde se zase dívají, jestli s tím obrázkem není něco špatně, případně jestli třeba ten kontext, který je k tomu dopsaný, není úplně mimo. Pak pracují v dalším úkole s tím, že ověřují výroky. My jim tam řekne, že ty kandidáti byli v prezidentské televizní debatě a vybrali jsme od každého jeden výrok a oni musí jít na internet a vlastně ověřit si, který z těch výroků je nepravdivý, aby se zase posunuli v té hře. No a úplně v posledním úkolu, tak tam se věnují novinovým titulkům a clickbaitům, hatebaitům, ragebaitům, ať už vlastně ten termín zvolíme jakýkoliv, tak nám jde o to jim ukázat, že tady ty útržkovité texty ne vždycky jako vyjadřují úplně pravdu a nebo nejsou vždycky úplně korektní, takže zase pomocí internetu se snaží ověřit, co vlastně není pravda. A jsou to výroky typu, jestli v roce, nevím, 2020 byla nějaká míra nezaměstnanosti a oni se vlastně musí podívat, jestli ano nebo ne. No a potom, co všechno dokončí, tak se přesunou na takovou mobilní aplikaci webovou, kde zadejí vlastně všechny výsledky, co jim v průběhu hry vyšly. A když to mají správně, tak se jim spustí video, kde teda vidí, že dopadly toho kandidáta a že jako uspěli. Takže takhle zhruba probíhá prvních 40 minut toho workshopu přibližně a druhá část, protože tady jsou všechno jako smyšlení lidé, smyšlené situace, tak v té druhé části jim ukazujem už konkrétní příběhy nebo příklady z reálného života.
0: A pak tedy na závěr probíhá i nějaká reflexe.
1: Jo, právě, že my se snažíme tu reflexi vést hodně jako diskuzním formátem, takže si postupně nejdřív projdeme všechny ty úkoly a bavíme se o tom, co tam mohlo být tedy špatně a většinou se snažíme, aby s námi ti studenti komunikovali, aby nám to řekli a potom jim ukážeme nějaký jako reálný příklad toho, co kdy se takovýhle nějaký kiks, řekněme, jako reálně stal.
0: A toho workshopu tedy, nebo té unikovky, se standardně zúčastňuje i vyučující, který v té třídě třeba má mediální výchovu?
1: Může, ale většinou záleží na tom, jaký má ten člověk program, že někdy s velkým nadšením si to chce vyzkoušet, někdy ale potřebuje dělat třeba přípravy, nebo tam ani jako se mu nehodí být tomu člověku, takže hodně záleží, může se zapojit, ale není to nutné a většinou teda ti učitelé volí, že ty dvě hodinky vlastně využijí třeba k něčemu, co si potřebují pro jako vyřešit.
0: Aha, tak k tomu se určitě ještě dostaneme v našem rozhovoru. Já bych možná ještě zůstala právě u těch jednotlivých únikových.

0: Ale ten příběh je jiný. V podstatě oni se tam dozvídají, že ve městě se objevil virus a ten virus dělá z lidí nemyslící bytosti. My jsme právě nazvali dezinfombies, jako dezinformační zombíci.
1: Ano.
0: A to jsou lidi, kteří věří všemu, co jim řeknete a kriticky nad tím nepřemýšlí a rovnou ty informace přejímají. No a aby oni vlastně to město zachránili, tak musí najít vakcínu, která teda jako celý ten problém vyřeší. Tady musím jenom říct, že jsme to vytvořili ještě před covidem, takže tam
1: to
0: není jako...
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste se inspirovali.
0: Takže my jsme bohužel, mám pocit, předpověděli covid tím naším příběhem, protože se tam taky hledá ta vakcína. A teda jako většinou, nebo vždycky bych řekla, že úspěšně teda ten příběh dokážou zakončit, zase jdou na takový web, tam vyplní nějaké své správné odpovědi a opět se jako dozví, kde se skrývá ta vakcína.
1: Tak ještě bych se určitě moc ráda dostala k dalším vašim projektům, jako je třeba karetní hra Nekrm kachnu. Za tu jste dostali i ocenění, také se k tomu určitě dostaneme. Tak možná ještě toto, jestli byste mohla popsat, a pak samozřejmě těch workshopů a dalších věcí je velké množství. Takže teďka Nekrm kachnu.
0: Já bych řekla, že to je taková moje srdcovka, protože jsem nad tím taky strávila spoustu času a zároveň je to první karetní hra, na které jsem měla možnost takhle pracovat. A Nekrm kachnu je hra, která učí mediální gramotnost pomocí takových jako rozličných úkolů, řekněme. A je rozdělená na dvě části. V první části každý sám za sebe se stává novinářem a máme kupičku karet, my tomu říkáme minihry, a jsou tam různé jako disciplíny, se kterými se novináři běžně setkávají. Je tam novinový titulek, rozhovor, datová žurnalistika a tisková konference. Každá ta kartička funguje na nějakém principu. Ti hráči hrají všichni společně, plní nějaký ten úkol, co na té kartičce zrovna je. No a ten, kdo zrovna uspěje, tak může za své médium vydat článek. My jsme si pro ně ty články už připravili a než ten článek ta osoba vydá, tak si ho vlastně musí prohlédnout a zamyslet se, jestli tam není něco špatně. Můžou tam být pravopisné chyby, faktické chyby, nebo třeba názor autora ve zpravodajství, což je vlastně nežádoucí. A pak ten člověk vlastně vyhodnotí, jestli by takový článek mohl vydat, nebo jestli by ho musel upravit. No a tím, že se nad tím takhle hezky zamyslí, tak pokud to má správně, tak tedy získává jakoby bod tím, že vydává buď to článek, který je v pořádku, nebo článek, který uvedl na pravou míru a vlastně ho nějakým způsobem upravil. Celá ta hra ale spočívá v tom, že nejenom, že vyhraje ten, který nazbírá první nějaký určitý počet článků, zároveň tam proti něm hraje deník Kachna, což je takové médium, které vychází z toho, že se říká vlastně novinářská kachna, nějaké nepravdivé informaci, která se rozšířila v médiích. No a ten deník kachna v případě, že vlastně ti hráči udělají nějakou chybu v průběhu hry, tak ho jakoby nakrmí a ten deník kachna vydá nějaký jako nepravdivý článek. Pokud jich vydá víc než hráči v nějaký moment, tak potom jako celá seriózní žurnalistika prohrála a vítězí právě tady ten deník kachna.
1: Tak to zní hodně dobře. Byla jste vy ta, která vlastně viděla i tu zpětnou vazbu těch dětí, nebo byla jste přítomna, když děti hrály tady tu karetní hru a můžete třeba říct, jestli bylo u nich vidět opravdu velké nadšení, ponoření do té hry?
0: Jo, tak tam největší komplikace byla to, že když jsme ji začínali tu hru vyvíjet, tak začal covid. Takže my jsme hodně dlouho nemohli testovat ve větších skupinách, tím se nám to trošičku komplikovalo, takže jsme testovali třeba v rámci rodin, jako s dětma a tak, tak to byly takový naši poradci, bych řekla. Ale potom, co ta hra vyšla, tak, nebo i předtím, než vyšla, tak už byla možnost to sem tam jako někde otestovat. Potom, co už je teď venku a bereme ji na různé akce, tak je vidět, že ty děti to baví, je to jako zpestření. Zároveň ty úkoly jsou tam dost často odstupňované, že buď to je to pro mladší děti, a nebo je na stejné kartě vlastně těžší varianta. Aby si to případně spolu mohli zároveň zahrát dospělí s dětmi, tak je tam i nějaká jako obtížnost nastavitelná. A my tu hru třeba dost často bereme, když jsme i na různých festivalech nebo na různých akcích pro veřejnost, tak ty jednotlivé minihry vlastně hrozně hezky fungují i sami o sobě. Třeba ten rozhovor je v podstatě o tom, že je tam vždycky nějaká otázka a ten hráč se rozhodne, jestli na ní odpoví pravdu.

0: nebo ne. Mm-hmm. No a potom zbylí hráči vlastně hádají pomocí doplňujících otázek, jestli teda to ta pravda je nebo není. Jsou tam ale otázky, díky kterým se vlastně i mezi sebou ti hráči zase o sobě něco dozví. Jsou tam buď to věci typu, jaká je tvoje nejoblíbenější pizza, ale zároveň jaký máš nejradši podcast. Takže jak z té mediálky, tak něco víc jako odlehčeného, tak to nám funguje hezky vlastně i jako takhle na akcích pro veřejnost a podobně.
1: A na vašich stránkách fakescape.cz nabízíte workshopy a tedy ty karetní hry, tedy školám a dalším institucím. Kdo projevuje největší zájem o vaše workshopy? Jsou to třeba právě školy, anebo třeba spíš, já nevím, komunitní centra, firmy, úřady?
0: Mm-hmm. Jo, tak my primárně teď jezdíme hlavně na školy, ale ne vždycky ta poptávka přijde přímo od škol. Zároveň dost často spolupracujeme třeba s místními akčními skupinami nebo s různými jako spolky regionálními, které třeba to zprostředkují více školám zároveň. A potom docela často jsou to i knihovny. Kdyby mu to v prostorách té knihovny uděláme workshop pro školu, která si to tam přijde vlastně vyzkoušet, a nebo máme vyloženě workshopy pro seniory, které probíhají primárně vlastně v knihovnách. Takže není to jenom jeden zdroj, ale vlastně jsme schopni se domluvit v podstatě s kýmkoliv. Občas třeba i nějaká firma nebo nějaký rodič se rozhodne, že by to chtěl vlastně zprostředkovat škole, kde třeba mají jako své děti, mm-hmm. tak a potom i tohle se dá vymyslet určitě.
1: Takže jde o takové prolínání často.
0: Jo, jo, jo. Mm-hmm.
1: Tak a ten nejnovější workshop ověřování informací hrou, mm-hmm. ten je speciálně určený pro seniory, a nebo se můžou zúčastnit všichni?
0: Takhle, může se zúčastnit samozřejmě kdokoliv, ale je to doporučené hlavně pro seniory, zejména protože je to dost uspůsobené i nějakým potřebám, které jsme zase zjišťovali v tom vývoji. Ať už je to prostě to, že je tam třeba větší písmo, nebo to tempo toho workshopu je celkově takové jako pomalejší. Zjistili jsme třeba, když jsme vyvíjeli ten workshop, že úplně nefunguje taková ta jako soutěživost, že dost často si vlastně seniori spíš chtějí jako přijít sednout si, popovídat si u toho a do toho teda jako řešit nějaké ty úlohy. Ale v těch školách tam máme prostě omezený čas a většinou ty děti mezi sebou i nějak jako chtějí přece jenom trošičku soupeřit. Takže je to dost designované na to, aby to odpovídalo těm potřebám jako nejstarší populace hlavně.
1: A to jste tedy vlastně vyvíjeli sami v rámci vašeho spolku, anebo třeba vám s tím ještě někdo poradil, jak třeba jednat se seniory a jakým způsobem přizpůsobit jim na míru ten workshop?
0: My jsme úplně ze začátku konzultovali hodně třeba s Transitions nebo s Elpidou, protože ti mají zkušenost jako dlouhodobou s prací se seniory a zároveň naše kolegyně Lucka Čejková, tak ta už zkušenosti se školením seniorů taky měla, takže se to tak všechno nějak prolnulo a na tom vlastně celá ta hra začala, že jsme tedy se spojili tak nějak jako víc hlav dohromady. A potom my v rámci té hry využíváme i takovou jako metodu 5 otázek, která zase jako už je oskoušená i z jiných workshopů a nám vlastně v té spolupráci dávala smysl, abychom ji tam využívali, protože to hrozně hezky vlastně zhrnuje to, co se ti seniori mají naučit. Jsou to vlastně otázky, které se pojí s obsahem té hry a vlastně zpětně reflektují, od koho byly nějaké informace, které v rámci hry dostali a případně jako kdy se ty informace objevily. Zkrátka taková jako reflexe toho, jestli je to kvalitně zpravodajsky pojaté nebo jestli tam jsou nějaké jako chyby. A na základě toho zase ukazujeme reálné příklady z reálného života.
1: A máte už i od těch seniorů zpětnou vazbu? Vidíte třeba, že je to pro ně přínosné, že se u toho dobře baví?
0: My už ten projekt máme teď rozběhnutý víceméně rok a půl třeba, takže proběhly workshopy už v desítkách knihoven, zase po celé České republice. Teď teda snad vznikne i slovenská verze, takže na to se určitě těšíme. A ta zpětná vazba je hrozně milá. My si vlastně po každém tom workshopu i oni vyloženě říkáme, takže z té zpětné vazby víme, že je to dost často pro ně i jako příjemně strávený čas, že se přece jenom jako něco nového dozví většinou jim právě přijde i příjemné to, že tam přijde někdo mladý, s kým oni si o tom tématu vlastně můžou popovídat, kdo jim věnuje ten čas, ten prostor, tu energii. Takže jsou to většinou taková jako milá setkání. Zároveň je potřeba říct, že tam často chodí lidé, kteří už se o to téma trošičku aspoň zajímají, ale někdy nám tam jako přijdou lidi, kteří pravidelně třeba každý čtvrtek chodí na akci knihovny a vlastně ani vůbec netuší, jako co je čeká, ale jsou zvyklí chodit, tak teda přijdou znova a pak jsou třeba i milé překvapení.
1: Mně to přijde právě úplně skvělé vlastně spojit nějakou akci s tím, že seniorům přinesete v určitém smyslu jakoby oživení do nějakého jejich možná stereotypu, který prožívají nebo mohou prožívat třeba v nějakých i domovech důchodců podobně, takže.
0: Jo, a my jsme si teda hlavně, aby jsme ten stereotyp rozbili úplně, tak přestože se hry často spojují jako s dětmi a že to je přece něco, co hrají spíš mladší generace, tak jsme si říkali, že vlastně nějaká ta gamifikace, ať už to vyslovíme jakoli, tak že může být zajímavá vlastně pro jakoukoliv generaci, že i dospělí lidé si přece rádi hrají, takže proto jsme šli i tou cestou, že zase první část toho workshopu je hra. A potom až přichází nějaká ta povídací prezentace a nějaká diskuze. Čili začínáme prostě příběhem a v tom příběhu se tentokrát vydáváme na dovolenou do Chorvatska autobusem. Spoustu věcí se ale pokazí a vlastně ti hráči si musí teď rychle zvolit nějaké nové možnosti, třeba ubytování a podobně. Takže je to určitě také zpestření i tím, že to jako není jenom běžná přednáška.
1: Ve studiu Benjamin na Radiu Proglas si povídáme s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape. Než budeme v rozhovoru pokračovat, tak si pustíme písničku.

0: Ve studiu Benjamín na Radiu Proglas se mnou sedí Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Paní ředitelko, vaší vizí vašeho spolku je, cituji, sebevědomá a informovaná společnost, která je odolná vůči falešnému, manipulativnímu a nebezpečnému obsahu. Máte dojem, že jako společnost nejsme dost odolní?
1: Neřekla bych úplně, že nejsme dost odolní, ale rozhodně je pořád co zlepšovat. Hlavně si musíme uvědomit, že současná doba se strašně rychle mění. Mění se třeba i to, jak se pohybujeme v online prostoru, jaké nástroje používáme. A s tím se mění samozřejmě i strategie, ať už lidí, kteří chtějí šířit nějaké falešné informace, nebo v případě třeba té kyberbezpečnosti i nějaké jako podvody, které neustále vlastně se zdokonalují, jsou čím dál více přesvědčivé. Čili ta odolnost není něco, co jednou jako dosáhneme a už to máme. Obzvlášť tady v tom informačním prostředí je potřeba neustále zlepšovat naše schopnosti. Takže i já vlastně, i pro mě to platí, že já se neustále musím vzdělávat, abych byla schopná v tomhle světě nějak odolně, řekněme, se pohybovat.
0: A proč vlastně podle vašeho názoru tak často dezinformacím podléháme?
1: Tak oni dost často právě krásně cílí na nějaké naše slabiny. To znamená, že mohou vlastně přinášet třeba velmi zajímavá témata, která v nás vyvolávají nějaké emoce. A dost často my takovou informaci ani nerozšíříme proto, že bychom chtěli dál vlastně někoho napálit nebo manipulovat, ale prostě nás to v tu chvíli ani nenapadne, že by to mohla být nepravda. Ale vyvíjí to na nás třeba nějaký apel. Cítíme se v ohrožení, cítíme se znechuceně, bojíme se. Třeba jenom chceme někoho dalšího varovat. Případně to může být i nějaký právě jako zábavný obsah, který zase sdílíme, protože na něm nevnímáme nic jako závadného. A tak to nasdílíme dalším lidem a vlastně nás ani nenapadne si takovou věc ověřit. Takže dost často to fakt souvisí jenom s tím, že ty dezinformace nebo tady ty falešné zprávy prostě vědí, že některé věci na nás jako na lidi fungují, že nás přitahují různé skandály, že obecně náš mozek přitahují i různé konspirace a vlastně nás baví zjišťovat, jestli je něco skrytého, co my třeba jako nevíme. Takže je to spoustu tady těch jednotlivých věcí, které když se spojí, tak to potom hrozně dobře funguje. Co třeba ještě dezinformace taky způsobují, je to, že se jí v jeden moment vyrojí tolik, může být nějaká jedna situace a okolo ní se objeví 10 různých možných vysvětlení, z nichž ani jedno není pravdivé. No a my jako lidé potom se objevíme v takovém informačním chaosu, že si řekneme, že radši vlastně nebudeme věřit ničemu, včetně ale už i nějakých oficiálních ověřených informací. I to je nějakým způsobem to, co pak ty dezinformace můžou způsobit a v čem jako bývají úspěšné.
0: A co byste poradila tedy, jaká je strategie k úspěšnému ověření si nějakých informací?
1: Tak zaprvé, vlastně, když to tak řeknu, tak se uvědomit, že si zkrátka nemůžeme ověřit všechno, že v těch informací je tolik, že to není možné a nebýt v tom na sebe tolik tvrdí, že si neověřujeme každou jednu informaci, ale pokud už je to něco, co nás zaujme, o čem třeba chceme říct někomu dalšímu nebo to s někým nazdílet, případně se podle toho řídit, tak už je potom dobré si takovou informaci ověřit, jít se podívat na další zdroje, jestli se o tom píše někde v nějakých médiích nebo jestli existují nějaké oficiální statistiky. Ale přistupovala bych k tomu hodně prostě v momentu, kdy vím, že tu informaci asi nějak potřebuji využít nebo že je pro mě nějakým způsobem důležitá. Zkrátka přesně nespadat do toho, že teď už není pravda nic, musím si všechno ověřit a nebo radši nevěřit ničemu, protože to je pak takový začarovaný kruh, ze kterého se těžko vystupuje.
0: Je nějaká část společnosti více ohrožena dezinformacemi než jiná?
1: Já nevím, jestli úplně víc, ale spíš se asi budou měnit ty způsoby. To znamená, u seniorů my můžeme prostě sledovat, že ty strategie jsou úplně jiné než třeba u mojí generace. To znamená, seniori budou mnohem víc ohroženi třeba řetězovými maily, protože jim nějaká kamarádka přepošle e-mail, který vypadá velmi urgentně a oni to nebudou spochybňovat, protože jim to přeci poslala kamarádka, čili ta by jim nelhala. Takže tam může ta strategie vypadat jinak a může být mnohem úspěšnější, zatímco u mé generace asi obecně, jako když uvidíme řetězový e-mail, tak pokud už se ho vůbec otevřeme, tak tomu spíš asi věřit nebudem. Ale zároveň bych netvrdila, že třeba mladší generace je nutně odolnější jenom proto, že víc třeba umí s digitálními technologiemi. S tím se zase asi pojí to, že pak na tom internetu trávíme víc času a dostávají se k nám ty informace zase úplně jinými kanály. A typicky jako u generace Z to bude třeba Instagram, TikTok. A i když si jako může ta generace myslet, že je přeci odolná, že by to rozeznala, tak dost často pak nasdílí něco, co si vůbec neověřili a co prostě pravda opravdu není.
0: A problém spatřujete v tomto ohledu spíše na straně českého vzdělávání, jeho třeba nedostatečnosti, a nebo jsou spíše viny právě ty sociální sítě a ti, kteří je provozují a vlastní?
1: On to zase bude mix. Za prvé, co se týče vzdělávání, tak my do teď jsme měli mediální vzdělávání nebo mediální výchovu součástí RVP pro základní školy.
0: Měli teď, bychom říct tedy rámcového vzdělávacího programu.
1: Ano. Ale to se teď bohužel vlastně bude měnit, čili mediální výchova už se stává jenom pod tématem jiného průřezového tématu. A tam si myslím, že jako můžeme pak do budoucna očekávat nějaký jako propad, protože to téma najednou nemusí být tak důležité v těch školách. I teď jako ne na všech školách se tomu tématu úplně dobře věnují. Zároveň ale tohle všechno samozřejmě posilují i ty sociální sítě, na kterých se ten obsah samozřejmě šíří obrovskou rychlostí. A my dost často dřív jednáme, než myslíme, čili přesně něco začneme šířit nebo komentovat. Tím tomu dodáváme vlastně na dosahu a pak až třeba zpětně zjistíme, že to nebyla pravda. Do toho ty sociální sítě teďka mění i nějaké své politiky toho, co se týče vlastně ověřování informací. Ať už je to to, že z vlastně spolupráce s legitimními organizacemi, které třeba ověřovaly informace, teďka vlastně přechází k tomu, že se to bude řešit v rámci nějaké komunity. To znamená podobně, jako to zavedl Twitter neboli X, že pokud vy vidíte nějakou zprávu, která je nepravdivá, tak to můžete vlastně jako uživatel okomentovat, tak tady k tomu modelu pak třeba chtějí přecházet i jako Meta a podobně, což zase ještě tu situaci vlastně z mého pohledu může zhoršit. A do toho všeho i nějaká možná asi dost často nestrategická komunikace od politiků směrem k obyvatelům, protože pokud dost často k velmi jako důležitým tématům neexistuje jednoznačné stanovisko, nebo se ten problém nekomunikuje zřetelně, tak zase ti lidé potom nemají jako jasné informace a pak je hledají třeba někde jinde, dost často na internetu, na nějakých všelijakých stránkách. No.
0: Co se týče právě mladých, nebylo by řešením, tak jako se to stalo třeba v Austrálii nebo na Floridě, úplně zakázat používání třeba sociálních sítí?
1: To jste mi teď položila otázku, nad kterou já se zamýšlím docela pravidelně, protože na jednu stranu nechci být jako skeptická a vlastně a brát technologie nutně jako zlo, které musíme zakázat. A na druhou stranu asi nějaká regulace možná bude časem nezbytná, protože kromě toho, že tedy se tam šíří tady ten jako nepravdivý obsah, tak samozřejmě může docházet k dalším negativním jevům, ať už je to třeba kyberšikana, nebo obecně to, že toho času na těch sítích pak ty děti tráví opravdu hodně. Může to mít nějaký negativní dopad na jejich psychickou pohodu. V extrémních případech může docházet k závislosti. Jak říkám, v extrémních ne vždycky to, že ten puberťák sedí u telefonu, znamená, že je závislý, ale může tam k tomu pak postupně docházet. Takže to pro mě jsou vlastně všechno argumenty, které mě spíš podporují v tom, že nějaká regulace by měla být, ale na druhou stranu nedokážu se pod to 100% podepsat, protože pokud to budeme do nějakého věku regulovat a pak ty děcka najednou vypustíme do té divočiny a do té džungle, kde je najednou všechno dovolené, aniž bychom je předtím nějak jako bezpečně naučili s tím pracovat, tak nevím, jestli jako ty výsledky toho vlastně nebudou ještě horší. No.
0: Asi by to byla otázka právě toho systému, toho vzdělávání. Možná je připravovat postupně, kdyby tedy byla nějaká regulace, postupně ty děti připravovat na to, že něco takového tedy existuje, že se s tím seznámí třeba po tom 14., 16. roce. Ale taky nedovedu vlastně úplně přesně říct, protože třeba moje děti v podstatě často a rády používají tedy sociální sítě a myslím si, že bohužel i někdy ne zcela dobrým způsobem. No.
1: Jo, a vlastně i my v těch našich workshopech ten internet v závěru používáme. Půlka té hry spočívá v tom, že oni tady pracují s internetem, aby si něco ověřili. Mm-hmm. A je to právě i taková ta ukázka toho, že ten mobil je i na něco jiného, než abyste si hráli hry, mm-hmm. ale abyste se třeba právě i dokázali zorientovat, abyste si dokázali ověřit informaci. Jinak k tomuhle tématu, a má to teda trošičku explicitní název, ta knížka, ale myslím si, že je jako výstěžný a hrozně hezky tohle téma řeší. Jmenuje se vlastně Hry, sítě a porno. A je to knížka pro rodiče o tom, jak přistupovat k dětem a k jejich pobytu vlastně na internetu. Zabývá se to už vlastně obdobím, kdy je to dítě úplně maličké, po nějakou pubertu, a je to tam jako hrozně hezky vysvětlené. Já si myslím, že tady ta autorka udělala dobrou práci v tom, že právě popisuje, jak důležitá je třeba i ta komunikace. Že nutně jako ten autoritativní zákaz, že to nesmíš používat, pak vede spíš k tomu, že to dítě to používá za zády toho rodiče, anebo najednou v nějakém věku to začne používat a teď je to, jak kdyby přišlo poprvé do cukrárny a mohlo si tam dát úplně všechno. Takže myslím si, že i tady ta knížka může vlastně hezky pro zvídavé rodiče zodpovědět spoustu důležitých otázek.
0: Tak já za všechny rodiče moc děkuju za odkaz na tuto knížku. Ještě se musím určitě zeptat, jestli jste pro zákaz používání mobilních telefonů, protože i o tom se hodně mluví, tedy zákaz používání mobilních telefonů na školách, o přestávkách ve vyučování, tak jak to mají třeba v Portugalsku, ve Francii, na Slovensku. Byla byste pro něco takového?
1: To je zase zajímavá otázka. Jako v závěru, myslím si, že při té výuce ten telefon nutně potřeba není, jako při běžné výuce. A spíš bych jako nějakým způsobem pozbudila ty učitele, aby přemýšlej nad tím, že ty telefony někdy budou potřeba a ti žáci se je na tu specifickou hodinu přinesli. Tedy jako nějaká kombinace, ne nutně, že nikdy telefon v hodině, ale možná nějaká jakoby regulace toho, že když v té hodině potřeba není, tak aby na něm prostě děti bezmyšlenkovitě jako neskrolovaly 45 minut. Čili v podstatě, když to není potřeba, tak proč by tam ten telefon měl být? Ale zároveň si pak jako zamyslet nad tím, že někdy naopak by bylo fajn ho tedy jako vědomě začlenit a pracovat s ním. Právě dost často se to hodí pro ověřování informací, vyhledávání informací, nějaké skupinové projekty. Čili ne úplně absolutní zákaz, ale mě osobně, a to je zase samozřejmě mu nějaký postoj, by to v nějaké míře dávalo smysl. Jako když to není potřeba, tak by ten učitel měl asi ty děti zaujmout nějak jinak, než aby byly prostě na telefonech.
0: Musím říct ze svojí učitelské praxe, že mě to vždycky přišlo jako oživení, že jsem i viděla vlastně v dětských tvářích, že když prostě byla možnost něco si právě ověřovat na telefonu, vyhledávat nebo třeba použít nějakou hru ve výuce, tak byli většinou nadšení. A právě to, jak říkáte, vybalancovat tu hodinu, občas použít, občas zase se věnovat výuce z jiných materiálů, je podle mě asi takové nejlepší.
1: Jo, a právě i pro tu mediální gramotnost teď konkrétně existuje spoustu online nástrojů, se kterými se dá pracovat, nebo které si pak ty děti můžou vyzkoušet, ať už to jsou různé i online hry, nebo různé jako aktivity, takže zrovna v té mediální výchově mi přijde, že jako se bez toho pomalu neobejdeme. Už i tím, že teď vlastně vyšel další výzkum Eurobarometru, který zase ukazuje, že většinu informací si mladí lidé nějakým způsobem získávají na internetu, na sociálních sítích, čili my se nemůžeme tvářit, že jako to neexistuje a můžeme tomu možná jít spíš trošku naproti, a než abychom v mediální výchově nebo v nějaké jako snaze učit mediální výchovu jim ukazovali, jak vypadají noviny, jako je to hezký to vidět, ale asi jako ne třikrát po sobě. A tak se můžeme spíš jako zamyslet nad tím, jako, jak teda pracují s těmi informacemi v tom telefonu, jak si je vyhledávají, jak fungují vlastně online média a podobně. A k tomu už ten telefon zase potřebujeme.
0: Tak ještě v této souvislosti mě napadá otázka na umělou inteligenci, AI. Nedávno se mi stalo, že syn si chtěl objednat z KFC jídlo a když jsem ho upozornila na to, že si úplně nemyslím, že by bylo super si objednávat zrovna z tohoto řetězce, tak se obrátil na umělou inteligenci a vlastně naťukal chatbotovi otázku, jestli je zdravé vlastně něco konzumovat právě z řetězců s rychlým občerstvením. A v podstatě se rozhodl potom ve svých 16 letech jako spoléhat na to, co mu AI řekne. Takže jak se na tohle to díváte a jestli vlastně zapojujete i tematiku AI do svých workshopů?
1: Ono se jí nedá vyhnout. Zase tím, že pracujeme s nějakou mediální a informační gramotností, tak to informační chování nás všech v podstatě nebo mladších generací se prostě mění a ta umělá inteligence do toho vstupuje. Dost často se nemusí jednat jenom o tady tu generativní umělou inteligenci, ale většina sociálních sítí stejně už na nějaké umělé inteligenci běží. Ať už je to oblíbený Snapchat nebo Instagram, případně TikTok, tak to všechno už s umělou inteligencí pracuje a je vlastně potřeba, aby ty děti toho byly vědomi, že ten obsah jim tak jako nespadne najednou pod nos, ale že to je dost často na základě umělé inteligence a pečlivě jako naprogramovaných algoritmů, které vědí, co by je mohlo zajímat. Takže to je první věc, která určitě jako je zmiňovaná. A druhá věc je pak ta samotná vlastně generativní umělá inteligence, to už je právě ten ChatGPT, Perplexity a podobně. Když jsme v těch školách, tak já se pak schválně ptám, kdo pro ověřování těch výroků využil Google a kdo šel na umělou inteligenci. Většinou pořád jako jdou spíš na Google nebo nějaký vyhledávač, ale už tam míváme jako jedince, kteří si to jdou ověřit prvně na umělou inteligenci. A já jako nutně jim jako říkám, že to není špatně, ale když si sjedete pod to příkazové okénko třeba u ChatGPT, je tam napsané, že informace vygenerované touto umělou inteligencí nemusí být přesné a že je potřeba si je ověřovat. A my k tomu prostě nemůžeme jako jenom přistupovat nekriticky a říct si, jo dobrý, tak umělá inteligence tohle říká, tak to bude pravda. Ale jít prostě ještě dál, ověřit si to někde jinde, tak jako bychom to správně měli udělat s jakoukoliv jinou informací. To, že je to rychlé, to, že to vypadá jako velmi spolehlivě, ještě neznamená, že vlastně to nedělá chyby. Takže to taky řešíme. Řešíme tedy nějaké jako vyhledávání informací a to, jak využívat nebo nevyužívat umělou inteligenci, ale zároveň se bavíme třeba i o nějakých rizicích, ať už to jsou obrázky, které jsou vygenerované pomocí AI a můžou jako zobrazovat osoby, které jako reálně třeba v té situaci nikdy nebyly, tak se teda potom dostáváme i jako k závažnějším tématům, ať už je to vlastně i nějaká jakoby nějaké explicitní videa nebo fotky, které může v podstatě vyrobit kdokoliv a může to zase být nějaká součást třeba i kyberšikany. Takže i to zmiňujeme, protože už jsou jako případy, že třeba ve Španělsku vlastně chlapci ve škole vytvářeli falešné fotografie dívek nahých z jejich třídy a pak to vlastně šířili dál. A to je jako extrémní problém, hrozně těžko se těm holkám vlastně vysvětluje, že to třeba jako není opravdová fotka. Takže my už to téma jako v té škole taky otvíráme a chceme jim vlastně říct, že se to jako může stát a co případně můžou dělat, že z toho je vždycky nějaká cesta ven.
0: To vypadá, že mediální výchova na školách by měl být samostatný předmět, protože hovoříte o tom velice dlouze, je tam spousta různých jednotlivostí, které je potřeba zvažovat. Z vašeho pohledu myslíte, že by to byl krok správným směrem udělat z toho třeba předmět na školách?
1: Já bych si to moc přála. Zároveň to, jak o tom mluvím široce, je i proto, že pro mě osobně vlastně mediální výchova nekončí jenom tím, že rozumíme obsahům v médiích, že umíme sami napsat článek a že chápem, co je třeba reklama. Pro mě je to opravdu jako pojem, který zastřešuje spoustu dalších věcí. My to zároveň spojujeme dost často i s informační gramotností, která zase jako rozšiřuje to pole té působnosti. Ale pro mě jako vlastně nějaký předmět, který by se zabýval médií a informacemi, by byl strašně přínosný. Podobně k tomu přistupuje třeba Estonsko. A ve Finsku mají zase to téma opravdu jako tak moc napříč, že se nemůže stát, že by někdo třeba mediální výchovu v nějaké formě neabsolvoval. A v Česku mi to trošičku chybí. Je pár škol, které mají třeba samostatný předmět, obvykle, ale ještě ke všemu volitelný, takže na něj chodí ty, co to reálně zajímá. A většinou vlastně to ukazují i data jednoho světa na školách, tak většinou se to řeší teda formou nějakého průřezového tématu a nebo se to nahrazuje, nechci říkat nahrazuje, ale využívají se právě třeba externisté, kteří tam v jeden den přijedou, udělají workshop, škola si to odškrtne, ale my sami jako říkáme, že jako jeden workshop nestačí, že je potřeba na to navazovat, proto máme i ty další materiály, ať už to jsou, je to ta karetní hra, pak máme karetní hru o algoritmech, máme slovník mediální gramotnosti, kde zase jako se s těmi tématy dá úplně krásně pracovat a navázat na to, co bylo řečené ve workshopu. Vyjde nám teďka třeba i knížka pro první stupeň pro děti, takže jako je to strašně komplexní a nedá se to jako sfouknout během jako 2 hodin workshopu určitě.
0: To si myslím rozhodně také. Zdá se mi hodně alarmující, že v tom průzkumu, který jste vlastně zmiňovala, tak 1/5 základních škol podle tvrzení jejich ředitelů mediální výchovu dokonce vůbec nevyučuje. A co se týče středních odborných učilišť, tak je to 23%. Tak co na to říkáte?
1: No a to je právě ten problém, no, že jako se tomu vlastně ty školy dost často nevěnují, nepřijde jim to třeba důležité a jako v některých případech už to může být i nějaké jako hodnotové téma, že můžou být samozřejmě i ředitelé, ředitelky, který vyloženě jako tohle téma nemají rádi, protože jim přijde politické, řekněme. A tím pádem pak takovéhle programy v té škole můžou mít úplně jako útrum, protože pro to vedení to je absolutně něco, co vlastně ani nechtějí, aby ty děti absolvovaly, protože jim to přijde nějakým způsobem ideologické, což my se právě přesně snažíme tomu vyhýbat, proto ty hry jsou založeny na smyšlených postavách, na smyšlených světech, aby se právě nemohlo stát, že si tam někdo najde nějakou jako ideologii nebo nějakého konkrétního politika. Takže to je určitě průšvih. U těch učilišť tak tam vlastně narážíme ještě na to, že tam ani jako povinně nějak mediální výchova není. Když se podíváme na ty RVP, tedy pro učiliště, tak tam je pro každý ten vlastně učební obor trošičku jiné. A ta mediální výchova jako se do většiny z nich samozřejmě nepropíše, protože se tam nevejde. Už tak je těch nároků hodně, takže jako nacpat tam ještě téma, který vlastně na první dobrou jim ani nepřijde, že jako je pro ten obor důležité, se to jako nedá, no.
0: Terezo, dá se říct, že si z Fakescape realizujete svůj sen?
1: No, já jsem si vždycky přála vyrobit si vlastní hru. Už jako když jsem byla na střední škole, na základce, tak jsem hrozně hrála deskovky a karetní hry. Takže to je první věc, co se mi rozhodně splnila. Zároveň jsem vždycky chtěla být novinářka. To jsem si ale vlastně po bakalářském studiu trošičku rozmyslela i po nějaké jako praxi v médiích, protože jsem cítila, že to směřování je trošičku jiné, ale že to téma mě pořád hrozně baví. Vlastně to bylo i díky tomu, že jsem zase spolu založila Fakescape a zjistila jsem, že to téma můžu otvírat i takhle v rámci vzdělávání. Takže pro mě je to teď asi jako ta nejlepší možná práce, co jsem mohla po škole začít dělat. A jo, takže určitě je to asi řekněme nějaký splněný sen. I s ohledem na to, že ráda cestuju a míváme dost často i různé jako zahraniční projekty nebo různé zahraniční cesty, kde se mi zase pojí to, že jako ráda se podívám, objevím novou kulturu, pobavím se s lidmi, jak třeba vypadá ta mediální krajina u nich a zároveň mám možnost vlastně pořád dělat tu svoji práci, takže to je jako bezvadná kombinace vlastně.
0: Tak opravdu to zní jako pohádka. K úspěchům spolku Fakescape se řadí vítězství v Evropské ceně Karla Velikého pro mladé Evropany v roce 2021 nebo ocenění Gracias Tibi pro mladé lidi do 30 let v roce 2022 právě za projekt Nekrm kachnu. A nejnověji jste získali tedy ocenění Voices Awards 2025. Takže to všechno musí člověku dodat neskutečnou energii. Myslím si, k čemu vás povzbudil ten nejnovější úspěch a co plánujete do budoucna?
1: Tak každá takováhle věc je určitě velká motivace a takové jako zadosti učinění, že to jako asi děláme fakt dobře, když i v zahraničí za to jsme oceněni. Minimálně jako pro mě je to vždycky jako strašně takový radostný moment, že to celé dává smysl. A po té poslední ceně, tak my vlastně chceme pokračovat v tom, za co jsme byli oceněni. To znamená dostat se do co nejvíc škol, do co nejvíc knihoven a vlastně tam je takové to slovíčko multiplikátoři. Jinými slovy vlastně chceme dál jakoby šířit co nejvíc to naše vzdělávání do co nejvíce škol. I skrze to, že třeba učíme budoucí pedagogy na univerzitách, tak věříme, že zase jako můžeme k té změně přispět i takhle jako ze zdola, řekněme. A co nás právě teď čeká? Tak zaprvé to bude spuštění mobilní aplikace, která se věnuje kritickému myšlení a je to taková hra. Ona je taková celá satira, jsou tam jako slepičky a vy pomocí různých jako filtrů a podobně vlastně se snažíte je jako zachránit. A je to hra, řekněme, pro druhý stupeň a středoškoláky a tu vyvíjeli právě naši partneři na Slovensku a my jsme ji lokalizovali a překládali a pomáháme jako s její distribucí. Tak to nás čeká vlastně příští měsíc, takže v dubnu. A na přelomu dubna, května by nám taky měla přijít naše velká novinka a to je knížka pro děti, pro první stupeň Záhada ztracených médií. A je to knížka, která je zase krásná jako pro děti spolu s jejich rodiči nebo učiteli, kdy je tam zároveň nějaký příběh, který ty děti provádí skrz různá témata spojená s internetem a s technologiemi, ale zároveň jsou tam i nějaké podněty k diskuzi, jsou tam nějaké jakoby naučné prvky a zároveň je tam i teoretické okénko, kde mi ten fenomén, co vlastně celá ta dvoustránka se snaží představit, nějak ještě jako víc teoreticky zarámuje, buď to pro zvídavější děti, nebo právě pro ty rodiče, pro učitele, aby reálně chápali, co se tím autor snažil říci. Takže to nás teď taky vlastně čeká a do toho vyjíždíme docela pravidelně teď do zahraničí školit právě třeba pracovníky z mládeží, kteří to pak využívají ve své praxi.
0: Vlastně jsme se bavili o tom, že jste se vrátila nedávno z Gruzie a určitě máte za sebou spoustu dalších výjezdů po Evropě.
1: Jo. Kromě té Gruzie, tak v minulosti to právě byly i další výjezdy i mimo Evropu, že jsem takhle třeba byla právě ve Spojených státech nebo v Karibiku. Takže je to zase něco, co mě hrozně naplňuje, protože to nekončí jenom hranicemi České republiky. Zároveň máme aktivní sekci i na Slovensku, takže tam se taky daří vlastně jezdit i na slovenské školy, kde si já osobně myslím, že vlastně tam je to extrémně potřeba. Takže to se taky daří a daří se prostě takhle občas i vyrazit a inspirovat třeba i někoho mimo Českou republiku.
0: Tak to říká ve studiu Benjamín na Proglasu dnešní host Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Já vám moc děkuji za milý rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A děkuji také Romanu Kabelkovi za technickou spolupráci. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: A s 10. hodinou už přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Čeští zpravodajci loni prověřovali dosud největší počet zahraničních investic v Česku. Uvádí to výroční zpráva BIS, jednu doporučili zakázat. Při povodních na hranicích Nepálu a Tibetu zemřelo už přes 165 lidí a v Berlíně kvůli nevybuchlé letecké půmě z druhé světové války evakuovali přes 5 000 domácností. Zprávy a Martin Matějka. Kontrarozvědka loni prověřovala dosud největší množství zahraničních investic na území Česka. Vyplývá to z výroční zprávy BIS. Na její doporučení vláda jeden projekt zakázala. Podle médií šlo o čínskou firmu, která chtěla na Jižní Moravě vybudovat pozemní satelitní stanici. Svůj vliv se snaží Čína posilovat i přes spolupráci s českými akademiky nebo spřízněná média. Dodává mluvčí BIS Ladislav Šticha.
5: Čínské státní mediální společnosti vyplácely dezinformátorům pravidelný měsíční příjem, a to desítky tisíc až 100 000 korun.
4: Oni zpravodajci odhalili v Česku i čínského zpravodajce Yang Yiminga, který se vydával za novináře. Podle zprávy BIS se dostal k citlivým a neveřejným informacím z prostředí státních institucí, aktuálně stále ve vazbě. Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 165. Nepálská zpráva cestovního ruchu informuje o 15 stovkách pohřešovaných lidí. Většina z nich jsou cizinci, v oblasti zasahuje nepálská armáda a vrtulníky. Voda na různých místech strhla domy i mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
6: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Iránskou výhrušku rádia Farda sídlícím v Praze vyhodnocují bezpečnostní složky. Nebudou ale informovat o případných opatřeních, oznámili to mluvčí vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Iránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií. A kromě pražské redakce spadající pod rádio Svobodná Evropa jde třeba i o perskojazyčnou stanici BBC. Teherán je obvinuje ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Technici v Berlíně úspěšně zneškodnili leteckou pomoc druhé světové války. Našla se při pracích na plavebním kanálu ve čtvrti Neukölln. Nařízenou bezpečnostní zónu v okruhu půl kilometru už mohly úřady odvolat.
7: V Berlíně se pozdě večer evakuovalo přes 5 500 domácností. Pyrotechnici potom přímo na místě kontrolovaně odpálili rozbušku a lidé se mohli ještě před půlnocí vrátit do svých domovů. V Německu jsou podobné případy časté. Naposledy před 2 týdny munice z druhé světové války vybuchovala při rozsáhlých požárech v severním Porýní ve Westfálsku. Včera pyrotechnici zneškodnili malou tříštivou pumu, která se zapletla do sklizně bramboru u Osnabriku. Podle severoněmeckého rozhlasu prošla myčkou i třídičkou, než i zaměstnanci bramborárny našli na pásu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A v zítřejších ranních hodinách se na obloze odehraje částečné měsíční zatmění. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Největší zatmění nastane v 6 hodin a skoro 13 minut. V té době už ale bude měsíc zapadat za obzor.
8: očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
9: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity. Měsíc můžeme bezpečně pozorovat očima nebo dalekohledem.
8: Nejlepší bude si najít místo s dokonale odkrytým jihozápadním obzorem, to znamená ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo.
9: Současné zatmění měsíce souvisí se slunečním zatměním před 2 týdny. To, že jsou oba úkazy za sebou výrazné a pozorovatelné ze stejného místa, je podle vědců vzácnost. Martin Srb, Český rozhlas.
4: A ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták, informovala o tom jeho rodina. Barták v agentuře strávil 28 let, působil třeba v Moskvě, Paříži nebo Bruselu. Z Belgie informoval více než 10 let o Evropské unii a Severoatlantické alianci. Při své práci sledoval cestu České republiky do obou těchto organizací. Jeho práci sledovalo mnoho novinářů, mezi kterými byl i Bartákův bývalý kolega z ČTK Milan Siruček.
10: Já jsem s Karlem Bartákem strávil roky jako zpravodaj v Bruselu. Karel byl obrovskou oporou, on byl opravdu legendou, strašně moc jsem se od něj naučil a bylo samozřejmě těžké se snažit se mu nějak vyrovnat.
4: Po odchodu z tiskové agentury Barták 12 let pracoval v Evropské komisi. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už se vytvořila nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 180. kilometru k omezení na 196. A pro osobní auta je to zhruba na 20 minut zdržení, kamiony se zdrží déle. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se dojíždí do kolony za sjezdem na Rudnou před 4. kilometr a pomalu se jede na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, je to asi na 25 minut. Provoz vázne v Praze také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od Černého mostu k Průmyslové je nesouvislá kolona asi na 20 minut. Nesouvislá kolona také popojíždí na jižní spojce směrem na Štěrboholy od sjezdu na Vršovice za Lanový most. Pojedete kolem čtvrt hodiny. Na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce je nehoda před Nasavrky. Srazila se tam 3 auta a projíždí se Kivadlově. Silnice je ucpaná v obou směrech. A ještě do Havlíčkova Brodu příjezd po silnici 38 z Kolína. Jsou tam omezení za Souruhovem a teď přímo na příjezdu do Brodu je i nehoda. Taky čekejte kolony v obou směrech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Pokud nám záleží na Bohu a růstu jeho království, pokud nám záleží na tomto světě, na našem národě, na lidech okolo nás, zřejmě se zabýváme otázkou, jak získat lidi pro Krista. Při hledání odpovědi nám mohou pomoci skutečnosti, o kterých jsme mluvili v předchozích zamyšleních, tedy například určení naší cílové skupiny, nalezení člověka pokoje, ujasnění si, co a jak dělat, hlubší pochopení zvěsti evangelia, vyučování a vedení druhých v učednických vztazích a podobně. To vše jsou dobré a potřebné věci, ale sami o sobě nestačí. Misie a evangelizace je šířením Božího života a my lidé Boží život nevytvoříme, ani nepředáme. To dělá pouze Boží duch, Duch svatý, Duch života. Sám Ježíš na počátku své veřejné služby vyhlásil, že Duch Hospodinův jej pomazal nést evangelium chudým, jak to čteme v Biblii v Lukášově evangeliu 4. kapitole 18. verši. A když Ježíš posílal své učedníky, aby pokračovali v jeho poslání, i jim zasliboval a dával svého ducha. Dnes se podíváme na jeden biblický příběh, ve kterém budeme moci roli Ducha svatého při misijní činnosti dobře pozorovat. Tento příběh najdeme v 8. kapitole Skutků apoštolů. V této kapitole je líčeno pronásledování církve v Jeruzalémě, které z lidského pohledu poněkud paradoxně vedlo k šíření evangelia i na okolní území, včetně Samaří. Právě tam mocně působil Filip, jeden ze 7 mužů, původně pověřených ke službě u stolů v jeruzalemské církvi. A nyní už budeme číst z 8. kapitoly Skutků, verše 26 až 40. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady.

Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn? A nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezareje. Setkáváme se zde v Biblii s prvním člověkem pohanského, tedy nežidovského původu, který uvěřil v Krista. Byl to Etiopán, což tehdy znamenalo obyvatele krajiny jižně od Egypta, vlastně dnešního Súdánu, zřejmě opravdu černý Afričan, a to vysoce postavený, doslova muž autority. Přečtený text nám vysvětluje, jak k jeho uvěření došlo. Začíná to Boží iniciativou. Boží anděl promlouvá k Filipovi a dává mu zdánlivě absurdní pokyn. Filip totiž do té chvíle byl v centru velkého probuzení v Samařsku. Děli se tam nadpřirozené boží skutky, mnozí uvěřili a dávali se křtít a město naplnila radost. Navíc Filip byl, jak se zdálo, klíčovou postavou tohoto úžasného dění. A najednou ho Bůh skrze anděla posílá pryč, docela daleko a kamsi na opuštěnou cestu. Ale Filip poslechl, byl citlivý na boží vedení a také mu poslušný. A to je první princip misie vedené Duchem Svatým. Nám se většinou asi nezjeví anděl, ale dostali jsme Ducha Svatého, který nás chce vést. Ve Filipově případě se však ukázalo, že cesta úplně pustá nebyla. Vyskytoval se tam člověk, kterého si Bůh připravoval. Byl sice pohanem, ale zjevně uctíval židovského boha, proto absolvoval i cestu do Jeruzaléma dlouhou přes 300 kilometrů. A nebyla to jen vnější zbožnost. Když se vracel, četl si židovská svatá písma a toužil jim hlouběji porozumět. Tento komoří může být typem člověka, který je zbožný, čte si Bibli, hledá pravdu, ale ještě neuvěřil v Ježíše. Boží duch Filipovi potvrzuje, že právě za tímto člověkem má jít. Jsme svědky nádherné boží režie, kde je Filip poslán ke správné osobě ve správný čas. Tady nacházíme druhý princip misie. Máme jít k lidem. Filip se onoho cizince ptá, rozumíš tomu, co čteš? Filip chce poznat myšlení komořího, aby věděl, kde v dialogu s ním začít. Třetí princip misie. Poznat partnera v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se s jeho hlubokou potřebou protne zvěst evangelia. Komoří právě čte text z 53. kapitoly starozákonního proroka Izajáše o zástupném utrpení a smrti Hospodinova služebníka. Je z textu asi zmatený, protože Izajáš ve své knize nejdříve označuje za Hospodinova služebníka celý národ Izrael, později je tím služebníkem jen jeho určitý jednotlivec, který je potom i národem odmítnut. Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. Filip začal tam,
kde onen muž právě byl, a odtud šel k jádru křesťanské zvěsti, k Ježíši. A máme tady čtvrtý princip misie. Jsme povoláni být svědky Ježíše Krista. Jako to mluvil sám Ježíš, když se loučil se svými učedníky před návratem k Bohu Otci. Svědek například u soudu je někdo, kdo byl přítomen nějaké situaci, o které vydává svědectví, nebo někdo, například svědek ženicha, kdo má s daným člověkem blízký vztah. My, křesťané ve 21. století, jsme nepotkali Ježíše jako fyzickou osobu v době jeho pozemského života, ale můžeme a máme být svědky Ježíšovy přítomnosti a jeho působení v našem vlastním životě a případně v životech dalších lidí. A také být svědky toho, že s Ježíšem máme blízký vztah. Podle Bible je víra ze slyšení. Komoří poslouchá Filipův výklad a jeho svědectví o Kristu a zároveň Duch Svatý otvírá jeho mysl pro Boží pravdu. Uvěří a nechá se Filipem pokřtít. Hned poté končí Filipova služba komořímu, je Bohem odvolán a v tomto případě doslova odnesen jinam, kde pokračuje v kázání evangelia na nových místech. Komořímu to ale v tuto chvíli nevadí. Pokračuje ve své cestě a raduje se z toho, co se stalo. Dále už nevíme, jak jeho život v daleké zemi probíhal. Věřím, že byl velkým poslem evangelia o Ježíši svým krajanům. Milí přátelé, zopakujme si těch několik principů misie v souladu a součinnosti s Duchem Svatým. Být citlivý na vedení Ducha Svatého a poslušný tomuto vedení. Jít k lidem. Poznat druhého člověka v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se jeho hluboká potřeba protne se zvěstí evangelia. A konečně být svědky Ježíše Krista a zvláště jeho přítomnosti a působení v našem vlastním životě. Než přejdu k závěrečným otázkám do naší životní praxe, rád bych vzpomenul velkého misionáře a evangelistu v Číně, Hudsona Taylora. Ten jednou přivedl ke Kristu místního Číňana a ten se velmi radoval ze své záchrany Bohem v Kristu. Za několik dní se však Taylora ptal, jak dlouho znáte u vás v Anglii tuto radostnou zvěst? Taylor odpověděl, už mnoho století. A čínský nový věřící s údivem reagoval. Můj otec celý život hledal pravdu a nenašel ji. Proč jste nepřišli dřív? Závěrem slíbené otázky do našeho života. Nejdříve pro posluchače nekřesťana. Hledáš pravdu a smysl ve svém životě? Jsi ochotný dát v tomto hledání šanci Ježíši Kristu? Pokud ano, řekni mu to a hledej nějakého křesťana, se kterým o tom můžeš mluvit. A pro posluchače křesťana, který z těch čtyř principů osobní misie je pro tebe nejtěžší a proč? Připomínám velmi stručně ty principy. Vedení Duchem Svatým, jít k lidem, hluboký rozhovor s lidmi, být Ježíšovým svědkem. A druhá otázka, kam už si osobně evangelium donesl? A můžeš jít dál? Nezakončím kratičkou modlitbou. Pane Ježíši, děkuji, že tě smíme hledat a nacházet, děkuji, že s tebou můžeme žít a že můžeme o tobě svědčit druhým lidem. Amen. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Prázdniny pomalu končí, ale stále je tu pestrá nabídka hudebních akcí a festivalů končícího léta a nadcházejícího podzimu. Tím nejbližším bude poslední z řady letních promenádních koncertů na Masarykově náměstí v Jihlavě, který proběhne tento čtvrtek od 16 hodin pod taktovkou dechové hudby Jásalka. Zatančit a zaspívat si u dobré dechovky budete mít v Jihlavě příležitost brzy poté. S 37. ročníkem Dožínek v Jihlavě v sobotu 5. září, kdy se odpoledne postupně představí dechové hudby Lipkovanka, Vacenoviáci a Túfaranka. Vacenoviáci nám rovněž zpříjemňují dnešní voničku. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Jste zváni do Brtnice na pouťové odpoledne s dechovkou, které proběhne již tuto neděli, tedy 30. srpna od 15 hodin v klášterní zahradě v Brtnici. Představí se dechové hudby muzikanti z jižních Čech a domácí Vysočanka. Vystoupí také skupina Majoretek Poměnky z Brtnice. Užijte si příjemnou pouťovou zábavu s dechovkou.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Nic. Pořád nic. Konstancie je podrážděná. Přečetla už aspoň 100krát rodokmen své vlastní rodiny. Vedle sebe si položila papírek, který si spolu s Emílií včera napsali. Poznamenali si na něj seznam všech osob, které se setkaly s Charlotte z Naděje v letech 1792 až 1794 a které by si mohly eventuálně na ní zachovat nějakou vzpomínku či nějaký její předmět. Ale žádné z těchto jmen se neobjevuje v rodokmenu paní Sérisejové. Ať se jedná o příbuzné ze strany Konstancie na tatínka či maminky, nikde se nenachází žádná Charlotte ani žádná Elizabeth a těch několik málo kněží, jejichž jména jsou zde zaznamenána, nemají nic společného s těmi, o nich se zmiňuje Charlotte. Ze strany otce paní Sérisejové se jedná o dlouhý seznam příbuzenstva. První zmínky o rodině pocházejí z 15. století. Ze strany její maminky je už seznam o hodně kratší. Nejvzdálenější Konstancín předek, kterého může vystopovat, pochází z konce 18. století, tedy z doby, kdy žila Charlotte z Naděje. Konstancie je zklamaná. Ráda by své přítelkyni předložila nějaký významný objev. Místo toho jí může jen ukázat seznam vyškrtaných jmen. Konstancie s Emílií se setkávají doprovázeny jejich věrnými společnicemi až ve 4 hodiny odpoledne. Brána parku Ted Dor je ještě otevřená, ale většina zvířat ze zoologické zahrady už není ve výbězích. Je zima. Exotické druhy zvířat nesnášejí ledové podvečery. No tak, ptá se Emílie plná naděje. Nic, odpovídá omluvně Konstancie. A přitom jsem všechno prošmejdila. Já bych se ráda vymluvila z latiny, abych mohla být s vámi, poznamenává Emílie. Ale můj domácí učitel je jediným opravdovým luxusem, který mi maminka ještě dopřává. Studium bylo pro tatínka tak důležité. Posloucháte mě? Konstancie probouzí Emílii ze snění. Co jste říkala? Omluvně se ptá Emílie. Mohli bychom třeba napsat dopis na zámek naděje, navrhuje Konstancie. Ale ani nevíme, jestli ještě existuje, protestuje Emílie. Za to nic nedáme, když to zkusíme, naléhá Konstancie. Mladá slečna Sérisejová dala znamení Ernestině, která ji následovala o několik kroků v pozadí. Ernestino, vrátíme se domů, je zima. Skupinka směřuje k východu z parku, když nějaký muž prudce vběhne do brány a málem porazí Emílii. Promiňte, slečno, rychle se omlouvá a zvedá přitom klobouk. Emílie se napřímí, zvedne hlavu a stuhne. Pan Drion se na ní jen krvežíznivě usmívá. Nemyslel jsem si, že se tak brzy setkáme, zašeptal medovým hlasem. Vyřiďte pozdravení vaší paní Matince. Zmizel pak rychlým krokem ve stromořadí, aniž by jí dopřál čas na odpověď. Emílie je jako skamenělá. Pojďte, volá Konstancie a bere ji za paži. Pojďte, byla to jen náhoda.

Vážená paní, vážený pane, nedávný výzkum archivních materiálů nás přivedl na adresu zámku Naděje z dob francouzské revoluce. Nemůžeme se osobně dostavit až do La Rochelle, ale rádi bychom se dozvěděli něco více o osudu zámku a jeho dřívějších majitelích. Doufáme, že náš dopis vám nespůsobí žádné komplikace a že na něj budete moci odpovědět, což nám velmi pomůže v našem zdlouhavém pátrání. Z díky v úctě Emílie Dekošetová a Konstancie Serisejová. Emílie podává dopis své přítelkyni, která je ještě naposledy pročítá. Vkládá jej do obálky a na jednu její stranu lepí známku. Svým nejkrásnějším rukopisem pak píše adresu. Zámek Naděje, La Rochelle.

0: Co se děje, maminko? Paní Dekošetová, velmi rozrušená, čeká na svou dceru v přijímacím pokoji. Ty jsi nečetla noviny? Ptá se jí. Ne, proč? Paní Dekošetová neodpovídá. Mlčky posune noviny z dneška po stolku a prstem ukáže na nevelký článek. Emílie se pouští bez prodlení do čtení.
1: Zabiják znovu udeřil. Tajemný zabiják má svou novou oběť. Už po třetí byla čerstvá vdova nalezena probodená ve svém domě. Zdá se, že vrah postupoval stejným způsobem jako v předchozích případech. Poté, co si našel oznámení o úmrtí pana H. ve smuteční rubrice novin Lyonský republikán, se vloupal do domu vdovy, kterou ve spánku probodl. Z místa činu utekl s několika šperky, které jeho ubohá oběť nechala na nočním stolku. Policie sleduje muže, který se jí už přes měsíc vysmívá. Ten, který už má svou přezdívku zabiják vdov, nezanechal ani v tomto případě po sobě žádnou stopu.
0: Emílie se zachvěla. Nechci, abys přicházela domů pozdě večer, prohlašuje její matka. Ale není přece pozdě, protestuje Emílie. Venku je tma, nemám to ráda. A já nejsem vdova, dodává Emílie. Dívka se kousla do rtů. To neměla říkat. Promiňte, maminko, omlouvá se. Paní Dekošetová se na ní s něhou dívá. Já vím, má drahá, ale nechci, aby se ti něco stalo. A navíc já se také bojím. Chci zavřít dveře domu na dva západy hned, jakmile se setmí. Emílie pokývla hlavou. Chápe to. Ty vraždy mi nahánějí hrůzu, pokračuje matka. Já jsem také zveřejnila zprávu o úmrtí tvého otce v Lyonském republikánu. Kdo ví, jestli mě ten kriminálník také nesleduje. Hlas paní Dekošetové se zlomil. Maminko, Emílie přistoupila ke své matce a objala ji. Od smrti pana Dekošeta to je poprvé, co si matka s dcerou projevili navzájem své city. Emílie úplně zapomněla, jak je to příjemné moci se skrýt v matčině náručí. Ale my jsme se přestěhovali, snaží se maminku uklidnit. Nedokázal by nás najít. Ano, ano, máš pravdu, mumlá paní Dekošetová. Máš pravdu, žádné nebezpečí nám nehrozí.

La Rochelle, 5. června 1793. Má drahá Elizabeth, omlouvám se vám, že jsem vám tak dlouho nepsala. Doufám, že jste se příliš nestrachovala, zvláště po mém posledním tak smutném dopise, který jsem vám odeslala minulý měsíc. Od smrti abého Bonvána jsem zdvojnásobila svou ostražitost. Žiji v neustálém strachu. Cítím se být sledována na každém kroku. Mám pocit, že každou chvíli mě přijdou zatknout. Nad hlavou mi stále visí hrozba, němá a příšerná. Není na čase odejít? Kdybych se zde necítila být užitečná, už bych se dávno za vámi vypravila. Mou slabostí je ale pomyšlení, že moje práce není nadarmo. Včera ku příkladu jsem zase mohla včas varovat 3 kněze, pro které měli přijít vojáci. Minulý měsíc mohlo odplout do Anglie 10 mnichů díky informacím, které se mi podařilo získat. Postupně se stávám čím dál výkonnější. Podařilo se mi získat důvěru pěkného množství revolucionářů. Dokážu k nim být příjemná a úslužná a občas jim i lichotím. A hlavně jim pomáhám. Ten tlusťoch, občan Mober, se pro mě například úplně nadchl. Bůh ví, do jaké míry mi je ten člověk nepříjemný, ale zrovna u něj se dozvídám více než kdekoliv jinde ve výboru. Mober je držitelem tajemství, o kterém nechce, aby se rozkřiklo. Ta hrůzostrašná osoba neumí pořádně číst ani psát, jako mnoho jiných jemu podobných. Jeho postavení mu však nedovoluje, aby to vyšlo najevo. Musí se tedy tvářit, jako že to umí. Nechala jsem se tedy slyšet, že jsem kdysi byla vychovávána se slečnami ze zámku Naděje a tudíž se mi dostalo spolu s nimi stejného vzdělání. Jakmile se dozvěděl, že umím dokonale číst i psát, udělal si ze mě osobní sekretářku. Z rozkazů, které musím přepisovat, mě mrazí. Prosím pána o prominutí pokaždé, když mé pero musí poslat někoho do vězení nebo na popraviště. Na neštěstí nemohu všechny zachránit. Někdy se mi podaří některý rozkaz ztratit či se při psaní rozsudku vědomě splést, ale to nemohu dělat pokaždé. Prozradila bych se tak a ztratila bych ochranu, nenáviděnou, ale tolik užitečnou, občana Mobera. Nemohla bych pak už pomoci vůbec nikomu. A vy, drahá Elizabeth, jak se vám daří? S kým večeříte? Dala jste si ušít nové šaty? Říká se, že anglické švadlenky jsou velmi zručné. Setkáváte se s příjemnými lidmi? Tak ráda bych si s vámi popovídala o všech těchto malichernostech, které mi dnes scházejí. Stýská se mi po době, kdy jsme mohli žít bez obav ze zítřka. Přiznám se vám, občas s ním o širokých šatech, o měkkých střevíčcích a o jemném prádle. Doufám, že jednou budeme moci žít v méně dramatických časech. S ním, Elizabeth, ale vím, že už nikdy život nebude stejný jako dřív. Naši rodiče nás naučili starat se o ty, kteří jsou mnohem chudší než my. Ve skutečnosti nám ale vůbec neukázali opravdovou nouzi. I kdybych si jednou zase oblékla hedvábné šaty, mohu vám přísahat, že mé srdce bude vždy nakloněno pomáhat chudým, kteří budou v mé blízkosti, aby se tahle strašlivá doba nikdy nevrátila zpět. Modlím se za vás.

Tmavé červené šaty, černý plášť, nenápadný klobouček. Každá z nich drží těžký koš plný potravin. Emílie, volá Konstancie, jakmile spatřila svou přítelkyni. Zapomněla jsem vás upozornit, omlouvám se. Upozornit mě? Diví se Emílie. Odcházíme s maminkou do společnosti svatého Vincence z Paula. Emílii se zdá, že to jméno už někde slyšela. Každé páteční dopoledne navštěvujeme ty nejchudší z nejchudších, vysvětluje paní Sérisejová. Mohu vás doprovodit? Ptá se Emílie, kterou představa, že by zůstala sama, vůbec nijak netěší. Ale samozřejmě, vykřikla hned Konstancie. Evženie tu zůstane s Ernestínou a vy, maminko, nám budete dělat doprovod. Jenomže, odkašlává si paní Sérisejová, vy nejste maminko. Půjčím Emílii nějaké šaty, které se pro tu příležitost lépe hodí. Přerušuje ji její dcera. Je pravda, že ty její nádherné šaty lemované kožíškem jsou trochu moc výrazné. Bez meškání vede Konstancie Emílii do svého pokoje. S pomocí věrné Ernestíny pro ní vybírá tmavě fialové šaty. Tak to bude lepší, říká pozorujíc, jak se Emílie převléká. Odstraním jen tenhle kousek krajky, který je příliš na očích, a jste připravená. Společnost svatého Vincence z Paula se snaží vycházet vstříc těm nejchudším, vysvětluje paní Sérisejová během cesty. Byla založena před více než 50 lety obyvatelem Lyonu Frédérikem Ozanamem. Tímto způsobem chtěl ulehčit těm, kteří nic nevlastní, a vrátit jim tak jejich důstojnost. A jak to děláte? Přinášíme jim jídlo a někdy i oblečení, pokračuje paní Sérisejová, ale hlavně se s nimi bavíme jako s lidskými bytostmi. Tito muži a ženy jsou tak chudí, že jsou v očích naší společnosti téměř neviditelní. Tím, že jim nasloucháme a že s nimi diskutujeme, jim ukazujeme, že mezi námi mají místo. Emílie mlčela až do konce cesty. Najednou se cítí směšně a nepřipadá si být hodna zhostit se podobného úkolu. Když sestupuje z vozu s plným košem jídla, cítí se hrozně vyplašená. Co mám dělat? Ptá se Konstancie. Pojďte s námi, pobízí jí přítelkyně.

to, s čím se pak Emílie setkává, jí vyráží dech. Až doposud znala jen ty nejbohatší lyonské čtvrti. Vyrůstala v ulicích lemovaných nádhernými soukromými paláci, obdivuhodně udržovanými zahradami a luxusními obchody. Dnes objevuje špinavé uličky, kde žijí rodiny v malých, polorozpadlých a nezdravých domech. Velké bulváry jsou vzdáleny jen několik metrů odtud, ale zde se bída a nouze sápou na ty, kdo se sem odváží vkročit. To nikdy nedokážu, svěřuje své přítelkyni, když mají vejít za paní Sérisejovou do jednoho z těch skromných obydlí. Konstancie se na ní usmívá. Poprvé jsem se cítila stejně jako vy. Ten zápach se mi zdál nesnesitelný. Ale uvidíte, že si brzy zvyknete. A ti lidé jsou navíc skvělí. Konstancie podává své přítelkyni ruku a přivádí ji dovnitř. Dům je tvořen jednou jedinou místností, ve které se tísní matka spolu se 6 dětmi. Manžel jí zemřel loni v jedné z přádelen, šeptá Konstancie. Nemá vůbec nic k živobytí. Emílie má co dělat, aby si rukou nezakryla nos, neboť zápach špíny je tak silný, že jsou jim snad nasáklé i zdi domu. Cítí, že se jí zvedá žaludek a marně se snaží najít očima něco, co by jí pomohlo odvést myšlenky jinam. Všimla si dítěte schovaného v matčiných sukních, které jí pozoruje velkýma udivenýma očima. Vlasy má špinavé, kůže je místy až černá, ale oči má tak hluboce modré, že se Emílii až svírá srdce. S velkým sebezapřením se na dítě usměje. Dítě jí nádherně úsměv opětuje a přichází vložit.

vložit svou ručku do její. Zvědavě se hladovýma očima dívá, co přináší v košíku. Poslední Emilíny rozpaky se najednou všechny rozplynuly díky důvěře a úsměvu tohoto dítěte. Spolu s ním vkládá ruku do košíku a vytahuje kus chleba. Konstancie s maminkou dělají totéž. Za chvíli se ruinou, kterou má rodina za domov, rozléhá radostný smích. Čas oběda je už dávno ten tam, když Emílie vyprázdnila svůj koš. Je uondaná, ale šťastná. Cítila se být užitečná a tím jí narostla křídla. To je zvláštní, svěřuje se přítelkyni. Přišla jsem pomoci druhým a zatím mám pocit, jako by se největší pomoci dostalo mně. Konstancie se rozesmála. No to se podívejme. Mám dojem, že máme novou kandidátku. Půjdete příští pátek zase s námi? Emílie okamžitě souhlasí. Při odchodu ze společnosti svatého Vincence z Paula si všimla jedné věty napsané na zdi. Vše, co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mě jste učinili. Je zvláštní, že pokaždé, když se Emílie sejde s Konstancií, podivným způsobem se setká také s Charlotte z naděje. Jakoby nikdy nebyla daleko.

0: Knihu Sophie de Millheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Vy jste slyšeli její 8. část. Knihu načetli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Jestli jste nestihli čtení na pokračování teď v 11, nevadí, stačí si naladit Proglas dnes ve 22 a poslechnout si reprízu.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Je 11 hodin 26 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme čtvrtek 27. srpen, svátek má Otakar, v církevním kalendáři je svatá Monika. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Jako vždy jsme začali dopoledním blokem hudby, těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den autorky Hany Pinknerové, která je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Hned poté polední modlitba, budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. Sjezd vztah s klasickou hudbou začíná na Proglasu krátce po 12. hodině. Poslechneme si koncert číslo 3 C-moll s opusovým číslem 37, který pro klavír a orchestr složil Ludwig van Beethoven. Zbývající čas bude patřit Haydnově symfonii číslo 6 D-dur, známé též pod názvem Ráno. I když je to teda popolední, tak si pustíme samozřejmě i tuto skladbu. Hned poté zprávy, které zde na Proglase přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Ve 13.05 vám nabídneme další muziku a taky se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na slovenskou romskou skupinu Sendre Jouci. O 14.30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí, uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento delší blok ale přerušíme zprávami, které zde na Proglase přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Hned poté ve 4 hodiny odpoledne začíná další kolo hitparády, kterým nás provede Milan Tesař. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne. Teď si pustíme písničku Milenci z města Pripjati, kterou bude zpívat Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský.
1: Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést. A Mikola má z brusu novou práci, dali mu na sídlišti teplý byt. A život vůbec nevypadá marně, co by se vlastně mohlo pokazit. Má byt a práci v elektrárně.

zákopů a těžká voda, to je pot i brek. Jsi moje všechno, šeptá Ljubomír. Co říkáš, Nino, že bys

Tomě kývne potichu, je 10 vteřin do výbuchu. Jsou nadšení a dojatí,

i brek. To ruské kolo je fakt jako hrom. A malý Tolia zírá, jak se točí, a tamhle sviští autodrom. A kluci na něm můžou nechat oči,

0: Ve farnosti Brno Lesná pokročily přípravy na slavnostní posvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty. Uskuteční se v neděli 20. září. Většina technických úprav je dokončená. Zbývá doladit poslední detaily, sdělil na dotaz Proglasu farář František Vavruša.
1: Dřevěný mobiliář, který se používal předtím 20 let v kapli duchovního centra, měňujeme za nový. Že máme z karadovského mramoru oltář, tak máme takovou velkou skleněnou stěnu jako pozadí za fotostánkem a nové sedes, nový ambon. Propenky už jsou osazeny v kostele a je instalována křtitelnice. To, co má být pro to svěcení, je téměř všechno na místě. Ještě budeme zvěšovat z kopule, bude tam zavěšený hlavní kříž 4 metry vysoký. Ten ještě není dodán a to je poslední z největších prací.
0: Oltář a svatostánek požehná 20. září brněnský biskup Pavel Konzbul. Nejnovější brněnský kostel, zbudovaný podle projektu architekta Marka Štěpána, uvedl do provozu už při slavnosti před 6 lety. Teprve letos je ale betonová stavba kompletní.
1: Začne bohoslužba slova, pohozu běslové pokázání, uložení ostatků svatých učedníků do oltáře, kdy se zazdí, mazání oltáře křížmem, mazání stěn kostela na 4 místech křížmem, přitom se dívají litanie ke všem svatým, no a pak už pokračuje mše svatá, oltář se nazdobí, přinesou se svíce, loží se plátno, pokračuje mše svatá už standardním způsobem.
0: Popsal nám pater František Vavruša. Za uplynulých 6 let se kostel blahoslavené Marie Restituty stal nepřehlédnutelnou dominantou městské části Brno Lesná. Roku 2020 získal národní cenu za architekturu v kategorii novostavba.

Závěrem generální audience ve Vatikánu včera papež Lev XIV. Pozdravil Poláky a duchovně se spojil s poutníky u Černé Madony na Jasné hoře v Częstochowie, oblíbeném poutním místě svého předchůdce Jana Pavla II. Zhromáždění v duchovním srdci Polska si právě připomínali 70. výročí jasnohorského zaslíbení národa, jednoho z klíčových momentů poválečné historie církve v zemi. Sepsal je internovaný polský primas kardinál Stefan Wyszyński a vložil do něj konkrétní program morální obnovy společnosti, poznamenané dramaty druhé světové války a komunistickým útlakem. Podle papeže Lva je aktuální i dnes a má se stát zdrojem inspirace k šíření spravedlnosti a bratrství.

na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Hojnost je požehnání.

Hojnost je požehnání. Potrestat, ponížit, oslabit, fyzicky i psychicky udolat. To jsou důvody nedostatečného stravování ve vězeňských zařízeních. Nemluvím ani o tom, že trestaný člověk musí jíst to, co mu dají, a nemůže mít ani pomyšlení, že by si mohl dát k jídlu to, na co by měl zrovna chuť. Jednoznačně je omezování v jídle, ať už v jeho rozmanitosti nebo v jeho množství, formou trestu. Dokonce i já jsem kdysi potrestala své vzpouzející se dítě, které nechtělo jíst k večeři ani jedno, ani druhé, pouhým suchým krajícem chleba. Logickou dedukcí z toho plyne, že hojnost a dostatek rozmanitého jídla je naopak formou či projevem požehnání. Nejsem si jistá, že jsem si vždycky naplno uvědomila význam té hojnosti. Brala jsem ji jako samozřejmost a nezdálo se mi, že bych měla být nějak zvlášť vděčná. Vždyť jsem to snad ani jinak nepoznala. Inu, nebyla jsem ve vězení. Až jsem jednou navštívila výstavu obrazů. Jak obrazy souvisejí s jídlem, hladem a hojností? Velmi úzce, pokud se vystavují barokní zátiší. Vstoupila jsem do galerie a byla obklopena hojností a požehnáním. Ze zlacených rámů zářily z tmavého pozadí mísy nejrůznějších druhů ovoce, stoly prostřené bohatě řasenou drapérií vzácné látky, které přetékaly jídlem všech druhů, zvěřina, ryby, ptáci, pečeně, chleba, zdobené poháry s vínem, vázy plné květin, hojnost a malebná dokonalost rozmanitosti. Stála jsem v tichu, přemožená tím luxusem, tak dokonale spodobněných na plátnech po stěnách. Má mysl na tu přehlídku překypující hojnosti reagovala jediným slovem. To je požehnání. Cítila jsem hmatatelně, co to slovo také znamená. Koupila jsem si tehdy u pokladny pohlednici s reprodukcí jednoho z těch obrazů a používám ji jako záložku. Chci, aby mi ten obraz připomínal, že hojnost není samozřejmá. Je to požehnání.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Hořovičky, Petrohrad a Jesenice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jak byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
2: Amen.
0: Svatá Moniko,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: oroduj za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme koncert číslo 3 C-moll pro klavír a orchestr opus 37 od Ludwiga van Beethovena. Solo na klavír zahraje Friedrich Gulda, doprovodí ho vídeňští filharmonikové pod vedením Horsta Steina.

Slyšeli jste koncert číslo 3 C-moll pro klavír a orchestr opus 37 od Ludwiga van Beethovena. Solo na klavír zahrál Friedrich Gulda, doprovodil ho vídeňští filharmonikové pod vedením Horsta Steina. Následuje symfonie číslo 6 D-dur Ráno od Josefa Haydna. Skladbu zahraje severský komorní orchestr pod vedením Nicholse Warda.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste symfonii číslo 6 D-dur Ráno od Josefa Haydna. Skladbu zahrál severský komorní orchestr pod vedením Nicholse Warda.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: laskavým svolením přebíráme na Proglase zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Johna Lennona se pokusí sestavit Jaroslav Císař.
2: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
3: Dobré odpoledne, 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Podle ředitele BIS Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Ruský útok na Kyjev poškodil vzdělávací a zdravotnické zařízení. A v Česku klesá počet dětí, které chodí do mateřských škol. Naladili jste si Plus a zprávy. Dobré čtvrteční odpoledne vám přeje Ondřej Látal. Loňský rok byl z hlediska bezpečnosti nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby to uvedl její ředitel Michal Koudelka. Válečné konflikty i ekonomická situace ve světě podle něj působí i na Česko.
4: Kontrarozvědku loni nejvíc zaměstnali hlavně ruské hybridní aktivity vůči Česku. Před sněmovními volbami odhalila BIS falešné účty na sociální síti TikTok, které šířily proruské postoje a pokusily se voliče ovlivnit. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy to dopad nemělo.
5: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
4: Čína se zase snaží podle BIS získat vliv přes české akademiky i menší česká média a influencery, dodává mluvčí Šticha.
5: Čínské státní mediální společnosti vyplácely dezinformátorům pravidelný měsíční příjem, a to desítky tisíc až statisíce korun.
4: Zpravodajci prověřili loni kvůli riziku špionáže rekordní počet zahraničních investic v Česku. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
3: Rusko znovu zaútočilo na Kyjev a kyjevskou oblast naváděnými raketami a útočnými drony. Střely a jejich trosky poškodily budovy dvou vzdělávacích institucí a zdravotnického zařízení. Trosky dopadly také na dvůr obytné budovy v historicky významné městské části Podyl.
6: Rusko vyslalo bezpilotní letouny a rakety také na předměstí Kyjeva Brovary a Boryspil. Právě v Boryspilu vypukl požár v nebytových prostorách. Na místě stále pracují hasiči. Kombinovaný útok na Kyjev trval celou noc a pokračoval i ráno a dopoledne. Útoky ovlivnily i provoz v kyjevském metru. Některé stanice zaplnili lidé, kteří hledali úkryt a soupravy nabírali zpoždění. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že během noci sestřelila 7 raket typu Iskander a Onyx. Zneškodnila také 222 bezpilotních letounů různých typů. Kromě kyjevské oblasti byly terčem také Oděská, Poltavská a Záporožská oblast. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. V uplynulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě, a to především kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj zdraží od října pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů. Bude nejen o čepované pivo, ale taky o plechovky nebo lahve. Potvrdil to mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Podle něj je za zdražením hlavně krize v Hormuzském průlivu.
7: Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek. Konečná cena pro spotřebitele je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává. Za hospody ani obchody mluvit nemůžeme.
3: Pivovar změní cenu ležáku Pilsner Urquell poprvé od roku 2023. Zdražení se ale dotkne i značky Gambrinus, Velkopopovický Kozel nebo třeba Radegast. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové teď čekejte komplikace za sjezdem na Sadskou. Na 30. kilometru stojí nepojízdná dodávka v omezení, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona z 24. kilometru je teď už na půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pomaleji se jede od sjezdu na Rudnou ze 4. kilometru, pokračuje se v nesouvislé koloně až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Je to asi na 20 minut celkově. A zdržení teď v Bělohorské ulici směrem z centra Prahy před křižovatkou Vypich se popojíždí asi 15 minut. Dobře dojďte. Čtvrtek je většinou polojasný, večer ale bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30, v tisíce metrech na horách většinou kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. Slabý postupně mírný vítr z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Plus.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: U Vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se v sobotu uskuteční další bohoslužba. Toto poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů pro Glasu představil pater Milan Palkovič ze spolku, který usiluje o jeho obnovu.
1: Doložitelná historie sahá do 17. století a vlastně Vřesová studánka byla taková jako nejstarší stavba vůbec na hřebenech Jeseníku. Jako poutní místo trvá dodnes, ale ta kaple, která tam byla postavená vzhledem k tomu, že tam je dost drsné počasí, tak ty stavby tam časem vždycky schátraly a bylo potřeba postavit novou. Tak ta nová kaple se postavila v roce 1926 a vyhořela po válce v roce 1946 po zásahu bleskem. A dodnes se ta stavba neobnovila z různých důvodů nám známých, ale snažíme se o to tu stavbu obnovit. Zůstala stát chata, která vlastně pak byla převedena, zestátněna a ta chata zanikla v roce 1988.
0: V současné době na místě stojí vodní kaplička Kříž, který přestál požár v roce 1946 a od roku 2017 také kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu.
1: Plány zrají od toho, kdy tam měla stát kaple a k tomu horská chata, ve které by bylo i restaurační zařízení, tak jak to bylo dřív, ale postupně, vzhledem k tomu, že to je v chráněné krajinné oblasti, v současné době je ta studie toho místa nastavená tak, že tam bude v jedné poměrně skromné budově kaple i chata, a to na bývalém pozemku té chaty. A to místo, kde stávala ta kaple, tak zůstane v současnosti tak, jak je.
0: Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách a člen spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, zve na sobotní bohoslužbu. Začne ve 14.30.
1: Je to poděkování za prázdniny s prosbou o boží požehnání do dalšího školního roku. Někteří tam půjdou pěšky z Červenohorského sedla poutníci, někteří poutníci půjdeme 9 hodin, sejdeme na vlakovém nádraží v Koutech nad Desnou a půjdeme z údolí až nahoru. A hlavní pouť bude opět o 14:30 a to v sobotu 12. září. To bude hlavní pouť paní Marii Sedmibolest.

Již třetím rokem má poslanecká sněmovna v své vlastní kaplany evangelického faráře Daniela Kvasničku a katolického kněze Milana Hanuše. Jak rozumí své funkci ve vrcholné politice, s čím se na ně obracejí političky a politici, o tom s ním bude hovořit Petr Vizina v pořadu Za 5.5 od 17 hodin a 10 minut. A to je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Teď už Memento Vitae od skupiny Marien.

Dnes si připomínáme 65 let od železničního neštěstí u Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku, při kterém 27. srpna 1961 zemřelo 19 lidí. Tragédii rekonstruuje nový dokumentární film Vlak 2607. Jeho tvůrci při natáčení porovnávali vzpomínky a tradované příběhy s dobovými policejními a vyšetřovacími spisy, fotografiemi a dalšími archivními materiály. Film popisuje průběh událostí, které vedly ke srážce uvolněných nákladních vozů s osobním vlakem. První projekce se uskuteční dnes večer ve Vrbně pod Pradědem. Tvůrci záměrně zvolili pro uvedení prostředí bývalého vlakového depa, které podle nich filmu poskytne autentickou atmosféru.

pořadu Jak se vám líbí ve čtvrt na 8 večer představíme album Woman akordeonistky, zpěvačky, písničkářky a skladatelky Kláry Veselé. Deska je osobní zpovědí o ženskosti, zrání, autenticitě, víře, odhodlání, hudbě a naději a obsahuje písně inspirované konkrétními lidmi, setkáními i životními událostmi. Na albu se vedle Kláry Veselé podílejí také hostující muzikanti a zpěváci, mezi nimi Marie Putnerová a Pavel Čadek. Řeč bude tím pádem nejen o tom, jak se na nahrávce propojují akordeon, zpěv a další nástrojové barvy, ale také jak do výsledné podoby alba vstoupila spolupráce s dalšími hudebníky. Moderuje Janis Moras. A to je rozhodně něco, co byste si ve čtvrt na 8 večer na Proglasu neměli nechat ujít. Teď už Bratři Orfové a Do hlavy.

Pozval jsem se k sobě do hlavy. Zapalovač v ruce hledal oddělení snů. U desátých dveří jsem to objevil. Je tam velký nápis Realita 2.

0: Denní centrum pro ženy bezdomová začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město včera v areálu diecézní charity zahájilo stavbu. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozované diecézní charitou. Radní pro byty, dostupné a sociální bydlení Světlana Budková k tomu řekla.
1: My jsme zahájili stavbu nízkoprahového denního centra pro ženy, který se ocitli na ulici bezdomova. Oni tady získají nejen materiální pomoc a třeba hygienický servis, ale hlavně poradenství a bezpečný prostor, tak aby se mohli postupně vrátit zpátky do normálního života. My ženy jsou ohroženější skupinou na ulici, leckdy mají trauma z násilí a nemusí se vždy s muži cítit bezpečně.
0: V Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova. Ženy tvoří přibližně pětinu z nich. Ženské bezdomovectví ale často není na první pohled vidět, protože ho ženy sami skrývají. Přespávají u známých, střídají místa pobytu nebo zůstávají v nebezpečném vztahu a o pomoci často řeknou, až když je situace velmi vážná. Mnoho z nich má zkušenost s domácím násilím, traumaty či zneužíváním.

Je 13 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Je čtvrtek, 27. srpen. V katolické církvi se připomíná památka patronky křesťanských manželek a matek svaté Moniky, Alžířanky ze 4. století. Svého syna Augustina následovala z Vlasky do Říma a pak do Milána. Modlitbami, postem a každodenním poctivým životem usilovala, aby se zřekl z cestného manicheismu, obrátil se a přijal křest. Podle všeho měla rozhodující podíl na tom, že Augustin našel cestu, za níž se měl stát jedním ze západních církevních otců. Toho už se Monika nedočkala. Zemřela na cestě z Itálie domů do Afriky v říjnu 387. Augustin, který s ní strávil poslední chvíle, se stal zcela výjimečným biskupem a myslitelem, rovněž svatým. Papež František v tento den vybízel: drahé maminky, buďte jako svatá Monika a nikdy se nevzdávejte. Modlete se neustále za své děti.

Opravárna je název společného projektu Charity Opava, společnosti Asekol a Moravskoslezského kraje. Jedná se o službu, která veřejnosti nabízí diagnostikování poruch pokažených elektrospotřebičů a jejich bezplatné opravy. V ostravském studiu natáčel redaktor Antonín Žolnerčík s technikem opravárny Daliborem Žižkou. Jejich rozhovor nabídneme v radioreportu ve 20 hodin a 15 minut. A to je rozhodně něco, co byste si na Proglase neměli nechat ujít. Teď už hrajou smyčce.

Před 450 lety zemřel italský malíř vrcholné benátské renesance, označovaný za básníka obrazu a odstínu krásy, Tizián. Osobní malíř císaře Karla V. Habsburského. Usiloval o vytvoření obecného ideálu krásy, postav i krajiny. Dospěl k monumentálním dramatickým kompozicím náboženských a historických námětů. Vynikl jako portrétista, v pozdním období tvořil expresivní obrazy Kristova utrpení. Svůj nejslavnější z desítky obrazů Apollo a Marsyas namaloval v 90 letech těsně před smrtí. V bohatých nánosech barvy a skrumáží odstínů hnědé zachytil antické mýty, křesťanskou víru, existenciální úvahy o smyslu života i vlastní pohled na svět a životní filozofii. Tento skvost ze sbírek arcidiecézního muzea v Kroměříži je spolu s Dürerovou růžencovou slavností z Národní galerie nejslavnějším symbolickým dílem svatého umění v českých zemích. Podle kunsthistorika Ondřeje Zatloukala shrnuje vše podstatné, k čemu Tizián během svého dlouhého života dospěl. Autora znalec pokládá za absolutního génia, umělce z největších.

Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanská nezisková organizace věnující se pomoci lidem, kterých se jakkoliv způsobem dotkl zločin. Ať už jsou to odsouzení, jejich obětí, rodinní příslušníci nebo lidé pracující ve věznicích. Herec, scénárista a režisér Milan Steindler je aktuálně ambasadorem projektu Vlídná brána, který si představíme v pořadu Na stole je téma o 10:30 večer. Přiblížíme činnost Mezinárodního vězeňského společenství a také se dotkneme otázky, proč právě umělci a známé osobnosti bývají často ambasadory podobných projektů. To je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Teď už Marek Eben a Malý Bobr a písnička Odjezd.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom či.

hvězdky nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

55. dnes slaví operní pěvkyně mezosopranistka Edita Adlerová. 73 let slaví prezident diecézní charity Hradec Králové, biskupský vikář pro diakonii a koordinátor nemocniční duchovní služby monsignor Pavel Rousek, zakladatel a někdejší dlouholetý ředitel diecézního centra života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách, duchovní farnosti Chomutice u Hořic a hospicového občanského sdružení Duha Hořice. 105 let slaví poslední žijící spoluzakladatel komunity Téze, Švýcar Daniel de Monmolén. Roku 1942 se přidal ke krajanovi Robertu Šicovi a dvěma dalším bratřím, kteří se usadili ve francouzské vsi Téze a vytvořili ekumenické mnišské společenství. De Monmolén vystudoval kalvínskou teologii a věnoval se keramice. Díky němu Téze porostlo i hrnčířskými dílnami. Svátek má Otakar. Jméno z němčiny znamená majetek střežící, hlídající.

umírá, než prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutné, když

Je pár vteřin po 14. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas, kde vás dnes zveme na Slovensko. Představíme si romskou skupinu Sendrejovci a její album Ringy Špír. Začneme skladbou Barobijav.

Představujeme si album Ringy Špír slovenské romské skupiny Sendrejovci. Ta patří k nejznámějším slovenským interpretům svého žánru. Koncertovala nejen na Slovensku, ale například v Oslu, Berlíně, New Yorku, Budapešti nebo Londýně. Se skladatelem Hansem Zimmerem kapela spolupracovala na hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Na novém albu Sendrejovci stavějí především na silných písních a výrazném zpěvu. Smyslem není předvádět hudební virtuozitu za každou cenu, ale předat předat posluchači atmosféru a emoce spojené s touto tradicí. Ringy Špír lze tedy brát jako reprezentativní ukázku současné podoby slovenské romské hudby. Hudby živé, hrdé na své kořeny, ale současně otevřené okolnímu světu. Sendrejovci, kteří pocházejí z okolí Kokavy nad Rimavicou na středním Slovensku, nám nabídnou ještě píseň Ola, Roma a Ringy Špír.

Poslouchali jsme romskou kapelu Sendrejovci ze středního Slovenska. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat novému albu Zdeňka Vřešťála. Zítra odpoledne se nám představí dánsko-turecká zpěvačka Hilal Kaya. Tímto odpolední Hudební kompas končí, spolu s anoncemi ho pro vás připravil Milan Tesař.

Maďarská spievačka Melinda Balog a skupina RDFI a Janusz Pruszynowski Companion spojili sílu na albu Miedza Meždě Balk. Nahrávka vyrůstá z hudebního dialogu mezi maďarskou a polskou lidovou tradicí a ukazuje, jak blízké si mohou být melodie i taneční rytmy obou kultur. Vedle tradičních písní a balad přináší album také osobitý společný zvuk, v němž se setkává respekt k folklorním kořenům s živou interpretační energií. A my si pustíme písničku Lengielország Schelén.

14:30, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 14:30, začneme vás zvát na různá místa. Než se tak ale stane, tak Jana Kryštof-Lehocká a Slobodná.

0: Ďakujem krásne.
1: Slovácké hody naplní brněnský Jundrov o tomto víkendu. Krojovaný průvod vyrazí ve 13 hodin od místní Sokolovny. Hrát jim k tomu bude folková Dambořanka. Hody navazují na tradici, která pokračuje s tím druhým rokem.

0: 47 dětí a dospívajících z Chmelnické oblasti na Ukrajině přijelo do Olomouce na letní tábor, který pro ně připravila Charita Olomouc ve spolupráci s Charitou Chmelnický. Děti poznávali město, sportovali, tančili, soutěžili, tvořili a vyráželi na výlety. Především ale dostali možnost na několik dní vystoupit z reality války a zažít klid, bezpečí a radost z obyčejných dětských zážitků. K myšlence, která stála na začátku tábora, se vrací Petra Pavlíčková, vedoucí střediska pro rodiny a krizovou pomoc v tamní charitě.
1: Tento tábor vznikl, když ředitel arcidiecezní charity cestoval do partnerské charity Chmelnický na Ukrajině a tam vznikl ten nápad, že ty děti z té oblasti by potřebovaly chvilinku si odpočinout někde jinde než v té zemi, kde je dennodenní ostřelování nebo poplachy a ty děti zažívají různé těžké situace. Tak vlastně charita Chmelnický sama požádala, zda by jsme něco takového nemohli uspořádat.
0: V Olomouci byl pro děti připraven bohatý program, pokračuje Petra Pavlíčková.
1: Cílili jsme hlavně na to, aby mohli vypnout, takže měli tam i volné dny, kdy jejich doprovod vedoucí jsou především psychologové a měli i program psychologicky, terapeutický, ale navštívili například akvapark v Olomouci, pevnost poznání, floru, navštívili muzea, byli v Šantovce například, protože o to děti moc stály, byli ve věku adolescentním, takže ten program měli opravdu bohatý. Pro nás to byla první taková akce, ale byla moc krásná a dávala nám velký smysl, takže pokud do budoucna bude ten zájem, tak si umím představit, že něco takového znovu naplánujeme.

0: Až 6 let může strávit v psychiatrickém zařízení muž, který letos v Jeruzalémě napadl francouzskou katolickou řeholnici. Izraelský soud ho ale 26. srpna zprostil viny, protože podle odborného posudku nebyl v době útoku kvůli psychóze trestně odpovědný. K incidentu došlo 28. dubna na hoře Sion poblíž Davidova hrobu.
1: Na rozhodnutí upozornil izraelský The Jerusalem Post. Jona Schreiber řeholnici srazil na zem a kopal jí do hlavy. Záběry útoku vyvolaly kritiku kvůli dalším útokům proti křesťanům v Izraeli a na západním břehu Jordánu. Psychiatrické vyšetření u Schreibera diagnostikovalo schizofrenii a konstatovalo, že jeho nemoc ovlivnila jeho jednání. Soud proto nařídil jeho hospitalizaci až na 6 let. Propuštěn ale může být i dříve, pokud psychiatrická rada rozhodne, že se jeho duševní stav zlepšil. Izraelské ministerstvo zahraničí útok v dubnu odsoudilo a uvedlo, že chce chránit svobodu náboženského vyznání a bohoslužby všech náboženských skupin. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Je 15 hodin, pokračuje odpolední plus. Dnes s Lucí Vopálenskou přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plus.
2: Katastrofální záplavy v Nepálu mají možná i tisíce obětí. Pohřešují se stovky lidí, zejména turistů. Mateřským školám s méně než 180 dětmi hrozí slučování. Podle některých ředitelek to však nepřinese úspory ani výhody. A parská stanice Rádia Svobodná Evropa sídlící v Praze patří podle Íránu k nepřátelským médiím. Režim ji zařadil na seznam svých vojenských cílů. Situaci vyhodnocují i české bezpečnostní složky a my o tom v této půlhodině povíme více. Po zprávách Ondřeje Látala.
3: Přeji dobré odpoledne. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladić si odpikával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995. Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně už 350 lidí a dalších více než 1300 úřady pohřešují. Češi by mezi nimi být neměli, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Záchranné práce a pátrání po pohřešovaných z více než 30 zemí komplikuje déšť i přírodní podmínky.
4: Voda v řece Tríšuli vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Valící se voda a bahno zničily téměř vše, co jim stálo v cestě. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a hinduističtí poutníci, kteří putovali na posvátnou horu Kailáš v Tibetu. Indie, Spojené státy i Evropská unie do oblasti posílají humanitární pomoc. Sbírku organizuje taky ADRA a Člověk v tísni. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Člověk v tísni poslal na pomoc už první milion korun. Na co přesně peníze poputují, to přiblížil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
5: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
3: Další detaily o situaci v Nepálu a Tibetu od nás v odpoledním plusu uslyšíte po zprávách.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko znovu zaútočilo na Kyjev a kyjevskou oblast naváděnými raketami a útočnými drony. Střely a jejich trosky poškodily budovy dvou vzdělávacích institucí a zdravotnického zařízení. Trosky dopadly taky na dvůr obytné budovy v historicky významné městské části Podyl.
6: Rusko vyslalo bezpilotní letouny a rakety také na předměstí Kyjeva, Brovary a Boryspil. Právě v Boryspilu vypukl požár v nebytových prostorách. Na místě stále pracují hasiči. Kombinovaný útok na Kyjev trval celou noc a pokračoval i ráno a dopoledne. Útoky ovlivnily i provoz v kyjevském metru. Některé stanice zaplnili lidé, kteří hledali úkryt a soupravy nabírali zpoždění. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že během noci sestřelila 7 raket typu Iskander a Onyx. Zneškodnila také 222 bezpilotních letounů různých typů. Kromě kyjevské oblasti byly terčem také Oděská, Poltavská a Záporožská oblast. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Šéf americké tajné služby CIA John Ratcliffe měl při své pondělní neohlášené návštěvě Moskvy podle amerických médií vyřídit dvojí varování. Nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Iránu. S odvoláním na vlastní zdroje o tom píšou deníky Politico a Wall Street Journal.
7: Prezident Trump cestu potvrdil, ale její účel označil za jakousi rutinu. Odmítl, že by souvisela s NATO nebo Íránem. Podle televize CNN byla Ratcliffeova cesta reakcí na měsíce trvající ruskou hybridní válku proti Evropě. Obavy navíc prohlubuje, že americký prezident opakovaně spochybňuje, jak pevně stojí Spojené státy za závazkem bránit spojence v NATO. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 i tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko ho tehdy nevyslechlo a o 3 měsíce později zaútočilo. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve věku 72 let zemřel diplomat a novinář Karel Barták. Informovala o tom jeho rodina. Barták byl zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře. V agentuře strávil 28 let. Působil v Paříži, Moskvě a nebo Bruselu. Mimo jiné sledoval cestu Česka do NATO i Evropské unie. Kolegové ho označovali za legendu bruselské žurnalistiky. Popisuje šéfredaktorka ČTK Radka Matesová-Marková.
8: Karel byl ve své době naprostým zjevem mezi novináři v Bruselu. I když tam byl jako novinář malé národní agentury, tak měl ohromné množství kontaktů a taky to byl velký učitel. Spousta novinářů, nejenom z ČTK, mu děčí za to, že se naučili, co to je zahraniční zpravodajství.
3: Po odchodu z České tiskové kanceláře Barták pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých a nebo kultuře. V zítřejších ranních hodinách se na obloze odehraje částečné měsíční zatmění. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Největší zatmění nastane v 6 hodin a skoro 13 minut. V té době už ale bude měsíc zapadat za obzor.
9: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
10: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity. Měsíc můžeme bezpečně pozorovat očima nebo dalekohledem.
9: Nejlepší bude si najít místo s dokonale odkrytým jihozápadním obzorem, to znamená ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo.
10: Současné zatmění měsíce souvisí se slunečním zatměním před 2 týdny. To, že jsou oba úkazy za sebou výrazné a pozorovatelné ze stejného místa, je podle vědců vzácnost. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna po pojíždí kolony před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je dlouhodobé zúžení a pomalu se jede od sjezdu na Velké Popovice. Z 15. kilometru zdržení 15 minut. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Osobní auta zastavují u Ostrovačic na kilometru 178. Asi 20 minut se stojí až do Brna na 196. kilometr do zúžení. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pomaleji se jede od sjezdu na Rudnou ze 4. kilometru. Pokračuje se pak v nesouvislé koloně až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Je to teď asi na 20 minut celkově. Komplikace jsou v tunelu Blanka ve směru na Troju. Na konci tunelu je nepojízdné nákladní auto. Tunely proto regulují. Ucpává se do Břízka od tunelu Mrázovka na 20 minut a plní se i Patočkova nebo Radlická ulice. Kolona je i v Holešovičkách. Od Bulovky tam je to na 10 minut. A silný provoz je teď na Jižní a Štěrboholské spojce, vždy před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovice Spořilovské. Zdržení vždy asi 10 minut. Dobře dojďte. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy bude přibývat oblačnost a postupně se přidají přehánky. Místy to budou i bouřky, ty můžou být i silné, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na západě Čech kolem 26, na horách většinou kolem 23, na Šumavě naměří až 28 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

35. výročí nezávislosti Ukrajiny připomněl bohoslužbou také ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I., formálně hlava světového pravoslaví. Vedl ji v istanbulském kostele svatého Mikuláše, který je duchovním centrem ukrajinsky mluvící pravoslavné komunity ve městě. Ukrajinský lid patriarcha znovu ujistil o solidaritě, vzdal hold těm, kteří po generace zachovávají víru a tradice. Soustrast a modlitby adresoval všem, které probíhající válka připravila o život, které zranila, vyhnala z domova, oddělila od rodiny. Zvláštní pozornost věnoval ukrajinským válečným zajatcům a jejich nejbližším a dětem unesených Ruskem. Prohlásil, nejste zapomenuti a ti, ani ti, na které čekáte, nejsou zapomenuti. Křesťanská solidarita podle něj znamená nenechat nikoho v utrpení samotného. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásila Ukrajina v roce jeho zvolení do čela Konstantinopolského patriarchátu 1991, připomněl Bartoloměj I. a odkázal na svou návštěvu Kyjeva v srpnu 2021 u příležitosti 30. výročí události. Tehdy spolu s hlavou ukrajinské pravoslavné církve metropolitou Epifaniem složil božskou liturgii v katedrále svaté Sofie a uctil padlé obránce Ukrajiny a oběti hladomoru v zemi. Doufá, že do hlavního města Ukrajiny se vrátí po skončení války. Křesťanská naděje neznamená věřit, že se okolnosti automaticky zlepší, ale spíše důvěřovat, že utrpení a smrt nemají poslední slovo, vyložil patriarcha. Nevíme, jak dlouho potrvá noc, ale jsme si jisti, že s boží milostí přijde ráno.

0: Ještě nikdy, ještě pro nikoho jsem netančila.
1: Do českých kin dnes vstupuje film Osamělý vlk. 90-minutový snímek o osudech českého stíhacího esa v britském královském letectvu za druhé světové války Josefa Františka se poprvé promítal před týdnem v Prostějově, kde slavný pilot absolvoval vojenskou leteckou školu. Hlavní roli stvárnil 29-letý herec Tadeáš Moravec, matku hrdiny jeho vlastní maminka. V úloze dalšího legendárního pilota Františka Fajtla se představí Josef Trojan. Prezident Petr Pavel při slavnostní premiéře v úterý v Praze ocenil úlohu československých letců v Brně o Británii. Čím jeho oslovilo dokudrama režiséra a scénáristy Ondřeje Veverky?
2: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. A když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
1: Josef František jen v poslední fázi bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. V říjnu v pouhých 26 letech zahynul, když jeho stroj havaroval při návratu z hlídkového letu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Je 15 hodin 30 minut, posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. V hlavním městě do zítřka pokračuje Mezinárodní Lead Academy, neboli Písňová akademie. Ta si klade za cíl podpořit mladé zpěváky a klavíristy a umožnit jim hlouběji proniknout do interpretace písňové literatury. Čtvrtý ročník vzdělávacího projektu nabízí mistrovské kurzy i veřejné koncerty. Na podrobnosti se nyní zeptáme ředitelky Lead Academy Johany Hanikové. Dobré odpoledne, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Takovéto kurzy jsou v Česku celkem unikátní. Jak vznikl nápad je uspořádat?
1: Děkuji za to označení unikátní. Myslím si, že jsou výjimečné především proto, že v sobě spojují vlastně ten komplexní pohled na ten písňový repertoár, to znamená složka klavírní, složka pěvecká a složka i vlastně toho, té podstaty toho vystoupování, to, co my tady nazýváme performance coaching. A ta myšlenka vznikla v podstatě během mých postgraduálních studií, když jsem byla na stáži ve Vídni na Musik und Kunst Privat Universität der Stadt Wien, kde jsem se vlastně seznámila s lektory, kteří u nás vyučují a vzhledem k tomu, že jsem sama klavíristka a písňový repertoár mě vždycky velmi zajímal, tak vlastně jsem si říkala, že tohle je krásný způsob přinést do České republiky něco nového a nabídnout tuto perspektivu.
0: Jak konkrétně výuka probíhá? Má nějaká specifika?
1: Myslím, že ty specifika jsou právě v tom, že v podstatě všichni účastníci, kteří jsou na akademii vybráni, tak absolvují 3 lekce denně a jednu lekci u Birgit Steinberger, což je sopranistka, která vyučuje zpěv, jednu lekci u Ralfa Heibera, který vyučuje klavír, respektive Liedbegleitung, jak se tomu říká speciálně, a jednu u Giuseppe Ravího, který vyučuje performance coaching a vlastně mají všechny ty 3 složky, všechny ty předměty vlastně, nebo všechny ty lekce absolvují společně. A v tom si myslím, že to je právě taky jako výjimečné, že nejdou, že vlastně vidí tu perspektivu i z pohledu toho partnera a myslím si, že to tomu hodně pomáhá.
0: Kolik účastníků se letos na Lead Academy přihlásilo a vy už jste zmínila ty 3 vyučující, můžete nám je trochu přiblížit?
1: Určitě ráda. Letos jsme obdrželi opravdu velké množství přihlášek. Myslím si, že jsme se blížili k číslu 50, z čehož jsme vybrali letos poprvé 18 účastníků. V předchozích ročnících to bylo 16. Přece jenom tady v Praze máme trošičku otevřenější možnosti, co se týče prostoru, takže se nás tam vyjde víc. Což jsem moc ráda, protože jsme dostali opravdu přihlášky od velmi talentovaných mladých lidí. A lektory vám ráda představím. Birgit Steinberger je solistka Volksoper a vyučuje právě interpretaci písňového repertoáru na MUKu ve Vídni, Musik und Kunst Privat Universität der Stadt Wien. Ten dlouhý název na této univerzitě vyučuje tento obor také Ralf Heiber, vlastně tam spolupracují společně. A Giuseppe Ravi vyučuje na NDV ve Vídni a na Heinz Einsler v Berlíně, kde vyučuje právě svoji metodu Respiro e Movimento, která se zabývá vlastně tím performance coachingem a maximalizací potenciálu na pódiu každého umělce.
0: Zítra vás čeká závěrečný koncert kurzu. Kde se uskuteční a co na něm zazní?
1: Bude to, myslím, krásný koncert, protože zazní, nebo respektive posluchači uslyší všechny naše účastníky, všech 9 duí a uskuteční se v 19 hodin v barokním refektáři profesního domu v Praze, takže všechny moc srdečně zvu a budu ráda, když se přijdete podívat. Vstupné je dobrovolné a jsme moc rádi, že máme takový krásný prostor, který můžeme studentům poskytnout.
0: Uzavírá na Proglasu Johana Haniková, ředitelka mezinárodních kurzů Lead Academy, které do zítřka probíhají v Praze. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám i vašemu projektu mnoho úspěchů. Naslyšenou.
1: Taky moc krát děkuji. Naschledanou.
0: A my si pustíme Amazonka Trio a Packa Zaječí.

čas uhání jak voda řekou. Přátelství jenom čas prověří.

0: Program s názvem Láska hory přenáší se uskuteční tuto sobotu na horském hřebení Gruň v Moravskoslezských Beskydech. Více doplní Tomáš Večeřa, dobrovolný člen horské záchranné služby.
1: Tento den vás záchranáři seznámí se svou prací. Můžete se těšit na ukázku zásahu horské služby, ukázky vybavení techniky, ukázku sovoda a také zde bude prezentační sanitka aplikace Záchranka. Můžete si tedy vyzkoušet, jak volání na tuto aplikaci vlastně funguje. Stěžejním bodem programu je mše horské služby a také pieta za oběti hor, přičemž tyto dvě události se budou konat při kostelíku Panny Marie na Gruni. Mší bude sloužit kněz a horský záchranář v jedné osobě ze Slovenska v Nízkých Tater, Ján Dubecký. Po mši a pětě se můžete těšit na besedu právě s Janem Dubeckým o jeho výstupu na 8000. Tento program horské služby Beskydy je součástí akce Kopci staré Hamry, Gruň náš šumný jediný. V současnosti se jedná už o 10. ročník této události a těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro velké i nejmenší, například na stříhání oveček, muziku mnoha žánrů a podobně.
2: A jak se k nám na Gruň dostanete? Vzhledem k omezené parkovací kapacitě parkoviště na Gruni bychom vás ideálně chtěli požádat, abyste nechali své auto na Starých Hamrech Samčance a odtud pokračovali linkou číslo 398 autobusem až k nám na Gruň. Ulehčíte nám tím situaci.
0: Říká za pořadatele dobrovolný člen horské záchranné služby Gruň Tomáš Večeřa.

Za pár okamžiků je 16 hodin a to znamená, že už se teď můžete těšit na další kolo hit parády s Milanem Tesařem a taky, že se od mikrofonu loučí dnes Lenka Pekařová. Já předávám moderátorský mikrofon svému kolegovi Ondřeji Šidlovi.

12 písní, pozvánky na koncerty, anketa, informace o nových deskách, to vše neodmyslitelně patří k hitparádě na Proglasu a nic z toho nebude chybět ani dnes ve vydání s pořadovým číslem 1537. Milan Tesař vám přeje příjemný poslech. Na 12. místě nasazují slovenské duo Hmlisto, tedy Veroniku a Jána Kickovi a píseň Ťažná kobyla z nového alba Samoty.

To bylo tedy na 12. místě Hmlisto, duo spíše československé než slovenské. Veronika Kicková je totiž původem Češka, která ale dlouhodobě žije na Slovensku. Svého syna Jána i proto vychovávala v českém jazyce. Na druhou stranu texty jejich písní jsou slovenské. Připomínám, že pro hlasování do naší hitparády je třeba si vybrat 3 písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Nové album vydal také slovenský písničkář Peter Janků, o kterého si někteří vytrvale píšete. Jeho novinka se jmenuje Teraz už viem a já na 11. místo nasazuji stejnojmenou píseň.

I dnes pro vás mám několik tipů na hudební novinky. Pod názvem Kyvadlo vyjde v listopadu první sólové album Zdeňka Kluky, dlouholetého člena skupin Progress nebo Chunky Show, autora divadelní hudby Bubeníka, který příští rok oslaví 80. narozeniny. Znojemská skupina Lucrecia Borgia připravuje nikoli nové album, ale hned film. Bude se jmenovat Mé dobré město Znojmo a vzniká k 800. výročí tohoto města. A nové album chystá Omar Kauaj, kytarista, který kdysi v kapele Koa doprovázel Zuzanu Navarovou. O všech těchto projektech budeme během podzimu hovořit v pořadu Jak se vám líbí. Omar Kauaj se svou kapelou bude hrát v našem studiu živě. Po 5 letech vydala nový singl zpěvačka Lenka Filipová, letos uvedená do síně slávy v rámci cen Anděl. Místo 10. Lenka Filipová a Norský dřevo.

Posluchač Ondřej napsal, z hudebních pořadů mě v poslední době zaujal rozhovor s písničkářem Semišem. Bylo zřejmé, že jeho skvělá píseň Růže v kopřivách, která boduje v hitparádě, není ojedinělá. Zajímavý byl i rozhovor s Miry Janatkovou a Jaroslavem Kořánem. Na to jejich album se chci podívat blíže. Rozhovor s Petrem Linhartem jsem ještě neslyšel, na dovolené k poslechu moc prostor nebyl, ale mám to v plánu. Já děkuji Ondřejovi a mohu slíbit, že právě dnes uslyšíte od Semiše novou píseň. Zatím jsme poslouchali na novinkových pozicích Hmlisto, Petra Janku a Lenku Filipovou. A teď je to na deváté příčce Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůdy?

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

za čtyři bůry vyřežu loďku z mozkové kůry.

Napsal posluchač Jiří. Moc se mi líbilo vzpomínání na Glena Hansarda v pořadu Čaj do páté. Bavilo mě, že to fakt, jak bylo slíbeno, nebylo nijak smutné. Zpráva o jeho smrti mě zastihla na dovolené, takže do návratu domů takový ten prvotní šok odezněl. Ale po poslechu tohoto pořadu jsem se ponořil do skříně a vyhrabal odtud několik let neslyšené CD The Swell Season. Já děkuji Jiřímu za reakci. 8. je dnes Julie Getz a skladba Kontinenty.

happy for it. Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pátek 28. srpna zopakujeme rozhovor s písničkářem Jakubem Nohou. V pondělí budeme hovořit s Antonínem Macečkem ze skupiny Lucrecia Borgia o už zmíněném filmu Mé dobré město Znojmo. S novým žebříčkem World Music Charts Europe vás seznámím v úterý večer. Ve středu si můžete poslechnout koncert skupiny My tři a vy z našeho studia a ve čtvrtek to bude rozhovor s folkrockovou skupinou Meziměsto. V rámci týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 29. srpna budu věnovat novinkám našich písničkářů. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. 7. místo belgická skupina Hela a Strader.

Velkým hitem posledních týdnů je film Odysseus. Na maratonu hudby zase Nguyen Le se svým Sayuki Triem hrál hudbu inspirovanou příběhy o opičím králi. A já se ptám, máte rádi mýty, legendy, příběhy z dávných časů a máte nějaký oblíbený takový příběh? To je naše dnešní anketní otázka. Místo šesté, papírový draci a hladiny.

Zvu vás na koncerty. Tomáš Průša Band má 3. září koncert na Střeleckém ostrově v Praze. V kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí se 11. září koná Večer chval. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a virtuózi Pragenzes. V klubu Jazz Dog v Praze zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum, 14. září francouzsko-česká skupina Les Gardons Bas a 27. září skupina Vertigo. Kapela Spolektiv zahraje 26. září v Třeboni a 27. v Milevsku. Festival Alternativa bude v Praze letos probíhat ve 2 fázích. Nejprve 30. a 31. října. V pátek to bude program v kostele svatých Šimona a Judy a v sobotu program s názvem Alternativní Alternativa. Další část festivalu pak proběhne v prostoru Archa Plus 13. a 14. listopadu. Petr Linhart, píseň Urbex až na ex a 5. místo hitparády.

Posloucháte Hitparádu na Proglasu. Tento i další pořady můžeme vysílat jen díky vaší štědrosti a tomu, že naši práci oceňujete. Proglas žije především z darů svých posluchačů. Děkujeme za ně. Pokud by vám dávalo smysl podpořit nás větší částkou a pomoci dostat se z dluhů, které nám zbyly po loňském nutném stěhování do levnějších prostor, dejte prosím vědět. Rádi se domluvíme na podmínkách a spolupráci. Filip Pícha natočil album Je později, než si myslíš. Píseň Koberec je dnes čtvrtá.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

Posluchač Honza napsal, kromě Proglasu žádné jiné rádio neposlouchám a z vašeho vysílání stíhám většinou jen hitparádu. No a občas, když vybyde chvilka, najdu si některý z rozhovorů s hudebníky. Dnes jsem si v práci poslechl kousek rozhovoru s Petrem Komárem Soudkem a tak si ho snad zítra doposlechnu. Další na řadě bude určitě Petr Linhart. Konečně jsem začal číst tu knihu Autobus do Sudet. Ve vašem archivu je toho spousta, co bych si rád poslechl, jen mít víc času. I když tedy Honza moc času nemá, přesto jsem jeho odpověď uznal jako relevantní a navíc jsem ji vylosoval. Pošlu mu tedy balíček CD s nadějí, že si najde čas na poslech. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Romanu Rolníkovou z Prahy. Třetí příčka Semiš a výměna písně. Tentokrát to bude duet tohoto olomouckého písničkáře s Eliškou Hlubinkovou. Píseň se jmenuje Rovnodennost.

Zvu vás na další koncerty. Skupina Ty syčáci, která letos vydává nové album, zahraje 29. srpna na festivalu Otevřeno v Jimramově, 11. září v Rožnově pod Radhoštěm, 19. září v Káznici v Brně na festivalu Best Fest. Své nové album pak Ty syčáci oficiálně představí 14. října v Brně v kabinetu Muse, 20. října v Plzni v Zachspabu a 21. října v Praze v baru Kamina Boat. Skupina Mňau Mňau Band představí své první album V cuc 2. září v klubu Kaštan v Praze. Eva Blondýna Suková s kytaristou Norbim Kováčem vystoupí 15. září v experimentálním studiu v Liberci. Skupina Lakomá Barka a Adrien Gio Duo z Belgie budou mít koncert 17. září v klubu Kaštan v Praze. V sobotu 19. září se bude v prostoru Kolaps v Brně konat benefiční oslava 35 let časopisu Sedmá generace. Zahrají Hmlisto, Zelené koule a cymbálová muzika Veronika. V klubu Stará pekárna v Brně bude mít 29. září koncert skupina Mistr Lovo. Druhá je dnes Markéta Irglová, které také měníme píseň. Před pár dny jsem od Michala Horáčka dostal jeho další zhudebněnou báseň ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Jde o verše inspirované starozákonní písní písní. Autorkou hudby je Markéta Irglová, zpívají Markéta Irglová a Petr Rybís Toman. Píseň se jmenuje Proč právě já?

To byla v premiéře píseň Markéty Irglové s textem Michala Horáčka Proč právě já? Dnes druhé místo podle bodů, které jste Markétě poslali ještě za její předchozí skladbu The Season. Do tohoto kola nepostoupili Ivo Viktorin Trio, Petr Naď a Mňau Mňau Band. Vítězkou 15. 37. kola hitparády je Radúza s písní Stříbrná dýka.

Opakuji, že hlasujete pro tři písně. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Teď si poslechneme krátkou ukázku z každé soutěžní skladby.

0: píšem tuhle divnou kapitolu. Kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.
1: 10. místo Norský dřevo, Lenka Filipová.

Nově nasazenou píseň má také Markéta Irglová, na druhém místě duet s Petrem Rybízem Tomanem a s textem Michala Horáčka Proč právě já?

0: pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na stránce hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Roman Kabelka.
1: Za malou chvíli bude 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda chce víc podporovat české startupy. Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Kanoista Martin Fuxa se probojoval do finále kilometrové trati na mistrovství světa. Kolona vzniká po hromadné nehodě na D1 za Prahou směr Brno. A zítra bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti postupně s přeháňkami, místy bouřkami a nejvyšší teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Stát se chystá víc podporovat české startupy. Vláda dnes představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Kdo do nich vloží peníze, mohl by si z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít víc času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7 let, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Tyto kroky mají potenciál zařadit Česko mezi startupové velmoci, což v dnešním světě může znamenat miliardové příjmy do státního rozpočtu. Proto nemá smysl otálet a proto chceme, aby zákon začal zlepšovat život v Česku už příští rok.
3: Návrh zákona teď zamíří do meziresortního připomínkového řízení. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků a taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
5: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
3: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Podle výrobního ředitele rybářství Třeboň Vladimíra Kukačky v rybniční soustavě chybí voda. Původně byl slavnostní výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října.
6: V rybnících rybářství Třeboň aktuálně chybí zhruba 40% vody, což odpovídá objemu zhruba 30 milionů kubíků. O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj aktuální hydrologické situace.
3: Slavnostní výlov Rožmberka patří mezi oblíbené akce. Lidé sledují práci rybářů a u hráze rybníka ochutnávají čerstvé rybí speciality.
7: Fotbalisté Jablonce za necelou hodinu rozehrají odvetu závěrečného předkola konferenční ligy proti Glasgow Rangers. po zápase ve Skotsku Severočeši prohrávají 0-1. O hodinu později nastoupí za stavu 2-2 Hradec Králové proti Panathinaikosu Atény a o postup do Evropské ligy ve stejnou dobu zabojuje Plzeň, která v Bělehradě prohrála s Červenou zvezdou 0-3. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Rychlostní kanoista Martin Fuxa postoupil do velkého finále na kilometru na mistrovství světa. Další semifinálové výsledky českých lodí přidá z Poznaně František Kuna.
8: Martin Fuxa nebude ve finále sám, samozřejmě tedy v jiném závodě pojede ve finále kajakářek na kilometru Barbora Betlachová, která před malou chvílí dojela na třetí postupové pozici a zítra po půl čtvrté pojede finále. Neuspěli v semifinálových jízdách posádky českého mužského i ženského čtyřkajaku a finále A bude také bez sprinterů, kanoisty Hrabala a kajakáře Cermana. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
9: na D1 za Prahu i před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna začíná kolona, za Čestlicemi z 9. kilometru je to asi na 25 minut za exit Velké Popovice, na 17. kilometru po hromadné nehodě je průjezdný stále jenom pravý a odstavný pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou, kamiony v pravém pruhu z kilometru 174, osobní auta většinu času brzdí za exitem 178 Rosice a do Brna, kde dvojce jedou různě pomalu asi 3/4 hodiny. Na 35 se ze Svitav na Olomouc před Mohelnicí řeší nehodu u Hřbitova, projíždí se Kivadlově. Kolona se natáhla hlavně ta směrem ze Svitav, je to i přes půl hodiny po pojíždění a dojíždí se už před Studenou Loučkou. A Praha zůstává hodně ucpaná, rozsáhlé důsledky v provozu jsou kvůli porouchanému nákladnímu autu v Blance před výjezdem v Troji, snad ho každou chvíli otáhnou, a taky kvůli třem nehodám. V Dobřížské směr Barandovský most před Zlíchovským tunelem, na Štrboholské spojce směr Lanový most u Europarku a v Sokolské před IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, od západu má postupně přibývat oblačnosti, přidají se přehánky a místy bouřky i silné, později pak budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty zítra se budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni, na západě Čech bude kolem 26. Tolik zprávy.

0: Je čtvrtek 27. srpna, 17 hodin 8 minut a příjemný poslech Proglasu vám přeje Ondřej Šídlo. Připomínáme si památku svaté Moniky, matky svatého Augustína. Svátek dnes slaví Otakár. Za malou chvíli uslyšíte reprízu pořadu Za 5.5 z března 2025. Petr Vizina se společně s kaplany poslanecké sněmovny Milanem Hanušem a Danielem Kvasničkem budou zamýšlet nad tématem křesťané a politika, k čemu jsou sněmovně kaplani. V 17 hodin 55 minut můžete potom vyslechnout myšlenku na den od Hany Pinknerové a od 18. hodiny vás zveme k přenosu mše svaté, tentokrát z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech.
1: Za 5.5.
2: Za 5.5. Dozvědět se víc.
1: Za 5.5. Jevy a místa neotřele.
3: Vítejte u pořadu Za 5.5. První díl v novém roce vzniká v terénu, pokud tak můžu nazvat budovy na Pražské Malé Straně, kde zasedá poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Tedy scházejí se tu političky a politici, kteří nás, voliče, zastupují. V květnu to budou 2 roky, co má sněmovna své vlastní kaplany, kterými jsou evangelický farář Daniel Kvasnička a katolický kněz Milan Hanuš. Tady je Petr Vizina a se mnou je tu Daniel Kvasnička. Dobrý den, pane Kvasničko.
4: Dobrý den.
3: A Milan Hanuš. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Pane Kvasničko, vy jste mi říkal, když jsme sem šli, že to vaše kaplanování v poslanecké sněmovně je takový experiment. Tak teď trvá 2 roky a už si můžeme říct, jaké to má výsledky podle vás.
4: Ano, je to experiment, protože podle toho memoranda, které sepsala Ekumenická rada, Česká biskupská konference a kancelář poslanecké sněmovny, je to na 3 roky. A my si po těch 2 letech téměř snad můžeme říct, že to výsledky má.
3: Jak se to měří, takový výsledek?
4: Znáte faráře, ne? Tak podle určitého pocitu. Popravdě řečeno, podle toho, jaké vztahy se nám podařilo navázat, jak se zaměstnanci, kterých je tam násobně více nežli poslanců, a v Senátu také násobně více nežli senátorů, tak i s těmi volenými. Tedy našli jsme si k sobě cestu.
3: Pane Hanuši, jak vy se cítíte doma v poslanecké sněmovně?
5: No tak asi jsem tam trošku méně doma než kolega Daniel, protože bohužel mám jaksi méně času na tuto aktivitu, ale nakolik mohu a nakolik je poptávka po mých službách, tak se snažím víc stříc.
3: Já musím přiznat, že to, než jsme se sešli, bylo, jak když člověk dohromady sestavuje Beatles. Prostě to bylo to hrozně dlouho vás 2 potkat na jednom místě. Kdybyste se měli představit a říct, co je teďka gro vaší práce, kde trávíte nejvíc času, pane Hanuši, začněte.
5: Tak já jsem asi na prvním místě. Nejvíc času věnuji tomu, že jsem farářem římskokatolické farnosti u katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha. To asi zřejmě mi zabere nejvíce mého času a jsem za to rád. Potom mám na starost také kapitulní kostel všech svatých, kde jsem děkanem a mám tudíž na starost i tedy jaksi provozní záležitosti celé kolegiátní kapituly. Jsem také členem metropolitního církevního soudu, takže skutečně jaksi nezahálím.
3: Jak jste mluvil, tak jsem si představoval stohy papíru. Je to gro té práce?
5: Ano, to je moje velká vášeň, papíry.
3: Já si z toho samozřejmě nechci dělat úplně legraci, ale vy říkáte, že jste farář, pak jste v kapitule a pak jste církevní právník, expert. Ne teďka, ale vážně. Tak kde tam je to gro té věci? Já samozřejmě chápu, že musíte hodně číst a hodně znát, ale je to práce s lidmi?
5: Tak samozřejmě především tam vždycky jde o lidi, i když se k ním člověk někdy dostává přes ty papíry. Ale skutečně ta práce je pro lidi. Samozřejmě u toho církevního soudu, kde třeba bezprostředně se nesetkáme s těmi, o kterých se jedná, ale jedná se vždycky o jejich dobro.
3: Pane Kvasničko, co je gro vaší práce?
4: Tak já jsem důchodce. Já jsem v září minulého roku předal svoji poslední farnost v Litomyšli a přesídlil jsem do Prahy. A já jsem takový pěšák. Popravdě řečeno, když je třeba něco odběhat, zařídit, opatřit, provést, tak to je moje práce. Popravdě řečeno, také mám ještě něco mimo to. Jsem nemocničním kaplanem v léčebném a rehabilitačním středisku ve Chvalech. Tam jsem tak nějak doma, už i kvůli svému strýci, který to kdysi zakládal. Ale mně se to hezky doplňuje. Když jsem tady v té léčebně, anebo v tamté léčebně. A popravdě řečeno, jsem velice vděčný za kolegialitu Milanovu, protože jako pěšák nedělám nic sám, vždycky se poradím a pro mě je to velmi stabilní opora a pomoc.
3: Taky samozřejmě dobré mít církevního právníka na své straně, to víme všichni. Pane Hanuši, někdy to na mě působí, že vy jste to dostal jako další povinnost. Vy toho máte už strašně moc. A do toho to kaplanství v Poslanecké sněmovně je vlastně další úvazek.
5: No, myslím, že se to vyjádřil velmi dobře. Rozhodně nejsem ten, který by jaksi přišel na arcibiskupství a žádal další jako práci. Takže to nějak se tak stalo.
3: Promiňte, já teďka jenom k personální politice teda církve. Někdy se mluví o přetěžování áček. Lidi, kteří jsou schopní, dostávají další a další úkoly, a lidi, kteří nemají tak třeba dobré výsledky, tak se říká, no tak tomu to nedávej, spíš tady tomu ten druhý je šikovný. A potom ti šikovní mají hodně práce. Tak jak to vypadá? Dostal jste tenhle úvazek, protože jste, promiňte to slovo, šikovný?
5: Tak zní to hezky, dělá mi to dobře. Mé ješitnosti a mému egu, ale nemyslím si, že je to úplně tento hlavní důvod, spíše je to asi, že jsem byl nejblíž v dosahu, že vlastně já to mám, tady jenom se běhnu schody a jsem tam. Takže asi tak, a vzhledem k tomu, jak říkal kolega, že to je vlastně taková zkušební doba, takový začátek, vlastně, kdy zkoušíme, co to vlastně udělá, jestli to tedy smysl má, tak hold jsem byl nejblíž po ruce.
4: Já to ještě řeknu jinak, můžu? My jsme totiž dvě šedé hlavy a my ani jeden nemáme o co usilovat, nemáme kam stoupat, nemáme ani chuť a ani už možná sílu dělat nějakou kariéru. Takže pro takovou práci ve sněmovně a mezi těmi, kteří se dotýkají podnebí, tak my jsme asi ideální v tom.
3: Já jsem se díval na pana Hanuše, jestli vám neřekne, ale já bych chtěl být biskupem třeba, nebo...
5: To opravdu tedy jako takovýhle touhy nemám. Co to obnáší, byl jsem 18 let generálním vikářem, tak skutečně opravdu jako děkuji.
3: Teďka, kdybyste mě... Vy jste jako zajímavá dvojice, já samozřejmě nechci moc žertovat o těch Beatles, ale vy se fakt výborně doplňujete tím, jak jste každý jiný. Jo? Tak kombinace jako veselého evangelického faráře a takového seriózního církevního právníka je, myslím, docela dobrá kombinace obdarování. Jak vy vidíte jeden druhého? Pane Kvasničko, jak vidíte pana Hanuše za ty dva roky jako týmového hráče?
4: Já už jsem to naznačil. Já si vychutnávám, když se postaví za stůl páně a vede liturgii, protože on nelistuje zmateně v misálu, on má všechno připravené a jde takovou tou pokojnou cestou, laskavě a zřetelně, nevymýšlí si nic. Takže pro mě je to uklidňující mít vedle sebe takového člověka. Dobře se mi s ním spolupracuje i proto, protože když brnknu nahoru, můžu volat, tak si vždycky hnedle vyjdeme vstříc, probereme věci a jeden druhého, já nevím, jestli je to možno říci, tak jako kryjeme prostě podle dohody. Nemusíme se také ke všemu vyjadřovat, nemusíme všechno dělat.
3: No, o to vděčnější jsem vám, že jste si udělali na mě čas. Pane Hnušek, vidíte pana kolegu Kvasničku?
5: No, tak já jsem velmi rád, že vlastně právě on byl vybrán ekumenickou radou církví a skutečně ho beru jako svého velmi milého spolubratra, jak si na té líše, jak se říká. protože velmi dobře se s ním spolupracuje, je opravdu přátelský a má, řekl bych, skutečně ekumenického ducha v tom dobrém slova smyslu.
6: Co znamená mít dobrého ekumenického ducha?
5: No tak jako, řekl bych, on, ten ekumenismus může být trošičku tak

0: Byl váš první den v úřadu. Měli jste něco jako uvedení do úřadu, že vás někdo představil poslancům třeba? Vzpomínáte si na to?
1: Měli jsme uvedení do úřadu, dokonce takové, že jsem až později, možná týden poté, si uvědomil, co se to vlastně všecko dělo. Oba dva jsme tam stáli ve služebním rouchu a kolem nás byli vlastně všichni, kteří tím parlamentem hýbou, i naši přátelé a milí a známí, a uváděli nás předseda ekumenické rady církví a také i arcibiskup pražský. Takže byla to pěkná, velmi slavnostní chvíle a mně to došlo až tak týden později. Ale to jsem celý já, mně dochází věci později.
0: S jakým pocitem vy na to vzpomínáte, pane Hanuši? Pro vás to, vy jste tady v centru dění pořád. Svatý Vít, Hradčany, to je prostě jako, vy jste vlastně v centru republiky. Tak bylo to pro vás něco extra?
2: No tak není to věc, kterou bych nějak předtím měl možnost zažít a ani od té doby, tak skutečně, tak jak říkal Daniel, také trošičku jaksi ex post mi ty věci docházely a skutečně jsem to vnímal, že to je takové jaksi velice zodpovědné pověření. Jinak ty hodinky jsem se nedíval, že už bude konec, ale protože mi někdo telefonoval, takže mi bzučeli.
0: Máte propojené hodinky s telefonem. Vy jste opravdu čtvanec, teda musím říct. Řekněte mi, jestli máte vy dva, jestli jste přirozeně homopolitikus, jestli jste lidi, kteří sledují politiku. Mě to napadlo, když Daniel Kvasnička vás, pane Hanuši, popisoval, tak jsem si říkal, no to je klidná síla, to bývá lidovecký slogan, ale to bych teďka sem netahal. Jestli by přirozeně vás zajímá, co se v té poslanecké sněmovně děje?
2: Přirozeně, ale řekl bych tak jako laicky. Já asi nejsem takový kolega, asi to trošku je v tom zdatnější, daleko více věci sleduje, jak svého času říkal mluvčí České biskupské konference a pozdější ministr kultury Daniel Herman. On má ten prst na tepu doby, což o mně se úplně říct si nedá, takže já až opravdu tolik času na to nemám, takže to sleduji tak, jak si snažím se pravidelně ve zprávách a pokud samozřejmě některé věci mě zaujmou, tak třeba víc, ale nejsem až možná takový fanda jako Daniel.
0: No tak když slyším o Danielu Kvasničkovi, že je fanda politiky, to je velice zajímavé, vy vlastně jako osoby duchovní máte něco společného s novináři, které, a to si musíme říct, pane Hanuši, vy jste měl velké závorky před tím titulem novináři, to jsou lidé, na který musí být, na který si člověk musí dávat pozor, ale na novináři ani na knězi nebo faráři by nemělo znát, jaké má politické preference, logicky. Co vy, pane Kvasničko, je to na vás někdy znát?
1: No já jsem si samozřejmě vyzkoušel a jasně ve své historii mám jakési polopolitické angažmá, ale právě myslím si, že i s tím věkem a se zkušenostmi, které jsem si pozbíral na těch čtyřech místech, kde jsem působil a vždycky jsem měl nějaký přesah do radničního života, tak jsem si uvědomil, že nemusím do všeho mluvit. Mě to velice zajímá, takže když mě někdo naznačí a říká mi to jeden po druhém, teď už téměř 19 velmi produktivních lidí z toho politického života ve sněmovně, že vlastně nechtějí pokračovat, protože to pro ně je zmarněný čas, tak to já tím velice žiju, popravdě řečeno. Nebo když vidím, jak trpí ženy a to je kontinuální pocit ohrožení pro rodinu a ohrožení pro dámy, především v tom sněmovním životě, tak to se mnou velice velmi hýbá. Nebo naopak, když vidím, jak se zjednodušují věci, například teď včera a před pár týdny jakási novela zákona o zemědělství, ve které se najednou myhly záležitosti halal a košer porážky, tak si to jdu poslechnout, protože mě i zvenčí volají lidé, prosím tě, co se to tam děje. Já samozřejmě do toho vůbec nezasáhnu, ale velmi osobně se informuji o tom, co to vlastně je. Takže naspět zase někdy telefonují klid, má to tyhle souvislosti. To znamená ano, ale nikdy nezasahují do politického.

0: života. To je moje pravidlo.
1: Nečekal bych nic jiného. Kdybyste řekl, že jsme jenom prodloužené ruce nějakých zájmů, tak to byste mě velmi překvapili. A když jsme, já se vrátím ještě k tomu vzpomínání, vybaví se vám po těch dvou letech nějaké setkání nebo nějaká situace, která si myslíte byla důležitá pro ten váš úvazek tam, kde jste, pane Hanuši? Já myslím, že to je pro církevního právníka, který je zvyklý být věcný a striktně je těžké jako vzpomínat, ale zkusíme.
2: No tak to jsou, jak řekl bych, takový jaksi hodně věci osobní a myslím i nevím, jak bych se k tomu vyjádřil, ale samozřejmě jsme tam k dispozici, to možná je dobře, aby zaznělo, k osobnímu rozhovoru, případně že jo, k udílení svátostí a samozřejmě jako kněz vždycky tyhle ty věci, tak jako samozřejmě nedělám řemeslně, ale prožívám je spolu s tím, komu ty svátosti uděluji. Ať už je to tedy Eucharistie, o které se zmínil Daniel, anebo případně svátost smíření. A to jsou zase věci, které samozřejmě si můžu uvědomit, vzpomenu, ale těžko si o tom více hovořit.
1: A vytanu vám, řekněme, nějaké, já jsem se spíš ptal na to, jestli vám vytanou situace, kdy lidé moc nevědí, co od vás chtít, nebo vás nějak, vy jste měli, vaše služba je úplně nová, čili lidi nevěděli, co od vás očekávat, že jste se museli vlastně zžívat s tím, co se v té poslanecké sněmovně děje, tak to jsem myslel. Já chápu, že ta služba, potom kněžská,
2: Tak já víceméně asi mám spíš tyto zážitky, myslím, že asi Daniel právě díky i tomu, že má možnost tam být víc a více i se setkává s lidmi tam přítomnými, tak možná asi on bude mít víc takovýchto zážitků, ale já pokud se na mě někdo obrátil, tak už to bylo víceméně můžu říct s tím, že vědí, na koho se obrací a proč.
1: Čili rozumím tomu, že je to vlastně něco na způsob pastorační služby, že jste tam člověk, který má pomáhat lidem, kteří mají nějaké zaměstnání, ale kdyby měli úplně jiné zaměstnání, vy byste jim pomáhal stejně.
2: Určitě jako kněz jsem tam přítomen.
1: Danieli, na vás Milan Hanuš odvolal, že vy budete mít ty zážitky s lidmi.
3: No ale já taky nemůžu říkat to, co si s lidmi říkám. No
1: to já bych nechtěl, abyste byli indiskrétní, to samozřejmě to je úplně proti.
3: Na druhou stranu mám dva zážitky, které bych řekl, že byly v samotném začátku a ten první je, když se k té vizi toho kaplanského řemesla v tomto prostředí dostala tehdejší kancléřka Senátu, přečetla si všechny podklady a pohovořila si, tak najednou říká, no jo, ale já vás potřebuji k zaměstnancům, já vás potřebuji k lidem. A to já jsem v těch původních materiálech neměl. A otevřela mi tím úplně nový obzor a myslím si, že je třeba ji vzpomenout, protože stála na začátku a byla velmi dobrým hybatelem, protože právě ona to byla, která poskytla panu kancléři, to jsou vlastně naši partneři, kancelář poslanecké sněmovny, jsou naše nejbližší nadřízení, tak panu kancléři to celé poskytla a ten, když to slyšel, když si pohovořil, tak pronesl těžko, no do rozhlasu to nemůžu říct, takové zajímavé, jako poetické slovo a říká, proč jsme na to nepřišli sami. A právě tím otevřel prostor a musím říci, že on nejvíce a nejzřetelněji pak šlapal za tím, aby to fungovalo, aby se to narodilo. A první měsíce si nás zval na takové referenční obědy a přebíral s námi a velmi se nasazoval. Tak myslím si, že tohle byly takové dva vstupní okamžiky, které nám oběma vydláždili cestu.
1: Jenom připomenu z jednoho z vašich rozhovorů, vy jste uváděli, že k vašim já nevím, jak to říct, k těm, kdo jsou vám svěření, nebo komu jste k dispozici, jsou taky kuchařky, uklízeči, údržbáři, knihovníci, těch lidí je tam násobně víc než poslanců, jste říkali. Pak je tady jedna podobnost mezi novináři a politiky, a to je, že jsou značně neoblíbení, z dobrých nebo horších důvodů. Vy, jak vnímáte tohleto, že politika, která by měla být veřejným vyjednáváním, která by měla být vlastně dobrým řemeslem, protože je to převodní páka, kdy nějaký názor občanský se převádí prostě do zákonů a do vyjednávání. Jak vnímáte, že politika má tak špatnou pověst?
2: No, já bych se k tomu vyjádřil asi tak, že i politik je člověk a nám jde o člověka. A ty ostatní věci, to si myslím, že celkem lidi chápou, proč to tak je.
1: Má podle vás politika špatnou pověst po právu? Jako česká politika specificky? Když sledujete dění v Poslanecké sněmovně?
2: Tak do určité míry asi ano.
1: Co byste vy vyčetl české politice, nebo čeho jste si všiml, že by zasloužilo nějaké vylepšení? Bavíme se o řemesle, bavíme se o tom, co se děje mezi poslanci a poslankyněmi.
2: Tak je asi důležité, aby ti, kteří se do politiky dávají, aby věděli, že to je vlastně veřejná služba. A pokud se to chápe jako služba a ne jako cesta k něčemu, nějakému prospěchu či nevím k čemu dalšímu, tak potom asi hlavně o tohle by mělo jít. No.
1: Čili z toho, jak odpovídáte, mám dojem, že si myslíte, že ty důvody, proč lidé vstupují do politiky, nejsou služba v první řadě, ale že a ty důvody se pak promítají do toho politického života?
2: Tak někdy to tak vypadá.
1: Co myslíte vy?
3: Já říkám, klasička. Někdy to tak vypadá, protože zevnitř to může vypadat úplně jinak. Já samozřejmě nechci zasáhnout vůbec do politického pojetí té služby tam. Kdybych já mohl něco měnit, tak změním, protože to je řemeslo, ta politika, tak změním jednací řád sněmovny. Tam vidím, že je to opravdu něco, co připomínají i ústavní soudci a co je v široké debatě politologů. A pokud to neudělají politici, aby si nevypustili rybník, tak ho vypustí celé společnosti. A bude se tenhle ten způsob práce opakovat. A
1: co byste, jenom, abychom byli konkrétní, co je ta vaše hlavní výtka, jakým směrem by měla jít ta změna v tom jednacím řádu?
3: Pozor, tady se právě dostávám na politickou rovinu, protože to je záležitost, kterou probírají právě politické kluby. Takže tady asi neodpovím, to by byla otázka opravdu na ně, tedy na ty, kteří odcházejí, anebo na ty, kteří jsou zastánci toho, že vše má zůstat tak, jak to je. Tady budu velmi opatrný. Víte, proč je rozdíl mezi novináři a politiky, novináři a duchovními? Protože novináři často ten názor politický nebo to dění transponují a nějak podávají. A my jako duchovní o něm víc mlčíme. To znamená, my ho nepouštíme dál. Dokonce mám pocit, že nás mají lidé dole rádi, i nahoře rádi, protože nás vidí a ví, že na ně nic nepráskneme.
1: Čili diskrétnost je určitým rysem vašeho povolání. Když si vezmu, jak vypadají průzkumy v České republice, tak řekněme, že věřící lidé jsou úplná minorita. A teď se ukázalo při jednání o smlouvě mezi Českou republikou a Vatikánem. Jsou názory, že není důvod uzavírat speciální smlouvu s Vatikánem a že vlastně ti, kdo ve prospěch smlouvy vystupují, jsou právě tou minoritou, navíc mocenskou, která něco společnosti oktrojuje. Je mi jasné, že vy asi se nebavíte z politiky právě o tomhle, ale řekněte mi, jak vnímáte to, že jste dva faráři v Poslanecké sněmovně národa, který deklaruje, že k církvi nepřísluší a že nemá k víře žádný vztah. Vidí to tak jako misijní pole, nebo? Tak já jenom a to není totiž vidět, pan Hanuš mává na kolegu Kvasničku, aby on se ujal slova.
3: No, protože já chci říci, že nás dokonce, a snad se nemýlím, politici opozice i vládní koalice mají docela rádi. Mám pocit, že ten postoj náš těmhletěm věcem ví, že není tak, jak politik by bral, a ví, že my nezneužíváme své role a ví, že nepůjdeme za hranu toho, po čem by se mělo jít. Tak dokonce nás, bych řekl, mají rádi. Alespoň to je ten můj pocit, o kterém jsem mluvil na začátku, protože půjdu-li po chodbách, tak se hezky zdravím se všemi a nešetříme navzájem úsměvy. A to i s lidmi, kteří jsou v opozici.
1: Na to vám můžu namítnout, že jde o osoby a obsazení. Že někdy máte rád člověka, který má nepopulární funkci, a někdy má člověk populární funkci, ale protože on sám je osobnostně nastavený dost nešťastně, tak ho prostě lidi rádi nemají. Je to, protože jste prostě vstřícní velkorysí lidé? Vy jste říkal, že nemáte ambice, že vlastně to je vaše výhoda. Jaký je ten, jako myslíte, že ten hlavní nějaký jako vztah, na kterém se dá stavět v té poslanecké sněmovně? Poslanci jsou zvyklí, že jsou v centru dění, je na ně upřená pozornost, a vy jste někdo, kdo jim má posloužit k dobrému výkonu té funkce? Takhle tomu rozumím dobře?
3: Já bych to řekl jinak. My máme posloužit k přežití. Nikoli k tomu, aby se jim ta práce dělala dobře především, i když asi i to, ale někdy je to o přežití, někdy je to o to, aby jim někdo rozuměl. Když najdete v opozici člověka, který dá dlouhý 45-minutový rozhovor a následně ve stejné redakci je redaktor, který přijde s tím, že je to třeba zkrátit, protože to nikdo neposlouchá, a vlastně všecko to, co ten opoziční politik řekl, obrátí, on nakonec říká, rád přijdu, a v tom zkráceném je díky, už nikdy nepřijdu, tak je zapotřebí, aby někdo tomu politikovi řekl, hele, já vám rozumím.
1: Vy to máte na starosti mediální výchovu, já jsem to pochopil. Je to tedy, pane Hanuši, vlastně funkce člověka, který chápe a umí vyslechnout? Je to to hlavní? Je to to gro?
2: To si myslím, že asi základní. To určitě.
1: Víte, a jak je to běžně, tak politika církve nebo učení církve, že misio je sounáležitost, že jdete s lidmi nějakou míli, že prostě s nimi máte něco společného. Není to propaganda, není to indoktrinace. Tak řekněme, že vy tedy tam chodíte s lidmi tu extra míli, a jsou to většinou věřící lidé?
2: No, jsou to lidé věřící, jsou to lidé hledající, lidé, kteří nějakým způsobem, čím si spirituálním, byli třeba osloveni. Ale rozhodně, a to je zásadní říci, a myslím, že na stránkách, jak si sněmovní kapleni, tam je možné si otevřít to memorandum, které zmínil Daniel na začátku, a tam je jasně a zřetelně napsáno, co v podstatě, o co máme usilovat. Že rozhodně ne o nějaký zvláštní apoštolát, evangelizaci, ale skutečně o takové to doprovázení, o tu svoji přítomnost, a v momentu, kdy člověk jakýkoliv tam přítomný má prostě jaksi určitou touhu po spirituálnu, abychom mohli pomoci.
1: Existuje to, čemu se říká sociální učení církve, to jsou silné důrazy na spravedlnost, na roli těch, kdo jsou znevýhodnění nějakým způsobem nebo žijí na okraji. Jak se z tohohle pohledu díváte na to mocenské centrum? Je to, kterým tedy je poslanecká sněmovna, jsou to lidé privilegovaných funkcí, privilegovaného života. Jak vám vychází srovnání učení církve ve věcech sociálních a ta praxe v České republice u zákonodárců?
2: Je to boj o tohle. To je stálý zápas, že jo? Nejenom tam, ale všude. Že jo? To je jako To není nic hotového, nic, s čím by jaksi s ideálním stavem někdo přicházel a dařilo se mu to prosazovat. To je boj o tohle.
3: No, já mám pocit, že se teď hovoří často o demokracii, o jejím nějakém krizovém období a zdá se mi, že někteří chápali demokracii, a to dokonce i z těch, řekl bych, křesťanských kruhů, jako nástroj, který má za úkol doručit vyšší kvalitu života, tedy to je jeho zadání, a to by měl být výsledek. A pak, když tenhle ten výsledek není, tak demokracie selhala. A my musíme být svědky toho, že demokracie vlastně, pokud má mít aspoň tu podobu, jaký rozumíme my, tak má na začátku prohru, která je vítězstvím. Kristus Pán prostě vzal hlas i těch ostatních, mohl to tady převálcovat, ale on se vydal člověku, a to až doslova, a nakonec dal svůj život tak, aby nakonec vstal z mrtvých. Takže pro mě tahle ta cesta s těmito lidmi, kteří často prohrávají nebo je jim těžko v té roli, je cestou, ve které chci být vedle nich právě proto, že i když prohrávají, tak to má hluboký smysl a nesmí přestat a potřebují podporu a potřebují podržet a potřebují ten nový pohled na to, že ten sociální dopad možná jejich slabých činů a slabých slov, ve kterých se nestaví na stranu těch, kteří dnes mají navrch, takže to je velice důležité svědectví, které nesmí zapadnout.
1: Mě napadlo, tak bych byl politik, že bych si u vás objednal coaching. To znělo tak, že by mě to povzbudilo. Podívejme se na to z hlediska charakterových vlastností, něčemu, čemu se říká etika ctnosti. Pane Hanuši, podle vás, jaké jsou hlavní charakterové vlastnosti nebo obdarování, které musí politik nutně mít, nebo politička, podle vašeho tak sledování?
2: No, tak já myslím, že jak by to mělo být, tak to asi každý z věřících lidí ví nebo minimálně tuší.
1: Víte, to si nejsem jistý. Například, teď je velké téma, jestli politik má být viděn ve veřejném prostoru. Donald Trump teďka okupuje veřejný prostor v podstatě non-stop 24/7. Je to něco, co je žádoucí, nebo se to vašemu světonázoru ne tak úplně zdá dobré?
2: No, nerad bych se dostával někam, kde jsme si řekli, že jaksi nechceme být. Nicméně je-li viděn, tak samozřejmě se kdokoliv, tak se o něm více mluví a má možná větší páky nějakým způsobem prosadit to, oč mu jde.
1: Což v době sociálních sítí, v rychlých médií, být viděn znamená být částečně politikem, částečně bavičem, částečně člověkem, který vyleze z každé konzervy. Já to namítám kvůli tomu, že jste říkal, že všichni tak nějak zhruba víme, co mají politici dělat. Já na to namítám, že to moc nevíme, protože vlastně se díváme na ty nástroje a někdo může říct, že to vede k dobrému cíli, jenom ty nástroje jsou pochybné. A někdo řekne, no tak ty pochybné nástroje znehodnocují ten cíl. Jo, tak o tomhle já mluvím. Jako jestli se neproměnilo trošku to, co jako křesťané považujeme u politiků za žádoucí. Jo, tak jestli je vám sympatičtější třeba uměřenost, vy působíte jako člověk, který je uměřený, věcný, nebo jestli prostě si říkáte, tohle to je politická práce, když chceš politik, musíš být viděn a chtít být viděn.
2: Nevím, tohle jsem jako tímhle směrem nějak zvlášť jsem neuvažoval. Každý jsme jiný. Každý máme jiný temperament, jinak se projevujeme a jinak samozřejmě jak si směřujeme k tomu svému cíli. Čili nevím, to těžko tohle nějak jako generalizovat a dávat do nějakých formiček.
1: Pane Kvasničko, vy jste takový člověk komunikativní i na sociálních sítích, i ve veřejném prostoru. Co podle vás jsou ty vlastnosti, z kterých se skládá dobrá politička nebo politik? Co je nutná výbava, Už jsme řekli, že u faráře je to, že prostě je to člověk, který dokáže mlčet, být diskrétní a dokáže jít tu společnou extra kilometr nebo míli, tak co by to bylo u politiku?
3: To ale je zase za hranou toho, co já mohu říct jako kaplan, takže dovolte mi odpovídat jako občan. Já bych si přál jako občan, aby politik uměl hezky česky, aby uměl svoje argumenty dobře skládat a aby ne za každou cenu na té obrazovce, ať toho mobilu, anebo té televize, performoval v jakékoliv roli, ale aby nějakým způsobem dovedl výstižně povzbudit obyčejného člověka, tedy mě, k nějaké účasti. Někdy říkávám já jako občan, že Česko spinká, protože se dějí spousty věcí, které by to Česko měly zajímat a ono občas procitne pro mne oči a pošle stovky mailů kamsi. Mně se stalo, jak mi jeden poslanec říkal, poslechněte, vy jste mě něco posílal, vidíte. A já říkal, ano, samozřejmě, poslal jsem vám seznam studentů, kteří přijdou na prohlídku do parlamentu. A on mi říkal, víte co, já mám teď 500 mailů, já to vůbec nečtu, dejte mi to na papíře. To bylo moc hezké, protože já jsem si uvědomil, že Česko spinká, občas procitne a udělá nějakou strašlivou věc, zahltí něco. Místo, aby tiše, pečlivě, vytrvale, důstojně spolupracovalo, možná i vtipně spolupracovalo s těmi svými místními politiky, až po tu úroveň tedy státní, aby nějakým způsobem setrvale sledovali teplotu té demokracie a našeho prostoru občanského života.
1: Dobře, tak vy mluvíte jako občan Kvasnička, tak já se vás ptám jako občan Vizina. Když říkáte, že Česko spinká, že některé věci prostě možná prodříme, tak co to jsou ta témata, u kterých vám prostě srdce poskakuje, že o tomhle by se mělo mluvit. Tohle by mělo být tématem naší pozornosti a není.
3: No to je to, co jsem říkal. Já jsem vlastně na každém místě toho svého života, na každé farnosti, kde jsem byl, tak jsem se zapojil do občanského života. Na jednom místě chtěli zrušit městský zpravodaj a udělat z něj nějakou komerční přílohu. A tak jsem se přihlásil a řekl jsem, budu dělat dobrovolného šéfredaktora zpravodaje Zachovitého. Na druhém místě šlo o místní akční skupinu, když se tehdy rodili a všichni říkali, hele, to je blízko Prahy, byli to Říčany, to nemá smysl. Já říkám, poslechněte, tady je hranice Prahy a my jsme venkov. Pochopte to, Zápraží je místo, kde máte zablácené boty a červené lodičky a všechno najednou a lidi nevyspalé, protože to nestihli večer a ráno musí zpátky do Prahy. My jsme venkov. Pojďte v tom něco dělat. A přesvědčoval jsem starosty, že jsme nakonec dali dohromady místní akční skupinu. A já si myslím, že to jsou jenom příklady, že takovýchhle příležitostí, ať to jsou dětské skupiny, ať jsou to záchrany stromořadí, ať je to příležitost práce na nějaké náplavce nebo na nějaké zapomenuté trati, která se může stát developerským podnikem někoho, kdo k tomu nebude mít cit. A teď najednou je tu někdo, kdo by mohl do toho zasáhnout tím, že řekne, fajn, já bych to udělal, já bych se do toho pustil. Je někdo ještě, kdo mi pomůže? Takovým, a co, pane starosto, byste potřeboval? Já říkávám svým kolegům, zajděte si za starostou a zeptejte se ho, co on potřebuje. Ne, že byste mu pořád cpali, co vy potřebujete, ale ptejte se, co on potřebuje, co potřebuje ten jeho zastupitelský sbor.
1: Jako občan Vizina vám děkuju. A pane Hanuši, já se vás teďka budu ptát možná jako člověk, který čte sociální encykliky a když se ve Fratelli Tutti od papeže Františka dozvídáme, že bychom měli praktikovat cosi, co on pojmenovává jako politickou lásku, což je starobylý aristotelský pojem a díváte se na to, jak spolu tady žijeme v Česku, jo? Tak jestli si neříkáte, no, politická láska, nebuď včerejší, to je přece naivní, to není hratelná karta.
2: No tak, co k tomu říct, no?
1: Jestli je to podle vás koncept, který je Já to zkouším sformulovat pro církevního právníka. Jestli je to koncept, který je realistický. A pakliže bychom si řekli, že to je realistický koncept, tak co by mělo být jeho praktickou náplní, ta politická láska?
2: Realistický koncept, to je otázka, že, co je realistický koncept. Vždycky, že to můžeme si položit otázku, nakolik je realistické žít evangelium. Jo, to je asi to základní, o čem by nám mělo jít. Tohle to už jsou takový, ty, řekl bych, prováděcí předpisy.
1: Tak mi řekněte, jak se odpovídáte, jestli si tuhle otázku opravdu kladete?
2: No, jako samozřejmě jde o to aspoň to zkoušet a snažit se o to, aby alespoň trošku nám to šlo. Jo, to jestli se nám to, nakolik se nám to povede, to už je u Pána Boha. Ale snažit se to žít, to je, o to tady jde.
1: Vy teď mluvíte jako McMurphy v mém oblíbeném filmu Přelet přes kukaččí hnízdo, který v jednu chvíli pronese, alespoň jsem to zkusil. A když bychom řekli, že se snažíte tedy žít evangelium v poslanecké sněmovně, a vy už jste mi to popisovali, co to pro vás znamená. Kdybyste po těch dvou letech to měli shrnout, nějaký evangelijní moment, vy jste například popisoval, pane Hanuši, že to jsou chvíle, kdy slavíte eucharistii třeba s politiky a političkami. Máte nějaké takové další evangelijní momenty? Možná ježíšovské?
3: Je to strašně obyčejné. Prostě tam s nimi jsme. To není nic víc. To je třeba ráno snídaně, kdy oni řeknou, hele, pojďte si přisednout.
1: Promiňte, tady to bude chtít vysvětlení, to jsme ještě nevysvětlili, co znamená snídaně, kdo se jí účastní a jak to funguje.
3: To je ale úplně obyčejná snídaně v restauraci, sněmovní restauraci, snídaně, kde každý sedí u svého stolu a najednou řekne někdo, pojďte si přisednout. A jdu si přisednout a mám 10 minut, tak se jich zeptám, co a jak a tak. A když už se zvedají, my musíme letět, protože běží do jednacího sálu, tak říkám, Pán Bůh s vámi a zlý pryč. A jeden z nich se rozpláče a řekne, tohle mi nikdo nikdy neřekl.
1: To se stalo?
3: To se stalo.
1: Mě napadá ještě u vás, pane Hanuši, když jsme se bavili o těch papírech, které musíte přečíst, to je podobné s politickou prací, že prostě musíte pobrat spoustu informací napsaných na papírech. I možná tady odtud je taková vaše empatie vůči tím politickým funkcím. Protože mně se zdálo, že vlastně jste schopni empatizovat z politiky, že si ani neošklivíte, ani neidealizujete.
2: Jako hlavně je potřeba mít empatii vůči člověku jako takovému. Jo, jestli je politik, jestli dělá, že je zaměstnán, jestli tam uklízí, to je úplně jedno pro nás.
1: Pan Kvasnička už zmínil, že vy to má takzvaně, promiňte mi ten slovník, máte to takzvaně na 3 roky. Nevím, jestli dnešní posluchači rozumí, co znamená stříhat metr, kdysi se tomu tak říkalo odpočítávání dnů, kdy člověk odcházel z armády do civilu, tak stříháte metr, těšíte se, že už vám to skončí, nebo jak to vypadá?
2: Nevím, to jsem nikdy nedělal, i když samozřejmě některá jmenování jsou v církvi na určitou konkrétní dobu, některá nejsou a je člověk odvolán třeba se velmi, velmi rychle. Protože prostě každý den se snažíme dělat to, co je potřeba.
1: Pane Kvasničko, jak to je? Teďka procesně, vy po těch 3 letech dostanete nabídku pokračovat, nebo...
3: Já vůbec nevím, jak to bude vypadat. Mně připadne, a tak jsme si to i s Milanem říkali, jsme se připravovali na tenhle ten rozhovor, že my jsme tam vlastně svědectvím svojí existencí. Do jisté míry si můžete představit, že my jsme jako takový ten monument jakési sochy, která o něčem svědčí a je pravda, že ji občas očurávají psy anebo že do ní kopou kluci, kteří u ní přebírají kuličky. Ale to mě osobně nezajímá. Já tedy bych velmi rád, kdyby to skončilo v mé osobě, tak aby to pokračovalo z principu. aby to převzal někdo jiný, aby to dělal někdo dobře. To je jediné, co mě zajímá. Je možné, že když se vymění politická garnitura po volbách, že vůle k tomu, aby to takhle bylo, nebude. A já to budu respektovat. Může ta vůle přestat každý okamžik. My jsme tam dobrovolníky, takže může kdokoliv říct, podívejte se, děkujem vám, bylo to skvělé, vraťte nám kartičku a nashledanou. A nezlobil bych se proto, jo? Ale neberu to tedy osobně. Nemám pocit, že bych měl stříhat metr, nemám pocit, že bych určitě měl dělat všecko proto, aby to pokračovalo. Bude-li někdo chtít, existuju, tak to často říkám. Nemáte-li zájem a potřebu, neexistuju vašnosti.
1: Evangelický farář Daniel Kvasnička a katolický kněz Milan Hanoš. Pánové, já vám mockrát děkuju a jak říká pan Kvasnička, pán Bůh s vámi a zlý pryč.
2: Děkujem taky.
3: Děkujem a nashledanou.
4: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
5: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
4: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
5: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
4: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
5: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
6: A před námi je teď myšlenka na den, která je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
7: Hojnost je požehnání. Potrestat, ponížit, oslabit, fyzicky i psychicky udolat. To jsou důvody nedostatečného stravování ve vězeňských zařízeních. Nemluvím ani o tom, že trestaný člověk musí jíst to, co mu dají, a nemůže mít ani pomyšlení, že by si mohl dát k jídlu to, na co by měl zrovna chuť. Jednoznačně je omezování v jídle, ať už v jeho rozmanitosti nebo v jeho množství, formou trestu. Dokonce i já jsem kdysi potrestala své vzpouzející se dítě, které nechtělo jíst k večeři ani jedno, ani druhé, pouhým suchým krajícem chleba. Logickou dedukcí z toho plyne, že hojnost a dostatek rozmanitého jídla je naopak formou či projevem požehnání. Nejsem si jistá, že jsem si vždycky naplno uvědomila význam té hojnosti. Brala jsem ji jako samozřejmost a nezdálo se mi, že bych měla být nějak zvlášť vděčná. Vždyť jsem to snad ani jinak nepoznala. Inu, nebyla jsem ve vězení. Až jsem jednou navštívila výstavu obrazů. Jak obrazy souvisejí s jídlem, hladem a hojností? Velmi úzce, pokud se vystavují barokní zátiší. Vstoupila jsem do galerie a byla obklopena hojností a požehnáním. Ze zlacených rámů zářily z tmavého pozadí mísy nejrůznějších druhů ovoce, stoly prostřené bohatě řasenou drapérií vzácné látky, které přetékaly jídlem všech druhů, zvěřina, ryby, ptáci, pečeně, chleba, zdobené poháry s vínem, vázy plné květin, hojnost a malebná dokonalost rozmanitosti. Stála jsem v tichu, přemožená tím luxusem, tak dokonale spodobněných na plátnech po stěnách. Má mysl na tu přehlídku překypující hojnosti reagovala jediným slovem. To je požehnání. Cítila jsem hmatatelně, co to slovo také znamená. Koupila jsem si tehdy u pokladny pohlednici s reprodukcí jednoho z těch obrazů a používám ji jako záložku. Chci, aby mi ten obraz připomínal, že hojnost není samozřejmá. Je to požehnání.
6: Je 18 hodin a na Proglasu budeme přenášen mši svatou dnes z kostela s Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat bude pater Filip Jan Radhouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, se všemi. Drazí bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, slavíme památku svaté Moniky. Svátek té, která si vymodlila na Pánu Bohu veliké věci pro svého syna Augustina, jehož svátek budeme slavit zítra. Na její přímluvu prosme, ať nás Pán posilní ve vytrvalosti, v důvěře, ať nás baví všeho, co nám brání v té vnímavosti blízkosti s Bohem. Ať nám všechno odebere, abychom dokázali lépe vnímat jeho působení v našem životě. Ať nám odpustí naše hříchy a slabosti. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, útěcho zarmoucených, ty jsi vyslyšel svatou Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého syna Augustína. Vyslyš také naše prosby. Dej nám ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohatství své milosrdné lásky. Prosím o to skrze tvého syna našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista a bratr Sosténes členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěcení v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých a také všem, kteří kdekoliv vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu žádném božím daru, jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho synem Ježíšem Kristem, naším Pánem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl svým učedníkům, bděte tedy, protože nevíte, který den váš pán přijde. Uvažte tohle. Kdyby hospodář věděl, kterou noční hodinu přijde zloděj, jistě by byl zhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při své příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám, ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si, můj pán tak hned nepřijde a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší. Strestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Čtení evangelia v tomto týdnu mě vrací do pondělka, kdy jsme slavili svatého Bartoloměje, kdy Filip zavolal toho Natanaela a Ježíš o něm prohlásil, to je pravý Izraelita, v kterém není lsti. Protože mi přijde, že všechna ta evangelia tohoto týdne k tomu směřují. Abychom měli čisté, otevřené srdce, toužící po pravdě. V okamžiku, kdy člověk tyto věci zneužívá, tak samozřejmě je tam ta výtka a trest, protože chtít uchvátit Boží věci a zaštiťovat se Ježíšem a vůbec Pánem Bohem nebo církví, ale přitom vůbec nemyslet na Ježíše a nemít k němu svůj osobní vztah je docela dost riskantní. V okamžiku, kdy je člověk povolán Kristem Pánem, jako jsme to četli v té první větě v tom čtení, je člověk byl povolán samotným Kristem k tomu, aby o něm vydával svědectví, pak s člověkem přichází do všech míst, kam přijde požehnání, protože neseme Krist. Ale v okamžiku, kdy si chci usurpovat věci pro sebe, pak tam do všech míst, kam přijdu a budu mluvit o Ježíši a budu se za něj schovávat a zaštitovat se s ním, tak tam nesu sebe. A my můžeme přece v důvěře prosit, samozřejmě, že projev máme každý osobitý, ale v tom svém srdci zcela jasně můžeme vnímat, že chceme patřit Kristu a že o něm chceme vydávat svědectví a že nám o ten vztah, o ten pravý vztah lásky, vztahu, důvěry s ním jde. Člověk je na cestě a dělá spoustu různých chyb díky svému strachu nebo neznalosti. Ale Bůh nás stále vede, poučuje a dává nám do cesty věci, ze kterých opravdu můžeme najít zase východisko. Člověk se dostává ve svém životě mnohokrát do nějakých takových slepých uliček, kde na konci té uličky je častokrát nějaký bubák strachu. Ale Ježíš nám dává odvahu, abychom skrz to prošli, protože on je ten, který, když povolává, tak dává také východisko. Můžeme přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdyby jsme měli to, kdybychom měli dost zdraví, kdybychom měli zdraví tohle, kdybychom měli peníze, kdybychom měli... Ale my můžeme přeci dávat z toho, co máme. Z toho, co máme, ze svého srdce. Můžeme dávat už teď to nejlepší a nemusíme čekat na to, až budeme mít. A každý, i ten největší chudák, i ten největší boháč, tak odmyslíme ty boháče, ale i ten největší chudák může druhým přinášet úžasný bohatství. Bohatství víry, bohatství naděje, bohatství lásky. A jestli na toto ve svém životě budeme zapomínat a budeme se schovávat jenom, že já nemám a tak nemůžu, tak to je taky o šejstlích. Protože Pán Bůh nám pak ukáže, co všechno nám dal a zeptá se, a jak si ty svoje dary využil. Není to tedy o tom mít nebo nemít, ale spíš to, co mám umět správně používat. A možná i v tom je ta bdělost důležitá, která je v tom evangeliu, aby se k nám dovnitř, do toho našeho chrámu, do toho našeho domu srdce neprokopal zloděj, který nás okrade úplně o všechno. Protože jsem si vědom toho, co mám. V okamžiku, kdy si nebudu vědom toho, co mi Bůh dává, pak o to strašně snadno přijdu. Protože s tím nebudu ani počítat. A pak najednou, když to nebude, tak si člověk řekne, aha, já jsem o tom vlastně ani vůbec nevěděl. A tak buďme bdělí. Bdělí nejenom v tom, že dáváme pozor, abychom nešlápli do nějaké kaluže, nebo do bláta, nebo do něčeho jiného, ale bdělí v tom, abychom dokázali rozeznat a vidět, jak Bůh v našem životě působí. To neznamená, že nás zbaví našich křížů, bolestí. Může. Ale jestliže ty kříže a bolesti máme, pak nás také vedou k tomu, abychom daleko více jemu samotnému důvěřovali. A už jenom při tom pohledu na kříž, kdy si uvědomíme, že Ježíš skutečně zemřel za nás hříšníky. A když se rozhlédneme nejenom po přírodních neštěstích, kdy teď koukáme tamhle do Tibetu a tak dále, na tu obrovskou vlnu záplav, která v Mžiku prostě smetla spoustu věcí, ale na zlobu, kterou má mnoho lidí ve svém srdci, na ty zranění, které si vzájemně uštědřují a ani nejsou schopní je uznat a říct někomu promiň. Tady je určitě zapotřebí i té naší spoluúčasti, že to neseme v modlitbě, že nám to není lhostejné, a že do jisté míry opravdu všechny ty kříže, které máme, můžeme Pánu dát s prosbou, Pane, použij to k záchraně tohodle světa. Protože Bohu, ani ne tak nám, ale Bohu samotnému, jde o záchranu každé lidské duše. Ale nebude nikoho znásilňovat. Jestliže člověk neprojeví touhu a neotevře své srdce pravdě a nebude toužit po pravdě a po lásce, ale bude jenom vymýšlet nějaké věci, které nejsou v božím plánu, v boží režii, v božích myšlenkách správné, tak si kope hrob sám pro sebe. Bohužel někdy do toho hrobu může strhnout i ostatní. Proto skutečně prosme, Pane, zachraň tehle ten svět, zachraň ty lidi, pro které tvůj syn zemřel na kříži.

0: S důvěrou prosme na přímluvu svaté Moniky, našeho Pána.
1: Vychovávej v církvi matky svatého smýšlení i srdce.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, ať se rodí duchovní povolání z modliteb a obětí matek.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Potěš a vyslyš matky, které trpí pro děti, jež se dostaly na cestí.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej našim matkám na věčnosti účast na své slávě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.

0: Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Při oslavě památky svaté Moniky klademe Bože na oltář tyto dary a pokorně tě prosíme, přijmi je a posvěť, aby se nám staly zdrojem odpuštění a spásy skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. A abychom tě chválili za to, že ukazuješ svou slávu na svých svatých. Neboť jejich velikost života je tvůj dar. Vydali o tobě svědectví a dali nám příklad. A nepřestávají za nás u tebe prosit. V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu. A s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Jehož krev nám otvírá přístup do tvého věčného království. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Pravděj si svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se společně s našimi diváky i posluchači modlitbu, která spojuje křesťany po celém světě a kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem, a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou.
0: Drazí diváci a posluchači, přijměte od nás pozdravení pokoje a my se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. Pokoj tobě.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy svět, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen na slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Všemohoucí Bože, ukaž na nás svou moc a svým působením ve svátosti, kterou jsme přijali v den památky svaté Moniky, osvěť naše nitro, abychom stále toužili poznávat tvou vůli a naplň nás horlivostí, abychom neúnavně konali dobro. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak vy, co odebíráte katolický týdeník, tak máte možnost vidět aspoň na první fotografii, kde je tam těch hodně lidí, jak to vypadalo v hájku. Bylo to velké a opravdu si myslím, že Boží milost působila v plné míře. Do hájku vás mohu pozvat už teď na 5. září, kdy tam budeme mít otce arcibiskupa na hlavní pouti a určitě si myslím, že není špatné si nějakou tu pouť jako udělat, zvlášť tedy v tom září, kdy slavíme hodně to narození Panny Marie, ale ať je to s tím přesvědčením, s tou touhou přiblížit se k Pánu, poznávat ho, více ho milovat a také milovat tento svět, ne pro tento svět, ale pro Boha, pro ty, pro které Kristus zemřel na kříži. Pán s vámi, požehnej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Poslouchali jsme přenos mše svaté. Dnes z kostela Panny Marie Sněžné v Praze celebroval pater Filip Jan Radhouský. Další mši svatou, kterou budeme na Proglasu přenášet, tak to bude zítra v pátek 28. srpna v 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. No a po mši svaté jste již zvyklí, na Proglasu uvádíme malý koncert klasické hudby. Dnes nám zahraje estonský varhaník Hugo Lepnurm varhaní skladby a budou v tomto pořadí. Tokáta F-dur od Michelangela Rossiho, tokáta C-moll Johanna Pachelbela, preludium a fuga D-dur Dietricha Buxtehudeho, alla breve D-dur od Johanna Sebastiana Bacha a canzone G-dur od Girolama Frescobaldi. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na vlnách Proglasu nám dozněly varhanní skladby v podání estonského varhaníka Huga Lepnurma. Skladby zazněly v tomto pořadí. Tokáta F-dur od Michelangela Rossiho, tokáta C-moll Johanna Pachalbela, Preludium a Fuga D-dur od Dietricha Buxtehudeho, Alla Breve D-dur Johanna Sebastiana Bacha a Canzone G-dur od Girolama Frescobaldiho.
1: I ve dnech odpočinku ladíte Proglas.

A znělka Rádia Proglas nás přivedla k 19. hodině a to je čas, kdy zveme zejména naše nejmenší k poslechu večerního zíváčku.

Ahoj holky a kluci, je tu večerní zýváček a já mám pro vás dnes připravenou pohádku, několik písniček a modlitbu na závěr. Tak jste připraveni? Jdeme na to! V dnešním příběhu Dany Holubové se děti dozvíte, proč nemusí být vždycky v závodech vítěz jen ten, kdo doběhne první. Tak pozorně poslouchejte.

0: Prosím, všichni soutěžící, ať se připraví na startovní čáru.
1: Začal svolávat rozhodčí k běhu přes kopec. Petr se nahrnul hodně dopředu a stále si opakoval.
2: Musím vyhrát. Musím těm újezdákům ukázat, že za něco stojím a že mě nemusí pořád přehlížet.
0: Start!
1: Petr vystřelil jako šipka. V běhu byl skutečně dobrý. Za chvíli za sebou nechával stále víc a víc soutěžících, až nakonec zůstal vpředu docela sám.
2: Dokážu to, určitě to dokážu, budu první.
1: Nechal se celý opojit tou myšlenkou. A proč ne, všechno tomu nasvědčovalo. Před ním nebyl nikdo a za sebou už také nikoho neslyšel. Jen mu bylo divné, že cesta, po které běží, je stále méně schůdná, až se mu uprostřed lesa ztratila úplně.
2: To není možné, přece jsem nezabloudil. Teď to snad ne, to se mi jen zdá.
3: Ale nezdá, zabloudil jsi, červíčku, zabloudil, na špatnou cestu, jojo.
2: Kde ty se tady bereš, pidi mužíku, co jsi zač?
3: To bys rád viděl, co? Neřeknu.
2: No dobře, tak mi aspoň prozrať, jak se odtud dostanu.
3: To bys rád viděl, co? Co mi za to dáš,
2: Nevím, nic nemám, co bys chtěl?
3: Chtěl bych tvoje rychlé nohy, aspoň půjčit.
2: Půjčit? Tak půjčit to ano, ale jak to chceš udělat?
3: A to se nestarej, tak souhlasíš?
2: Dobrá, ale rychle.
3: Šišky, žáby, mochomůrky, dlouhý nohy, ať jsou krátký.
1: A světe div se. Petrovi se v tu chvíli zmenšily nohy na polovinu, zatímco trpaslíkovi poporostly.
3: Juhu, mám dlouhý a rychlý nohy, juhu.
2: To je dobře, že máš radost, ale kdy mi je vrátíš a hlavně kdy mě odtud vyvedeš?
3: Hlupáku, neřekl jsem ti jednu důležitou věc. Nohy ti mohu vrátit jen tehdy, pokud se najde člověk, kterému na tobě bude záležet víc než na sobě. A na cestu tě vrátím klidně hned.
1: A než se z toho všeho Petr vzpamatoval, byl zas na závodní dráze. Ovšem, jak to vypadalo teď pro změnu úplně na konci.
2: Jsem já to ale smolař, teď už nemám ani kamarády, ani rychlé nohy, nemám vůbec nic.
1: A se slzami na krajíčku a se svýma krátkýma nohama se pustil k cíli. Bylo mu hořko, jak ještě nikdy. Nejen, že ho bolela ta hrozná nespravedlnost, proč zrovna on musí mít takovou smůlu, ale ještě k tomu přemýšlel, kdo ho může vysvobodit.
2: Nejspíš maminka, ta má pro mě nejvíc pochopení, ale než se k ní dobelhám, to bude ostudy, radši nemyslet.
1: Jak takhle přemýšlí, najednou slyší.
4: Petře, halo, jsi tu?
2: Co to je? Snad to není ten pihovatej újezďák Tonda. Určitě je to on, ten se mi bude smát, že jsem zabloudil. Ale co, ať se mi směje, přece se nebudu schovávat. Tady jsem, Tondo, tady!
1: Petr se taky bál, jak vysvětlí Tondovi své krátké nohy. Jenže co to? Než Tonda doběhl, nohy se vrátily do své původní velikosti.
4: No kde seš? Už jsem se bál, že se ti něco stalo.
2: Ale zabloudil jsem.
4: No, to se tady stane hned. Musíš s námi častěji trénovat. Přijď v úterý v 5. A teď poběž, závod ještě neskončil, ať nejsme poslední.
2: Počkej, ty jsi uhnul z cesty? Ty jsi kvůli mně přerušil závod?
4: No co se divíš? Takových závodů ještě bude. A pak, co je důležitější, závod nebo ty? No ty!
1: Teď už Petr pochopil, jak to, že mu nohy tak rychle zase dorostly.
2: Díky, Tondo, ani nevíš, jak moc jsi mi pomohl. A že zrovna ty? Myslel jsem si, že mě nemáte rádi.
4: Hloupost. Jenom jsme tě neznali, byl jsi pořád doma. Musíš mezi nás častěji přijít.
2: Přijdu, určitě přijdu a ještě jednou děkuju. A teď už vážně poběžíme.
1: A pustili se plnou parou k cíli. Nebyli sice první, ale ani poslední. Nikdo si dokonce nevšiml, že se trochu zdrželi. Jo a trpaslík, tak tuhle záhadu Petr nikdy nerozluštil, ale jedno už věděl dobře, že přátelství se za žádné vítězství koupit nemůže.

Já to říkám pořád, že největší výhra v každém závodění je mít dobré přátele. Příběh pro vás napsala a vyprávěla Dana Holubová, závodník Petr byl Milan Tesař, startér závodu Stanislav Beránek, zákeřný pidi mužík Vladimír Kintr a dobrý kamarád Tonda byl Radek Habáň. Slíbil jsem vám na začátku zíváčku nějaké písničky, tak první je tady. Bude od kapely Ponožky pana Semtamťuka a dozvíte se, jak dopadl Slepý Špotkoly.

Na cestě do Dobříše přejel táta Slepíše. Tak to jsme slyšeli písničku a naštěstí to děti se Slepíšem dobře dopadlo, protože se ještě mohl odplazit. Další písnička bude taky o cestování, tentokrát o cestování na černo a zahraje nám ju kapela Pískomil se vrací a název písničky je Zdeňka.

Z písničky jsme se dozvěděli, jak dopadla Zdeňka při cestování na černo. A teď už je, děti, čas na to, abychom společně uzavřeli den modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, moc ti děkuji za to, že se o mě staráš, že mi posíláš do cesty spoustu dobrých lidí. Děkuji ti za to, že mám co jíst a že mám kde bydlet. Prosím, pomáhej mi, abych si to vždycky uvědomil a byl vděčný za všechno i za maličkosti, které mi po celý den dáváš. Prosím, ochraňuj mne i moji rodinu po celou noc. Amen. A my jsme se pohádkou, písničkami a modlitbou dostali až na konec zíváčku. Tak já vám, holky a kluci, přeji ještě na konec prázdnin krásný večer, dobře se vyspěte a dobrou noc. Na závěr, aby se vám dobře usínalo, tak vám ještě pustím písničku Major Potkan. Mějte se moc hezky, ahoj!

Písnička Major Potkan od Petra Nadě nám ukončila večerní zíváček a po něm je pro vás připraven pořad Jak se vám líbí. Autor Janis Mora si připravil povídání s Klárou Veselou o albu Woman.

0: Posloucháte Radio Proglas, začíná pořad, jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu teď sedí písničkářka, akordeonistka, zpěvačka, skladatelka a také lektorka akordeonu Klára Veselá. Kláro, ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: My se potkáváme po skoro 5 letech, 4,5 řekněme. Tehdy jsme se potkali nad tvým novým albem, v té době teda rok 2021, to bylo album Amélie.
1: Ano, přesně tak.
0: Je k dohledání ten rozhovor na našem webu hudebnirozhovory.cz, pokud by si chtěl někdo připomenout, o čem jsme si povídali a jak zněly písničky v té době. Protože tam zněl hodně ten akordeon, který je s tebou spjatý. A teď se potkávám nad novou deskou, relativně novou, o tom si budeme ještě bavit, jak moc nová je a nebo není. Dostala název Woman.
1: Aha, ano.
0: A tam ten akordeon podle mě aspoň nezní tolik, ale o tom si rozhodně budeme povídat v dnešním pořadu. Pojďme si teď pustit první písničku dnešního pořadu a také první písničku, která na tom albu vůbec zní. Jmenuje se Tisíckrát chceš k ní něco už rovnou takhle říct, anebo třeba až potom, co dozní.
1: Můžeme, až dozní.

0: A ten text na mě vypadl. Vypadl na mě ze skříně, když jsem psala tyhle ty písničky, tenhle ten projekt. A ten refrén tisíckrát jsem nad propastí stála. Prostě tak to ve mně tak zarezonovalo. Možná i to album Women je určitá jakoby zase trošku změna, i ta hudební, řekněme, i možná ta životní, je tam vlastně kapela. Je tam kapela, jsou tam bicí, je tam baskytara, jsou tam prostě nějaký klávesy, přidali jsme trošku zvuku, takže na mě netypický krok. A chtěla jsem si stopnout prostě za ten mikrofon a mít za sebou tu kapelu, takže to jsem si dopřála. No a tisíckrát, tím, že je to taková, řekněme, trošku rytmičtější věc, taková, jakože to odpálí, tak jsme to prostě odpálili tady touhle skladbou.
1: Tak říkáš, kapela, to je ta zásadní proměna u toho, nebo u těch předchozích alb, jenom připomenu, že toto je páté studiové tvoje, tak u těch předchozích alb to bylo jak?
0: Tam to bylo většinou vždycky postavené na akordeonu a taky na spolupráci s Lucianem Majačím, s kytaristou, takže akordeon, kytara. Pak jsme třeba přidávali baskytaru, jo, hodně ty zpěvy, ale řekněme, bylo to více, pokud budeme se bavit o těch škatulkách, které já teda nemusím, více folkovější. Tady tohle prostě už s tou kapelou si myslím, že nám to jde. Malinko je to jako šminclí, jo, jako ten rocková hudba, to samozřejmě určitě jako není. Ale je tam ta rytmická sekce, je tam ta kapela, jsou tam ty beaty. A to vlastně i ta tvorba v tom studiu byla pro mě, řekněme, trochu nová. Pozvala jsem si Ondru Zámečníka, což je teda zhodou okolností taky akordeonista, ale klávesista, aranžel především a skladatel. A vlastně on držel ty kluky té kapele takovou tu režii. A to jsem taky dřív neudělala, takže tím vznikla to, že jsme tam byli na to dva. Samozřejmě moje vize byla nějaká. Já říkám, že Ondra to tlumočil klukům do té kapely tu moji ženskou jako řeč. Bylo to někdy legrační, ale vzniklo spousta nápadů, které byly určitě přínosné. Já jsem za to moc ráda. A pokud už se to začalo zase jako moc vzdalovat té mojí představě, takové té holčičí, nebo když už bych to nebyla já, tak jsme to vždycky, já jsem řekla, ne, tak takhle ne, hoši. A takže to se mi líbilo. Novinkou pro mě bylo, že se vlastně začínalo od té rytmiky, což dřív třeba bylo, já hodně ráda točím live, že ty písničky jsou prostě nahotova. To znamená, jak se říká, že muzikanti nebo kapely si myslí, že natočí desku za víkend, tak já jsem to udělala. Bylo to album Delicia, co jsme dělali vlastně s Lucianem Majačím a s Kubou Šimáně, tak my jsme opravdu tohle album natočili na jeden nádech, kdy jsme vzali 2-3 takey prostě a jelo to fakt živě. A na to jsme takovým, nebo jsem na to svým způsobem trošku jako pyšná, že když to je připravený, tak se to dá, ale samozřejmě musíte mít jakoby představu toho projektu, že se to k tomu hodí. Tady jsem se to nehodilo a začínali jsme od té rytmické sekce a vlastně stavili jsme to jako skládačku, tak jak se to běžně studiově dělá, ale tohle právě pro mě byla ta nová cesta, takže jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet a samozřejmě to skládání těch nápadů bylo úplně jiný. Především proto, že v některých těch písničkách ten akordeon v podstatě jsme dali třeba nějakou tón, barvu a on tam jakože není. Takže splnila jsem si tu zpěvačku, takový ten holčičí sen.
1: Jo, takže můj dojem potvrzuješ, je správný, že ten akordeon tam opravdu není tolik, ale o tom se ještě budeme bavit. Taky jak to probíhalo, kdo tam třeba ještě s tebou hrál. Pojďme si teď pustit další písničku. A nechám na posluchačích, aby posoudili, jestli je o malé mořské víle, anebo o něčem úplně jiném. Ariel.

0: pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes hostem písničkářka, akordeonistka, zpěvačka, skladatelka Klára Veselá. Vydala nové album Woman. Nové, já se vždycky u toho trošku pozastavím, ale k tomu se dostaneme v zápětí. Jenom k té písničce, která teď dozněla, Ariel. Tak zajímalo by mě, kolik posluchačů tam hledalo tu malou mořskou vílu. Jak to je, Kláro, prosím tě?
1: No, malá mořská víla to není. Jedná se o motocykly, o veteránský motorky a to je velká vášeň chlapů naší rodiny, především jeho manžela. Jeho tatínek to renovuje, takže já už několik let se nechám vozit, neřídím. Nechám se vozit ať už v sidecáře nebo na tandemovém sedle na tady těchto krásných motorkách. Jsou to především teda, co máme my jako 30. léta. No a váže se k tomu takový jako příběh, že já hodně dlouho jsem si říkala, že nepíšu na zakázku zásadně, jo. Ale když mám někde k někomu třeba blízký vztah nebo se mi vdávala kamarádka, tak občas ze mě něco vypadne. Jako jo, takže říkám, já bych vám měla něco napsat. Takže Ariel je prostě pro manžela, pro kamarády z tady tohohle klubu, co mají a pro všechny prostě je to taková jako podsta těm motorkám, podobně třeba jak když byla Amélie, tak zase to mělo nějaký to téma. Takže ty témata já prostě takhle jako si s nima hraju. A dokonce na Slovensku 2 roky zpátky, když jsme měli takovou rally, tak Ariel Azzori je vlastně celkově jako prezident tady toho evropského jako klubu společenství, tady těch nadšenců, veteránistů. A on tehdy do toho Slovenska opravdu přijel. Přeložili jsme mu to, já jsem mu to tam vlastně zpívala. Ale bylo to taky spjatý tím, protože ten den jsme se trošku jako proletěli z toho Arielu s manželem, takže jsem letěla vzduchem, salto z té motorky, naštěstí se relativně nám nic nestalo, já jsem potom měla trošku jako takovou pauzičku, byla jsem jako malinko taková otřesená, takže mělo to i ten jako rozměr trošku zastavit, podívat se na ten svět jako jinýma očima a může se prostě fakt ta vteřinka stát a ta nehoda přijde, takže jsem moc ráda, že ti anděle lítají nad náma a že to všechno dobře dopadlo, ale bylo to zase všechno zaraz, takže v jeden den byla ta nehoda, jeli jsme na tom Arielu a pak přijel pan Ariel Azzori a já jsem mu to zpívala, ale vlastně večer už jsem mu tu písničku nezahrála, protože to prostě nešlo.
0: Takže zaplať pánbu, že jsme teď tady, bavíme se o tvém novém albu a pojďme k tomu, jak nové tedy je, protože ona má vlastně 2 roky vydání.
1: Woman vyšlo na podzim roku 2024, kdy jsme dělali křest právě s kapelou v Brně a cílila jsem na ten podzim. Řekněme, že to bylo i spojený pak trošku s tou nehodou. Já jsem některé koncerty potom musela na ten podzim jako rušit nebo ještě v létě a opravdu jsem si potom dopřála ten další následující rok trošku takovou jako pauzičku, klídeček, ale bylo to z toho důvodu, že ty roky předtím jsem tak usilovně na té hudbě pracovala, nejenom na ní, ale pracovala samozřejmě i jako, protože dělám víc věcí jako paní učitelka a tak dále, tak to bylo trošku moc. Dala jsem si opravdu, řekněme, takovou tvůrčí pauzu a album elektronicky na všech těch platformách, jak je všichni používáme a víme, vlastně vyšlo až teď na jaře, na konci května. Takže má nový vydání, už se k němu dostanou úplně všichni a jsem za to ráda. Takže byl tam trošku ten tacet, ale souvisí to s tím, že ty koncerty já jsem úplně nevyhledávala a zase teďka znova chystáme postupně další akce, takže máme takový 2 vydání.
0: Tak si pojďme z tohoto alba pustit další písničku, ta má název Hostín, no a o tom proč Hostín, o tom si povíme, až dozní.

0: S Klárou Veselou, písničkářkou, akordeonistkou, zpěvačkou, skladatelkou jsme se vydali na chvíli na Hostýn. Povídáme si o jejím novém albu Woman v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. A proč Hostýn, Kláro? Máš to tam ráda?
1: Byla jsem tam, určitě se mi tam líbilo, ale musím říct, že Hostýn jsem zařadila z úplně trošku jiného důvodu a ráda bych představila druhýho textaře na albu, a to je Víťa Rokita. Je to velký muzikant, kytarista, improvizátor, a kdo ho zná, tak ví, že takovou jeho vášní je školit nejenom učitele, ale muzikanty. No a právě tak jsme se setkali i my. A navázali jsme vlastně spolupráci na základě toho, že jsem byla na těch jeho lekcích, a opravdu inspirovalo mě to, taky trošku jako mě to jako šťárlo, že některé věci se člověku taky třeba nelíbí, takže já oceňuji na lidech, kteří takzvaně umí do toho hrábnout a postavit se za to. Navázali jsme komunikaci a tu písničku vlastně Hostýn Vítě měl svoji jakoby udělanou. A mně se ten text prostě dotknul, rozehrál se mi v hlavě a vlastně napsala jsem k tomu vlastně tu hudbu jakoby jinou, samozřejmě s jeho svolením. Takže jak já většinou ty alba dělám úplně autorský, že dělám texty, hudbu, aranže, všechno sama, tak vždycky tam někoho pozvu, nějakého prostě spřáteleného muzikanta. Takže Víťa a Libor vlastně byli textaři na téhle desce a vždycky ty písničky byly vybrané na základě nějaké spolupráce, komunikace, ať už koncertů, nebo že se prostě známe, že jsme si o té muzice povídali, že jsme si spolu zahráli, tak to z toho prostě tak vždycky ty písničky vyjdou.
0: Tak to jsou hosté, textaři, ale pak jsou tam i hosté muzikanti nebo zpěváci.
1: Jasně.
0: A to je případ té písničky následující, chtěl jsem ti říct. Kdo tam zpívá, tak necháme opět hádat posluchače. A pro ty, kteří by to třeba neuhodli nebo nepoznali, tak nám Řekneme. Klára prozradí potom.

0: Klára Veselá vydala nové album, jmenuje se Woman. Klára je písničkářka, akordeonistka zejména, ale také zpěvačka, na čemž si teda zakládá teď poměrně nově právě v souvislosti s novým albem. Ale nebyla to jediná zpěvačka, která se objevila v té písničce, kterou jsme právě teď slyšeli.
1: Pozvala jsem Marušku Putnerovou, se kterou se známe už přes 20 let. Ty její i ty moje hudební kroky vlastně byly na začátku těch našich hudebních cest, kdy Maruška zpívala s kapelou Cymbelín, kde jsem hrála na akordeon před mnoha lety a pak nás provázely různý jazzový dílny, přátelé, prostě já jsem pak se dívala na tu její cestu a tak dál. Pak samozřejmě se ty naše cesty spojily, když jsme se stali oběma maminkami, tak ty témata se taky trošku jako proměnily. Chtěla jsem ti říct, dali jsme ji do takového swingového hávu, je to vlastně o ztrátě, napsala jsem ji po tom, co odešel jeden z mých přátel, kamarád. A fakt se mě to dotklo a prostě jsem mu napsala tuhle tu písničku jakoby in memoriam. A je to hodně smutná věc. Občas ty smutné písničky napíšu, když se takhle něco jako přihodí, ale řekli jsme si, že to nebude nějaký jako dramatický. A Ondru tehdy napadlo, že to dáme do toho swingu. No a já, když jsem si to broukala, ty refrény a ty melodie, tak bylo prostě úplně jasná ta Maruška, protože je to opravdu taková eterická žena, jemná, s krásným takovým jemným hlasem, když ji potkáte, máte někdy pocit, že prostě ji můžete odfouknout. Ale jako neznamená to, že by vůbec nebyla silná, to jako zase, že ne. Takže bylo hrozně skvělý, že opravdu přijela do toho studia a naspívala to se mnou, takže to bylo pro mě velký potěšení. A zase to má úplně jiný rozměr a tohle už je takový ten lidský životní, že jak už to člověk dělá třeba řekněme 20 let, jakože dlouho, tak ty lidi, když se vracejí, tak se prostě rádi vidíme, máme spolu nějaký dobrý vztahy, i když každý jsme už třeba úplně v jiném žánru, i když třeba Maruška prostě už je, řekněme, na té pozici, tam už je ta televize, tam jsou ty anděle a něco má za sebou, tak se vždycky prostě rádi potkáme. A nemám pocit, že by to bylo tak, ty seš tady, já jsem tady, ale prostě normálně spolu komunikujeme, jo. Takže to je hrozně fajn, zrovna včera jsem měla takový setkání s jednou paní ohledně akordeonu, chtěli se naučit něco nového a oni říká, no my jsme vůbec nevěděli, jestli jako můžeme přijet a zeptat se vás, vy vydáváte ty knihy a píšete, jo, a teď tu hudbu a ty CDčka, vy jste taková slavná. A já říkám, ale prosím vás. Jo, ono to tak vlastně...
0: To neznáte Marušku.
1: No, přesně tak. Ne, tak to prostě není. U mě na prvním místě ta muzika, ta autenticita, ta radost z toho hraní, který se snažím předávat v těch CDčkách, v té hudbě, kde to jako uzavřu jako projekt. Ale především, a to je moje povolání, je ta výuka těch lidí, nejenom dětí, i teď už jakoby mám tu věkovou škálu takovou širší, že za mnou jezdí třeba dospělí. A vždycky potřebuji vidět ten zájem a to je to, co mě to baví, to jiskření v těch očích, to prostě poznáte, to nemusí nikdo nic říct, prostě přijde a vidíte, že chce, nebo že je tam nějaký to jakoby možná i očekávání, jako a teď vy něco víte, samozřejmě taky se pořád člověk učí, to nekončí a můžete to předat a může se na tom pracovat a pak zpětně za x let člověk vidí nějaký ty výsledky, nějakou tu cestu, tak to prostě nepřestává bavit. Neustále to je proces, který začíná, nikdy nekončí na všech těch úrovních, ale tohle je to, co mě baví a baví mě podporovat třeba mladý lidi v tom, kdy mě řekla moje studentka, dneska už je to vysokoškolačka, ale začínala, když jí bylo 6, třeba ohledně toho akordeonu, já jsem mu teď letos oslovila třeba po 10 letech, říkám, hele, pojď si s náma zahrát. No já nemůžu, já už to jako nedělám. No říkám, tak začne zase cvičit, to prostě naskočí. Jo, já říkám, jo. A pak mě říká, no víte, paní učelko, já jsem si nevěřila, ale vy jste byla přesvědčená, že to dám? Já říkám, vidíš, a právě proto jsi přišla za mnou. Ty jsi potřebovala jenom podržet do té chvíli, než uvěříš sama sobě. Já jsem věděla, že to dáš. Takže to jsou takový pěkný okamžiky, kdy člověk si to takhle jako může prožít.
0: Stačí se naladit. Tak si pojďme dát písničku Naladění.

0: My jsme stále naladěni s Klárou Veselou, písničkářkou, akordeonistkou, zpěvačkou a skladatelkou. Vždycky to musím vyjmenovat všechno, nechci na nic zapomenout, protože každé z toho jedno je prostě důležité. Vydala si nové album Woman a já bych nerad opomněl jednu takovou zajímavost, že vlastně na tom albu není písnička, která by se takto jmenovala. Ale co to teda znamená, že se to jmenuje Woman? Proč?
1: Proč se to jmenuje Woman? No, Woman je pro mě cesta asi, řekněme, k té ženě, nebo řekněme k té ženskosti. Ono to možná způsobí tak moc sluníčkářsky, řekněme si, ale myslím si, že to není, nebo nemusí to tak být. Já jsem za sebe možná třeba i v tom akordeonu nebo i v tom zpěvu, už to není ta holčička s těma puntíkama, když mě bylo 20 a tahala jsem za ty měchy, když se podívám na ty fotky zpátky, prostě proběhl nějaký přerod. A jak říkala jedna paní ředitelka festivalu, která se mnou teď mluvila nedávno a nabídla mi nějakou spolupráci, že mám vést takovou jako skupinu mladých akordeonistů, říká, víš, Kláro, jak ona mi to řekla tak jako pěkně, ty už jsi ta zralá žena a máš ty zkušenosti. A v tu chvíli já jsem se začala strašně smát do toho telefonu, protože samozřejmě zralá rovná se pro mě stará, ale ženy nestárnou, protože zrají jako to víno. Takže prostě děje se mi asi to, co se děje i ostatním ženám. Když něco děláte 30 let, tak prostě je nám stále 25, ale už to tak není. A člověk to pozná. Pozná to na těch zkušenostech, pozná to na tom těle, pozná to na tom okolí, že vlastně už není studentem té konzervatoře a když ty studenty pozná, tak je to teda sakra rozdíl. A musím říct, že i vlastně ta kapela, kterou jsem si pozvala, ty kluci, tak byli mladší než já. Já jsem říkala, ne zas o tolik, ale tím, že jako v těch rovinách životních jsme byli každý někde jinde, tak jsem měla pocit, že jsem o dekádu prostě jinde tím, že už jsem máma, tím, že mám prostě ti děti, tím, že je potřeba, než se jde do toho studia, udělat ty svačiny, navařit a tak dále a dát si tam ten break, že dobrý, tak stavali jsme v 6 ráno, aby jsme mohli v 9 ráno být ve studiu, ale už musí být navařený v oběd. Takže to je prostě úplně jiný rozměr. Takže Woman byla pro mě ta ženská, která si stoupne k tomu mikrofonu a to jsem si chtěla dopřát. A samozřejmě ty písmenka, tam jsou takový hvězdičky mezi tím, mají každý svůj význam, takže to V je víra, O odhodlání, M je ta muzika, ta hudba, bez které to prostě nejde. A tak to je velké A, to je ta autenticita. V dnešní době, čím můžeme vlastně se odlíčit od té digitální technologie, která je prostě dokonalá. Já si myslím, že především tím, že jsme autentičtí, i když nejsme právě dokonalí. A ta nedokonalost, to, co jsme my, a to si uvědomuju třeba i poslední roky, já sama za sebe, že je to takový, jaký to je a že už samu sebe nezměním. Byť se člověk snaží různě formovat a ne všechny ty vlastnosti jsou jako pozitivní, tak to tak prostě je a prostě ber nebo nech bejt. Hmm. Člověk je takový, jaký je a zas myslím, že je dobrý si prostě přiznat, co máme, co umíme, co neumíme a pracovat s tím a hudebně. Mně se moc líbí, když lidi tvoří a snažím se to nějakým způsobem podpořit. Takže autenticita, no a pak ta naděje, že to vždycky všechno dobře dopadne, protože ty překážky jsou úplně vždycky. Jo? Takže s tímhle CDčkem tam bylo pro mě spousta výzev, i skrz, že jsem dělala projekt právě, takovou tu kampaň, sbírku, to bylo všechno úplně nový věci, které byly potřeba k tomu, aby to se dalo vzniknout, že se to mě trošku tak rozrostlo do takových jako šíří a výšin, že jsem věděla, že to sama nezvládnu. To je jako pro mě nepříjemný pocit, že něco sama nezvládnu. A i že jsem tam měla ty kluky, takže vlastně nebyla jsem sama za sebe a byli tam ti muzikanti, takže bylo to jiný a bez té naděje, že to dobře dopadne, i když třeba to někde začne drhnout, to prostě nejde. Takže to má poselství pro mě takový.
0: Partu kluků doplnil ještě jeden host a tím je, myslím si, že našim posluchačům poměrně dobře známý.
1: Pavel Čadek, violončelista, zpěvák, písničkář, já myslím, že na Proglasu hodně často hrající autor. A zase je to z toho přátelství, kdy Pavel hraje vlastně s Ondrou Zámečníkem, s akordeonistou, Kuba Šimáně, který nám vlastně dělal zvuk, baskytaru, kontrabas, tak to jsou prostě už dlouholetí spolupracovníci. A teď přemýšlím, jestli jsme s Pavlem Čadkem, my jsme se vlastně oficiálně potkali až v tom studiu, já samozřejmě ho, že jo, známe se. A bylo to z toho důvodu, že jsme tam chtěli i ty smyčce, prostě to je takový to napojení, že jo, na ty nebesa, takže Ondra udělal aranž tu violončilovou. No a písnička, kterou si pustíme, zpívám normálně sama samozřejmě, ale říkala jsem si, jo, teď my si můžeme udělat duet, takže Pavel Čadek a Vzpomínky.

0: Nám už bývá čas leda tak se rozloučit. Dnešní pořad, jak se vám líbí, na Proglasu se chýlí ke svému konci. Klára Veselá, písničkářka, akordeonistka, zpěvačka, skladatelka. Můžu říct, už byla mým dnešním hostem a my si na závěr pustíme ještě jednu písničku XXL Lady, velmi zajímavý název, a tím se dostáváme vlastně k tomu anglickému názvu toho alba celého Woman. No tak Kláro, mě nezbývá než ti poděkovat a odkázat posluchače případně teda na tvůj web klaraakordeon.cz a funguješ určitě i na sociálních sítích. Takže děkuji ti za to, že jsi přišla a přeju tobě albu, ať se daří a hlavně ať hrajete živě.
1: Moc děkuji za pozvání a přeju krásný den.
0: Takže na závěr ještě XXL Lady. A dnešní pořad zvukově zajistil Vojta Pchálek. Od mikrofonu se loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště naslyšenou.

0: Právě přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Jednací řád sněmovny se změní. Prezident Pavel podepsal novelu zákona. Ve vězení zemřel bosensko-srbský generál Ratko Mladič. Odpikával si trest za genocidu. Fotbalisté Jablonce bojují se skotskými Rangers v prodloužení o postup do konferenční ligy. A zítra bude až 32 stupňů, ale odpoledne od západu dorazí přehánky a místy bouřky i silné.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ni i většina poslanců z hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Středoškoláků v Česku v uplynulém školním roce znovu přibylo. Z dat Českého statistického úřadu vyplynulo, že do středních škol chodilo skoro 515 tisíc studentů. Podle statističky Venduly Kašparové jejich počty rostou nepřetržitě od roku 2018. Zároveň ale upozorňuje, že nástup silnějších populačních ročníků přináší potíže s kapacitou škol.
3: Vlastně výkyv toho počtu žáků středních škol se nejvíce právě odráží v tom středním odborném vzdělávání s maturitní zkouškou odborné, kde ty změny v čase jsou největší. A je to dáno zejména tím, že kapacita gymnázií je zastropovaná a to znamená, že když jsou silné populační ročníky, tak mají potom větší problém dostat se na gymnázia.
1: Podle Kašparové studovala téměř polovina žáků na odborných školách s maturitou, 28% navštěvovalo gymnázia, pětina obory s výučním listem a 3% si vybrala nástavbové studium. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský generál Ratko Mladič. Odpikával si doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v letech 1992 až 95. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 84-letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný. Radiožurnál a server i rozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Vítěze vyhlásíme společně se členy souboru za měsíc, 27. září, na oslavách začínající 60. sezony divadla.
4: Karel Infeld Práchyňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
5: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Práchyňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
5: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Mateček, radiožurnál.
7: Fotbalisté Plzně hrají po úvodní porážce 0-3 odvetu playoff o Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad. Odehraný čas a stav přidá Vladislav Janouškovec.
8: Právě teď začal druhý poločas. Viktoria, Červená zvězda, Bělehrad stále 1-1. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
7: Jablonec hraje v domácí odvetě závěrečného předkola konferenční ligy prodloužení proti skotským Rangers. Podrobnosti má Pavel Petr.
9: 11. minuta prodloužení a domácí Jablonec vede nad Rangers 1-0. Tomáš Borovec sleduje utkání Hradec Králové, Panathinaikos.
10: První minuta druhého poločasu, Hradec Králové, Panathinaikos Athény 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy hostí v Brně Bulharsko. Stručné informace přidá Adam Kodet.
11: Češky vedou po dvou setech 2-0, první set vyhráli v závěru 28-26 po obratu a tu druhou 25-19. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
12: Kolony na D1 za Prahou a v Brně. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se stále tvoří kolona za sjezdem na Velké Popovice zhruba kilometry 17 až 20. Dojíždějte pozorně, brzdí se do zastavení. Zdržení podle měřičů teď 15 minut. Na D1 v Brně směr Ostrava hustý provoz za sjezdem na Výstaviště kilometry 193 až 196 k omezení u sjezdu na Bratislavu. Místo je plné, všechny pruhy zdržení do 10 minut. Na silnici 11 z Ostravy do Havířova stále pozorněji v Šenově u Lávky nad silnicí hlásil náš zpravodaj v levém pruhu velkou překážku Europaletu. Na silnici 16 před D8 ve směru ze Slaného na Mělník stojí kamion.
13: Před tím kruhovým objezdem osobákem to jde obejít v pohodě a nákladním autem to bude těžší, no.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, od západu má přibývat oblačnosti s přehánkami a místy s bouřkami i silnými. Na západě Čech bude kolem 26 stupňů, jinde 28 až 32. To byly zprávy.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

jsem ptách. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu loďku z mozkové kůry.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti,

Je 20 hodin 15 minut, čtvrtek 27. srpna a od mikrofonu Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. Za malou chvíli uslyšíte radioreport na téma opravárna opavské charity v Jaktaři. Od 20.45 můžete poslouchat slovenské vysílání Radia Vatikán a v 21 hodin vás veme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Opravárna je název společného projektu Charity Opava společnosti Asekol a Moravskoslezského kraje. Jedná se o službu, která veřejnosti nabízí diagnostikování poruch pokažených elektrospotřebičů a jejich bezplatné opravy. V ostravském studiu vítám u mikrofonu technika opravárny, pana Dalibora Žižku.
1: Dobrý den.
0: Přiznám se, vždycky jsem si představoval, že nějaký opravář někde v charitě bude nějaký starší pán, takový, jo. Vy jste mladý a přitom velice zkušený technik a opravář. Jak jste se dostal k takové práci?
1: Tak od malička jsem v podstatě rozebíral různě všechny přístroje a tak. Jezdil jsem na motorkách, jak jsem furt rozebíral motorky a podobné věci. Postupem času jsem se začal zabývat aj více elektronikou s otcem na naší rodinné firmě a prostě jsem to nějakým způsobem zůstal.
0: Vy máte nějakou střední odbornou školu elektrotechnickou?
1: Střední školu mám informační technologii tady v Ostravě. Je to, ale u počítačů jsem nechtěl zůstat, protože říci, že bych seděl 8 hodin za počítačem, tak si to nedovedu představit. No, je to.
0: Pracujete v rodinné firmě, tak tatínek je také nějaký elektroopravář?
1: Otec je tím vyučen a živí se tím 30 roků. Je to, takže mám k všem těm přístrojům elektro blízko.
0: A maminka? Ta vám fandí.
1: Maminka nám fandí a dělá fajné dobrutky. Maminka je kuchařka, profesionální.
0: Jak jste se dostal k práci u Charity Opava, že zrovna vy opravujete zdarma elektropřístroje? To vám někdo poradil, nebo si vás vybrali na nějakém výběrovém řízení?
1: No, to má delší historii. Přede mnou tam byl kolega ještě a bylo mi to nabídnuto vlastně přes kolegu a tím pádem se mohl pokračovat v opravárně.
0: Ta práce vás evidentně velmi baví, protože ta opravárna už funguje v Opavě Jaktaři 5. rokem. Vy tam opravujete jak dlouho?
1: 3-4 roky a musel bych se podívat do faktury. Já teďka vám to neřeknu z hlavy, ale už je to zub času. No.
0: To znamená, už jste opravoval přístroje v roce 2024 po povodni, která Opavsko doslova smetla z povrchu země a zničila skoro všechny elektrospotřebiče. Byl zájem lidí po povodni o opravu zatopených elektrospotřebičů?
1: Samozřejmě bylo tam vysoké navýšení. Teďka neřeknu, který to byl měsíc, ale to tam bylo úplně velmi moc věcí. A s tou vodou je to složité. Tam někdy to jde, někdy nejde. To prostě ta voda, elektronika, nemá se to rádo. A sem tam se stane, že ještě teďka někdo donese něco po těch povodních, ale to už je respektive, to už je takové jenom zkouška, ale moc to nemá šance, no, na opravu.
0: Zřejmě z mého laického pohledu voda se vysuší, ale zůstane tam ta nečistota, to bahno a s tím asi už se nic nedá, že?
1: Přesně jak říkáte, vznikne tam oxidace, jo, vypalí to různé ty cesty vodivé a už ta prostá oprava už pak není reálná. Jako, no.
0: Nejen v Charitě Opava se o vás tvrdí, že opravíte i nemožné. Já mám k takovým lidem úctu, protože naopak já, na co šáhnu, to pokazím. Potom jsou lidi, kteří na co šáhnou, to opraví. Máte takový dar od Pána Boha, že si víte rady i s věcmi, které by jinak skončily ve šrotu.
1: Tak, snažím se prostě to nějakým způsobem dát dokupy. Já jsem nejde všecko opravit, ale se dá se stanu fakt zázrak, že se to dalo dokupy, jo, i nějakým. Podaří se vždycky něco najít a případně to vyměnit nebo nějakým způsobem zprovoznit.
0: Vy v Charitě Opava v Jaktaři pracujete každou první sobotu v měsíci. Co všechno tam lidé mohou přinést? Vy tam nemáte žádnou opravárenskou halu. Já vím, že pracujete v nějakém kontejneru zeleném. Co všechno lidé mohou přinést při těch možnostech v kontejneru?
1: Takže v podstatě jakoukoliv elektroniku, co nerad přijímám, tak jsou

0: Ale na místě se většinou dá opravit, dejme tomu, když je vadná šňůra, tak se zkratí šňůra, vymění se koncovka a podobné takové jednoduché základní úkony. Jo, ale pak, když se mám podívat hlouběji na tu elektroniku, tak stejně potřebuje nějaké náhradní díly a to si seženu spíše na firmě, než tam na místě.
1: Náhradní díly, tak všechno se stále vyvíjí, ta technika, zvláště ta elektrotechnika, milovými kroky jde kupředu. Seženete náhradní díly na nějaký přístroj 20 roků starý, nebo si poradíte ještě nějak jinak?
0: No, člověk se snaží, no, samozřejmě pak je všecko otázkou, kolik co a jak stojí. Jo, jestli se vůbec dá sehnat, jo, máte pravdu, že už hodně věcí se nedá sehnat na ty staré věci. A tam se prostě pak už bojuje nějakým způsobem. Někdy to vyjde, někdy ne. To už je potom taková otázka do loterie, no.
1: Slyšel jsem pojem dárci orgánů. Nějaký vyřazený přístroj třeba rozeberete a zrovna ta součástka, kterou potřebujete, tak tam pasuje.
0: Může se stát ideální věc, hodně se stává, že mi tam do nás jsou třeba s lidí mechanicky poškozenou věc, jo, což je trošku problém, protože jsem přesto elektro. Sem tam se najde stejný kus, buď už v rámci někde objektu, že člověk to tam dohledá a tím pádem se dá vyměnit kus za kus, jak kdyby to je náhradní díl, co potřebuju. Jo, nebo se zkusit prostě brouzdat na internetu a dohledat. Ať už v zahraničí, no v Česku, to už je jedno. No.
1: Vzhledem k tomu, že to je poměrně časově náročné, prostě ve vlastním volném čase sednete k internetu a hledáte součástku, jestli musíte být velice obětavý člověk.
0: A tak to většinou vždycky tak v práci, jak je chvilka, tak to vždycky pohledávám a zkouším to, co nejrychleji spravit a jako nějak to vychází prostě časově.
1: Jenom pro představu posluchačům, kolik takových přístrojů vám v rámci jednoho roku těch 12 sobot asi donesou? Už máte to nějak spočítáno nebo zaevidováno?
0: Každoročně dělám souhrn, kolik strojů přišlo a kolik se jich opravilo. A teďka poslední, takže je to nějaká doba, já nevím, jestli tam bylo kolem 300-400 produktů spotřebičů, co se nějakým způsobem opravilo. A nějaká tam úspěšnost tam je přes 80%, takže si myslím, že je to celkem slušné skore.
1: Domnívám se, že nikde jinde v České republice taková služba neexistuje, že někdo donese pokažený přístroj, opravář mu to zdarma prohlédne, řekne, jaká tam je závada, buď to opraví, nebo doporučí, co s tím. Není nikde jinde, nevím o tom.
0: Jsem tam, někteří zákazníci říkají, že třeba tam někdo byl, nějaký starší pán, co to servisoval nebo opravoval, a také jsem neslyšel o žádné takové službě.

ničeho nic, telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni, zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: ne, a ne. Na Proglasu posloucháte rozhovor s technikem opravárny opavské charity v Jaktaři, panem Daliborem Žižkou. Občas na Proglasu, neříkám pokaždé, před první sobotou v měsíci, jsem zařadil do zpravodajství pozvánku informací o vás, že tam jste, že opravujete, diagnostikujete zdarma. Přijíždějí vám tam zájemci o opravu jenom z Opavy, okolí, nebo už se to rozkřiklo i do daleka, přijedou i z jiných krajů?
1: Už se stalo párkrát, že lidi přijeli třeba někde z Bruntalska, jo, jsem tam někdo z Ostravy, jo. Když je někdo z Ostravy, tak se pak dá aj domluvit, že si to můžou vyzvednout třeba ten přístroj v Ostravě, jo, nebo někde poblíže, nemusí zajít až do Opavy. Ale ano, už se to rozkřikuje aj do vzdálenějších krajin.
0: Charita Opava je jaksi nadšená tímto, a nejen charita, protože je to velice záslužná činnost, domnívám se, i co se týká životního prostředí, protože než skončí takový elektropřístroj někde v popelnici, ve smíšeném odpadu, lepší je, když už opravdu nelze opravit, že skončí v elektrošrotu ekologické likvidaci. A tam právě v Jaktaři na to jsou odborníci.
1: Přesně tak. Když už se stroj, no, přístroj nepodaří opravit, tak je ta možnost to nechat ekologicky zlikvidovat v místních chráněných dílnách v objektu.
0: Já jsem v chráněných dílnách v Jaktaři už natočil více pořadů pro Rádio Proglas. Mohu říci, že to tam je opravdu ve velkém stylu a jsou to opravné záslužné chráněné dílny, které dávají příležitost práci handicapovaným, postiženým, a mohu potvrdit, že tam pracují s velikou verbou a nadšením, že jsou tam rádi. Mnohé elektronice v nějakých těch mixérech a já nevím, šlehačích a takové, tam jsou většinou součástky z umělé hmoty. Jo? Vy opravíte šňůru, opravíte elektriku, něco tam, ale co s takovou umělou hmotou? Dokážete to také opravit?
1: Pokud ten objekt není nějak šíleně složitý, jo, no, ten vadný kus, tak jsem schopný s troškou štěstí to vymodelovat a vytisknout na 3D tiskárně. Ale zatím se s tím učím, takže ještě to neberu jako profi tovary, ale už se mi podařilo tak zachránit nějaký kompresurek, nějaký levnější, jo, takže to bylo tam světé kolečko. Podařilo se mi to ozubené kolo prostě vymodelovat, vytisknout a snad asi ještě funguje. Je to.
0: A ozvou se třeba vám zpětně lidi, že jsou rádi, že to funguje, že jste jim to opravil, poděkují?
1: Lidi se tam spíše hlavně vracejí, jo, že mají jednu věc opravenou, jo, a pak za měsíc, za dva najdou doma něco dalšího pokaženého, tak to znova donesou. Jo, takže už se tam stává se často, že lidi opakovaně chodí s dalšími a dalšími věcmi.
0: A nebo se pochlubí známým, zajděte si tam, je tam pan Žižka, ten vám to bezplatně opraví.
1: Jo, taky se stává, taky jo, na doporučení. To je asi další reklama v podstatě, že? To, no.
0: Pane Žižko, měl jste z nějaké opravy zvláštní radost, takovou velkou, vypadalo to beznadějně, ale dal jste si tu práci, opravil jste to.
1: Jsem tam dostal fakt zajímavé věci, jo. Například ta jednotka z výřivky. Je to drahá výřivka, nová, stojí hříšné peníze. Myslím, že to zrovna byla aj po povodních, tady ta, ale nějak rychle se to rozebralo. Ale byly tam ty polámané plasty, nějaký motor tam byl zadřený. Naštěstí se našel vhodný dárce, je to, který nestal tolik peněz a za pár korun se vlastně ta jednotka z výřivky dala dokupy a já jsem to zajel k zákazníkovi zapojit, vyzkoušeli jsme to, funguje to, už je to asi 2 roky nebo kolik a zatím dobré.
0: Říkal jste, že některé ty velké přístroje
2: jako pračky a ledničky a tak jistě, kdo by se s tím převážel. Ale opravili jste někdy něco velkého a museli jste to vzít jinam než do toho kontejneru, jak taří?
1: Například jsme museli do garaže k nám domů dovést želičku s parním generátorem. Bylo to celkem rozměrné. Prostě řekli jsme si, že se na to koukneme, domluvili jsme se a po pár dnech různého testování, zjišťování jsme to dali dokupy. Jo, byl to boj, ale dalo se to dokupy.

při poslední opravě měsíce jsem si na něm zapomněl 17 klíč. Ten si teď lítá někde v prázdnu jako družice, i když já jsem už dávno pryč.

jednou jsem opravoval meteor do letu, to aby mohl letět dál. Aby mohl spatřit

0: pa i rozetu. A pak možná i můj žal.
1: Pane Žižko, nejednou se stalo, a to nejen mně, že nějaký přístroj se mi pokazil 2 měsíce po uplynutí záruční doby. Když se to stane jednou, no tak mi řekne náhoda. Ale když se to stane takřka pravidlem a mezi lidmi se začne šuškat, že v těch přístrojích jsou nějaká kazítka, která to schválně po uplynutí záruční doby pokazí, aby byl uživatel donucen koupit si nový přístroj. Jaký je váš názor? Jsou tam tak kazítka v těch přístrojích?
2: Ze zkušeností můžu říct hlavně u televizoru. Jo, samozřejmě ostatní přístroje tež něco mají, ale u televizoru vím, že z výroby se nastavovalo podsvícení displeje na maximum a tím pádem ledky, které vlastně vytváří to světlo, za ty 2 roky prostě odešly. Jo, přitom stačí v nastavení ubrat podsvícení ani na 70%, na obraze to člověk nepozná a televize se daleko víc prodlužuje životnost.
1: A dokážete opravit takovou televizi, která teda po záruční době zhasne, nechce fungovat, nějaké ty ledky tam vyměníte a jde to dál?
2: Ano, mění se celá sada ledek, musí se to celé rozebrat, celá televize, sundat displej. Jo, nebojíme se i velkých hulopříček, už jsme tam měli i 75-palcovou televizi a tak. A zvládli jsme to prostě nějakým způsobem rozebrat, vyměnit a dát dokupy.
1: To znamená, doporučujete, když si někdo koupí televizi nebo takhle, nenechat to na plný výkon nějak, dá se to nějak snížit nebo...
2: To podsvícení se dá většinou, když dneska už není to pravidlem, ale dá se v nastavení obrazu zmenšit. Ale jak říkám, už jsme se setkali často, že se to nastavit nedá, že to už mají prostě nějak softwarově řízené a do toho už člověk nešáhne.
1: To jsou televizory a platí to i třeba o monitorech počítačů nebo telefonech, tam taky se nastavuje nějak jas to?
2: Telefonu ne, telefonu většinou se mení displej celý. To...
1: Telefon se rozbije, když nám to spadne na těch schodech, vypadne z rukou, to určitě máme bohaté zkušenosti. Pane Žižko, vzhledem k tomu, kolik přístrojů a elektropřístrojů už jste opravil, jaká je asi tak vaše rada těm spotřebitelům? Protože někdy si ten přístroj opravdu pokazíme sami, špatným zacházením, nevím, nevážíme si jemné elektroniky a někdy i v té kuchyni prostě ten šlehač se použije nějak nevhodně, hnětač. Co byste poradil, tak dodržovat ty návody na použití hlavně?
2: Samozřejmě, každý přístroj má svůj návod k použití. Ten by bylo dobré přečíst a nějak ho dodržovat. A hlavně třeba by na ty spotřebiče a všecko žetrny, netáhat za ty šňury, snažit se s tím neházet a podobně, jo. Samozřejmě, když se už stane a šňura se nějakým způsobem poškodí, jo, jde vidět drátky nebo něco, určitě bych to už nezapojoval a radši bych se stavil za mnou a buď se ta šňura zkratí nebo vymění, to už se člověk domluví, jo, ale určitě ji nezapojovat, protože už to může být životu nebezpečné. A...
1: Tak já vám moc děkuji za cenné rady i za představení projektu Opravárna. Můžeme při této příležitosti ještě pozvat tedy zájemce do opravárny, do Jaktaře v Opavě, ve kterých dnech vás tam zájemci zastihnou a v kterém čase.
2: Takže budu určitě rád, když přijdete. Na místě se nacházím vždycky první sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin.
1: I v zimě.
2: I v zimě.
1: Děkuji vám za vaši obětavost, za vaši spolupráci s Charitou Opava hlavně a ať máte hodně spokojených uživatelů vašich služeb. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Hostem dnešního radioreportu byl technik opravárny opavské charity v Jaktaři pan Dalibor Žižka. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žonerčík.

Je 21 hodin, čtvrtek 27. srpna a na Proglase je čas pro společnou modlitbu. Nejdříve se pomodlíme večerní chvály a poté bude následovat živý růženec.

0: Dnes si připomínáme památku svaté Moniky, ochránkyně křesťanských manželek a matek, matky svatého Augustína. Texty k večerním chválám budou následující. Hymnus, krátké čtení a prosby jsou ze společných textů o svatých ženách na stránkách ve starším vydání 1774 nebo v novějším vydání 1995. 1774 ve starším vydání nebo 1995. Antifony a žalmy jsou z prvního týdne žaltáře, strana 884 ve starším vydání, 884 nebo 990 v novějším vydání, 990. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba je z památky ve starším vydání strana 1485, 1485 nebo v novějším vydání 1672, 1672. Jenom připomenu ty záložky, tak ve starším vydání je to 1774, 884 a 1485 a v novějším vydání jsou to strany 1995, 990 a 1672. Modlit se dnes s vámi bude Ondřej.
1: A Norbert.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Oslavme ženu statečnou, svatými cnostmi výtečnou, již v paměti vždy zachová uctivě církev Kristova.
1: Nadšena láskou nebeskou, nestála oslast pozemskou, kráčela statečně k věčnosti, po úzké cestě k svatosti.
0: Své tělo postem krotila, duši modlitbou sytila, došla z této pozemskosti do slávy věčné radosti.
1: Pramení síly všeliké, jenž činíš věci veliké, slyš, Kriste, pro tu světici svě verné, tebe prosící.
0: Buď slaven, Otec Hospodin, a Ježíš Kristus, jeho Syn, buď stejně uctěn Svatý Duch, na věky věků jeden Bůh.
1: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
0: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
1: Hospodine, můj Bože, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě.
0: Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachoval jsi mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
1: Zpívejte Hospodinu jeho zbožní a vzdávejte díky jeho svatému jménu.
0: Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život.
1: Z večera se uhostí pláč, zítra však jásot.
0: Řekl jsem ve své smělosti, nic už mnou nepohne.
1: Hospodine, ve své přízní si mě obdařil mocí a ctí. Sotva si skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
0: K tobě volám, Hospodine, Pána prosím o smilování.
1: Jaký bude zisk z mé krve, když padnu do hrobu?
0: Bude tě chválit prach? Bude hlásat tvou věrnost?
1: Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou. Pomoz mi, Hospodine.
0: Můj nářek si obrátil v tanec. Rozvázal jsi mou žínici, přepásal jsi mě radostí.
1: Aby ti zpívala má duše bez ustání. Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě, chci tě chválit na věky.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost. Jehož hřích je přikryt.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. V jehož duši není klamu.
0: Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti v mých ustavičných nářcích.
1: Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka. Má síla se stravovala, jak za letních veder.
0: Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil.
1: Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti. A ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem.
0: Proto se bude k tobě modlit každý zbožný v čas tísně.
1: Až budou dorážet přívaly vod, k němu nedosáhnou.
0: Ty jsi mé útočiště, ušetříš mě úzkosti, zahrneš mě radosti ze záchrany.
1: Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. Poradím ti, budu tě mít stále na očích.
0: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, jejich bujnost se krotí úzdou a ohlávkou. Jinak k tobě nepřiběhnou.
1: Bezbožný má hodně bolestí. Milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.
0: Radujte se z Hospodina a těšte se spravedlivý. Jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozhořili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte, nebesa, a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení je z listu Římanům. Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal. A ty, které povolal, také ospravedlnil. A ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

0: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
0: Povolal ji svou milostí
1: a uvedl ji do své slávy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy. Monika svou vírou i skutky chválila Boha, protože už na tomto světě žila ve spojení s Kristem.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jása v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Monika svou vírou i skutky chválila Boha, protože už na tomto světě žila ve spojení s Kristem. Život svatých žen zjevuje světu Boží lásku, která se projevuje na církvi a jejich příklad a modlitby nám pomáhají. Spolu s nimi volejme. Bože, rozpomeň se na svou církev.
1: Na přímluvu svatých mučednic, které s obdivuhodnou statečností obětovali svůj život,
0: dej své církvi sílu, aby obstála ve všech zkouškách.
1: Na přímluvu žen, které svatě žily v manželství,
0: dej své církvi, aby věrně plnila své poslání.
1: Na přímluvu svatých vdov, které modlitbou a péčí o druhé přemáhali svou osamělost,
0: dej své církvi, aby byla světu znamením tvé lásky.
1: Na přímluvu svatých matek, které své děti nejen přivedly na svět, ale také je vedly k tobě,
0: dej své církvi, aby rodila k životu věčnému a přiváděla do tvého království všechny lidi.
1: Na přímluvu všech svatých žen, které už mohou hledět tváří v tvář na tvou krásu,
0: uděl všem věrným zemřelým, aby se navěky radovali ve světle tvé slávy. A chceme také, pane, prosit za oběti a všechny zasažené ničivými povodní v Nepálu, také za klidný návrat všech z prázdnin a za učitele a vychovatele, kteří se už připravují na nový školní rok. Bože, rozpomeň se na svou církev. Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, útěcho zarmoucených, Ty jsi vyslyšel svatou Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého syna Augustina. Vyslyš také naše prosby. Dej nám ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohatství své milosrdné lásky. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: prosím, pane, aj vo mne uži.
1: A po modlitbě večerních chval vás vítám u modlitby živého růžence. Dneska se budeme modlit růženec světla. Můžete volat k nám do studia, abychom se společně pomodlili jeden z desátků. Telefonní číslo je 739 850 345. Ještě jednou zopakuji, 739 850 345. Nebojte se určitě volat i ti, kteří jste ještě nikdy nevolali. Pokud si třeba nejste jisti, tak to určitě společně zvládneme.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby živého růžence vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete předložit Bohu své úmysly.

A ke všem vašim úmyslům, které máte na srdci, tak přikládám i úmysly, které jste volali do rádia, nebo psali, nebo jste je SMS-kovali, máme tady teďka před sebou a chceme je společně předložit našemu pánu. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného. Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Piláta, ukřižován, umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami,

0: Ve vysílání máme první posluchačku, která se s námi pomodlí první desátek růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Ervína z Brna. Já bych se ráda pomodlila desátek svatého růžence, především za zemřelého manžela, na poděkování všech darů a milostí, za boží ochranu a pomoc, za prosbu, za vyslyšení těch životních situací, za celou živou a zemřelou rodinu a za moje nejbližší, kteří mě pomáhají a jsou mi posílou v tomto období. A královno posvátného růžence oroduji za nás. Zpráva s Mary, oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil svou...
0: Který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i vždycky a na věky věku, i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná,

0: Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, jako... i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já bych chtěla všem poděkovat za laskavost, že se se mnou modlili požehnanou dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: My vám také moc děkujeme za zavolání a za modlitbu. Přejeme klidnou a pokojnou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkuji.

0: Máme před sebou druhý desátek růžence světla, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc, a já vítám další posluchačku, která se s námi pomodlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který pro nás v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A já bych se to chtěla modlit za vnučky, kteří půjdou za teďkom do školy, no a o zdraví celé rodiny. A děkuji za modlitbu.
0: My také moc děkujeme. Moc děkujeme za zavolání. Přejeme Boží požehnání. Dobrou noc. S Panem Bohem.
1: Dobrou noc. Ano.

0: Třetí desátek, růžence světla, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání, tak ten se s námi pomodlí další posluchačka, kterou tímto vítám ve studiu.
1: Chvála Kristu a Paně Marii, tady Emilie. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, Boží ochranu a pomoc pro všechny Židé, za svatého otce, celou církev, obrácení hříšníků, náš národ, mír ve světě a vyřešení těžké situace v rodině a aby dcera našla práci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcejme na tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Už je konec, prosím.
0: Už je, teď už sláva Otci.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Chtěla jsem poprosit na přímluvu svaté Moniky ty prosby. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a děkuji vám za všechno proklasí a dobrou noc.
0: My vám také moc děkujeme za zavolání, za modlitbu. Přejeme pěkný večer, dobrou noc s Pánem Bohem.
1: Děkuji, s Pánem Bohem.

0: Na lince máme posluchačku Marii, která se s námi pomodlí 4. 10. Růžence světla, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu. Já vás vítám ve vysílání.
1: Ano, děkuji vám, Marie od Hostýnka, vaše členka už 23 let. A prosím vás všechny o modlitbu tohoto desátku za mého Josefa zemřelého, spásu jeho duše, zemřelé bratry, rodiče. A zvláště prosím Boží milosrdenství a panu Marii ustavičné pomoci za mé zítřejší narozeniny 84. roky, za všechny věrné, které nosí srdci a duše v očistí, a za moje děti, jejich rodiny. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milostí plná, Pán Bůh je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, prosím, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh vám zaplať všem, kdo jste se mnou modlili, za vše a ráda poslouchám pro glas velice a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: To jsme moc rádi, že ráda posloucháte a my děkujeme za zavolání, za modlitbu a přejeme vám k vašim zítřejším narozeninám hojnost Božího požehnání. Mějte se moc pěkně, dobrou noc.
1: Pán Bůh zaplať. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.

0: Pátý desátek Růžence světla se s námi pomodlí posluchačka Marie, kterou vítám tímto ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Marii. Poprosila bych vás všechny o modlitbu za zemřelého syna, za jeho 3 sourozence s rodinami, za jeho ženu se 2 dětmi, za celou církev, papeže, lva, biskupy, kněze, jáhny a zasvěcené osoby, za pokoj v srdcích, v církvi a za mír ve světě. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. práva s královnou, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a platíce v tomto sezavém údolí a proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: A ještě prosím na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
0: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Děkuji vám všem, kteří jste se mnou modlili. Děkuji vám, pane redaktore, a přeji pokojnou noc a krásnou službu. A pán Bůh zaplať za všechno.
0: My vám také moc děkujeme za zavolání, za modlitbu i za přání. Mějte pěkný a klidný večer. S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Pánem Bohem, dobrou noc.
0: A zakončíme modlitbu růžence znamení kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Chceme tímto poděkovat všem, kteří jste se dovolali, kteří jste se s námi modlili, kteří jste předložili Bohu své prosby. Další příležitost k zavolání do živého růžence bude zítra v pátek opět po večerních chválách. Přejeme klidný večer, klidný a požehnaný večer s Pánem Bohem.

Bylo 22 hodin a na Proglasu uvádíme reprízu pořadu Čtení na pokračování z dnešní 11. hodiny. Již po 8. budeme otvírat knihu od autorky Sophie de Milheim s názvem Podepsána Charlotte.

Nic. Pořád nic. Konstancie je podrážděná. Přečetla už aspoň 100krát rodokmen své vlastní rodiny. Vedle sebe si položila papírek, který si spolu s Emílií včera napsali. Poznamenali si na něj seznam všech osob, které se setkaly s Charlotte z Naděje v letech 1792 až 1794 a které by si mohly eventuálně na ní zachovat nějakou vzpomínku či nějaký její předmět. Ale žádné z těchto jmen se neobjevuje v rodokmenu paní Sérisejové. Ať se jedná o příbuzné ze strany Konstanciina tatínka či maminky, nikde se nenachází žádná Charlotte ani žádná Elizabeth a těch několik málo kněží, jejichž jména jsou zde zaznamenána, nemají nic společného s těmi, o nich se zmiňuje Charlotte. Ze strany otce paní Sérisejové se jedná o dlouhý seznam příbuzenstva. První zmínky o rodině pocházejí z 15. století. Ze strany její maminky je už seznam o hodně kratší. Nejvzdálenější Konstancín předek, kterého může vystopovat, pochází z konce 18. století, tedy z doby, kdy žila Charlotte z Naděje. Konstancie je zklamaná. Ráda by své přítelkyni předložila nějaký významný objev. Místo toho jí může jen ukázat seznam vyškrtaných jmen. Konstancie s Emílií se setkávají doprovázeny jejich věrnými společnicemi až ve 4 hodiny odpoledne. Brána parku Ted Dor je ještě otevřená, ale většina zvířat ze zoologické zahrady už není ve výbězích. Je zima. Exotické druhy zvířat nesnášejí ledové podvečery. No tak, ptá se Emílie plná naděje. Nic, odpovídá omluvně Konstancie. A přitom jsem všechno prošmejdila. Já bych se ráda vymluvila z latiny, abych mohla být s vámi, poznamenává Emílie. Ale můj domácí učitel je jediným opravdovým luxusem, který mi maminka ještě dopřává. Studium bylo pro tatínka tak důležité. Posloucháte mě? Konstancie probouzí Emílii ze snění. Co jste říkala? Omluvně se ptá Emílie. Mohli bychom třeba napsat dopis na zámek Naděje, navrhuje Konstancie. Ale ani nevíme, jestli ještě existuje, protestuje Emílie. Za to nic nedáme, když to zkusíme, naléhá Konstancie. Mladá slečna Sérisejová dala znamení Ernestině, která ji následovala o několik kroků v pozadí. Ernestino, vrátíme se domů, je zima. Skupinka směřuje k východu z parku, když nějaký muž prudce vběhne do brány a málem porazí Emílii. Promiňte, slečno, rychle se omlouvá a zvedá přitom klobouk. Emílie se napřímí, zvedne hlavu a stuhne. Pan Drion se na ní jen krvežíznivě usmívá. Nemyslel jsem si, že se tak brzy setkáme, zašeptal medovým hlasem. Vyřiďte pozdravení vaší paní Matince. Zmizel pak rychlým krokem ve stromořadí, aniž by jí dopřál čas na odpověď. Emílie je jako skamenělá. Pojďte, volá Konstancie a bere ji za paži. Pojďte, byla to jen náhoda.

Vážená paní, vážený pane, nedávný výzkum archivních materiálů nás přivedl na adresu zámku Naděje z dob francouzské revoluce. Nemůžeme se osobně dostavit až do La Rochelle, ale rádi bychom se dozvěděli něco více o osudu zámku a jeho dřívějších majitelích. Doufáme, že náš dopis vám nespůsobí žádné komplikace a že na něj budete moci odpovědět, což nám velmi pomůže v našem zdlouhavém pátrání. S díky v úctě Emílie Dekošetová a Konstancie Serisejová. Emílie podává dopis své přítelkyni, která je ještě naposledy pročítá. Vkládá jej do obálky a na jednu její stranu lepí známku. Svým nejkrásnějším rukopisem pak píše adresu. Zámek Naděje, La Rochelle.

0: Co se děje, maminko? Paní Dekošetová, velmi rozrušená, čeká na svou dceru v přijímacím pokoji. Ty jsi nečetla noviny? Ptá se jí. Ne, proč? Paní Dekošetová neodpovídá. Mlčky posune noviny z dneška po stolku a prstem ukáže na nevelký článek. Emílie se pouští bez prodlení do čtení.
1: Zabiják znovu udeřil. Tajemný zabiják má svou novou oběť. Už po třetí byla čerstvá vdova nalezena probodená ve svém domě. Zdá se, že vrah postupoval stejným způsobem jako v předchozích případech. Poté, co si našel oznámení o úmrtí pana H. ve smuteční rubrice novin Lyonský republikán, se vloupal do domu vdovy, kterou ve spánku probodl. Z místa činu utekl s několika šperky, které jeho ubohá oběť nechala na nočním stolku. Policie sleduje muže, který se jí už přes měsíc vysmívá. Ten, který už má svou přezdívku zabiják vdov, nezanechal ani v tomto případě po sobě žádnou stopu.
0: Emílie se zachvěla. Nechci, abys přicházela domů pozdě večer, prohlašuje její matka. Ale není přece pozdě, protestuje Emílie. Venku je tma, nemám to ráda. A já nejsem vdova, dodává Emílie. Dívka se kousla do rtů. To neměla říkat. Promiňte, maminko, omlouvá se. Paní Dekošetová se na ní z něho dívá. Já vím, má drahá, ale nechci, aby se ti něco stalo. A navíc já se také bojím. Chci zavřít dveře domu na dva západy hned, jakmile se setmí. Emílie pokývla hlavou. Chápe to. Ty vraždy mi nahánějí hrůzu, pokračuje matka. Já jsem také zveřejnila zprávu o úmrtí tvého otce v Lyonském republikánu. Kdo ví, jestli mě ten kriminálník také nesleduje. Hlas paní Dekošetové se zlomil. Maminko, Emílie přistoupila ke své matce a objala ji. Od smrti pana Dekošeta to je poprvé, co si matka s dcerou projevili navzájem své city. Emílie úplně zapomněla, jak je to příjemné moci se skrýt v matčině náručí. Ale my jsme se přestěhovali, snaží se maminku uklidnit. Nedokázal by nás najít. Ano, ano, máš pravdu, mumlá paní Dekošetová. Máš pravdu, žádné nebezpečí nám nehrozí.

La Rochelle, 5. června 1793. Má drahá Elizabeth, omlouvám se vám, že jsem vám tak dlouho nepsala. Doufám, že jste se příliš nestrachovala, zvláště po mém posledním tak smutném dopise, který jsem vám odeslala minulý měsíc. Od smrti abého Bonvána jsem zdvojnásobila svou ostražitost. Žiji v neustálém strachu. Cítím se být sledována na každém kroku. Mám pocit, že každou chvíli mě přijdou zatknout. Nad hlavou mi stále visí hrozba, němá a příšerná. Není na čase odejít. Kdybych se zde necítila být užitečná, už bych se dávno za vámi vypravila. Mou slabostí je ale pomyšlení, že moje práce není nadarmo. Včera ku příkladu jsem zase mohla včas varovat 3 kněze, pro které měli přijít vojáci. Minulý měsíc mohlo odplout do Anglie 10 mnichů díky informacím, které se mi podařilo získat. Postupně se stávám čím dál výkonnější. Podařilo se mi získat důvěru pěkného množství revolucionářů. Dokážu k nim být příjemná a úslužná a občas jim i lichotím. A hlavně jim pomáhám. Ten tlusťoch, občan Mober, se pro mě například úplně nadchl. Bůh ví, do jaké míry mi je ten člověk nepříjemný, ale zrovna u něj se dozvídám více než kdekoliv jinde ve výboru. Mober je držitelem tajemství, o kterém nechce, aby se rozkřiklo. Ta hrůzostrašná osoba neumí pořádně číst ani psát, jako mnoho jiných jemu podobných. Jeho postavení mu však nedovoluje, aby to vyšlo najevo. Musí se tedy tvářit, jako že to umí. Nechala jsem se tedy slyšet, že jsem kdysi byla vychovávána se slečnami ze zámku Naděje a tudíž se mi dostalo spolu s nimi stejného vzdělání. Jakmile se dozvěděl, že umím dokonale číst i psát, udělal si ze mě osobní sekretářku. Z rozkazů, které musím přepisovat, mě mrazí. Prosím pána o prominutí pokaždé, když mé pero musí poslat někoho do vězení nebo na popraviště. Na neštěstí nemohu všechny zachránit. Někdy se mi podaří některý rozkaz ztratit či se při psaní rozsudku vědomě splést, ale to nemohu dělat pokaždé. Prozradila bych se tak a ztratila bych ochranu, nenáviděnou, ale tolik užitečnou, občana Mobera. Nemohla bych pak už pomoci vůbec nikomu. A vy, drahá Elizabeth, jak se vám daří? S kým večeříte? Dala jste si ušít nové šaty? Říká se, že anglické švadlenky jsou velmi zručné. Setkáváte se s příjemnými lidmi? Tak ráda bych si s vámi popovídala o všech těchto malichernostech, které mi dnes scházejí. Stýská se mi po době, kdy jsme mohli žít bez obav ze zítřka. Přiznám se vám, občas s ním o širokých šatech, o měkkých střevíčcích a o jemném prádle. Doufám, že jednou budeme moci žít v méně dramatických časech. S ním, Elizabeth, ale vím, že už nikdy život nebude stejný jako dřív. Naši rodiče nás naučili starat se o ty, kteří jsou mnohem chudší než my. Ve skutečnosti nám ale vůbec neukázali opravdovou nouzi. I kdybych si jednou zase oblékla hedvábné šaty, mohu vám přísahat, že mé srdce bude vždy nakloněno pomáhat chudým, kteří budou v mé blízkosti, aby se tahle strašlivá doba nikdy nevrátila zpět. Modlím se za vás. Charlotte.

Emílie nedokáže svou přítelkyni poznat. Konstancie se obvykle obléká do šatů pestrých barev zdobených umně vyšitými stuhami a krajkami. Dnes je ale mladá dáma oblečena do béžových šatů, sice rafinovaného střihu, ale velmi prostých. Jednoduchá hnědá stuha potrhuje pás a lemuje výstřih. To vše je skryto pod širokým hnědým pláštěm bez jakýchkoliv ozdob či výšivek. Paní Cerisejová je oděna stejně diskrétním způsobem jako její dcera. Tmavé červené šaty, černý plášť, nenápadný klobouček. Každá z nich drží těžký koš plný potravin. Emílie, volá Konstancie, jakmile spatřila svou přítelkyni. Zapomněla jsem vás upozornit, omlouvám se. Upozornit mě? Diví se Emílie. Odcházíme s maminkou do společnosti svatého Vincence z Paula. Emílii se zdá, že to jméno už někde slyšela. Každé páteční dopoledne navštěvujeme ty nejchudší z nejchudších, vysvětluje paní Cerisejová. Mohu vás doprovodit? Ptá se Emílie, kterou představa, že by zůstala sama, vůbec nijak netěší. Ale samozřejmě, vykřikla hned Konstancie. Evženie tu zůstane s Ernestínou a vy, maminko, nám budete dělat doprovod. Jenomže, odkašlává si paní Cerisejová, vy nejste maminko. Půjčím Emílii nějaké šaty, které se pro tu příležitost lépe hodí. Přerušuje ji její dcera. Je pravda, že ty její nádherné šaty lemované kožíškem jsou trochu moc výrazné. Bez meškání vede Konstancie Emílii do svého pokoje. S pomocí věrné Ernestíny pro ní vybírá tmavě fialové šaty. Tak to bude lepší, říká pozorujíc, jak se Emílie převléká. Odstraním jen tenhle kousek krajky, který je příliš na očích, a jste připravená. Společnost svatého Vincence z Paula se snaží vycházet vstříc těm nejchudším, vysvětluje paní Cerisejová během cesty. Byla založena před více než 50 lety obyvatelem Lyonu Frédérikem Ozanamem. Tímto způsobem chtěl ulehčit těm, kteří nic nevlastní, a vrátit jim tak jejich důstojnost. A jak to děláte? Přinášíme jim jídlo a někdy i oblečení, pokračuje paní Cerisejová, ale hlavně se s nimi bavíme jako s lidskými bytostmi. Tito muži a ženy jsou tak chudí, že jsou v očích naší společnosti téměř neviditelní. Tím, že jim nasloucháme a že s nimi diskutujeme, jim ukazujeme, že mezi námi mají místo. Emílie mlčela až do konce cesty. Najednou se cítí směšně a nepřipadá si být hodna zhostit se podobného úkolu. Když sestupuje z vozu s plným košem jídla, cítí se hrozně vyplašená. Co mám dělat? Ptá se Konstancie. Pojďte s námi, pobízí jí přítelkyně.

to, s čím se pak Emílie setkává, jí vyráží dech. Až doposud znala jen ty nejbohatší lyonské čtvrti. Vyrůstala v ulicích lemovaných nádhernými soukromými paláci, obdivuhodně udržovanými zahradami a luxusními obchody. Dnes objevuje špinavé uličky, kde žijí rodiny v malých, polorozpadlých a nezdravých domech. Velké bulváry jsou vzdáleny jen několik metrů odtud, ale zde se bída a nouze sápou na ty, kdo se sem odváží vkročit. To nikdy nedokážu, svěřuje své přítelkyni, když mají vejít za paní Sérisejovou do jednoho z těch skromných obydlí. Konstancie se na ní usmívá. Poprvé jsem se cítila stejně jako vy. Ten zápach se mi zdál nesnesitelný. Ale uvidíte, že si brzy zvyknete. A ti lidé jsou navíc skvělí. Konstancie podává své přítelkyni ruku a přivádí ji dovnitř. Dům je tvořen jednou jedinou místností, ve které se tísní matka spolu se 6 dětmi. Manžel jí zemřel loni v jedné z přádelen, šeptá Konstancie. Nemá vůbec nic k živobytí. Emílie má co dělat, aby si rukou nezakryla nos, neboť zápach špíny je tak silný, že jsou jim snad nasáklé i zdi domu. Cítí, že se jí zvedá žaludek a marně se snaží najít očima něco, co by jí pomohlo odvést myšlenky jinam. Všimla si dítěte schovaného v mačiných sukních, které jí pozoruje velkýma udivenýma očima. Vlasy má špinavé, kůže je místy až černá, ale oči má tak hluboce modré, že se Emílii až svírá srdce. S velkým sebezapřením se na dítě usměje. Dítě jí nádherně úsměv opětuje a přichází vložit svou ručku do její. Zvědavě se hladovýma očima dívá, co přináší v košíku. Poslední Emílíny rozpaky se najednou všechny rozplynuly díky důvěře a úsměvu tohoto dítěte. Spolu s ním vkládá ruku do košíku a vytahuje kus chleba. Konstancie s maminkou dělají to též. Za chvíli se ruinou, kterou má rodina za domov, rozléhá radostný smích. Čas oběda je už dávno ten tam, když Emílie vyprázdnila svůj koš. Je uondaná, ale šťastná. Cítila se být užitečná a tím jí narostla křídla. To je zvláštní, svěřuje se přítelkyni. Přišla jsem pomoci druhým a zatím mám pocit, jako by se největší pomoci dostalo mně. Konstancie se rozesmála. No to se podívejme. Mám dojem, že máme novou kandidátku. Půjdete příští pátek zase s námi? Emílie okamžitě souhlasí. Při odchodu ze společnosti svatého Vincence z Paula si všimla jedné věty napsané na zdi. Vše, co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mě jste učinili. Je zvláštní, že pokaždé, když se Emílie sejde s Konstancií, podivným způsobem se setká také s Charlotte z naděje. Jakoby nikdy nebyla daleko.

0: Poslouchali jsme osmou část z knihy Sophie de Milheim, podepsána Charlotte. Knihu, kterou pro vás četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová, vydal nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a vítá všechny posluchače Radia Proglas u dalšího dílu z cyklu Na stole je téma. Dnešní pořad bude na poměrně vážné téma, ale je tu zajímavý paradox. Mým hostem je člověk, kterého možná znáte spíš jako humoristu. V pražském studiu Radia Proglas vítám tímto herce, scenáristu a režiséra Milana Štajndlera. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je nám ctí. Milan Štajndler je aktuálně ambasadorem projektu Vlídná brána u Mezinárodního vězeňského společenství a to je vlastně téma dnešního rozhovoru. My se později ještě dostaneme k tomu, co to Mezinárodní vězeňské společenství vůbec je, ale na úvod se zeptám. Souvisí nějak humor, když už jsem vás takhle představila, s tak vážným tématem, jako je odnětí svobody?
1: Ano, tak humor se dá dělat prakticky na všem a humor je do určité míry zlomyslný, takže samozřejmě si můžeme dělat z věznění lidí legraci, ale jak pravil jeden britský komik Ricky Gervais, tak vlastně když si děláte legraci z oběti, tak jste hulvát, ale když si děláte legraci ze systému, který oběť vytvořil, tak pak jste satirik. Takže vždycky záleží na tom, v jakém směru a jak ten humor děláte.
0: Mě by určitě zajímalo, jak jste se vlastně dostal k Mezinárodnímu vězeňskému společenství. Kdy jste o něm poprvé slyšel?
1: No, já vlastně jsem o něm slyšel v souvislosti s mojí činností na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, protože já tam mám takový seminář, který se jmenuje Komunikace citlivých témat. A je to o komunikaci v oblasti témat, jako je rasismus třeba, nebo i třeba transgender a tak dál, prostě v oblastech, s kterýma se budoucí pedagogové můžou setkat. A jako jedno z těch témat jsem si zvolil vlastně problémy dětí vězněných rodičů. A jako odbornou poradkyni, jako hosta na ten seminář jsem si vzal paní Kabátovou, která je předsedkyní Mezinárodního vězeňského společenství a vlastně tam jsem se dostal úplně s tím společenstvím do vlastně přímého kontaktu. A paní Kabátová mě pak požádala, jestli bych nechtěl být jaksi ambasadorem tohoto projektu. A já jsem si říkal, proč ne, protože to vlastně tak trochu souvisí, jak už jsem byl pravil, s mojí prací a činností, tak jsem se toho ujal.
0: Tak já bych teda teď možná Mezinárodní vězeňské společenství představila pro posluchače, kteří o něm ještě neslyšeli. Je to křesťanská nezisková organizace, která pomáhá lidem, kterých se jakkoliv dotknul zločin, ať už jsou to odsouzení lidé ve vězení, nebo jejich příbuzní, jejich děti, nebo lidé ve vězení jako dozorci nebo vězeňští kaplani. Vy už jste vlastně teda zmínil, proč jste se rozhodl podpořit Mezinárodní vězeňské společenství. Máte třeba nějakou osobní zkušenost, která tak nějak koleruje s tím, že teda teď jste v současné době ambasadorem?
1: No, já přímou zkušenost s vězením nemám. Já jsem zatím neseděl, abych tak řekl, ale může se to stát úplně každému, protože nakonec se člověk může dostat do vězení třeba, nevím, za zaviněnou autonehodu nebo za věc, která není přímo jaksi zločin, jako je vyloupení banky nebo nějaké zabití, ale může se to stát prostě každému. A otázka je vždycky, jak k tomu sám přistoupí, jak bere ten trest a to uvěznění. Takže nemám sice přímou jaksi zkušenost, ale dovedu si to představit, už proto, že jsem viděl třeba film Vykoupení z věznice Shawshank a spoustu jiných filmů, takže všichni máme povědomí o tom, jak vězení vypadá, ale na vlastní kůži je to potom něco jiného.
0: Jaký máte obecně vztah k neziskovým organizacím? Myslíte si, že jsou nezbytné? Podpořil jste v minulosti třeba nějakou jinou neziskovku?
1: Určitě podporuju neziskovky, které třeba podporují Ukrajinu v jejím boji proti agresorovi. Podporuju i různý charitativní projekty a já si myslím, že jaksi činnost těch neziskových organizací je naprosto nezastupitelná, že to je prostě důležitá součást naší společnosti. A mrzí mě, že se teď objevují zprávy o tom, že se činnost některých těch organizací potlačuje a tak dál, protože většinou jsou to neziskovky zaměřené na pomoc lidem, jo, jako Člověk v tísni a podobně. Takže to, který třeba například jsem podpořil. Jo.
0: Pojďte teď prosím posluchačům trošičku přiblížit tu vaši roli v mezinárodním vězeňském společenství. Jste vlastně ambasadorem projektu Vlídná brána. Co to konkrétně znamená v praxi?
1: No, víte co, co se týče mé práce ambasadora, to není zase tak složité. Proto jsem se toho ujal, protože jinak jsem hodně zaměstnaný, ale vlastně je to činnost, která vede k tomu, aby se taková neziskovka, jako je třeba Mezinárodní vězeňské společenství, dostala do povědomí lidí. Tím, že jsem, řekněme, známější osoba, tak mám možnost o tom vyprávět tak, jako vyprávím teď zrovna u vás tady ve vysílání, tak o tom můžu mluvit i jinde. A myslím si, že to je jedna z takových důležitých rolí, nejenom třeba finančně přispět na činnost nějaký neziskovky, ale prostřednictvím svých možností dostat tu činnost tady toho společenství do povědomí veřejnosti prostě.
0: No a pojďme si teda teďka představit ten projekt Vlídná brána. O co se jedná?
1: No tak Vlídná brána je vlastně projekt, který má pomoct především dětem vězněných rodičů, ale nejenom jim, jo. Ale dětem vězněných rodičů, aby měli vlídnější přijetí, když se dostanou na návštěvu toho vězněného rodiče. Jo, to znamená, že by se měly třeba upravit prostory, kde se ty děti setkávají s těma rodičema. Je to podpora, řekněme, činnosti i nebo podpora. Snaha trochu upravit a změnit činnost třeba i dozorců nebo prostě toho strážního subjektu, protože tam je trochu problém, že oni neradí, zaměstnanci věznic mění svoje zaběhnuté principy a zaběhnutý způsob práce, protože jim to tu práci usnadňuje. Mm-hmm. A samozřejmě jakákoliv změna jim tu práci komplikuje, je to strážní služba, takže se obávají, že by to třeba vedlo k nějaký nepozornosti a tak dál. A je vlastně tenhle projekt se snaží trošku změnit i jejich vědomí, jo, ale zároveň jde hlavně o ty děti. A problém je, že děti vězněných rodičů často trpí různýma traumatama, který jinak děti třeba nemají, nebo nemají je určitě z takového důvodu, jako když jim za prvé chybí rodič, za druhý mají výčitky, že třeba to, že rodič je ve vězení, tak si sami vyčítají třeba, že mohli udělat něco pro to, aby maminka nebo tatínek se do vězení nedostal. Takže mají často třeba pocit viny a spoustu jiných traumat. Jo. Mají trauma už ve škole třeba, protože samozřejmě děti jsou sami o sobě docela krutý a jsou schopní se takovýmhle dětem posmívat nebo říkat jim, a to tvůj táta je ve vězení a tak dál. Prostě ty děti si nesou spoustu traumat. A jestliže můžou vidět třeba rodiče 3 hodiny jednou za měsíc, jo, a to ještě ne vždycky, protože jestliže v rodině chybí jeden živitel, tak ta rodina, ten zbytek rodiny často nemá třeba na to, aby dojížděl poměrně třeba velkou vzdálenost do vězení. Takže to není každý měsíc. Při té 3hodinové návštěvě nemůžou toho rodiče obejmout. Jo? Často se nemůžou dotknout a tak dál. A ten projekt Vlídná brána počítá s tím, že by vlastně byla možnost, aby se sešli v nějakým příjemnějším trochu prostředí v nějaký místnosti, která je k tomu třeba vyčleněná nějakým jiným způsobem upravená. Mm-hmm. Jo, a zároveň počítá... Víte co? Já vám to řeknu takhle. My máme nemocniční klauny. Jo? Nemocniční klauni docházejí do nemocnic, aby obveselili děti. Mm. Ale vězeňský klauny nemáme. Nemáme nikoho, kdo by ty děti ve vězení obveselil a dodal jim trošku, protože tam probíhají třeba kontroly při té návštěvě a tak. To všechno pro ty děti je nějakým způsobem traumatizující. A tenhle projekt by měl pomoct tomu, aby tohle všechno probíhalo nějakým, řekněme, milejším, humánějším způsobem.
0: Mm-hmm. Vy o tom mluvíte hodně poučeně. Byl jste už někdy osobně ve vězení? Měl jste možnost nějakým způsobem nasát tu atmosféru, která tam panuje?
1: Já jsem se dostal do vězení při natáčení, mm-hmm. ale zatím jsem neměl možnost, jak si v rámci nějaký práce nebo v rámci třeba filmování s těma vězněma mluvit. Ale já bych to chtěl změnit, protože můj kolega Petr Čtvrtníček, s kterým teď budu pracovat na filmu, tak ten už koncertoval třeba ve vězení. Mm-hmm. Takže já jsem si říkal, že bych se právě prostřednictvím tohohle mezinárodního společenství do vězení podíval, že bych mohl těm vězňům třeba, když jste mluvila o humoru, jestli v souvislosti s vězením je možný humor, tak jim tam trochu humoru třeba přinést.
0: Hmm. Myslíte si, že by o to měli zájem, anebo že někteří vězni už jsou natolik pohlcení tím prostředím a vlastně i třeba tou vlastní vinou, nebo těžko říct, co se vězním odehrává v hlavě, ale že je to pro ně natolik obtížné nechat se rozptýlit třeba právě nějakým představením?
1: Já myslím, že ne. Víte co? Vězení to je trošku mrtvá doba prostě. Tam musíte být, nemůžete odejít a vězni mají možnost třeba číst a hodně vězňů čte bez pochyby, tak zrovna tak mají možnost občas nějakého kulturního programu a nevím, proč by jaksi většina odmítala nějakou možnost obveselení. Jo. Takže věřím, že jo. Ale to máte jako s tím, kdybyste se zeptala, jestli se ve vězení někdo napraví nebo ne. Jo. Ano, celá řada se jich nenapraví, celá řada se vrátí k tomu jaksi nějakému zločinnému počínání, prostě má recidivu. Ale to neznamená, že bychom se neměli snažit jim nějakým způsobem pomoct a to dělá právě to mezinárodní vězeňské společenství, že třeba pomáhá vězňům, což je další projekt, třeba pomáhá s návratem z vězení, protože tam máte taky strašnou spoustu problémů, jako je vlastně to, že ty lidi začínají od nuly, nemají bydlení, nemají práci, setkají se s naprostou nedůvěrou, jo, a v takové situaci je velice snadný si říct, no tak to půjdu a vykradu trafiku nebo nevím něco a znovu si na tu obživu vydělám tímhle způsobem, jo, ale jestliže cítíte nějakou podporu, nějakou možnost podpory, tak potom je to přeci jenom trošku snadnější začínat, jo? Ovšem pochopitelně musíte dojít k nějaký sebereflexi, jo? Což to setkávání z jezdni tady té organizace taky pomáhá, jo? Je tam projekt, který se jmenuje Building Bridges, neboli budování mostů, a to jsou rozhovory třeba obětí zločinu nebo zločinného nějakého jednání s těmi vězněnými. Ne přímo s těmi jaksi pachateli, který se provinili na nich, to ne, ale je to jakási pomoc v tom smyslu, že si obě strany pomáhají uvědomit, jako pro tu stranu obětí to může být pomoc se vyléčit z toho traumatu a pro ty vězněný to může být cesta k nějaký sebereflexi.
0: Jako jo. Tu perspektivu navzájem.
1: A myslím si, že vlastně to, co je nejdůležitější vlastně pro člověka, který se ocitne ve vězení a nějakou sebereflexi má, tak pak je naděje. To je nejdůležitější věc. Když máte naději, že můžete znova začít, že můžete znova nějak začít nový život, tak pak máte šanci, že ho začnete. Když tu naději nemáte, tak máte větší šanci, že se dostanete znovu do spáru zločinu, abych to řekl literárně.

0: Na Proglasu si s hercem, scénaristou a režisérem Milanem Steindlerem povídáme o mezinárodním vězeňském společenství. My už jsme nějaké ty projekty, které mezinárodní vězeňské společenství dělá, zmínili v předchozí části rozhovoru. Oslovil vás nějaký projekt specificky ještě třeba předtím, než jste se rozhodl tu organizaci podpořit, nebo i teď máte favorita?
1: No tak favorit je pro mě samozřejmě Vlídná brána, protože se to týká těch dětí, takže to je pro mě jako zásadní favorit. Ale zajímá mě právě i taková činnost, protože vlastně to mezinárodní vězeňské společenství se věnuje jak tedy těm vězněným, to znamená snaha o jejich resocializaci, pomoc pro při novém startu a tak dál, ale i obětem trestných činů. Jo? To je ten projekt Building Bridges a to dává těm obětem možnost sdílet svůj příběh a v některých případech umožňuje taky řízený dialog s těma odsouzenýma, to už jsem o tom mluvil. Ale třeba i pro děti těch odsouzených, to je třeba andělský kemp, jo, to jsou tábory pro ty děti, nebo andělský klub, protože třeba v ústředí toho společenství jsou ty místnosti jaksi nejenom vyzdobený různýma kresbama dětí a tak, a děti tam chodí kreslit, ale chodí si tam i hrát třeba a prostě přicházejí trochu na jiný myšlenky. Jo? A pak je to třeba Andělský strom, to je další projekt, který vlastně pomáhá třeba dát těm dětem dárky k Vánocům a tak, protože mnoho z nich je ze sociálně slabých rodin a tak dál. Jako, jo? No a pak vlastně i pro zaměstnance věznic, pro ty příslušníky ostrahy, vlastně je to školení. A to je právě ten v tom projektu Vlídná brána, který nějakým způsobem se snaží tady tu, jak si to prostředí nějak, jak si upravit a změnit k lepšímu nebo k vlídnějšímu.
0: Určitě. Dál můžeme taky zmínit Dream Academy, jehož ambasadorkou je Barbara Kanizová, Den s dítětem, Vězňová cesta, dokonce tam existuje i služba dopisování, že dobrovolníci starší 30 let si můžou dopisovat s někým, kdo teda je odsouzen a kdo právě vykonává trest odnětí svobody, takže těch možností je obrovská spousta, která mezinárodní vězeňské společenství nabízí. Máte nějaký svůj plán do budoucna, jak byste se chtěl angažovat v rámci mezinárodního vězeňského společenství, kromě teda toho, co už jste zmínil, že byste případně přijel do věznice s nějakým představením?
1: Ano.
0: No.
1: No, já další plán nemám, protože mám sám spoustu svých projektů a teď na podzim začínám točit celovečerní film, takže mám práce až nad hlavu, ale já myslím, že ta činnost toho, jako jaksi toho ambasadora, je vlastně poměrně jaksi funkční a nějakým způsobem to pomáhá. A já se chystám jet teda i s lidmi z toho vězeňského společenství jet do věznice a třeba se účastnit nějakých debat, nějakých diskuzí nebo vystoupit v rámci některého toho projektu, o kterém jste mluvil. A právě třeba ta Vězňová cesta je program zaměřený na převzetí nějaký sebereflexe těch vězňů. Jo? Nemyslím si, že úplně každý z nich jaksi tou sebereflexí bude trpět. Jo? Někdo prostě se nenapraví v životě a jsou lidi, kteří vlastně se do toho vězení vrátí i docela rádi, protože tam mají prostě v zimě teplo, jídlo a nemají zájem se nějakým způsobem resocializovat. Ale to neznamená, že by se to mělo týkat všech, jo? A neznamená to, že bychom měli rezignovat na nějakou činnost, která by jim pomáhala nebo snažila se pomoct a snažila se pomoct zlepšit jim život a tudíž i dojít k nějaký nápravě. Jo. Ono to máte jako s alkoholikem nebo se závislejma. Jo. Strašná spousta závislejch prostě má recidivu. Ale znám lidi, protože mám kolem sebe i přátelé, kteří bývali závislí a dneska už jsou jaksi abstinenti. A ty měli recidivu třeba pětkrát, jo. Pak se znovu vrátili na léčení a dneska už jsou 9 let abstinenti. Takže je to taková, řekněme, nekonečná práce, ale prospěšná.
0: Tak to jsme u toho, jestli se člověk může změnit, jestli teda opravdu se vyplatí dát lidem druhou šanci, jak vůbec společnost vnímá ty lidi, co jsou odsouzení. Protože často, když je někdo takhle odsouzený, tak zkrátka se uzavřou ty dveře toho vězení a tím to jako končí a mnoho lidí se třeba těchto lidí bojí. Nechtějí, aby vůbec je kdy potkali. Nebo i potom zařazení do společnosti je dost složitý. Ačkoliv teoreticky třeba všichni víme, že je třeba člověku dát druhou šanci, tak málo který zaměstnavatel potom
1: jasně,
0: je štěstím bez sebe.
1: A já se nedivím, já to chápu, jo. Ale samozřejmě záleží asi taky na velikosti toho trestného činu. Jo. Samozřejmě něco jiného je, když někdo prostě je recidivista v oblasti drobných krádeží a něco jiného je člověk, který vzal někomu život. Jo. To je poměrně zásadní rozdíl. Úmyslně, myslím.
0: No,
1: jo. Ale ona ta změna nikdy nepřijde sama. Vždycky musíte nějak těm lidem dát jednak naději a jednak nějakým způsobem je motivovat. Motivovat je k tomu, aby měli chuť tu nějakou změnu podstoupit. Jo. Jestliže tu naději mají, tak pak myslím si, můžou být ochotnější k tomu se zamyslet a něco se sebou udělat. To je vždycky o nás, to, co máme v hlavě prostě. Jestli v té hlavě se dokážeme nějakým způsobem změnit nebo něco upravit, tak potom máme šanci život změnit. Já jsem taky měl problém, když jsem mluvil o závislosti, tak já jsem taky vlastně svýho času žil takovým nevázaným způsobem života a pil jsem alkohol a užíval nelegální substance a podobně a mělo to v mém případě docela sešup, jako co se týče práce, nějaký socializace a přátel a tak dál. Ale otázka je, jestli v určitý chvíli si jste schopen říct, jako tohle to je opravdu cesta do pekel, to nemá cenu, pojď se sebou, Milane, něco udělat prostě.
0: Děkuju, že to říkáte. Já mám na vás teda další osobní otázku, protože Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanská organizace. Tak chtěla bych se zeptat, jestli máte vy sám k víře nějaký vztah a případně jestli věříte, že i tady tenhle aspekt hraje roli v nějakém posunutí se od třeba nějaké té závislosti nebo od nějaké té potřeby dělat trestný čin, byť to zní teda divně, ale jestli toto může hrát roli v tom, aby se člověk dokázal změnit, aby našel tu motivaci.
1: No, víte co, já jsem vychován v ateistickém prostředí. Jo. Moji rodiče nebyli věřící, nebyl jsem tak vychován, ale sám jsem došel k nějakému, a to má asi hodně z nás, že nevěřím v Pána Boha jako fousatýho dědečka, který se na nás kouká ze zhora ale na nějakou energii, která tady je, tak to, v to věřím. Ale víte co, takový ty hodnoty, jako je odpuštění a naděje třeba a pomoc druhým, tak to, ty jsou důležitý prostě pro každého člověka a je důležitý mít jak schopnost je přijímat, ale taky dávat. Hmm. Jo, a to je zásadní. Je jedno, v jakýho Pána Boha věříte, ale důležitý je, jestli sdílíte nějaký hodnoty, jako je to, o čem mluvím. Hmm.

sedm krkavčích košil a teď má sám na sebe zlost. Kroky jsou jemný a tichý, alespoň k něčemu je ten náš věk. Svět má hubu planou, zlý historky stranou a platí jen.

0: Na Radiu Proglas právě posloucháte pořad z cyklu Na stole je téma věnovaný neziskové organizaci Mezinárodní vězeňské společenství. Mým dnešním hostem je herec, scénárista a režisér Milan Steindler, který je ambasadorem projektu organizace Vlídná brána. My jsme si před chvíličkou právě povídali o tom odpuštění a tyto věci. Vlastně Mezinárodní vězeňské společenství hodně pracuje na principu restaurativní justice, což je takový slovní spojení, který asi musím vysvětlit. Neznamená to jako zapomenout na vinu, ale spíš nějak dát prostor odpovědnosti, pochopit ty následky a tím dojít k té změně toho člověka. To znamená neopomenout oběti, neopomenout, co se stalo, pojmenovat, co se stalo, ale ne řešit ty věci stylem, že poukážeme na toho zločince a toho pošleme do vězení. Jak tohle to vnímáte? Dávám vám to větší smysl než takový ten možná jednodušší systém, že prostě zločince odsoudíme, pošleme do vězení?
1: No tak ona ten termín restaurativní justice je vlastně přístup, který je zaměřený nejenom na trest, ale taky na nápravu nějakých vztahů, jo, a na nějakou odpovědnost. To je to, o čem jsem mluvil, jestli člověk je schopen přijmout zodpovědnost za to, co jsem udělal, nebo ne. Jo, a vlastně to je nějaká cesta, která umožňuje, neříkám, že zařídí, ale umožňuje uzdravení těch všech zúčastněných, protože oběti samozřejmě mají trauma a jestliže umožníte nějakým způsobem pomoct jak obětem, ale tak i těm odsouzeným, tak to může vést k uzdravení, řekněme, těch všech zúčastněných.
0: Jako mě to třeba osobně smysl určitě dává a taky mně připadá, že tento projekt obecně třeba mě dává naději, že když něco pokazím, tak to neznamená, že prostě je to konec světa nebo konec života, ale že prostě tady je nějaká možnost té druhé šance.
1: No ano, já vám něco povím. Já jsem četl knížku, která se jmenuje Israel Startup Nation a tam se píše, jedna kapitola je věnovaná tomu, že v Izraeli dávají úvěry banky těm podnikatelům, který zkrachovali. A sice z toho důvodu, že předpokládají, že ten, kdo zkrachoval, tak už ví, čemu se má vyhnout. A banky jim v Izraeli dávají úvěr. Jo? Čili jim dávají druhou šanci. Protože vědí všichni zúčastnění, jak stát, tak ty bankéři vědí, že se to vyplatí. A zrovna tak, co se týče pomoc těm odsouzeným, tak a samozřejmě obětem, tak nám dává, je to investice do budoucnosti. Jo, protože ano, ten čin se už stal. Oběti tady jsou, odsouzený tady jsou, ale nejde o to, co bylo v minulosti, ale co bude v budoucnosti. A jestliže se bude dařit nějakým způsobem pomoct jak obětem, tak těm odsouzeným, tak pak je to investice do budoucnosti, protože každý odsouzený, který se nějakým způsobem dokáže resocializovat a zlepšit svůj život, tak pomůže společnosti a pomůže i nám všem vlastně. Jo. Takže to není jaksi nějak musíme trestat tak, že budeme v tom vězení trápit, až umřou hlady a já nevím co všechno, ale investovat do toho, aby se napravili a pomohli nám všem a sami sobě teda taky tím pádem.
0: Tak to narážíte na otázku, kterou jsem se vás taky chtěla zeptat. Jak si myslíte, že by Mezinárodní vězeňské společenství mohlo pomoct celé společnosti? Což jste vlastně teďka řekl, chcete k tomu ještě něco doplnit?
1: Ta největší přednost Mezinárodního vězeňského společenství je to, že nepomáhá jenom jedné skupině, ale všem, kterých se ten trestný čin dotknul. Jo? Obětem, rodinám odsouzených, i těm, kteří s těma odsouzenýma pracujou, ale hlavně taky dětem z těch rodin. Jo. Takže v tom si myslím, že je ta velká deviza tohodle společenství.
0: Proč si myslíte, že by zrovna umělci a známé osobnosti měli být ambasadory?
1: Ano, tak kdo jiný už? Jo? Jestliže může, řekněme, známý člověk nebo nechci říkat slavný, ale prostě známý člověk nějak působit na společnost a může se vyjadřovat třeba k politice nebo k nějakým jiným záležitostem, proč by se nemohl vyjadřovat třeba k pomoci dětem vězněných rodičů, jo? Je to, víte co, myslím si, že člověk by měl dělat, co se týče pomoci ostatním, nebo co se týče charity a tak, akorát prostě přinejmenším to, na co stačí. A jestliže stačím na to, abych pomohl v tomhle směru, tak si myslím, že to je pozitivní nejenom pro, jaksi, pro mezinárodní vězeňské společenství, pro odsouzené a jejich oběti, ale i pro mě samotného. Protože jestliže dělám nějakou dobrou věc, tak nemusím jenom posílat prachy na nějakou charitu, ale můžu jaksi svojí drobnou prací přispět k tomu, aby to pomohlo. To je všechno. Pomáhat ostatním, to je, myslím si, naše nějaké poslání, no.
0: Já bych tu s dovolením odcitovala jeden citát z Bible, který mě teď napadl. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce.
1: No, vidíte, to jste mě hezky popsala.
0: Jak vy osobně vnímáte odpuštění?
1: Odpuštění je strašně, řekl bych, strašně těžká věc, jo. To je, zvlášť taky je důležitý, za co, jo, co máte tomu druhému odpustit. Samozřejmě nějaký těžký zločin se strašně těžko jako odpouští, jo. Ale ono odpuštění neznamená nějaký zapomenutí, jo. A zároveň to ani není, řekl bych, omluva toho činu, jo. Ale odpuštění je cesta, jak jako nenechat minulost ovládat budoucnost, řekněme. Jo, to je to, co jsem už říkal, že ano, už se to stalo, ale teď bychom měli myslet na budoucnost, jo. A v tomhletom to odpuštění pomáhá, myslím. Protože my se zrovna tak, víte co, odpustit i sám sobě je důležitý. Umět odpustit sám sobě, když si něco vyčítám. A když se budu hrabat neustále v minulosti a budu říkat, co jsem všechno udělal špatně a tak dál, tak dobře, je to nějaká sebereflexe, to je v pořádku, ale nemůžete se tím trápit. Musíte myslet na budoucnost. Co vlastně chci napravit? Co chci v životě ještě dokázat? Komu třeba můžu pomoct? A tak dál.
0: To je právě to, jak jsme se bavili před několika minutami o tom, jak se asi cítí člověk, který spáchal takhle závažný trestný čin. Jak vy sám vnímáte lidi, kteří skončili ve vězení?
1: Ale víte co, v mnoha případech bych já taky řekl, Ježišmarja, ten by měl bručet až do konce života, jo. Ale to neznamená, že když někdo má na dlouhou dobu, jak říkám, bručet, že mu musíme ještě, že ho v tom vězení musíme trápit, jo. Nebo mučit, nedej bože. Já jsem teď byl, jsem si udělal s mojí druhou polovičkou výlet takový do Osvětimi. Mm-hmm. A to mi, byl jsem tam poprvé, a to mi v mnoha ohledech otevřelo oči a zvlášť to ve mně vzbudilo takovou otázku, když někoho odsoudíme k smrti třeba, nebo odsoudíme vůbec, proč ho musíme ještě mučit, jako? K čemu to je? Čemu, komu to pomůže? Nebo co z toho budeme mít? Já to nechápu. Prostě je to nepochopitelný zločin. Jako, jo. A my bychom neměli se blížit, protože žijeme v 21. století, tak bychom se měli snažit nějakým moderním způsobem k tomu, když někoho odsoudíme, k tomu přistupovat. A myslím si, že Mezinárodní vězeňské společenství k tomu právě napomáhá. Hmm. Jo.
0: Jak to souvisí třeba zrovna s tím, co se dělo v Osvětimi?
1: No, já jsem tam viděl spoustu různých možností, jak člověka mučit a trápit před tím, než pravděpodobně zemře, protože většina z těch lidí, kteří tam byli, se nedočkala dobrýho konce. Jo? A prostě vzbuzovalo to ve mně otázky, k čemu to je, a nemohl jsem to pochopit. Jako, jo? Prostě to nechápu, je to k ničemu. A my bychom se měli snažit prostě, když už někoho trestáme, tak zároveň nějakým způsobem přistupovat k tomu moderním způsobem. Jak říkám, jsme v 21. století a nemáme potřebu se blížit k nějakým středověkým metodám pomsty. Protože pomsta sama o sobě, jako pomsta sama o sobě vlastně úplný uspokojení nepřinese, si myslím. Jo? Ano, do určitý míry, ale co pak? Pomstíme se, toho druhého zabijeme a co?
0: Možná takový krátkodobý.
1: Je jako to krátkodobé stejný uspokojení slepá toho, po ulička, čem jsme toužili, ale není to cesta pro naše, pro náš budoucí duševní rozvoj, řekl bych. Jo.
0: Slyšel jste už za tu dobu, co spolupracujete s Mezinárodním vězeňským společenstvím, o nějakém příběhu, který se vás třeba nějak dotknul, oslovil vás?
1: Ne. Zatím musím říct, že jsem se nesetkal s nějakým konkrétním příběhem, který by se mě dotknul, než jenom vlastně s těma dětma. Jo, ty děti prostě...
0: To spíš tak obecně, že?
1: Ano,
0: že
1: ano, spíš tak
0: to
1: obecně.
0: Si to umíte představit.
1: To je ten důvod, proč bych asi se do té věznice nebo do některých věznic časem vypravil, až budu na tom časově lépe. A ono, i když bych tam vystupoval třeba a předvedl jim nějaký komický výstup, tak ale mi to umožní třeba s nima mluvit. Jo? A na tohle třeba bych se asi poradil s odborným poradcem Pavlem Novotným, který sám byl ve vězení a už jsem s ním o tom mluvil, o té jeho zkušenosti, a je to tvrdá zkušenost, i když tam třeba jste jenom na 3 měsíce, ale vytrhne vás to z toho, řekněme, běžného normálního života. A on tam nebyl zahrdelní zločin, že jo? Ale i ty 3 měsíce mu dali natolik, jako řekl bych, ťavku, že to není úplně prostě pozitivní zážitek. Ale on o tom dokáže mluvit a má nějakou sebereflexi, což je důležitý. Jo?

0: hercem, scénaristou a režisérem Milanem Steindlerem si na Proglasu povídáme o mezinárodním vězeňském společenství. Pojďme teď naše povídání pomalu uzavřít. Co si myslíte, že by mezinárodnímu vězeňskému společenství do budoucna nejvíc pomohlo? Co by pro ně mohlo být užitečné?
1: No, já myslím, že by asi pomohlo, kdyby se dostalo daleko víc do povědomí. Mm-hmm. Kdyby pro nás začalo být mnohem víc samozřejmější, než myslet jenom na pomstu a na trest, ale i na to, co pak, co v budoucnosti. A jestli je možnost člověka napravit, jestli je možnost pomoct těm obětem a tak dál. Protože si myslím, že i pomoc obětem není dostatečná. Jo. A co by pomohlo? No, ano, dostat tohle do povědomí, a aby lidi chápali, že to je vlastně normální věc pomáhat. Jo. Víte co, já v jedné roli, kterou hraju v divadle na Jezerce, tak ta moje postava říká, víte, i když cítím bolest, pořád stojí za to tady ještě nějakou chvilku být a udělat můj malej kousek světa o něco lepším místem.
0: No já bych ještě náš rozhovor ráda uzavřela, protože přece jen vy, jak jste říkal, jste pracovně velmi vytížený. Představíte posluchačům, co teda děláte mimo vězeňské společenství, co vás teď aktuálně čeká ve vaší herecké, scenaristické, režisérské profesi?
1: Tak já hraju ve čtyřech divadlech vlastně. Jednak v divadle Sklep, což je moje původní domovina, tak tam hraju už celý život vlastně. Pak v divadle na Jezerce, tam hraju ve dvou představeních a teď od začátku příštího roku budu zkoušet další takovou obnovenou premiéru hry Pánský klub,

0: je tím myšleno, že náš život je vlastně až na ten konec docela dobrý. Jo.
1: Tak to zní jako hezký zakončení. Tímto uzavíráme dnešní pořad na Radio Proglas s hercem, scénáristou a režisérem Milanem Steindlerem, se kterým jsme si povídali o mezinárodním vězeňském společenství. Děkuji vám jménem našich posluchačů za vaši činnost a za vaši podporu mezinárodního vězeňského společenství a taky za rozhovor.
0: Já děkuji ještě jednou za pozvání a všem posluchačům i vám přeju vše dobré.
1: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje také všem posluchačům hodně síly při řešení všech složitých životních situací a zase někdy naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Pokora. Čteme druhou část příspěvku. Vědomí vlastní omezenosti má každý rozumný člověk. Od křesťana se však vyžaduje hlubší a pronikavější poznání sebe sama. Odhaluje nám je zjevení o hříchu. Víme, že hřích mění podstatně náš poměr k Bohu, k bližnímu a k celému světu. Ve vyznání viny na počátku mše se modlíme. Často hřeším myšlením, slovy i skutky. Je to má vina, má veliká vina. V denním životě, v poměru k ostatním, v hodnocení událostí, však na toto vyznání už docela zapomínáme. Nepočítáme s touto skutečností, odklonujeme se tedy zásadně od pravdy a pokory. Víme, že první příčinou zla ve světě je hřích. Zapomeneme-li na něj, svalujeme všechnu vinu na druhé. Druhá pravda víry, která nás vede k pokoře, je vědomí vlastní slabosti. Není to ovšem ona nepřirozená bázeň, která se zmocňuje školáka u zkoušky nebo neskušené zpěvačky před vystoupením. Zde je naopak dobře si odvahu dodávat a věřit, že něco dovedeme. Vždyť to je základem úspěchu. Sláb je jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten, kdo má jen malý cíl. Jde o jinou, důležitější slabost. O tu šlo svatému Augustinovi v rozepřích z Pelagiány. Jsme povoláni k cíli nadpřirozenému, k svatosti, k uskutečňování Božího království. Tam má mířit náš pravý životní úspěch. Nic z toho nemůžeme vykonat bez Boží milosti. Proto se pokorný člověk stále o ní modlí a stále hlouběji ho proniká poznání, že je bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Ve světle těchto dvou nadpřirozených pravd se člověk dívá i nazpět na svůj život i na své skutky. Smysl pro pravdu vyžaduje, aby je neskresloval. Umělec je rád, že vytvořil dobré dílo. Otec je spokojený, že vychoval hodné děti, a je na ně hrdý. Ten, komu se zdánlivě všechno zmařilo, se právem raduje, že si zachoval přitom aspoň čisté svědomí. A přece se člověk věřící umí na to všechno podívat z ptačí perspektivy. Umělec ví, že dar tvořit dostal od Boha, děkuje mu za to, že ho mohl uplatnit. Nepohrdá těmi, kdo ten dar nemají. I otec rodiny ví, kolik Božího požehnání bylo potřeba, aby nikoho nestihlo neštěstí. Tím větším darem je čisté svědomí. Pokorný člověk, který má stále něco, zač děkuje Bohu. Zná tedy sebe, zná Boha, zná svět. Touha po pokoře je touhou po pravdě, říká svatý Augustin.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, tentokrát s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape, která převzala v pátek 28. února v chorvatském Záhřebu ocenění Voices Awards 2025 za činnost v oblasti mediální gramotnosti. V kategorii Multiplikátoři mediální gramotnosti se stala první laureátkou této ceny z České republiky. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A mohla byste zkusit, prosím, na úvod v krátkosti představit spolek Fakescape, čím se zabývá?
1: Tak spolek Fakescape se zabývá mediálním vzděláváním a kyberbezpečností. Naše hlavní témata vlastně spočívají v tom, že učíme, jak pracovat s médií, jak si vyhledávat informace nebo obecně, jak se bezpečně pohybovat v online prostoru, s tím, že se snažíme využívat různé interaktivní metody a hry, které si sami vyvíjíme.
0: A jak vlastně spolek vznikl? Za jakých okolností? Co byl třeba prvotní impuls?
1: Tak to si pamatuju úplně přesně. To se posuneme vlastně asi 6 let zpátky, když jsem ještě byla v prváku na vysoké tady v Brně na Masarykově univerzitě. A spolu s dalšími lidmi jsme se přihlásili na výzvu katedry politologie, která nabízela možnost zapojit se do mezinárodní soutěže. A s tím, že jsme měli vymyslet právě nějaké řešení, jak bojovat proti dezinformacím. Tak jsme se přihlásili, sešla se nás parta 6 lidí a společně jsme potom pracovali na takové jako únikovce, kterou jsme chtěli tohle téma teda řešit a potom jsme začali jezdit na školy, všechno v rámci té soutěže, jenomže nás to začalo hodně bavit. Zároveň jsme v té soutěži byli druzí, jeli jsme i prezentovat ten náš projekt vlastně do Washingtonu a tím, že tam byla tady ta motivace nebo tady to jako ocenění, tak jsme v tom pak chtěli pokračovat dál, i když už to nebyl teda ten předmět a i když už to bylo na naše vlastní triko, tak jsme v tom pokračovali.
0: Takže jste tedy založili spolek?
1: Ano, ano, vlastně nejdřív jsme jenom vytvořili tu hru v rámci předmětu a oficiálně jsme pak na jaře založili ještě i spolek, abychom mohli fungovat se vším všudy.
0: To znamená, byli jste všichni ještě studenti, anebo tam byl třeba někdo z vyučujících, kdo se na tom podílel?
1: Jo, tak ze začátku nás právě mentorovali 2 vyučující, a to Petra Mlejnková a Miloš Gregor, kteří nám v začátcích pomáhali se trošičku rozjet, směřovali nás nějakým smysluplným směrem, aby to celé fungovalo a vlastně nám věnovali v začátcích spoustu času, vždycky po škole se s náma potkávali, ale jinak jsme všechno byli studenti, buď to na bakaláři v mým případě, a nebo i nějací jako magisterští studenti, 2 jsme tam vlastně měli.
0: A ten tým lidí, kteří tedy patří do spolku Fakescape, se nějakým způsobem proměňoval v čase, nebo jste stále ještě ta studentská skupina z Masarykovy univerzity?
1: No to se právě postupně výrazně změnilo, že jsme začínali právě jako studenti s tím, že jsme jezdili s jedním naším workshopem po školách, pak se na to ale začalo nabalovat spoustu dalších spoluprácí, nový workshopy a to už jsme se rozhodli, že určitě nezvládáme sami, takže jsme postupně ten tým začali rozšiřovat. Někteří vlastně z kolegů potom už třeba si zvolili jinou kariéru, takže nám teď třeba sem tam s něčím pomůžou, co se týče toho jejich současného oboru, ale jinak jsme se hodně proměnili a myslím si, že už zhruba od covidu jsme se snažili fungovat jako nějak víc profesionálně, aby jsme byli schopni dlouhodobě zajišťovat vlastně to, co děláme.
0: A z jakých myšlenek jste vycházeli? Navazovali jste třeba, dejme tomu, na Jeden svět na školách, jako vzdělávací program organizace Člověk v tísni, anebo třeba na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení?
1: No my jsme si asi našli nějakou vlastní cestu, protože v tu dobu to upřímně pro nás, pro všechny bylo nové téma. Takže jsme si udělali nějakou základní analýzu toho, co už funguje nebo co dělají jiní. Ale snažili jsme se vymyslet vlastně něco úplně svého, proto jsme šli i tou cestou té, řekněme, únikovky nebo únikovkou inspirované hry. A takže jsme spíš jako sledovali, co už je a snažili jsme se vlastně vymyslet něco trošičku jiného.
0: No a čím jste prakticky teda začali uskutečňovat svou vizi? Říkala jste, že úniková hra měla teda úspěch, tady ta únikovka, pořád ještě ji vlastně těm školám dodáváte takzvaně?
1: Tak začínali jsme s hrou, která se jmenuje Zachraňte prázdniny a je to právě taková na únikové hře založená hra, která se dá odehrát v podstatě v kterékoliv školní třídě. Máme proto takové tištěné materiály, se kterými vždycky na tu školu přijedeme. A začínali jsme vlastně s tím, že jsme si říkali, že to zkusíme, jestli o to vůbec bude někde zájem. S tím, že ten zájem byl vlastně hodně velký. I to byl důvod, proč jsme v tom chtěli dál pokračovat. A teď ročně většinou navštívíme tak přes 100 škol vlastně po celé České republice a zároveň na Slovensku. Ta hra se od těch začátků samozřejmě proměnila, protože se změnila jak ta nějaká aktuálnější témata, tak i některé formulace. V podstatě, když se tam třeba pracuje s textem, tak se mohlo někdy stát, že některé formulace byly potřeba prostě vyladit, upravit s časem. Takže teďka máme nějakou verzi, se kterou navštěvujeme školy. Ale není to jenom o té hře, my tam pak máme i takovou reflexi, kde už si ukazujeme vlastně konkrétní příklady, jak, co se vlastně ti žáci měli naučit. Takže to pak aktualizujeme samozřejmě pravidelně podle toho, co se zrovna děje.
0: A tento workshop nebo únikovka Zachraňte prázdniny byl teda myšlen pro střední školy anebo pro všechny typy škol?
1: Jo, tak primárně pro střední školy. My jsme vlastně vycházeli z toho, že jsme všichni byli čerstvě na vysoké škole, takže jsme chtěli začít skupinou, ke které máme hodně blízko, aby jsme i my sami vlastně dokázali posoudit, jestli by to pro nás bylo zajímavé. A takže jsme začínali se středními školami a gymnázii, až postupně se na to nabalili workshopy pro další skupiny.
0: A mohla byste třeba konkrétněji popsat, protože posluchači si možná úplně pod tím pojmem úniková hra třeba nepředstaví něco konkrétního. Mohla byste popsat blíže?
1: Jo, tak my na začátku rozdělíme žáky do skupin a uvedeme je do děje. Řekneme jim, že každá skupinka je jedna redakce novin, že je rok 2028 a je těsně před prezidentskými volbami. No a potom jim řekneme, že teď se zrovna nacházíme na takovém večírku pro novináře, oni se dobře baví, jenomže najednou vypadne proud. A oni se vlastně pokouší najít někoho, kdo by jim tu situaci pomohl vyřešit, ale vidí, že na zemi leží telefon a že tam volá nějaké neznámé číslo. Tak se rozhodnou, protože jsou zvědaví, že to zvednou a vlastně volá jim nějaký tajný informátor, který jim říká, že jeden z těch kandidátů na prezidenta by chtěl zrušit prázdniny. A že jim jako nemůže říct, kdo to je, ale že jim pošle indicie. No a v ten moment my je vlastně uvedeme do děje, máme rozdělené do těch skupin a potom máme pro ně připravené 4 úkoly. Jsou to vždycky takové jako tištěné pracovní listy a oni v nich postupně si trénují nebo prověřují různé dovednosti. Na začátku pracují s textem, takže dostanou programy těch jednotlivých kandidátů a porovnávají spolu třeba s ústavou nebo s listinou, jestli ty věci ti lidé reálně můžou splnit, pokud by byli zvoleni. Pak je tam úkol zaměřený víc na obrázky, třeba jako na sociální sítě Instagram a podobně, kde se zase dívají, jestli s tím obrázkem není něco špatně, případně jestli třeba ten kontext, který je k tomu dopsaný, není úplně mimo. Pak pracují v dalším úkole s tím, že ověřují výroky. My jim tam řekne, že ty kandidáti byli v prezidentské televizní debatě a vybrali jsme od každého jeden výrok a oni musí jít na internet a vlastně ověřit si, který z těch výroků je nepravdivý, aby se zase posunuli v té hře. No a úplně v posledním úkolu, tak tam se věnují novinovým titulkům a clickbaitům, hatebaitům, ragebaitům, ať už vlastně ten termín zvolíme jakýkoliv, tak nám jde o to jim ukázat, že tady ty útržkovité texty ne vždycky jako vyjadřují úplně pravdu a nebo nejsou vždycky úplně korektní, takže zase pomocí internetu se snaží ověřit, co vlastně není pravda. A jsou to výroky typu, jestli v roce, nevím, 2020 byla nějaká míra nezaměstnanosti a oni se vlastně musí podívat, jestli ano nebo ne. No a potom, co všechno dokončí, tak se přesunou na takovou mobilní aplikaci webovou, kde zadejí vlastně všechny výsledky, co jim v průběhu hry vyšly. A když to mají správně, tak se jim spustí video, kde teda vidí, že dopadly toho kandidáta a že jako uspěli. Takže takhle zhruba probíhá prvních 40 minut toho workshopu přibližně a druhá část, protože tady jsou všechno jako smyšlení lidé, smyšlené situace, tak v té druhé části jim ukazujem už konkrétní příběhy nebo příklady z reálného života.
0: A pak tedy na závěr probíhá i nějaká reflexe.
1: Jo, právě, že my se snažíme tu reflexi vést hodně jako diskuzním formátem, takže si postupně nejdřív projdeme všechny ty úkoly a bavíme se o tom, co tam mohlo být tedy špatně a většinou se snažíme, aby s námi ti studenti komunikovali, aby nám to řekli a potom jim ukážeme nějaký jako reálný příklad toho, co kdy se takovýhle nějaký kiks, řekněme, jako reálně stal.
0: A toho workshopu tedy, nebo té unikovky se standardně zúčastňuje i vyučující, který v té třídě třeba má mediální výchovu?
1: Může, ale většinou záleží na tom, jaký má ten člověk program, že někdy s velkým nadšením si to chce vyzkoušet, někdy ale potřebuje dělat třeba přípravy, nebo tam ani jako se mu nehodí být tomu člověku, takže hodně záleží, může se zapojit, ale není to nutné a většinou teda ti učitelé volí, že ty 2 hodinky vlastně využijí třeba k něčemu, co si potřebují trochu jako vyřešit.
0: Aha, tak k tomu se určitě ještě dostaneme v našem rozhovoru. Já bych možná ještě zůstala právě u těch jednotlivých únikovek nebo workshopů, které máte, protože dočetla jsem se na vašich stránkách fakescape.cz, že tedy máte nejenom tady ten workshop Zachraňte prázdniny, ale také třeba Dezinfobees pro základní školy.
1: Jo.
0: Tak probíhá to zhruba stejně podobně, anebo je to na úplně jiném principu?
1: Princip je podobný, ale u těch mladších ročníků jsme si říkali, že jim představíme nějaké trošku jiné téma, přece jenom politika a volby. Ano, týká se jich to taky do budoucna určitě, ale chtěli jsme najít téma, které je asi trošku zábavnější ještě. Takže jsme zvolili prostředí zombie apokalypsy. Oni v podstatě ty úkoly jsou podobné, nebo zase je tam práce s textem, ověřování obrázků, nějaké titulky a jejich ověřování a podobně, ale ten příběh je jiný. V podstatě oni se tam dozvídají, že ve městě se objevil virus a ten virus dělá z lidí nemyslící bytosti. My jsme je právě nazvali Dezinfobees, jako dezinformační zombíci.
0: Ano.
1: A to jsou lidi, kteří věří všemu, co jim řeknete a kriticky nad tím nepřemýšlí a rovnou ty informace přejímají. No a aby oni vlastně to město zachránili, tak musí najít vakcínu, která teda jako celý ten problém vyřeší. Tady musím jenom říct, že jsme to vytvořili ještě před covidem, takže tam není
0: jako...
1: To jsem
0: se právě chtěla zeptat, jestli jste se inspirovali.
1: Takže my jsme bohužel, mám pocit, předpověděli covid tím naším příběhem, protože se tam taky hledá ta vakcína. A teda jako většinou, nebo vždycky bych řekla, že úspěšně teda ten příběh dokážou zakončit, zase jdou na takový web, tam vyplní nějaké své správné odpovědi a opět se jako dozví, kde se skrývá ta vakcína.
0: Tak ještě bych se určitě moc ráda dostala k dalším vašim projektům, jako je třeba karetní hra Nekrm kachnu. Za tu jste dostali i ocenění, také se k tomu určitě dostaneme. Tak možná ještě toto, jestli byste mohla popsat a pak samozřejmě těch workshopů a dalších věcí je velké množství. Takže teďka Nekrm kachnu.
1: Já bych řekla, že to je taková moje srdcovka, protože jsem nad tím taky strávila spoustu času a zároveň je to první karetní hra, na které jsem měla možnost takhle pracovat. A Nekrm kachnu je hra, která učí mediální gramotnost pomocí takových jako rozličných úkolů, řekněme. Je rozdělená na 2 části. V první části každý sám za sebe se stává novinářem a máme kupičku karet, my tomu říkáme minihry a jsou tam různé jako disciplíny, se kterými se novináři běžně setkávají. Je tam novinový titulek, rozhovor, datová žurnalistika a tisková konference. Každá ta kartička funguje na nějakém principu. Ti hráči hrají všichni společně, plní nějaký ten úkol, co na té kartičce zrovna je. No a ten, kdo zrovna uspěje, tak může za své médium vydat článek. My jsme si pro ně ty články už připravili a než ten článek ta osoba vydá, tak si ho vlastně musí prohlédnout a zamyslet se, jestli tam není něco špatně. Můžou tam být pravopisné chyby, faktické chyby, nebo třeba názor autora ve zpravodajství, což je vlastně nežádoucí. A pak ten člověk vlastně vyhodnotí, jestli by takový článek mohl vydat, nebo jestli by ho musel upravit. No a tím, že se nad tím takhle hezky zamyslí, tak pokud to má správně, tak tedy získává jakoby bod tím, že vydává buď to článek, který je v pořádku, nebo článek, který uvedl na pravou míru a vlastně ho nějakým způsobem upravil. Celá ta hra ale spočívá v tom, že nejenom, že vyhraje ten, který nazbírá první nějaký určitý počet článků, zároveň tam proti něm hraje deník Kachna, což je takové médium, které vychází z toho, že se říká vlastně novinářská kachna, nějaké nepravdivé informaci, která se rozšířila v médiích. No a ten deník kachna v případě, že vlastně ti hráči udělají nějakou chybu v průběhu hry, tak ho jakoby nakrmí a ten deník kachna vydá nějaký jako nepravdivý článek. Pokud jich vydá víc než hráči v nějaký moment, tak potom jako celá seriózní žurnalistika prohrála a vítězí právě tady ten deník kachna.
0: Tak to zní hodně dobře. Byla jste vy ta, která vlastně viděla i tu zpětnou vazbu těch dětí, nebo byla jste přítomna, když děti hrály tady tu karetní hru a můžete třeba říct, jestli bylo u nich vidět opravdu velké nadšení, ponoření do té hry?
1: Jo, tak tam největší komplikace byla to, že když jsme ji začínali tu hru vyvíjet, tak začal covid, takže my jsme hodně dlouho nemohli testovat ve větších skupinách, tím se nám to trošičku komplikovalo, takže jsme testovali třeba v rámci rodin, jako s dětma a tak, tak to byly takový naši poradci, bych řekla. Ale potom, co ta hra vyšla, tak nebo i předtím, než vyšla, tak už byla možnost to sem tam jako někde otestovat. Potom, co už je teď venku a bereme ji na různé akce, tak je vidět, že ty děti to baví, je to jako zpestření. Zároveň ty úkoly jsou tam dost často odstupňované, že buď to je to pro mladší děti, a nebo je na stejné kartě vlastně těžší varianta. Aby si to případně spolu mohli zároveň zahrát dospělí s dětmi, tak je tam i nějaká jako obtížnost nastavitelná. A my tu hru třeba dost často bereme, když jsme i na různých festivalech nebo na různých akcích pro veřejnost, tak ty jednotlivé minihry vlastně hrozně hezky fungují i sami o sobě. Třeba ten rozhovor je v podstatě o tom, že je tam vždycky nějaká otázka a ten hráč se rozhodne, jestli na ní odpoví pravdu nebo ne. No a potom zbylí hráči vlastně hádají pomocí doplňujících otázek, jestli teda to ta pravda je nebo není. Jsou tam ale otázky, díky kterým se vlastně i mezi sebou ti hráči zase o sobě něco dozví. Jsou tam buď to věci typu, jaká je tvoje nejoblíbenější pizza, ale zároveň jaký máš nejradši podcast. Takže jak z té mediálky, tak něco víc jako odlehčeného, tak to nám funguje hezky vlastně i jako takhle na akcích pro veřejnost a podobně.
0: A na vašich stránkách fixcape.cz nabízíte workshopy a tedy ty karetní hry, tedy školám a dalším institucím. Kdo projevuje největší zájem o vaše workshopy? Jsou to třeba právě školy, anebo třeba spíš, já nevím, komunitní centra, firmy, úřady?
1: Jo, tak my primárně teď jezdíme hlavně na školy, ale ne vždycky ta poptávka přijde přímo od škol. Zároveň dost často spolupracujeme třeba s místními akčními skupinami nebo s různými jako spolky regionálními, které třeba to zprostředkují více školám zároveň. A potom docela často jsou to i knihovny. Kdyby mu to v prostorách té knihovny uděláme workshop pro školu, která si to tam přijde vlastně vyzkoušet, a nebo máme vyloženě workshopy pro seniory, které probíhají primárně vlastně v knihovnách. Takže není to jenom jeden zdroj, ale vlastně jsme schopni se domluvit v podstatě s kýmkoliv. Občas třeba i nějaká firma nebo nějaký rodič se rozhodne, že by to chtěl vlastně zprostředkovat škole, kde třeba mají jako své děti, tak a potom i tohle se dá vymyslet určitě.
0: Takže jde o takové prolínání často.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak a ten nejnovější workshop ověřování informací hrou, ten je speciálně určený pro seniory a nebo se můžou zúčastnit všichni?
1: Takhle, může se zúčastnit samozřejmě kdokoliv, ale je to doporučené hlavně pro seniory, zejména protože je to dost uspůsobené i nějakým potřebám, které jsme zase zjišťovali v tom vývoji. Ať už je to prostě to, že je tam třeba větší písmo, nebo to tempo toho workshopu je celkově takové jako pomalejší. Zjistili jsme třeba, když jsme vyvíjeli ten workshop, že úplně nefunguje taková ta jako soutěživost, že dost často si vlastně seniori spíš chtějí jako přijít sednout si, popovídat si u toho a do toho teda jako řešit nějaké ty úlohy. Ale v těch školách tam máme prostě omezený čas a většinou ty děti mezi sebou i nějak jako chtějí přece jenom trošičku soupeřit. Takže je to dost designované na to, aby to odpovídalo těm potřebám jako nejstarší populace hlavně.
0: A to jste tedy vlastně vyvíjeli sami v rámci vašeho spolku, anebo třeba vám s tím ještě někdo poradil, jak třeba jednat se seniory a jakým způsobem přizpůsobit jim na míru ten workshop?
1: My jsme úplně ze začátku konzultovali hodně třeba s Transitions nebo s Elpidou, protože ti mají zkušenost jako dlouhodobou s prací se seniory a zároveň naše kolegyně Lucka Čejková, tak ta už zkušenosti se školením seniorů taky měla, takže se to tak všechno nějak prolnulo a na tom vlastně celá ta hra začala, že jsme tedy se spojili tak nějak jako víc hlav dohromady. A potom my v rámci té hry využíváme i takovou jako metodu 5 otázek, která zase jako už je oskoušená i z jiných workshopů a nám vlastně v té spolupráci dávala smysl, abychom ji tam využívali, protože to hrozně hezky vlastně zhrnuje to, co se ti seniori mají naučit. Jsou to vlastně otázky, které se pojí s obsahem té hry a vlastně zpětně reflektují, od koho byly nějaké informace, které v rámci hry dostali a případně jako kdy se ty informace objevily. Zkrátka taková jako reflexe toho, jestli je to kvalitně zpravodajsky pojaté nebo jestli tam jsou nějaké jako chyby. A na základě toho zase ukazujeme reálné příklady z reálného života.
0: A máte už i od těch seniorů zpětnou vazbu? Vidíte třeba, že je to pro ně přínosné, že se u toho dobře baví?
1: My už ten projekt máme teď rozběhnutý víceméně rok a půl třeba, takže proběhly workshopy už v desítkách knihoven, zase po celé České republice. Teď teda snad vznikne i slovenská verze, takže na to se určitě těšíme. A ta zpětná vazba je hrozně milá. My si vlastně po každém tom workshopu i oni vyloženě říkáme, takže z té zpětné vazby víme, že je to dost často pro ně i jako příjemně strávený čas, že se přece jenom jako něco nového dozví. Většinou jim právě přijde i příjemné to, že tam přijde někdo mladý, s kým oni si o tom tématu vlastně můžou popovídat, kdo jim věnuje ten čas, ten prostor, tu energii. Takže jsou to většinou taková jako milá setkání. Zároveň je potřeba říct, že tam často chodí lidé, kteří už se o to téma trošičku aspoň zajímají, ale někdy nám tam jako přijdou lidi, kteří pravidelně třeba každý čtvrtek chodí na akci knihovny a vlastně ani vůbec netuší, jako co je čeká, ale jsou zvyklí chodit, tak teda přijdou znova a pak jsou třeba i milé překvapení.
0: Mně to přijde právě úplně

0: akcí prezentace a nějaká diskuze. Čili začínáme prostě příběhem a v tom příběhu se tentokrát vydáváme na dovolenou do Chorvatska autobusem. Spoustu věcí se ale pokazí a vlastně ti hráči si musí teď rychle zvolit nějaké nové možnosti, třeba ubytování a podobně. Takže je to určitě také zpestření i tím, že to jako není jenom běžná přednáška.
1: Ve studiu Benjamín na Radiu Proglas si povídáme s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape. Než budeme v rozhovoru pokračovat, tak si pustíme písničku.

0: Ve studiu Benjamín na Radio Proglas se mnou sedí Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Paní ředitelko, vaší vizí vašeho spolku je, cituji, sebevědomá a informovaná společnost, která je odolná vůči falešnému, manipulativnímu a nebezpečnému obsahu. Máte dojem, že jako společnost nejsme dost odolní?
1: Neřekla bych úplně, že nejsme dost odolní, ale rozhodně je pořád co zlepšovat. Hlavně si musíme uvědomit, že současná doba se strašně rychle mění. Mění se třeba i to, jak se pohybujeme v online prostoru, jaké nástroje používáme. A s tím se mění samozřejmě i strategie, ať už lidí, kteří chtějí šířit nějaké falešné informace, nebo v případě třeba té kyberbezpečnosti i nějaké jako podvody, které neustále vlastně se zdokonalují, jsou čím dál více přesvědčivé. Čili ta

0: odolnost není něco, co jednou jako dosáhneme a už to máme. Obzvlášť tady v tom informačním prostředí je potřeba neustále zlepšovat naše schopnosti. Takže i já vlastně, i pro mě to platí, že já se neustále musím vzdělávat, abych byla schopná v tomhle světě nějak odolně, řekněme, se pohybovat.
1: A proč vlastně podle vašeho názoru tak často dezinformacím podléháme?
0: Tak oni dost často právě krásně cílí na nějaké naše slabiny. To znamená, že mohou vlastně přinášet třeba velmi zajímavá témata, která v nás vyvolávají nějaké emoce. A dost často my takovou informaci ani nerozšíříme proto, že bychom chtěli dál vlastně někoho napálit nebo manipulovat, ale prostě nás to v tu chvíli ani nenapadne, že by to mohla být nepravda. Ale vyvíjí to na nás třeba nějaký apel. Cítíme se v ohrožení, cítíme se znechuceně, bojíme se. Třeba jenom chceme někoho dalšího varovat. Případně to může být i nějaký právě jako zábavný obsah, který zase sdílíme, protože na něm nevnímáme nic jako závadného. A tak to nasdílíme dalším lidem a vlastně nás ani nenapadne si takovou věc ověřit. Takže dost často to fakt souvisí jenom s tím, že ty dezinformace nebo tady ty falešné zprávy prostě vědí, že některé věci na nás jako na lidi fungují, že nás přitahují různé skandály, že obecně náš mozek přitahují i různé konspirace a vlastně nás baví zjišťovat, jestli je něco skrytého, co my třeba jako nevíme. Takže je to spoustu tady těch jednotlivých věcí, které když se spojí, tak to potom hrozně dobře funguje. Co třeba ještě dezinformace taky způsobují, a je to, že se jí v jeden moment vyrojí tolik, může být nějaká jedna situace a okolo ní se objeví 10 různých možných vysvětlení, z nichž ani jedno není pravdivé. No a my jako lidé potom se objevíme v takovém informačním chaosu, že si řekneme, že radši vlastně nebudeme věřit ničemu, včetně ale už i nějakých oficiálních ověřených informací. I to je nějakým způsobem to, co pak ty dezinformace můžou způsobit a v čem jako bývají úspěšné.
1: A co byste poradila tedy, jaká je strategie k úspěšnému ověření si nějakých informací?
0: Tak zaprvé, vlastně, když to tak řeknu, tak se uvědomit, že si zkrátka nemůžeme ověřit všechno, že v těch informací je tolik, že to není možné a nebýt v tom na sebe tolik tvrdí, že si neověřujeme každou jednu informaci, ale pokud už je to něco, co nás zaujme, o čem třeba chceme říct někomu dalšímu nebo to s někým nazdílet, případně se podle toho řídit, tak už je potom dobré si takovou informaci ověřit, jít se podívat na další zdroje, jestli se o tom píše někde v nějakých médiích nebo jestli existují nějaké oficiální statistiky. Ale přistupovala bych k tomu hodně prostě v momentu, kdy vím, že tu informaci asi nějak potřebuji využít nebo že je pro mě nějakým způsobem důležitá. Zkrátka přesně nespadat do toho, že teď už není pravda nic, musím si všechno ověřit, anebo radši nevěřit ničemu, protože to je pak takový začarovaný kruh, ze kterého se těžko vystupuje.
1: Je nějaká část společnosti více ohrožena dezinformacemi než jiná?
0: Já nevím, jestli úplně víc, ale spíš se asi budou měnit ty způsoby. To znamená, u seniorů my můžeme prostě sledovat, že ty strategie jsou úplně jiné než třeba u mojí generace. To znamená, seniori budou mnohem víc ohroženi třeba řetězovými maily, protože jim nějaká kamarádka přepošle e-mail, který vypadá velmi urgentně a oni to nebudou spochybňovat, protože jim to přeci poslala kamarádka, čili ta by jim nelhala. Takže tam může ta strategie vypadat jinak a může být mnohem úspěšnější, zatímco u mé generace asi obecně, jako když uvidíme řetězový e-mail, tak pokud už se ho vůbec otevřeme, tak tomu spíš asi věřit nebudem. Ale zároveň bych netvrdila, že třeba mladší generace je nutně odolnější jenom proto, že víc třeba umí s digitálními technologiemi. S tím se zase asi pojí to, že pak na tom internetu trávíme víc času a dostávají se k nám ty informace zase úplně jinými kanály. A typicky jako u generace Z to bude třeba Instagram, TikTok. A i když si jako může ta generace myslet, že je přeci odolná, že by to rozeznala, tak dost často pak nasdílí něco, co si vůbec neověřili a co prostě pravda opravdu není.
1: A problém spatřujete v tomto ohledu spíše na straně českého vzdělávání, jeho třeba nedostatečnosti, a nebo jsou spíše viny právě ty sociální sítě? a ti, kteří je provozují a vlastní?
0: On to zase bude mix. Za prvé, co se týče vzdělávání, tak my do teď jsme měli mediální vzdělávání nebo mediální výchovu součástí RVP pro základní školy.
1: Měli teď bychom říct tedy rámcového vzdělávacího programu.
0: Ano. Ale to se teď bohužel vlastně bude měnit, čili mediální výchova už se stává jenom pod tématem jiného průřezového tématu. A tam si myslím, že jako můžeme pak do budoucna očekávat nějaký jako propad, protože to téma najednou nemusí být tak důležité v těch školách. I teď jako ne na všech školách se tomu tématu úplně dobře věnují. Zároveň ale tohle všechno samozřejmě posilují i ty sociální sítě, na kterých se ten obsah samozřejmě šíří obrovskou rychlostí. A my dost často dřív jednáme, než myslíme, čili přesně něco začneme šířit nebo komentovat. Tím tomu dodáváme vlastně na dosahu a pak až třeba zpětně zjistíme, že to nebyla pravda. Do toho ty sociální sítě teďka mění i nějaké své politiky toho, co se týče vlastně ověřování informací. Ať už je to to, že z vlastně spolupráce s legitimními organizacemi, které třeba ověřovaly informace, teďka vlastně přechází k tomu, že se to bude řešit v rámci nějaké komunity. To znamená podobně, jako to zavedl Twitter neboli X, že pokud vy vidíte nějakou zprávu, která je nepravdivá, tak to můžete vlastně jako uživatel okomentovat, tak tady k tomu modelu pak třeba chtějí přecházet i jako Meta a podobně, což zase ještě tu situaci vlastně z mého pohledu může zhoršit. A do toho všeho i nějaká možná asi dost často nestrategická komunikace od politiků směrem k obyvatelům, protože pokud dost často k velmi jako důležitým tématům neexistuje jednoznačné stanovisko, nebo se ten problém nekomunikuje zřetelně, tak zase ti lidé potom nemají jako jasné informace a pak je hledají třeba někde jinde, dost často na internetu, na nějakých všelijakých stránkách. No.
1: Co se týče právě mladých, nebylo by řešením, tak jako se to stalo třeba v Austrálii nebo na Floridě, úplně zakázat používání třeba sociálních sítí?
0: To jste mi teď položila otázku, nad kterou já se zamýšlím docela pravidelně, protože na jednu stranu nechci být jako skeptická a vlastně a brát technologie nutně jako zlo, které musíme zakázat. A na druhou stranu asi nějaká regulace možná bude časem nezbytná, protože kromě toho, že tedy se tam šíří tady ten jako nepravdivý obsah, tak samozřejmě může docházet k dalším negativním jevům, ať už je to třeba kyberšikana, nebo obecně to, že toho času na těch sítích pak ty děti tráví opravdu hodně. Může to mít nějaký negativní dopad na jejich psychickou pohodu. V extrémních případech může docházet k závislosti. Jak říkám, v extrémních ne vždycky to, že ten puberťák sedí u telefonu, znamená, že je závislý, ale může tam k tomu pak postupně docházet. Takže to pro mě jsou vlastně všechno argumenty, které mě spíš podporují v tom, že nějaká regulace by měla být, ale na druhou stranu nedokážu se pod to 100% podepsat, protože pokud to budeme do nějakého věku regulovat a pak ty děcka najednou vypustíme do té divočiny a do té džungle, kde je najednou všechno dovolené, aniž bychom je předtím nějak jako bezpečně naučili s tím pracovat, tak nevím, jestli jako ty výsledky toho vlastně nebudou ještě horší. No.
1: Asi by to byla otázka právě toho systému, toho vzdělávání. Možná je připravovat postupně, kdyby tedy byla nějaká regulace, postupně ty děti připravovat na to, že něco takového tedy existuje, že se s tím seznámí třeba po tom 14. 16. roce. Ale taky nedovedu vlastně úplně přesně říct, protože třeba moje děti v podstatě často a rády používají tedy sociální sítě a myslím si, že bohužel i někdy ne zcela dobrým způsobem. No.
0: Jo a vlastně i my v těch našich workshopech ten internet v závěru používáme. Půlka té hry spočívá v tom, že oni tedy pracují s internetem, aby si něco ověřili. Mm-hmm. A je to právě i taková ta ukázka toho, že ten mobil je i na něco jiného, než abyste si hráli hry, mm-hmm. ale abyste se třeba právě i dokázali zorientovat, abyste si dokázali ověřit informaci. Jinak k tomuhle tématu, a má to teda trošičku explicitní název, ta knížka, ale myslím si, že je jako výstižný a hrozně hezky tohle téma řeší. Jmenuje se vlastně Hry, sítě a porno. A je to knížka pro rodiče o tom, jak přistupovat k dětem a k jejich pobytu vlastně na internetu. Zabývá se to už vlastně obdobím, kdy je to dítě úplně maličké, po nějakou pubertu, a je to tam jako hrozně hezky vysvětlené. Já si myslím, že tady ta autorka udělala dobrou práci v tom, že právě popisuje, jak důležitá je třeba i ta komunikace. Že nutně jako ten autoritativní zákaz, že to nesmíš používat, pak vede spíš k tomu, že to dítě to používá za zády toho rodiče, anebo najednou v nějakém věku to začne používat a teď je to, jak kdyby přišlo poprvé do cukrárny a mohlo si tam dát úplně všechno. Takže myslím si, že i tady ta knížka může vlastně hezky pro zvídavé rodiče zodpovědět spoustu důležitých otázek.
1: Tak já za všechny rodiče moc děkuju za odkaz na tuto knížku. Ještě se musím určitě zeptat, jestli jste pro zákaz používání mobilních telefonů, protože i o tom se hodně mluví, tedy zákaz používání mobilních telefonů na školách, o přestávkách ve vyučování, tak jak to mají třeba v Portugalsku, ve Francii, na Slovensku. Byla byste pro něco takového?
0: To je zase zajímavá otázka. Jako v závěru, myslím si, že při té výuce ten telefon nutně potřeba není, jako při běžné výuce. A spíš bych jako nějakým způsobem pozbudila ty učitele, aby přemýšlej nad tím, že ty telefony někdy budou potřeba a ti žáci si je na tu specifickou hodinu přinesli. Tedy jako nějaká kombinace, ne nutně, že nikdy telefon v hodině, ale možná nějaká jakoby regulace toho, že když v té hodině potřeba není, tak aby na něm prostě děti bezmyšlenkovitě jako neskrolovaly 45 minut. Čili v podstatě, když to není potřeba, tak proč by tam ten telefon měl být? Ale zároveň si pak jako zamyslet nad tím, že někdy naopak by bylo fajn ho tedy jako vědomě začlenit a pracovat s ním. Právě dost často se to hodí pro ověřování informací, vyhledávání informací, nějaké skupinové projekty. Čili ne úplně absolutní zákaz, ale mě osobně, a to je zase samozřejmě mu nějaký postoj, by to v nějaké míře dávalo smysl. Jako když to není potřeba, tak by ten učitel měl asi ty děti zaujmout nějak jinak, než aby byly prostě na telefonech.
1: Musím říct ze svojí učitelské praxe, že mě to vždycky přišlo jako oživení, že jsem i viděla vlastně v dětských tvářích, že když prostě byla možnost něco si právě ověřovat na telefonu, vyhledávat nebo třeba použít nějakou hru ve výuce, tak byli většinou nadšení. A právě to, jak říkáte, vybalancovat tu hodinu, občas použít, občas zase se věnovat výuce z jiných materiálů, je podle mě asi takové nejlepší.
0: Jo, a právě i pro tu mediální gramotnost teď konkrétně existuje spoustu online nástrojů, se kterými se dá pracovat, nebo které si pak ty děti můžou vyzkoušet, ať už to jsou různé i online hry, nebo různé jako aktivity, takže zrovna v té mediální výchově mi přijde, že jako se bez toho pomalu neobejdeme. Už i tím, že teď vlastně vyšel další výzkum Eurobarometru, který zase ukazuje, že většinu informací si mladí lidé nějakým způsobem získávají na internetu, na sociálních sítích, čili my se nemůžeme tvářit, že jako to neexistuje a můžeme tomu možná jít spíš trošku naproti, a než abychom v mediální výchově nebo v nějaké jako snaze učit mediální výchovu jim ukazovali, jak vypadají noviny. Jako je to hezký to vidět, ale asi jako ne třikrát po sobě. A tak se můžeme spíš jako zamyslet nad tím, jako, jak teda pracují s těmi informacemi v tom telefonu, jak si je vyhledávají, jak fungují vlastně online média a podobně. A k tomu už ten telefon zase potřebujeme.
1: Tak ještě v této souvislosti mě napadá otázka na umělou inteligenci, AI. Nedávno se mi stalo, že syn si chtěl objednat z KFC jídlo, a když jsem ho upozornila na to, že si úplně nemyslím, že by bylo super si objednávat zrovna z tohoto řetězce, tak se obrátil na umělou inteligenci a vlastně naťukal chatbotovi otázku, jestli je zdravé vlastně něco konzumovat právě z řetězců s rychlým občerstvením. A v podstatě se rozhodl potom ve svých 16 letech jako spoléhat na to, co mu AI řekne. Takže jak se na tohle to díváte a jestli vlastně zapojujete i tematiku AI do svých workshopů?
0: Ono se jí nedá vyhnout. Zase tím, že pracujem s nějakou mediální a informační gramotností, tak to informační chování nás všech v podstatě nebo mladších generací se prostě mění a ta umělá inteligence do toho vstupuje. Dost často se nemusí jednat jenom o tady tu generativní umělou inteligenci, ale většina sociálních sítí stejně už na nějaké umělé inteligenci běží. Ať už je to oblíbený Snapchat nebo Instagram, případně TikTok, tak to všechno už s umělou inteligencí pracuje a je vlastně potřeba, aby si ty děti toho byly vědomi, že ten obsah jim tak jako nespadne najednou pod nos, ale že to je dost často na základě umělé inteligence a pečlivě jako naprogramovaných algoritmů, které vědí, co by je mohlo zajímat. Takže to je první věc, která určitě jako je zmiňovaná. A druhá věc je pak ta samotná vlastně generativní umělá inteligence, to už je právě ten ChatGPT, Perplexity a podobně. Když jsme v těch školách, tak já se pak schválně ptám, kdo pro ověřování těch výroků využil Google a kdo šel na umělou inteligenci. Většinou pořád jako jdou spíš na Google nebo nějaký vyhledávač, ale už tam míváme jako jedince, kteří si to jdou ověřit prvně na umělou inteligenci. A já jako nutně jim jako říkám, že to není špatně, ale když si sjedete pod to příkazové okénko třeba u ChatGPT, je tam napsané, že informace vygenerované touto umělou inteligencí nemusí být přesné a že je potřeba si je ověřovat. My k tomu prostě nemůžeme jako jenom přistupovat nekriticky a říct si, jo dobrý, tak umělá inteligence tohle říká, tak to bude pravda. Ale jít prostě ještě dál, ověřit si to někde jinde, tak jako bychom to správně měli udělat s jakoukoliv jinou informací. To, že je to rychlé, to, že to vypadá jako velmi spolehlivě, ještě neznamená, že vlastně to nedělá chyby. Takže to taky řešíme. Řešíme tedy nějaké jako vyhledávání informací a to, jak využívat nebo nevyužívat umělou inteligenci, ale zároveň se bavíme třeba i o nějakých rizicích, ať už to jsou obrázky, které jsou vygenerované pomocí AI a můžou jako zobrazovat osoby, které jako reálně třeba v té situaci nikdy nebyly, tak se teda potom dostáváme i jako k závažnějším tématům, ať už je to vlastně i nějaká jakoby nějaké explicitní videa nebo fotky, které může v podstatě vyrobit kdokoliv a může to zase být nějaká součást třeba i kyberšikany. Takže i to zmiňujem, protože už jsou jako případy, že třeba ve Španělsku vlastně chlapci ve škole vytvářeli falešné fotografie dívek nahých z jejich třídy a pak to vlastně šířili dál. A to je jako extrémní problém, hrozně těžko se těm holkám vlastně vysvětluje, že to třeba jako není opravdová fotka. Takže my už to téma jako v té škole taky otvíráme a chceme jim vlastně říct, že se to jako může stát a co případně můžou dělat, že z toho je vždycky nějaká cesta ven.
1: To vypadá, že mediální výchova na školách by měl být samostatný předmět, protože hovoříte o tom velice dlouze, je tam spousta různých jednotlivostí, které je potřeba zvažovat. Z vašeho pohledu myslíte, že by to byl krok správným směrem udělat z toho třeba předmět na školách?
0: Já bych si to moc přála. Zároveň to, jak o tom mluvím široce, je i proto, že pro mě osobně vlastně mediální výchova nekončí jenom tím, že rozumíme obsahům v médiích, že umíme sami napsat článek a že chápem, co je třeba reklama. Pro mě je to opravdu jako pojem, který zastřešuje spoustu dalších věcí. My to zároveň spojujeme dost často i s informační gramotností, která zase jako rozšiřuje to pole té působnosti. Ale pro mě jako vlastně nějaký předmět, který by se zabýval médií a informacemi, by byl strašně přínosný. Podobně k tomu přistupuje třeba Estonsko a ve Finsku mají zase to téma opravdu jako tak moc napříč, že se nemůže stát, že by někdo třeba mediální výchovu v nějaké formě neabsolvoval. A v Česku mi to trošičku chybí. Je pár škol, které mají třeba samostatný předmět, obvykle, ale ještě ke všemu volitelný, takže na něj chodí ty, co to reálně zajímá. A většinou vlastně to ukazují i data jednoho světa na školách, tak většinou se to řeší teda formou nějakého průřezového tématu a nebo se to nahrazuje, nechci říkat nahrazuje, ale využívají se právě třeba externisté, kteří tam v jeden den přijedou, udělají workshop, škola si to odškrtne, ale my sami jako říkáme, že jako jeden workshop nestačí, že je potřeba na to navazovat. Proto máme i ty další materiály, ať už to jsou, je to ta karetní hra, pak máme karetní hru o algoritmech, máme slovník mediální gramotnosti, kde zase jako se s těmi tématy dá úplně krásně pracovat a navázat na to, co bylo řečené ve workshopu. Vyjde nám teďka třeba i knížka pro první stupeň pro děti, takže jako je to strašně komplexní a nedá se to jako sfouknout během jako 2 hodin workshopu určitě.
1: To si myslím rozhodně také. Zdá se mi hodně alarmující, že v tom průzkumu, který jste vlastně zmiňovala, tak 1/5 základních škol podle tvrzení jejich ředitelů mediální výchovu dokonce vůbec nevyučuje. A co se týče středních odborných učilišť, tak je to 23%. Tak co na to říkáte?
0: No a to je právě ten problém, no, že jako se tomu vlastně ty školy dost často nevěnují, nepřijde jim to třeba důležité a jako v některých případech už to může být i nějaké jako hodnotové téma, že můžou být samozřejmě i ředitelé, ředitelky, který vyloženě jako tohle téma nemají rádi, protože jim přijde politické, řekněme. A tím pádem pak takovéhle programy v té škole můžou mít úplně jako útrum, protože pro to vedení to je absolutně něco, co vlastně ani nechtějí, aby ty děti absolvovaly, protože jim to přijde nějakým způsobem ideologické, což my se právě přesně snažíme tomu vyhýbat, proto ty hry jsou založeny na smyšlených postavách, na smyšlených světech, aby se právě nemohlo stát, že si tam někdo najde nějakou jako ideologii nebo nějakého konkrétního politika. Takže to je určitě průšvih. U těch učilišť tak tam vlastně narážíme ještě na to, že tam ani jako povinně nějak mediální výchova není. Když se podíváme na ty RVP, tedy pro učiliště, tak tam je pro každý ten vlastně učební obor trošičku jiné. A ta mediální výchova jako se do většiny z nich samozřejmě nepropíše, protože se tam nevejde. Už tak je těch nároků hodně, takže jako nacpat tam ještě téma, který vlastně na první dobrou jim ani nepřijde, že jako je pro ten obor důležité, se to jako nedá. No.
1: Terezo, dá se říct, že si z Fakescape realizujete svůj sen?
0: No, já jsem si vždycky přála vyrobit si vlastní hru. Už jako když jsem byla na střední škole, na základce, tak jsem hrozně hrála deskovky a karetní hry. Takže to je první věc, co se mi rozhodně splnila. Zároveň jsem vždycky chtěla být novinářka. To jsem si ale vlastně po bakalářském studiu trošičku rozmyslela i po nějaké jako praxi v médiích, protože jsem cítila, že to směřování je trošičku jiné, ale že to téma mě pořád hrozně baví. Vlastně to bylo i díky tomu, že jsem zase spolu založila Fakescape a zjistila jsem, že to téma můžu otvírat i takhle v rámci vzdělávání. Takže pro mě je to teď asi jako ta nejlepší možná práce, co jsem mohla po škole začít dělat. A jo, takže určitě je to asi řekněme nějaký splněný sen. I s ohledem na to, že ráda cestuju a míváme dost často i různé jako zahraniční projekty nebo různé zahraniční cesty, kde se mi zase pojí to, že jako ráda se podívám, objevím novou kulturu, pobavím se s lidmi, jak třeba vypadá ta mediální krajina u nich a zároveň mám možnost vlastně pořád dělat tu svoji práci, takže to je jako bezvadná kombinace vlastně.
1: Tak opravdu to zní jako pohádka. K úspěchům spolku Fakescape se řadí vítězství v Evropské ceně Karla Velikého pro mladé Evropany v roce 2021 nebo ocenění Gracias Tibi pro mladé lidi do 30 let v roce 2022 právě za projekt Nekrm kachnu. A nejnověji jste získali tedy ocenění Voices Awards 2025. Takže to všechno musí člověku dodat neskutečnou energii. Myslím si, k čemu vás povzbudil ten nejnovější úspěch a co plánujete do budoucna?
0: Tak každá takováhle věc je určitě velká motivace a takové jako zadosti učinění, že to jako asi děláme fakt dobře, když i v zahraničí za to jsme oceněni. A minimálně jako pro mě je to vždycky jako strašně takový radostný moment, že to celé dává smysl. A po té poslední ceně, tak my vlastně chceme pokračovat v tom, za co jsme byli oceněni. To znamená dostat se do co nejvíc škol, do co nejvíc knihoven a vlastně tam je takové to slovíčko multiplikátoři. Jinými slovy vlastně chceme dál jakoby šířit co nejvíc to naše vzdělávání do co nejvíce škol. I skrze to, že třeba učíme budoucí pedagogy na univerzitách, tak věříme, že zase jako můžeme k té změně přispět i takhle jako ze zdola, řekněme. A co nás právě teď čeká? Tak zaprvé to bude spuštění mobilní aplikace, která se věnuje kritickému myšlení a je to taková hra. Ona je taková celá satira, jsou tam jako slepičky a vy pomocí různých jako filtrů a podobně vlastně se snažíte je jako zachránit. A je to hra, řekněme, pro druhý stupeň a středoškoláky a tu vyvíjeli právě naši partneři na Slovensku a my jsme ji lokalizovali a překládali a pomáháme jako s její distribucí. Tak to nás čeká vlastně příští měsíc, takže v dubnu. A na přelomu dubna, května by nám taky měla přijít naše velká novinka a to je knížka pro děti, pro první stupeň Záhada ztracených médií. A je to knížka, která je zase krásná jako pro děti spolu s jejich rodiči nebo učiteli, kdy je tam zároveň nějaký příběh, který ty děti provádí skrz různá témata spojená s internetem a s technologiemi, ale zároveň jsou tam i nějaké podněty k diskuzi, jsou tam nějaké jakoby naučné prvky a zároveň je tam i teoretické okénko, kde mi ten fenomén, co vlastně celá ta dvoustránka se snaží představit, nějak ještě jako víc teoreticky zarámuje, buď to pro zvídavější děti, nebo právě pro ty rodiče, pro učitele, aby reálně chápali, co se tím autor snažil říci. Takže to nás teď taky vlastně čeká a do toho vyjíždíme docela pravidelně teď do zahraničí školit právě třeba pracovníky z mládeží, kteří to pak využívají ve své praxi.
1: Vlastně jsme se bavili o tom, že jste se vrátila nedávno z Gruzie a určitě máte za sebou spoustu dalších výjezdů po Evropě.
0: Jo. Kromě té Gruzie, tak v minulosti to právě byly i další výjezdy i mimo Evropu, že jsem takhle třeba byla právě ve Spojených státech nebo v Karibiku. Takže je to zase něco, co mě hrozně naplňuje, protože to nekončí jenom hranicemi České republiky. Zároveň máme aktivní sekci i na Slovensku, takže tam se taky daří vlastně jezdit i na slovenské školy, kde si já osobně myslím, že vlastně tam je to extrémně potřeba. Takže to se taky daří a daří se prostě takhle občas i vyrazit a inspirovat třeba i někoho mimo Českou republiku.
1: Tak to říká ve studiu Benjamín, na Proglasu dnešní host Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Já vám moc děkuji za milý rozhovor.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A děkuji také Romanu Kabelkovi za technickou spolupráci. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová.

Je pátek 28. srpna, 1:00 ráno a na Proglase uvádíme blok klasické hudby. Jako první uslyšíte slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 46 od Antonína Dvořáka. Zahrají nám Martin Kasík a Kristýna Krkavcová na klavír. Přeji vám příjemný poslech.

Poslouchali jsme slovanské tance pro čtyřroční klavír opus 46 od Antonína Dvořáka. Hráli Martin Kasík a Kristýna Krkavcová. Za chvíli zazní klavírní trio číslo 6 od Johana Nepomuka Humla. Sóla zahrají Ivan Gajan na klavír, Viktor Šimčisko na housle a Juraj Alexandr na violončelo.